0: mezinárodní jakoby soutěž, protože tam byli i Slováci. V tomhle tom složení už děláme na čtvrtém klip.
1: No a já vám musím říct, že Tomáš studuje, je to pravda církevní gymnázium?
0: Jo, je to pravda, no.
1: Co tomu směješ? Jako to je dobrý, ne, církevní gymnázium, dá se to vydržet?
0: Jo, je to sranda, no, ono jako všichni si myslí, že všichni tam jako, že to je jako fakt jako církevní, jako že nás zřizuje církev a to je tak všechno, co s tím to má jako společného, bych řekl, no. Myslím, je takový docela zlobivý.
1: No a teď ještě mi řekni, prosím tě, jenom vezmeme to od Majdy. Majda, ta už taky chodí na Gimpl. Víš o ní něco, že bys nám ji jako, tak jako přiblížil nějak slovně?
0: Majda je z Luďka Pika, ne? No, je o rok mladší než já.
1: Abyste si nemysleli, že je z Luďka Pika, to není její otec. To je gymnázium Luďka Pika, ano?
0: No, a to je, já nevím, já o ní zase tolik nevím.
1: To stačí, to je dobrý, to je dobrý.
2: To je milý, no.
1: A pěkně si ji naštval, teda, pěkně. Vedle stojící dáma?
0: Tak to je moje, že? To je ségra, ta chodí na základku na 21 na Slovany. No a to je taková prostě, no, to je moje ségra prostě.
1: Těžko se o tom stvoření mluví, že jo? Těžko, no, je to, jak to říct a neurazit, viď?
0: No a to poslední, to je taky Kačenka, to je na základce v Chrástu, že jo? No a všichni jsou krásní, jo? Když si všimnete, tak já mám od každý barvy vlasy jednu, jo? Takže já si umím vybírat dobře, takže...
1: Kamaráde, já ti tak závidím, já bych tohle to chtěl mít taky. Ježíš, já bych házel tou hlavou takhle. Mně by se to a mrtlík, jak by mi záviděl. Takhle bych chodil, co Vláďo? No jo, co?
2: Nech si to nastřelit, to dělaj.
1: Nestřílej si ze mě. Já vám teď představím dalšího mladého občana této republiky. Muže, který vás všechny samozřejmě velmi zaujme. Buď to tady kam jdete, za chvilku budete hrát, on řekne pár slov a vypadne. To si nemyslete, on zase tak dobrý není. Ruda z Ostravy!
3: Dobrý večer všem tady v sále, ahoj.
1: Ano, ano.
3: Dobrý večer, tak ještě jednou. Dobrý večer. Dobrý večer, ano.
2: Já teda než začnete, já jednou dostala kvůli Rudovi knihu z Frekvence 1. Někde jsem řekla, byla nějaká anketa a tam se mě ptali, co dělám, když si chci zlepšit náladu. Já řekla, že si pustím Rudu z Ostravy a poslali mi z rádia knihu.
3: Jenom no tak a bohužel už jste neposlala prachy zpátky.
1: Myslíš, že to rozdáváme?
2: Ale ne vaší, to mi dostala nějakou kuchařku, jsem dostala.
3: Jo, takhle, no tak. Takže pořád máte blbou náladu, jo? No vidíte, tak já to tušil. Původně, já se vám přiznám, ta knížka byla pro pana Janče říká, ale když má tak blbé keci, tak já věnuji vám, ano. Jo, vy se mi líbíte daleko víc, takže vy vyhráváte tuto knihu a já bych potom teda, Petře, měl tuto knihu dvojku, já jsem vydal...
1: Pro mě.
3: Ne, to bych ne? Právě už teďka si dovolil věnovat někomu z publiku, bohužel nedostal
1: publika
3: jsem...
1: Publika se říká...
3: Někomu z publika, říká, pardon, ano, ano, no. Chtěl jsem říct v publiku, že někoho vyberem, pardon, ale netuším podle jakého klíče bychom to měli komu a,
1: no,
3: a jak
1: podle
3: věnovat.
1: Toho klíče, že já si ji vezmu. Ne, že bych to hodil, to nejde. Podívej se, o to se nestarají na klíčách.
3: Dobře, jasně, takže nakonec to skončí v autě pana Janče říká, dobře.
1: Tak, podívejte, ne, je to tady. Ruda z Ostravy. Celebrita, co to je?
3: No tak je to krásné české slovo, které se teďka v poslední době objevuje v tom bulváru, že jo, vlastně tady už kdokoliv může být celebrita. A mně se líbilo to, že v češtině foneticky na začátku, když se to rozdělí, tak je to sele, takže takové prasátko. Takže většina těch celebrit v tom bulváru, to jsou vlastně taková prasátka, no.
1: No, to jste teda potěšil všechny, teda. Vidíš to, Tomáši, Ringele, kam se cpeš mezi prasátka, chlapče?
3: Samozřejmě jsou to jenom některá, ta prasátka.
1: Na koho jsi měl na mysli, jakože prase, člověče? Koho?
3: Tak to nebudu jmenovat teďka, ne? To bychom tady byli dlouho.
1: Já jsem byl jenom zaskočen. Jemný vtip.
3: Já myslím, že vlastně kratší by bylo říct, kdo tam nepatří.
1: Prosím tě, počkej, já teďko vlastně nevím, jsem zaskočen, jestli ti mám říkat Rudo, anebo jestli ti mám říkat Michale.
3: No tak já už jakoby slyším úplně na všechno, takže většinou, když třeba jdu v civilu takzvaně městem nebo někde v obchodním centru a hlouček mladých občanů nebo spoluobčanů si jako není jist to, zdali je to teda ten Ruda, tak oni samozřejmě zavolají Rudo. No a samozřejmě bohužel v tom mozku je to tak jako zakořeněno, že člověk se otočí. A oni, já vidíš, že jsem ti říkal, je to on. No takže už probíhá autogramiáda.
1: To mě připomíná, my jsme šli jednou s Frantou, s Ringem, s Čechem jsme šli, vlezli jsme do nějaké hospody, je to pravda, a jdeme takhle tou hospodou a ta hospoda lehce stichla, ne kvůli mě samozřejmě, ale protože... A teď jako se nesměj. A teď jako po nás
3: koukali. Ne, jestli se lekli, víš, jako že jsi přišel.
1: Ne, ale je strašná situace. Koukali po nás, Tomáši, ty taky dobře poslouchej, jo. Jaký je to strašný život, protože jak tak jdeme, tak najednou slyším, že to trochu lehce to utichlo všechno. A my jsme šli k pultu, že si dáme normální limonádu a pojedeme. A někdo z toho davu řekl, hele, to je ten vůl. A Franta se na mě otočil a říká, poznali tě, viď?
4: Poznali tě, viď?
3: Na mě volají podobně, ale ještě hůř, jako ty můžeš být rád, že tě oslovujou tímto českým...
1: ekvivalentem.
3: Ano, ano, děkuji.
1: Mistrosti.
3: U mě to začíná teprve na debilovi a pak to jde ještě hůř.
1: Ale ne,
3: no samozřejmě.
1: Ale.
3: To je ten debil, ano, nebo magor a tak dále, jisté části těla a tak.
1: No, prosím tě, Rudo, ale pozor na to, člověk nesmí spichnout. Tome, ty taky dobře
3: poslouchej. Já nevím, jestli po těch nadávkách může člověk trošku spichnout.
1: No
3: to
1: přijdeš domů a řekneš, hele, dneska jsem byl třikrát debil, dvakrát magor. Píšou ti, tak já nebudu jmenovat ten rozhlas, v kterém ty pracuješ, ale píšou ti taky nějaké hezké dopisy.
3: Píšou. Musím říct, že máme jednu takovou stálou dopisovatelku.
1: Čili jedna ti píše, jo?
3: Ne, musím jmenovat Haničku a to je takový zvláštní příběh. To je paní, myslím si, že podle toho, jak vždycky vypráví, odhaduju věk 50 až 60 let.
1: A typická tvoje faninka.
3: Ano, jasně, ta kouká úplně na všechny videa na tom kanále, že jo? A ta píše pohledy, posílá SMSky na tu bránu takovou, která se ti vlastně hned ve studiu objeví. A to není levná záležitost, to stojí 10 korun. Ta napíše za ten jeden vysílací čas i 10-15 SMSek.
1: A víš, že to stojí takový prachy vůbec?
3: Já si myslím, že jo, protože už to píše 4 roky. Takže já vlastně Haničce už dlužím neskutečné peníze, jakoby na revanš, ale vtipné je to, že ona vždycky pošle nějaký dárek, jo. Pošle něco sladkého, tam něco tohle, tam koupí tohle, tam pošle přání a vždycky píše, Rudičku, kdy konečně něco dostanu já od vás. A já jsem jí vždycky přes ten éter vzkazoval, Petře, Haničko, já bych vám strašně rád něco poslal, ale vy nikdy nenapíšete tu zpáteční adresu. Takže ona 4 roky mi píše, že já jsem jí ještě nic neposlal, ale ještě 4 roky ona nikdy nenapsala zpáteční adresu.
1: No, protože nakonec zjistí, že Hanička je Franta, rozumíš? Hele, a jak jsem ti říkal,
3: to mě nenapadlo.
1: Aby si nespichnul, co mně se stalo, už jsem to několikrát vyprávěl, ale říkám to rád. Tomáši, říkám to kvůli tobě, víš, protože člověku se stane, že spichne. A já v Karlových Varech na festivalu a jdu si takhle po těch Varech a tam chodí ty hvězdy. A teď najednou koukám a tam taková dvojice milých, do té doby sympatických, starších lidí, tak ve věku Marie. A teďko oni na mě, dobrý den. A já říkám, dobrý den. Oni, prosím vás, můžeme poprosit o fotku? A já říkám, no samozřejmě, kam se mám postavit? A oni, ne, my jsme mysleli, kdybyste byl takhle schopný a vyfotil nás tady s tím postem. A to já jsem dopadl.
3: Petře, na to mám jednu fintu, mně se to stává a většinou jsou to takoví ti fanoušci, kteří jako chtějí vlastně být velmi zajímaví před svou trahou a nebo v okolí, jo? A chtějí vlastně být takový ten frajer, hele, dívej, mě vyfotí Rudá, já si jako o to řeknu, jo? Přijde, jo, teď si představ ten festival, že jo, ten rozlehlý areál, já tam v těch plísňákách všechno a on, hele, pojď sem, jo, takový ten, víš, ten floutek, jako vidí Rudá, pojď sem, hele, vyfoť nás, jo? Ne, že jestli se můžeme... A říkám, jo, ježiš, jasně. A holky hned, neblbni, ježiš, tak pojďme se vyfotit. A říká, ne, Ruda vyfotí nás. No, tak oni se postaví, že jo. Já takhle nastavím ten foťáček a pak zdrhám. I s tím foťákem.
1: Kolik už máš foťáků?
3: No, tak mě to je vždycky líto, já po těch 200 metrech už samozřejmě potom teda nemůžu, takže dělám jako, že mu chci ten foťák vrátit, ale člověče, to bys nevěřil, jak jim vlastně stuhne úsměv a z toho frajera, který jako, podívejte se, jo, jak já to s Rudou umím, tak najednou je to úplně malý človíček a vlastně má takovou tu ostudu, no a pak si ještě musí pro to doběhnout.
1: To je hezká, hezká finta, dobrý, jenom že já bohužel už dneska zdaleka neběhám tak rychle, abych uběhl tak 3 metry, ale by mě nakopali do zadku potom, jo. Takže to nemůžu přijmout. Máš ještě nějaký jiný takovýhle bourák jako z toho, protože ty jsi totiž tak diskutabilní člověk. Ty jsi se narodil v Českém Těšíně, rok 1975, já Český Těšín znám, to je město vlastně mého tatínka, on tam kdysi hrál v divadle a byl to člověk s geniální pamětí, čili já vím, že to je město úrodné. Potom jsi absolvoval konzervatoř v Ostravě a to už byla nějaká pohybová koncert. Ty jsi vlastně takový jako skoro tanečník, zpěvák, že jo?
3: No oni tomu říkají hudebně dramatický obor. A to je vlastně složka tanec, zpěv, herectví, recitace. Já jsem ještě dokonce měl, když žil úžasný pan Holub, který hrál v těch filmech od pana Zemana, jak točili ty 300 mil pod mořem, nebo jak se to jmenovalo, že jo. A to byl úžasný člověk a k němu jsme chodili na jevištní mluvu. A to byly úžasné hodiny, protože my jsme k němu přišli a první, co on řekl, říká, kluci, máte hlad. A my, no, máme hlad. Pojďte, moje žena mi udělala, ale já to nemůžu žrát. Jo, ale on už smysl pro humor měl, takže on nám vybalil tu velkou svačinu a my místo jevištní mluvy jsme hodinu a půl konzumovali prostě velký koš jídla a u toho jsme si povídali a pak samozřejmě jsme teda pracovali chvíli, ale to byl úžasný člověk, no.
1: To mi teda připomíná pro mě zase taková malá asociace jednoho kolegu, který si do šatny vždycky nosil svačinku, rozbalil to, podíval se, říkal, chleba se sádlem a hodil to do koše. A tak to chodilo snad 2 měsíce, chleba se sádlem, hodil to do koše. Nikdy to nejed. A já jsem ho viděl jednou, kdy to vytáhl z tašky a hned to hodil do koše. A já říkám, prosím tě, Franto, to si ani nepodíváš, co to je? A on povídá, ne, teď si to připravuju sám. Ty jsi taková studnice vtipů, protože já teď dneska tě nachytáme. To jsem ti neřekl. Rudo, pojď sem.
3: Jo, že se to nenatáčí, jo?
1: Nenatáčí se toto, jo. Ale jednak teda budu rád, když nás potěšíš, protože já jsem byl jednou u vás v tom báječném pořadu Vtip za stovku.
3: Ano, ano, ano.
1: Hroznou ostudu jsem z toho měl.
3: Všude. Ne, byl jsi úžasný, jako jo, byli tam vtipnější, to je pravda, ale...
1: To jako měl bej vtip tohle, jo? Dobrý. Ale pozor, já vás obdivuju, protože fakt jste výborná parta, všichni tři bezvadní lidi, výborní herci. Ty máš trošičku problém, protože teď mi řekni, mohl by si hrát ještě vůbec vážnou roli třeba?
3: No já jsem se o to několikrát pokoušel, přišly takové nabídky, ale vlastně potom během natáčení jsme zjistili, že to sklouzává zase trošku do recese, do legrace, ale nakonec to tak nějak jako přirozeně to vyplynulo, takže jdou zahrát ty postavy jako velmi vážně, je to trošku těžší, ale já myslím, že ty takové ty vážnější role, na to ještě mám čas, takže za těch 5, 10, 15 let, to teprve nastane ten správný okamžik.
1: Aby ještě pes štěknul za 5, 10, 15, jo, pozor.
3: Tak já doufám, že třeba mě ještě ty pozveš tady třeba za 5, za 10 let.
1: No, když štěkne, tak pozvu. Ale poslední...
3: Já jsem si chtěl nějaké švestičky ze zahrádky, no, že bych přinesl pan Jančaři.
1: No a teď si knížku daroval Marii. Dobře, dobře, poslední, Rudo, ale teď já vím, že mě zabiješ. Že se to nedělá, není to kolegiální. Ale ty jsi známý tím, že lidi si řeknou pár slov a ty na ně složíš nějakou písničku.
3: Ne.
1: No jo, ne. No jo, my to chceme, že to chceme tady naživo. Ať nám, hele, jmenuje se to Neočekávaný dýchánek, už to tady pácháme 15. století, je to v plzeňském divadle Alfa, v Plzni to je rodiště mnoha slavných lidí, že jo, tady se narodil pan Horníček, Karel Gott, já jsem se na to, a další.
3: Viktorka, jo. Plzeň.
1: Viktorka Plzeň a tak dále, jo, já tě nechci nějak samozřejmě moc jako takhle směřovat, ale... Přátelé, nebudeme mu to stěžovat, Rudovi, moc.
3: No, Petře, ale ty jsi zapomněl, že v tom pořadu já mám potom zhruba 35 minut na to čas.
1: Hele, kolik je?
3: Tak možná malou básničku, že bychom potom
1: hele,
3: dali.
1: Hele, udělej si s tím, co chceš.
3: Dobře.
1: Má někdo slovo, které byste chtěli slyšet v tom, co Ruda vyrobí?
2: Jančařík.
3: Má někdo propisku, že bych si to
1: Jančařík,
3: poznamenal?
1: Jo. Dáme tam Jančaříka? Dáme.
4: Já... No, Jančařík druhý by mohlo být Kašpar.
1: Počkej, já jsem chtěl mluvit s lidma tady ze sálu, že ano. Prosím, ryba? Jo, velryba. Hezky.
3: Velryba.
1: Paní ředitelko, velryba. Takže bude tam velryba. Další slovo? Pípa.
3: Pípa, ano, symbolické.
1: Ano. Co, ještě slovo? Dýchánek.
3: Ano, dýchánek.
1: Velryba, pipa.
3: Ještě dvě, ještě dvě. Ještě dvě tam teda. Máme pět.
1: Aha, tak ještě dvě.
5: Viktorka.
1: Viktorka.
3: Ano.
1: Viktorka.
3: Viktorka.
1: Boty. Boty. Můžeme dát boty?
3: Tak je to takové obyčejné. To...
1: Chcete,
3: ale zase pivo už máme
1: pivo
3: pípa.
1: Pivo už tam máme pípa.
3: To už je
1: ano.
3: Pípa, no.
1: Tak ještě? Celebrita.
3: Dobře, C nebo se? Takže celebrita, dobře. Celebrita. Já to zopakuju, ano, vybraná slova zcela nečekaně. Velryba, pípa, dýchánek, Viktorka, celebrita.
1: Výborně. No a teď, protože tě neuvidíme nějaký čas, že jo, tak se s námi rozluč nějakým vtipem za stovku.
3: Dobře, a máš stovku? Ne, já jsem
1: nemám,
3: si vzpomněl...
1: Prosím tě, ještě než řekneš ten vtip za stovku, přátelé, nevím, jestli je to dobrý nápad nebo není. Ale já jsem si to dovolil. Já jsem si říkal, když tady dneska bude Ruda z Ostravy, budou tady sami mladí lidi, že bych měl pozvat někoho, koho já si mimořádně cením a vážím. Říkal jsem mu, co se tady bude dít. A on pravil, já mezi vás rád přijdu. Pan biskup František Radkovský.
6: Dobrý večer.
1: Tak je vidět, že v plzeňské diecézi jste, jak si, jak bych řekl, oblíben, otče biskupe.
6: No, doufám.
1: Já se musím zeptat, není to násilné spojení Ruda z Ostravy a František Radkovský?
6: František z Plzně, jo.
1: František z Plzně.
3: Tak pozor, František byl taky,
6: máme
3: taky
6: Františka v Ostravě ještě.
3: Já ještě znám Františka z Assisi, že jo, nebo odkud byl.
6: No, to je můj tato.
1: Nebo odkud byl.
6: To je správně.
3: To byl slavný František, pozor.
1: Ježiš, ale pan biskup o tom něco ví určitě.
6: No to je můj patron, takže já o tom něco vím.
1: Ano, ano.
3: Já třeba mám rád svatého Michala, taky výborný
1: no, no
3: patron.
1: Jistě. To je teda jeho jméno, civilní Michal. No. Prostě a ty jsi kával...
3: Kavalčík, no.
1: Kavalčík.
3: Oni, já se celý život setkávám s tím, že vlastně kam přijdu, tak tím, že jsem vyrůstal v Českém Těšíně, je to 100 metrů do polských hranic, takže vždycky na mě volali Kovalčík, anebo Kovalčuk, ještě to už je zase tam někde Rusko-Ukrajina, takže já už jsem měl dvojité V v příjmení, měl jsem O, měl jsem CZ jako Čik, jo, to už všechno jsem měl, no. Mm. A mám dokonce schovaný diplom, za ještě dob totality jsem recitoval, to byly ty mé začátky, a tam mám právě diplom, kde je panu Michałowi, takže polsky Michałowi, Kowal CZ Ikowi.
1: Hezky. To už je lepší Ruda z Ostravy teda, když máš no, takovéhle
3: ale
1: problémy.
3: Možná ten diplom jednou, že bych někomu někdy věnoval, nebo bychom ho vydražili.
1: Já musím říci, že diplom má i pan otec biskup Radkovský, protože vy jste vystudoval, pane biskupe, nějakou strašně těžkou a složitou vysokou školu.
6: No, tak matfis, no.
1: No to je matfis. Jen tak to řeknete, matfis.
6: No, jistě.
3: Bylo to vypadalo, vás... že pan Radkovský opisoval, že to bylo jednoduché, že?
1: Opisoval jste někde? Teď se přiznejte.
6: Já si nepamatuju, já nevím.
1: Ježiš, ale...
6: Ne, fakt si to už nepamatuju, to už je, já nevím, skončil jsem někdy ve 62. Víte, co to je, to už je let.
1: A vy jste už tehdy byl, jak si na té škole, už jste byl připraven na svoji celoživotní dráhu, která potom následovala?
6: Ne, já jsem... Tak, když jsem byl jako kluk, tak jsem chtěl být knězem, to je pravda. Pak mě to přešlo a chtěl jsem být jaderným fyzikem. To bych se býval nedostal, protože jsem měl kádrové kaňky, že jo, protože jsem pocházel z věřící rodiny za prvé a za druhé z rodiny živnostníka. Měli takový menší druhářství, tatínek a děda a strejček. No a, ale pak jsem se dostal, to bylo tak, že tatínek napsal prezidentu Zápotockému, že jak si mi jde dobře matematika, že mám právo tak jako ostatní, abych se dostal na vysokou školu. Tak si mě zavolali i jeho na okresní výbor strany, tedy komunistické, jaké jiné. A já jsem musel slíbit, že nepůjdu učit, já jsem nechtěl jít učit, takže mi to nevadilo. No a tak jsem se dostal na tu matematicko-fyzikální fakultu, no a tu jsem skončil a pak takhle. Já jsem tam přišel a předtím, jak si ta moje víra byla tak jako, že jsem to tak jako nebral zas tak úplně fundamentálně naplno. Ale fyzika, matika, filozofie, to mě přivedlo k tomu, že jsem si řekl, tak jak to vlastně je? Jaká je vlastně prostě smysl života a kterým směrem a tak dále? No a pochopil jsem, že zkrátka a dobře, jestli jsou tady, ale já tady teďka poučuju tolik lidí.
1: Je poučte, já vás rád slyším a všichni ho sení taky, takže?
6: Tak jestli jsou tady nějaký zákon, nějaký řád, a to tady je samozřejmě, no tak to musí být někdo, kdo to uspořádá, nějaká inteligence, která to vymyslela, protože nám, my potřebujeme moc inteligence k tomu, abychom ty zákony si objevili, že jo, a dohodli je formulovat. To máte asi tak, jako když doma uklízíte, tak svou inteligencí vnášíte řád do toho nepořádku, co jste si udělali, nebo co vám udělala rodina, že jo, a tím vlastně dokazujete boží existenci.
1: Tím, že luxuju.
6: No jistě, no, tak děláte pořádek a děláte řád, uklízíte věci tam, kam patřej, abyste zase příště našel, že jo? No a takhle je v tom, ten řád v tom vesmíru taky akorát mnohem lepší, než to, co uděláte doma, víš, jo?
3: Já se moc omlouvám, ale jako třeba u mě uklízí stará.
6: No tak ona dokazuje boží existenci.
3: Já většinou teda ležím na tom kanapě,
1: ty nohy. Ty jsi to boží hovátko, no.
3: Já jsem to sele, ano.
1: Ale já jsem se chtěl zeptat, otče biskupe, jestli teda vůbec můžu. No. Říkají se taky vtipy u vás tam jako nahoře?
3: Na faře.
6: Taky.
1: Taky, jo.
6: No. Povím tady jeden ze života. Svatý Petr se rozhodl...
3: Mně se líbí, že to začíná svatým Petrem.
6: Svatý Petr se rozhodl, že nechá znovu natřít nebeskou bránu. Jí vypsal konkurs, přihlásili se jeden Ukrajinec, jeden Němec a jeden Čech. Ten Ukrajinec přišel a říká, svatý Petře, tak jsem to okoukl, máte tady náročné povětrnostní podmínky, bude potřeba kvalitní materiál, bude to stát tak 300 euro a práci vám udělám zadarmo. Přišel Němec, říká, svatý Petře, ten materiál to bude, tak odhaduju, tak těch 300 euro, práci vám udělám levně za 500 euro. Přišel Čech a povídá, svatý Petře, budou potřeba 3000 euro. Ten na něj samozřejmě vykulil oči a on říká, no, 1000 tobě, 1000 mě, 1000 dáme tomu Němcovi, aby mlčel, 300 budou stát ten materiál, za 200 to udělá ten Ukrajinec, s kterým dáme ty 200 a všichni budou spokojeni.
1: Otec biskup.
6: No a není to ze života? Bohužel ano.
3: Já, jestli mohu, Petře, také, než se odeberu, rychle složit něco, aby mě tady publikum nepomluvilo. Je to také ze života. A jestli znáte to, jak ten Pepíček se ptáte maminky a říkají, maminko, proč se pořád maluješ? Ona říká, no Pepíčku, no, abych byla přece krásná.
7: Jo, a kdy to začne fungovat?
1: Ruda z Ostravy. To měl můj kamarád jeden konflikt, docela velký doma. Manželka mu říkala, všim jsi si toho, že jsem zhubla? On říkal, prosím tě, jak jsi na to přišla? Já jsem se vážila a měla jsem o 2 kila míň. A on říkal, to jsi se vážila nenalíčená. Přidáš ještě jeden, Rudo?
3: Ano, já zapátrám ve své paměti.
1: No,
3: ano, jo, to je úžasný, to jsem si vzpomněl. Víte, co má společné blondýnka a vesmír? Nevíte.
1: Ne.
3: Žádné stopy po inteligenci.
6: No. No to právě teď jsem to říkal, že ten vesmír prostě, samozřejmě ten v sobě tu inteligenci nemá, ale potřebuje ji, aby mohla existovat.
3: Takže chcete říct, že stvořil blondýnku?
6: No, kdo vesmír?
3: Když...
6: Pán Bůh stvořil všecky, černý i bílý.
3: Jo takhle, no to jsem nemyslel, že by jako dělal nějaké rozdíly, ale že vlastně, aby nějaká inteligence byla, když není ve vesmíru, tak stvořil ty blondýnky.
6: Já tady nebudu nic takového.
3: No. Já vám rozumím.
1: Teda, otče biskupo, já vám musím říct, je to těžká práce, co? Buďte rád, že jste v plzeňské diecézi, protože Ostrava, tam jsou Rudové. Rudo, byl jsi vůbec někdy v kostele?
3: No pozor, tak ono to vypadá, že možná má osoba vypadá jako bezbožná nebo něco takového, ale moje babička byla velmi silně věřící, my jsme chodili do kostela, dělala takzvanou kuchařku na faře, takže já jsem tajně chodil vždycky po tajmu na ty obědy, to, co zbylo, tak jsem tam dojídal.
1: A jim ubývaly ty oplatky, že jo? Že
3: si... To ne, to musím říct, že bylo pečlivě zamknuto, schováno a tak to bych se asi jako nedovolil, mě bylo kolik, mě bylo 7-8 let. Krása kostela a do dnešního dne vlastně v půlnoční na Vánoce dodržujeme a to je takový úžasný rituál, kdy člověk přijde, potká tam ty známé a odpočine si, vypne a to je úžasná
1: podívejte
3: věc.
1: Se, pane biskupe, než jste přišel vy na jeviště, tak Ruda byl a najednou tak zjihnul.
6: No tak když vy ho takhle vyšetřujete, no tak...
1: Ruda z Ostravy jde skládat, děkuju pěkně, Míčo, děkuju.
3: Za chvíli jsem tady.
1: Otče biskupe, posaďte se u nás. Já nevím, jestli máte rád barový židličky třeba, ale...
6: Sednu tady dole.
1: Jo, dolů,
6: lepší dobře. Lepší je sedět níž, protože...
1: No jo, no tak, říká
6: člověk si. Člověk nemůže tolik spadnout, nebo aspoň nese tolik natlouct.
1: Jak to říkal ten klasik, když jdeš nahoru, zdrav ty, které potkáváš, protože až půjdeš dolů, budeš je taky potkávat. A vy tě taky pozdravili. My tady máme, otče biskupe, kapelu a ten klučina, ten Tomáš, tak ten je z církevního gymnázia, tak jenom abyste věděl, je to v podstatě vaše ovečka. Nemáš trému teď, Tome?
0: My s kapelou hrajeme vždycky 24. prosince právě před katedrálou, takže už jsme promluvili na letošek, takže my se docela
1: výborně známe. No a co byste zahráli pro otce biskupa?
0: My tam máme teď písničku Černý pasažér.
1: Ježišmane, Černý pasažér, no. Já za to nemůžu, já jsem nevěděl, co budou hrát otče biskupe.
6: No, fakt, se děje, ne?
1: No ne, tak mě to mrzí, Černý pasažér, jak to vypadá teďko, no co? No a teď už ta slíbená písnička od kapely, která nám tady dneska večer na neočekávaném dýchánku hraje, kapela Jen tak.
0: Mám kufr plnej přebytečných krámů a mapu zabalenou do plátna.

0: Krásná písnička o černém pasažérovi, o tom, že jsme vlastně takový černí pasažéři v tom životě. Pane biskupe, jak vy jste prožíval ten svůj život? Měl jste taky někdy, řeknu, velké krize, krize toho, že člověk nevěděl, jestli jde správným směrem, jestli vůbec jde, jestli se vůbec pohybuje, jestli už nejde zpátky a tak dále. Jaký byl ten váš život vlastně?
1: Tak já jsem měl to štěstí, že jsem byl vychován opravdu ve věřící rodině. To jako člověka uchrání mnoha hloupostí, jo. I když samozřejmě v pubertě taky to se mnou cloumalo, to je jasný. Ale potom jsem zase právě na tom matfizu zase kamarádi a tak jsem s nima to probíral a jak je to vlastně a to. A měl jsem to štěstí, že jsem chodil každý den do Týnského kostela v Praze na Staroměstském náměstí. Tam byl vynikající kněz, páter Jiří Reinsberg. A to mi dávalo zase jako takovou ohromnou sílu a no, tak jako to směrovalo ten můj život docela fajn, musím říct. Já nechci se chválit, já za to nemůžu, to je dar, víte. No a pak, když jsem končil matfiz, byl jsem 2 roky na vojně, zaměstnaný, že jo, nějakým sklářským výzkumáku, cítil jsem, že bych měl jít na tu teologii, být knězem, jo. No a teď to samozřejmě nebylo tak jednoduché, protože jsem věděl zaprvé, že když už mám jednu vysokou, jestli budu moct ještě druhou, tak jsem se tam měl podívat do Litoměřic, kde studovali ti kandidáti kněžství, měl jsem tam kamaráda a zjistil jsem, že je tam několik lidí, kteří už jednu vysokou měli, tak jako Miloslav Vlk, jo, který měl vystudovanou filozofickou fakultu, nebo Josef Miksa, který měl vystudovanou, myslím, ekonomii a tak. Takže jsem viděl, že to jde. Věděl jsem, že když teda se rozhodnu, že ano, takže tím musím za sebou spálit všechny mosty, že cesta zpátky už nevede. Jo? A že to nebylo možné si to zkusit, jestli to teda je ta moje cesta nebo není. O, tam jsem musel jaksi teda hop anebo trop. Jo? Tak jsem udělal to hop a víte, jako ono je toho do boží náruče, jo? Pán Bůh člověka drží a ono to funguje. Musím říct, že samozřejmě byly to nervy taky, jo? Ale takový nervy, které byly s dobrým koncem nakonec. No, že jsem se tam dostal a že to prostě fungovalo všecko dobře. No, tak jako všecko dobře. Uvědomme si, že to byla doba, nejdřív doba 68. pražského jara, to jsme byli v semináři, skončili jsme v tom 70. roce a já jsem se dostal do Mariánských lázní, pak do Františkových. V Mariánkách byl můj šéf, vynikající člověk, pan Převortil, který měl za sebou asi 4 roky koncentráku, kde nasazoval život a pomáhal vězňům, protože on měl to štěstí, že dělal takovýho lapy ducha a tak když někdo zemřel, tak měnili ty jména s tím, který měl jít na smrt a tak jo. No, prostě zachránil dost lidí. No a potom i taky nějaký komunisty, Bacíle, jaká čepička tam v tom byli a tak. A po válce ho dali do Teple, aby tam převzal ten klášter, protože tam ti němečtí řeholníci museli odejít. A on, jim bylo 31, jo. A měl to na starosti, to víte, bylo léto a obilí na poli a ve stádích dobytek a bylo potřeba sehnat lidi, protože tam ti museli pryč, že jo. Ti Němci a teď bylo potřeba sehnat někoho, kdo to povede, tak se sebrali na Moravu, na Slovensko a přesvědčili rodiny, ty přijeli, fungovalo to. Byl 48. rok a oni mysleli ti hoši, s kterými spolupracoval, kterým zachránil život, že půjde s nima a tak ho verbovali, aby prostě šel do toho jaksi z komunisty a on jim řekl, že ne, tak ho klidně zavřeli na dalších 10 let. A to byl člověk, který si nikdy nepostěžoval. Vytetovaný číslo na ruce ještě z koncentráku, že? Který mi vykládal hrůzný věci, co prožil. Taky o tom vydal knížku, jo? Nebo 2 dokonce vyšly. A nikdy se nepostěžoval, vždycky prostě zářil, takže mu tam lidi říkali, to je naše sluníčko. Dopadlo to tak, že když měl 60 roků, to bylo ve 74., tak mu okamžitě, protože tenkrát bylo potřeba mít státní souhlas, to dávali církevní tajemníci, tak mu okamžitě sebrali ten státní souhlas a nemohl fungovat. Teď neměl kam jít samozřejmě, protože svůj rodný barák prodal, aby měl na opravu kostela v Mariánkách a tak si vzpomněl na svého bývalého spoluvězně Gustava Husáka a požádal ho, jestli by mu teda jaksi nezajistil nějaké bydlení, že nemá kam jít. Tak on mu jaksi zajistil, že teda bydlel na faře v Býtově, tam na Vranovské přehradě, a v jedné půlce bydlel on a v druhé půlce byla policie. To, aby se mu jako nic nestalo špatného. Samozřejmě, že jsem byl několikrát taky vyšetřovaný a tak, víte, nebo na hranicích. Když jsme jezdili do východního Německa, tak mi sebrali balík knih a takový. Takže jako vím o tom něco. No,
0: otče biskupe, já teď nevím, to je pro nás taková vzácná chvíle,

0: za upřímnost.
1: Patří člověku.
0: Děkuju. Vy jste člověk, o kterém já jsem kdysi řekl, že bych vás chtěl mít za souseda. Člověk by chtěl mít takovéhle souseda.
1: No nevím, jestli vás noci nestrašil, víte, já, protože já chodím dlouho lénou.
0: No to já taky. Tak no ale vy zase v Čiprně stáváte ráno, že jo?
1: To je pravda, ano.
2: Petr ve 12.
1: To je v 17:30, musím.
0: A proč tak brzo? Co děláte celý den?
1: Protože v 6:30 už se modlíme se sestřička, mám ši svatou a tak. Se musí stihnout ráno, víte? Člověk se musí ráno nabít, aby celý den vydržel. S tím mobilem taky, tam musíte taky nabít, jinak vám přestane fungovat.
0: Dobře. Já vám chci moc poděkovat za to, že jste mezi nás přišel. Já jsem si tak vzpomněl, jsem si říkal, jestli já znám nějaké církevní vtipy, jestli se to vůbec může, jestli se to hodí. Já jsem si vzpomněl na jeden, jak ten svatý Petr, když buší na bránu dva, kteří by chtěli dovnitř a jde tam kněz a řidič autobusu. Ten kněz už se hrne dovnitř a ten svatý Petr říká, ne, počkej, nejdřív tady řidič autobusu a ten kněz tak zklamaně se dívá a říká, svatý Petře, to mám teda za všechno, že celý život jsem zasvětil tobě a samozřejmě našemu nadřízenému a jak jsem se snažil a svatý Petr říká, prosím tě, co ty mě budeš povídat, když ty si kázal, tak celý kostel spal, ale když on řídil, tak se všichni modlili.
1: Ano. Mě občas říkají, že by mě pustili taky prvního.
0: Jo. No, já se dívám, Rudo, je toto možné? Dámy a pánové, přichází někdo jiný, než tu byl. Je tady skutečně Ruda z Ostravy.
3: To jste mě dlouho nechali čekat šatně, kurde. Sucho, rozumíš, ani nic chlastat tam nedalo. Ježmarja, tady je
0: pan biskup. Cože, tak s panem biskupem jsme si povídali.
3: A já jsem myslím, že jste chlastali, nebo co?
0: Ježdě.
3: Ne. No ne, já jsem na děcka úplně sucho, rozumíš, ani voda tam není. Hlavně, že Jančařík pozve.
0: Tak si nalej tady, tak já ti
3: dám. No jasné, džus, to si můžu tež koupit džus, kurde.
0: Otče biskupe, žasnete, co?
1: Musí se dostat do ráže.
0: No, ano, mně se
3: no, já bych tež mohl kázat, okamžitě. No, já bych rozkázal z vody zrobit všetkým pivo. To by bylo dobré, ne, na světě?
0: Teď trochu naráží vlastně na vaši práci, že ano? No tak jako víno z vody a tak, no on to každý nedokáže, otče biskupe, tohle.
1: Já taky ne.
0: Tak, já ti s vámi nechám prostor, teda, ty jsi přišel s kytarou dokonce, to je úžasné.
3: Já jsem si vzal kytaru a dokonce na začátek bych se dovolil, se mi tam podařilo, co si teda z těch pěti slovíček, není to písnička, je to taková spíš básnička,
0: ano,
3: taková
0: ano.
3: Rozhlasová chvilka poezie. Já pro jistotu zopakuju, to je slovíčka, dýchanek, Viktorka, pípa, veleryba, celebrita. Jo, pět, dva, čtyři, pět, ano. Dáš mi tam nějakou jenom akordíček?
0: A nechceš to podbarvovat? Jako
3: no tak jestli to si neumí, no? Umíš podbarvovat?
0: No nevím teda. No lehce podbarvovat.
3: No tak to zkus zadarmo, jo? Něco takového příjemného, to tam jako rozložený akord, jo? Co si tak pomaličko tam brnkej, jo? To je dobré. Ruda z Ostravy, basnička pro rozhlas. V Plzni se prý dneska chystá hodně velký dýchánek. Vystupuje v divadle tam jeden známý mamánek. Chodí prý aj na Viktorku, občas hodí aj historku. V šatně prý má i svou pípu. Je to synek plný vtipu. Bacha, je to velká velryba. Jančařík, ta rozhlasová celebrita. Děkuji.
0: Ruda z Ostravy.
3: Rudo, Petr Jančařík.
0: To je skvělé, vyhráváš druhý díl tvé knížky.
3: Je to dobrý synek, to je hezké.
0: Že. Což Rudo, když už jsi do té Plzně přijel. Co?
3: Z Ostravy do Plzně, přesně tak. Dámy a pánové, já jsem dneska vzal kajtru. Já bych si s dovolením půjčil tu tvoju židlu.
0: Spíš se na mojí židli?
3: No tak já si dovolím, tak jako ty na chviličku postojíš, ty už tu chviličku sedíš dlouho, takže můžeš provětrat svoje menisky, tak. A já bych si připravil písničku, která už existuje a my jsme nedávno natáčeli ten další díl Vtipu za stovku a tam taky padlo pět slovíček. Sama si zničil fletnu, že? To je drahé? Vypadá, že to je od Vietnamců.

0: Tak, tak slečno, vy budete ještě držet mikrofon. Jste někdy držela? Myslím, mikrofon, ježišmarja, tak... Co se chlámeš, ty blondiáku? No, ale prosím vás, ještě potlesk pro to podbarvení. To bylo hodně dobré. No, já jdu rychle k tomu songu. Já jsem dostal 5 slovíček. Bylo to zrovna asi těsně potom, jak tam lezli ti kominici na tu střechu tomu Milošovi a vyvěsili tam ty trencle, jo? A já jsem dostal slovíčko recese, trenýrky, stožár, prezident a bulvár. No, a teďka slož z toho něco. No, tak já jsem si vzpomněl, jak tam lezli ti kominici a můžu teda poprosit slečno, jak jsem vám malem zničil tu zobcovou flétnu, nebo co to je? Co to je, příčna? To je příčna? No vstaňte, kurde, nebudete sedět. No levou ruku, no, tak stojan, vyba. Teď mi zakryváš to slovo, tak no, tak. Trošku to naklon, bo to je průhledné, tak. Nejkrásnější stojan v Plzni, no. Drž to, nemáš Parkinsona, jo, nebude se to třepat. Tak. Jo, ještě bych si to mohl zapnout, že jo? No. Počkej, já si to strčím do té díry a už půjdeme na to. Vedívej, tu už kožák chrape normálně. Je to tam vzadu slyšet? Tu už paní chytla tuberu ze mě, ne? Nebo co? No, trošku to drž, tak, nakloň to pěkně. Jak se jmenuješ? Kačka. Kačka, kačka, to je pěkné jméno. Jsme vždycky zpívali. Kačka, byla to kačka. Takže, kačko, jo? Já jsem ten song nazval Trenky a je to vlastně taková balada o tom, co se tam na tom stožáře stalo. Stožáru stalo. Můžu, kačko, jo? Odpočítaš mi to? No tak tím pádem nezačínáme, no. Já nevím, víš, jak je drahý čas v rozhlase? No, už teďka jako tvůj tata si bere úvěr. Tak dobré, tak 3-4 zvládneš, ne ještě? Co? To vás učili, ne? Tak jo, tak.
1: Takže oni už mě vypli. No dobrá, no, to je, no, pěkná cenzura. Jo, aha, já nemám červený, aha, tak pozor, já musím vzít červený. Ukáž, nemáš červený? Aha, vidíš, no ty jsi mi čorkla červený. Tak drž zelený, jo? Ty jsi sedni, Ančařík, pohodě. Tak, já se omlouvám, já jsem spletl barvy, no tak když chlastáš šatně, tak to potom se plete. Tak trošku mi to nakloní, bo se to průhledne, no, výborně, dobře. Vydržíš ještě, ten song má 14 slov. Kačka mě má ráda, že je to. No, a zas přijde doma a řekne, byl tam ten debil. Tak, jdeme na to, jo? Řek spolu. 3, 4.

kde světu příkladem. Ča, ča, ča. Milé dámy, milí páni. Co se klepeš?

0: Tak jdem se tu příkladem. Děkuju. Kačka.
1: Děkuju.
2: Ruda z Ostravy.
3: Že ti kradou hity, že jo?
0: No kradou, no. Třeba dobře, ještě máme... bych ještě jednu takovou kratší. Prosím vás, je ta písnička, je to od baby, která se jmenuje podle toho strašně nejznámějšího fast foodu, ona žije v Londýně a říká se jí Emma McDonald. A no ne, tak ona se fakt tak jmenuje, jo? Tak nevím, jestli za to dostává prachy nebo zdarma žrádlo. A... Pani, vy už jste chlastala doma, než jste tu přišla, že jo? To poznáš vždycky, rozumíš, to má o 5 vteřin dřív jako reakce, než všetci ostatní, jo? Typu na ostravský kahan, ne? Tuta písnička se jmenuje Fajna mama, je to od té zpěvačky a já jsem to trošku přetextoval a chtěl bych to věnovat všetkým fajným mamám, které dneska poslouchají tu ten rozhlas a fajný dýchanek s Petrem Jančaříkem. Předehra, víš?

0: Díky.
1: Chci vám všem moc poděkovat, jako vždycky jste byli naprosto úžasní, moc vám děkuju za to, že jste přišli na říjnový neočekávaný dýchánek, na kterém vám hrála kapela Jen tak. Loučí se s vámi, Ježíšmarie, ty jsi tak hodná, paní doktorka Marie Formáčková, Vláďa Mertlík, Tomáš Ringel, Ruda z Ostravy, otec biskup František Radkovský.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
2: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
3: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
4: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
3: Premiéra románu Aleny Monštajnové jako Četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
7: Country zda speciál.

Příjemný poslech Country Zdy Speciál, tedy hodinového pořadu věnovaného country muzice, vám přeje Petr Vacek. Ano, nabídneme vám teď ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň hodinku příjemných melodií country stylu. Písničkou Až tě náhodou potkám ji odstartoval Jiří Grossman. Ten, jak známo, byl obdivovatelem zaoceánské country a mnoho písniček tamní scény, zejména Jimmyho Reevese, převzal do svého repertoáru. A také v podání Jiřího Grossmana to byly melodie neobyčejně úspěšné. Teď nám zaspívají Randy Travis, Vaby Daněk, Tomáš Linka a také Johnny Cash.

si nezbytný, židle, stůl, nádobí nerozbitný, tuzexový modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude kovací.

na čundru, na čerstvý vluv, tu vrste apetit. Proto nesmím zapomenout jednu konzervu, okurky a kaviár.

Family Bible. To byla jedna z velmi úspěšných melodií klasika americké country Johnnyho Cashe. Možná ale, že by vás spíš potěšila klasická česká trampská písnička a právě tu bych vám teď chtěl v country zde speciál nabídnout. Ruty šuty, to je právě taková trampská klasika, kterou uslyšíte v podání spojených trampských osad Praha. Hobous zahrají písničku Ze všech chlapů nejšťastnější chlap a zůstaneme i v regionu. Kapela Smečka vlků zahraje a zaspívá písničku Můj hochu.

teď nás v country jízdě speciál čeká blok písniček, který věnujeme českým country zpěvačkám. Postupně se představí Hana Lounová, Hana Horecká, doprovázená schovankami, zaspívá si také Michaela Pávová a uslyšíte i Milušku Oborníkovou.

Tak to byla taková dámská country jízda. Zpívali Hana Lounová, Hana Horecká, Michála Pávová a písničku Dej mi lásku jste slyšeli v podání Milušky Voborníkové. Dalším, kdo se v následujících chvílích v dnešní country jízdě představí, je reprezentant klasické americké country. Texas Tea, tak se jmenuje písnička, kterou uslyšíte v podání B. Jeff Stonea. Toho vystřídá Jitka Vrbová, doprovázená skupinou Akáty a zaspívá i Webb Pierce.

Backstreet Affair zpíval Webb Pearce. V posledním bloku dnešních country písniček z Českého rozhlasu Plzeň vám ještě nabídneme Taxmany a Moskity. To jsou reprezentanti české country. Z té americké jsou připraveni Lone Star, velmi úspěšná skupina, která brázdí americká country pódia už od roku 1975. A to je pro dnešek vše. Naslyšenou za týden u country.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu se s mikrofonem posadím do kočáru, který postavili někdy v polovině 18. století a kromě jiných v něm jezdil i kníže pán z pohádky Princezna Zemlina. Natáčel jsem totiž v Pořežanech, v Muzeu vozidel, techniky a řemesel a mimo jiné jsem si tam posadil i v kočáře, který filmaři použili ve zmiňované pohádce. Natáčel jsem s 25-letým Františkem Jiříčkem, který celou svoji sbírku, kterou tam uvidíte, začal shromažďovat ve svých 15 letech. A když už budeme u těch vzpomínek a vozidel všeho druhu, tak si ještě pustíme Libuši Šulcovou. Přesně řečeno záznam rozhovoru s Libuší Šulcovou, která letos oslavila 90. a která stále jezdí na své historické motorce.

0: Kolik toho je? To jsou osobní auta a já to zkusím 2, 4, 6, 8, 10, 12.
1: My máme ještě ve dvou halách. V Jižních Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
0: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem už přes 30 let obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech. Já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje, anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních. Mimochodem, kočáry a historická auta, která tady uvidíte, nejsou k vidění jenom tady, ale mohli jste je už vidět na vlastní oči úplně někde jinde, ve filmech. Například v Beethovenovi, v Paganinim, Princezně zemlej na nejkrásnější pohádce, v pohádce z pekla štěstí, v Golemce nebo Dnech zrady.
1: My jsme tady 60. rok, jako muzeum.
0: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
1: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80. letá. Mě je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat. Já jsem měl po dědovi například vojenský kufr dřevěnej a do toho jsem schraňoval starý dynama, žárovky všelijaký, části z jízdních kol. No, motorek moc ještě nebylo. No, pak jsem začal sbírat starý kola, motocykly. Po vojně, když jsem se vrátil z vojny ve 54. roce, no, tak jsem to rozjel naplno. To tady ještě bylo spousta vojenských motorek, jízdních kol a hlavně RAFový vozy, bryčky. No, tak ta sbírka se rozrůstala. Jenže do toho rodného domu jsme nemohli, tady byly JZD, které tady proti vůli rodičům postavili celý kolchoz. No a bylo tady 1400 prasat, 40 let. No a my jsme museli, když jsme přišli z vojny, si najít byt úplně jinde, pod nájmu. No pak jsme stavili baráčky mimo Pořežany. A tady ta sbírka moje byla po příbuzných. Protože moji příbuzní jsou většinou zemědělci tady v okolních vesnicích, bratranci, sestřenice, no tak tam jsem mohl uskladnit nějaké ty vozidla. Tady vůbec ani jedno vozidlo mi nepovolili. No, rodiče tady zemřeli ve smradu, protože plný dvůr byl močůvky, plná studně močůvky, museli si chodit pro vodu do studánky na ves. No a nakonec brzy zemřeli. Otec v 60 letech a maminka v 58. No a pak to tady zůstalo na pospas. Až do roku 89, kdy jsme uplatnili nárok na náš statek. No a ono taky končilo JZD. A já jsem šel do důchodu, tak se sem nastěhoval do neopraveného bytu a začali jsme se synem to tady opravovat všechno. No a vykoupili jsme to za budov, než tady byla renovační dílna, kde jsme, když jsme to sváželi, tak jsme začali opravovat na dílně. No a pro velkou návštěvnost zájemců, v oslednutí veteránů jsme potom udělali to muzeum. Takže už je tady 30 let muzeum, které stále rozšiřujeme.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavíne, ve kterém jsem se dnes vydal do Muzea historické techniky v Pořežanech a mým průvodcem je František Jiříček. Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
1: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku zepředu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
0: Takže opravdu je to, jak přesně v těch filmech, prostě otevřou se dveře a vyklopí se na několikrát. Můžu si tam vlézt?
1: No jistě, že.
0: Tak počkejte, já si...
1: To operuje mimořádně, tyhle pera.
0: Já si lezu do kočáru, to vyzkoušíme a už jsem v interiéru kočáru. Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
1: Mimořádně dobře to operuje. No, lampy jsou svíčkový, tlačený pružinou ze spoda.
0: A kdo v tomhle kočáře jezdil?
1: No, jezdil ve 45 filmech už. No, kdo si jezdil předtím, to nevíme.
0: Jak je ten kočár asi tak starý?
1: No, někdy 1780, kdy zřídili to biskupství, tak ho převezli starší. Jak byl starý, to nevím.
0: Takže...
1: No, je to unikát, když někam přijede na filmování a má tyhle původní originál Cepera. Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barrandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Trezorové bance, anebo u nás zpátky. Nemůže nikde stát. To je ohromná historická hodnota.
0: Když se podívám dozadu, takže tady z pekla štěstí, pozdní láska, nejkrásnější hádanka. A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v princezně Zemlina? Takhle sněvili.
1: To je on. Nejkrásnější hádanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
0: Když si pustíte pohádku Princezna Zemlina s pořadovým číslem 2, tak zhruba uprostřed filmu, asi tak ve 47. 8. minutě, přijíždí kníže pán se svým doprovodem do Mlejna. A přijíždí v kočáře, ve kterém já jsem právě teď seděl. Ono to vypadá velice romanticky, velice hladně, plynule. Ale ona ta jízda úplně jednoduchá nebyla. Jednak nebyly rovné silnice, jednak ten kočár opravdu houpá, ale hlavně ten požitek z jízdy, no já nevím, jestli by to někdo vyměnil za dnešní auta. Jak taková jízda probíhala?
1: Zadní lokaj, když kočár byl v provozu, tak dělal ochranku ze zadu. Správně měl stát tuhle na tom stupátku. Ale když byla dlouhá cesta, tak se taky sednul na sedačku. A okýnkem na zadní části kočáru se domlouval s panstvem a obsluhoval to tak, že odemýkal, odvíral, skládal schody. Zadní lokaj. Tady seděl forman, který ovládal 4 koně a lokaj seděl vedle, na pravé straně a dělal ochranku ze předu a obsluhoval pravé dveře. Jo, zámek, dveře, schody. A dělal servíta na cestách. Tady měli špajs suchej.
0: Takže jo. Přímo pod tím kozlíkem dole, tak jo. To je vlastně špajska.
1: Jo.
0: Byla.
1: No, tady měli potraviny, takže on dělal servíta, když byly dostávky.
0: A tohle se sklopilo a to měli opřené nohy.
1: Jo, to je opěrát pro nohy obou. Tady bylo vojíčko, rozpory, kočár je ohromně těžký a nemá brzdy. Takže koně to nejenom tahli, ale taky to brzdili.
0: No a jak se to jinak brzdilo?
1: Koňma, těma vojaty. Koně mají nejenom rozpory, kterýma tahnou, jo, těma popruhama nebo řetízkama, ale mají také návojníky uchycený na chomoutu a s řetízkama to vede nakonec ojete, že ten kůň, když začne pomalu klusat, tak brzdí těm vojetem ten kočár.
0: Teď stojíme u zadního kola. Vydržíte kolo za loukoť. To znamená, to je ta vzpěra uprostřed.
1: Každé kolo musí být vykloněný dovnitř. To znamená, tohle bývá habr, ta nába.
0: To znamená ten prostředek.
1: Ten prostředek. Tohle to bývá jasan. a ty loukotě kolem. Jo,
0: to znamená, ty vzpěry, paprsky bývají jasanové?
1: Jasanový, protože jasan je pevný dřevo na dílku. No a tohle bývá dubový, anebo u chudších vozidel bývá bukový. Princip je takový, že když vozidlo jede a houpne se na stranu, tak kdyby nebylo vypouklý to kolo, tak kdyby to bylo rovně, tak se to vyvalí, ty příčky. Ale tohle to tlačí do těch loukotí a do ráfu. Víte, že se to nevykloní ven.
0: A ty pružiny vzadu i vepředu, tak ty jsou, jak by tomu říkáte, C pružiny, nebo?
1: C pera.
0: C pera, takže ty jsou ze železa a vršek je z kůže.
1: To je ohromně pevná ocel. Jo, a jsou přidávány vrstvený, čím blíž ke kořenu, tak jsou množený. A u konce už jsou jenom zúžený na dva pláty těch per, nakonec je to oko, jo, kde prochází ty řemeny.
0: Takže proto to tak houpám, protože vlastně celá ta skříň toho samotného kočáru je zavěšená tady na těch popruzích.
1: No, tadyhle mají odkládací prostor zevnitř.
0: Říká František Jiříček v Muzeu historické techniky v Pořežanech.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my se teď z doby baroka a od kočáru, za kterými se prášívalo, vydáme do poloviny minulého století, do 40. let, kdy se sice za kočáry neprášilo, ale vydatně kouřilo. A to ne za kočáry, ale za automobily, které jezdívaly na dřevoplyn. Protože v Pořežanech, konkrétně v Muzeu historické techniky v Pořežanech, kde natáčíme dnešní Vltavín, mají toho i přímý doklad.
1: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne. To znamená, když Němci vybouchli u Stalingradu ve 42. a 43. roce a nedostali se přes Kavkaz do Azerbajdžánu, do Baku pro ropu, tak Hitler nařídil, že ve všech podaných státech Německu, jako jsme taky byli my, protektorát Čechy a Morava, žádný benzín, žádná nafta pro civilní auta. Osobáky se museli odstavit, akorát sanitky měly nějaký malý příděl benzínu a nákladáky, aby mohli odvážet zemědělské dodávky Němcům, tak se předělávali na dřevoplyn. Němci to testovali před vypuknutím druhé světové války v Kolíně nad Rýnem. Fabrika se jmenovala Inbert, Kolín nad Rýnem. Takže my máme namontovaný ten německý dřevoplyn a provoz byl takový, že sedláci, kdo měl les, museli řezat palíky z lesa a suchý odezdávat v pytlích Němcům do velkých skladů, do okresních měst za pár korun. Špalíčky byly nejlepší z tvrdýho dřeva, které byly vydatnější. Můj otec třeba, my jsme neměli bukový lesy, tak jsme to dělali z borových palíčků a vždycky se to vozilo do Tejna a tam proti domu kultury byly tři ohromné staroly, které byly plný dřevěných palíčků. No a provoz byl takový, že se nasypali, když se chtělo jet, tak se vyčistil kotel od popele, nasypali se palíčky a zatápilo se tak hodinu před jízdou. No a když se jelo, tak dojezd byl s nákladem tak do 10 kilometrů. Už to zastavovalo, už to nemělo sílu. Jezdilo to na půl výkonu prostě. Tak se muselo znovu zastavit, proroštovat v tom kotli dlouhou tyčí železnou s hráběma, přeložit další palíky, zavřít výkon na tom vyvíječi a čekat nějakých 5 až 8 minut, než to prošlo filtrama zase. No pak se jelo dál. Tady je to, když se zatápělo, tak tady v tom dolejším otvoru odcházel hustý kouř, sycenej plynem, tady tou rourou, na dlouhý filtr pod korbou, ležatá nádoba dlouhá, plněná dřevěným uhlím, a z druhé strany auta, z levé strany je odechtovací nádoba velká. A když se to zhruba odechtovalo, tak se to vedlo ke předu, před auto, na nárazník. Na předním nárazníku je kulatá nádoba dělená, v první polovině je drcený korek, mezi těma nádobama je chladič vzduchový velký před chladičem motoru, předsazený před nárazníkem. No a z toho chladiče zase pokračuje ten plyn ještě s dehtem do poslední nádoby, kde se usazuje poslední dehet. A odtud už jde potom nasměšovač k motoru auta čistý vychlazený plyn, na který už to jezdí.
0: Takže ten plyn se používal místo benzínu jako pohonné hmoty?
1: Místo nafty a benzínu.
0: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
1: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
0: Čili to je něco na způsob tykadla?
1: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
0: Takže v podstatě takové tykadlo, které je vystrčené do přední, buď levé nebo pravé části auta.
1: Auto si pořídil velký zahradník, byl to Bulhar, a měl zahradu v Českých Budějovicích. Jak je hostinec s Suchým Vrbným v Pětědomí, tak naproti tomu hostinci bylo velké zahradnictví u Bulhara. A on rozvážel tímhle autem boží zeleninu po městě. Ve čtvrtek bývaly prodeje zeleniny u kláštera, tak tam vozil zeleninu. Rozvážel s tím mouku v ozátku z Boršova a pivo ze Samsonu. Jo? V těchto dřevěných sudech, které jsou k vidění ještě na korbě. Jo? No a město České Budějovice koupilo tu zahradu od něj a se záměrem, že tam vystaví obytnou čtvrť, domy, zástavbu bytovou, několika patrový baráky, což se stalo. No a dělníci, kteří likvidovali ty zahrady, ty skleníky, a tak veprostřed byla bouda zamčená na zámek, ale Bulhar už měl peníze a byl pryč. No, tak se nevědělo, co v té boudě je. Nakonec vzali krumpáč, utrhli zámek a zjistili, že tam je nákladní auto s dřevoplynem, tohle, o kterém mluvíme, a byla tam taky velká zásoba dřevěných palíků ještě. No a tak stavbě vedoucí rozhodl, že to dořežou autogenem a dají to do šrotu. No a dříví se rozvezli lidi z okolí, ty špaličky na pálení. No a přišel jeden náš člen veteránkár klubu Českobudějovického, jehož já jsem nejstarší člen, a ten to zachránil. Já ho nechci jmenovat. A ten to využil, jezil s tím na nějaký krátký filmy a nakonec neměl místo pro to, garáž Budějovicí, kde by to garážoval, tak se stal na nábřeží Labutí, tam blízko Prioru, kde bydlel v paneláku. No a měl na tom plachtu a měl v tom poskovávané spousta věcí na motocykli a tak dále, protože je taky sběratel. No a oni mu tam vlezli všelijaký zloději a vykradali mu to. Tak jako kolegu mě žádal, jestli bych mu to tady v muzeu neuskladnil. No a tak jsme se tak dohodli, že jo, a nakonec, když přestal být zájem o filmování, tak jsme se dohodli a koupili jsme to od něj a je to naše.

0: Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a když už jsme do této chvíle probírali různé vozy a povozy, tak já vám teď s radostí přidám jeden archivní rozhovor s motocyklovou legendou naší republiky, s Libuší Šulcovou. Je to záznam z roku 2016 z Rally Křivonoska, kde Libuše Šulcová oslavila osmdesátiny a je jedinou ženou, která v současnosti stále jezdí a především řídí historický motocykl se sidecarou. Já už jsem o ní psal před lety, ještě jako novinář, ale to jsme si tenkrát spolu povídali po telefonu. Její životní osud mne zaujal a tak jsem si pochopitelně nemohl nechat ujít chvíli, kdy se potkáme osobně. A to se stalo v roce 2016 právě na Křivonožce. Paní Šulcová, vy jste mi právě teď podepsala knížku svoji a ta knížka nese titul Augustin Šulc.
1: Měl
0: jsem motocykl rád. To je knížka, já myslím, že sice pravda, ano, o Augustinu Šulcovi, nicméně z velké části mluví taky něco o vás. Vy jste prototyp takové té správné ženské, takové té energické, plné života. Jak to děláte? To jste zdědila, nebo to máte nějak jako vypěstované, naučené?
1: Na to vám nedokážu úplně jasně odpovědět, ale musím říct, že vlastně moje kariéra životní začala tím, že jsem jako první děvče vystudovala průmyslovou školu strojnickou v Betlémské ulici, kde dosud nikdy žádné děvče nebylo. A tam jsem poznala svého muže, svoji životní lásku. A tím vlastně to bylo dané, protože on v té době už jezdil terénní závody a mě to chytlo taky. Sice jsem nejezdila závodně, ale jezdila jsem s ním. No a pak teda po čase jsme se vzali, máme 3 děti, 6 vnoučat. A když jsme šli do důchodu, tak jsme se vlastně vrátili k motocyklům. Všechny motocykly BSA, které byly, tak nám samozřejmě komunisti sebrali, tatínkovi hlavně. A tatínek si v 50. letech, když ho propustili, tak si koupil motocykl 600 BSA, s kterou jezdil vlastně do konce života. Tu máme ještě doma, ta je z roku 35. A od švagrovi jsme koupili 770, s kterou je tady syn. A ta byla ale porouchaná. Tak manžel koupil motocykl samotný a mě v roce 2000 postavil motocykl, s kterým teď jezdím. A na tom, když mi ho dával, tak říkal, to je k narozeninám minulým a budoucím. Takže jako pro mě, já jsem ze začátku jezdila kvůli němu. A pak mě to chytlo. A v roce 2006 manžel zemřel a bylo jeho poslední přání, abych jezdila dál, až tu nebude. Začínat jako bez něj bylo hodně těžké. Ale já jsem vlastně pochopila, že on mezi těmi veterány zůstal a to mě drželo. A myslím si, že ta energie, kterou mě ten můj úžasný mužský dal, tak ta mě drží.
0: Ta motorka, to je ten zelený fešák, vedle kterého teďko stojím?
1: Ano.
0: To je opravdu nádherný dárek. Co to je za typ?
1: To je motocykl BSA, je to 4-takt z roku 28. Manžel to musel zrepasovat, protože byl zadřený válec, bylo zapotřebí nový výbrus a tak dále. A sidecar jsme koupili od kamaráda a tohle všechno prostě postupně dal manžel dohromady.
0: No ono je úžasné vás pozorovat už jenom, když jste na tom přijížděla, jak jste tak zkušeně zarejdovala přesně sem s tím do tohohle stanu. To je neuvěřitelné, je vidět, že to máte opravdu, jak se lidově říká, v paži. Je těžké to ovládat, tuhle motorku?
1: Tak nic není těžké, když to člověk umí. Že náš Pavel Ploc byl letec na lyžích a taky říkal, to nic není. Ne, musí se to člověk naučit. A můj muž byl motorista od Pána Boha a já jsem se to musela hodně, hodně učit. A podařilo se mi naučit se poměrně dost. Jinak k tomu, jestli je to těžké nebo není těžké, je to úplně jiné než na solu. Protože na solu ten motocykl položíte do zatáčky, tady máte možnost jenom vodorovnou polohu. A protože jako ramena hodně trpí, tak se musí měnit těžiště. Vždycky do středu zatáčky se člověk musí vysadit. No a ono se to pak otočí skoro samo.
0: Já jsem se vás zeptal na vás a stejně jste začala povídat o svém manželovi a o vašem vztahu. Dnes je taková doba, kdy ty vztahy poměrně dost haprují. Co byste vzkázala takovým lidem, kteří třeba teď řeší nějakou krizi svojí? partnerskou?
1: Já si myslím, že je to o úctě. O úctě jeden k druhému. A ta láska, která ze začátku je prostě ohňostroj, tak ta se postupně přemění v nádherný a trvalý vztah. A jestli sem tam něco zaskřípe, ono za to táče to nebylo jednoduché, tak o to víc, na všechno musí být dva. A o tom je vlastně to vážit si toho druhýho a snažit se, aby ten druhý byl spokojený.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna začne projednávat zmrazení platů politiků a třetina studentů vysokých škol někdy pomýšlela na sebevraždu. Bude oblačno až zataženo v Čechách a později i na východě republiky. Občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré časné ráno vám přeje Josef Maršál. Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením platů politiků. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje na to, že pokud se teď platy zmrazí, pak se po 5 letech zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD s kritikou nesouhlasí.
3: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
2: Opozice chce vetovat možnost zrychleného projednávání, chce totiž nabízet pozměňovací návrhy. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro volby ve dnech 9. a 10. října. Lidé to zjistí buď na úředních deskách, anebo v obálkách s hlasovacími lístky, které by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. Každý čtvrtý student vysoké školy má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Třetina z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, také přiznala, že už pomýšlela na sebevraždu. Další výsledky popisuje výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
4: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Studentům s psychickými obtížemi pomáhají na všech veřejných školách poradenská pracoviště, nabízejí konzultace a v případě potřeby je nasměrují k další odborné péči. V Praze 3 si odpoledne připomenou 120 let od narození Jaroslava Ježka. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici na Žižkově umístí pamětní desku. Ježek byl hudebním skladatelem, klavíristou a dirigentem. Ve 30. letech minulého století tvořil uměleckou trojici s Jiřím Boskovcem a Janem Verichem v Osvobozeném divadle. Pokračuje mluvčí Prahy 3 Petr Habáň.
5: Nová pamětní deska pochází z dílny Pavla Provazníka a nabídne netradiční pohled na osobnost autora hudby Osvobozeného divadla. Jejím hlavním motivem jsou Ježkovy charakteristické kulaté brýle.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo v Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť anebo přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8.
1: Doprava.
2: Opatrně v nájezdu na D1 ze silnice číslo 50 na 203. kilometru směrem na Vyškov. Je tam odstaveno osobní auto, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na 15,5. kilometru D11 směrem na Prahu je odstavena dodávka. I tady pozor na vybočující nákladní auta. A silnice číslo 50 je po nehodě 2 nákladních aut a jednoho osobního u Krnova neprůjezdná, jezdí se přes blízkou průmyslovou zónu. To byly zprávy, po nich Láďa Slezák.
7: Hezké dobré ráno ve čtvrtek 24. září. Jaromírům i Jaromírám přejeme všechno nej a pošleme vám další písničky. Třeba teď Xindla X a Mirku Miškechovou a Cudzinku v tvojej zemi. A podíváme se i do dnešních českých novin. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

Cizinka v tvé zemi ve vysílání dvojky. 8,5 minuty po 5. hodině, ještě jednou hezké dobré ráno z dvojky. Závěr září přinese slunečné a teplé počasí, kdy se teploty místy dostanou až k letním 25 stupňům. Pokud letošní babí léto vydrží déle až do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961, píše dnešní Právo. Sotva skončíte jednu schůzku, utíkáte na druhou. Po cestě z práce domů vyřizujete e-maily, v posilovně si do uší pouštíte podcast a večer se na seriály díváte ve zrychleném režimu, abyste ušetřili čas. Přijdete si díky tomu produktivní. Vždyť jste během dne nepromarnili ani sekundu. Jenomže váš mozek si to nemyslí. Ve skutečnosti jste ho během dne hned několikrát přerušili uprostřed věty a zmátli ho natolik, že si zapamatoval mnohem méně, než kdybyste ho alespoň na chvilku nechali odpočinout. I mozek potřebuje pauzu, to je téma dnešních Hospodářských novin. No a co se stane, když v zimě dost nenaprší nebo nenasněží a příští rok bude ve studních i přehradách chybět voda? Stát má pro případ katastrofálního sucha připraven postup pod názvem Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky. Jej připravují Ministerstva zemědělství a životního prostředí. Plán vyjmenovává 50 opatření, která mají kritickému nedostatku vody v Česku zabránit nebo ho výrazně zmírnit. Nejprve by došlo na známé kroky, v létě zákaz zalévání, v zimě zasněžování. Ostatně už teď to tak v extrémně suchých měsících funguje na úrovni obcí, které mohou vydat zákaz zalévání zahrad či napouštění bazénů a nebo mytí aut z vodovodní sítě. Omezoval by se nejen odběr, ale i vypouštění. Kvůli jakosti vody by se omezovalo také vypouštění znečištěné vody, například z průmyslových podniků. Naopak opatření známá z jižních států Evropy, kde se třeba s rostoucí spotřebou zvyšuje i cena pitné vody, jsou v Česku zatím nepravděpodobná. Tak to je téma dnešní Mladé fronty dnes. No a my už pokračujeme další písničkou a přáním hezkého rána.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: V tuto chvíli krátce po ránu máme také občas někde nějakou tu přeháňku, například v tuto chvíli aktuálně v Kladně, také se prohání v okolí Mostu a nebo třeba v okolí Karlových Varů a třeba Lubence. Aktuální teploty pro tuto chvíli se pohybují od 7 do 9 stupňů Celsia a má být převážně oblačnost se srážkami, oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občas déšť anebo přeháňky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8 stupňů Celsia. Tolik tedy počasí. Pokračujeme s Jarkem Nohavicou a písničkou Starý muž. A bude tu i Tereza Mašková a hořko-sladký valčík. Hezké dobré ráno.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Vaše ráno s Vláďou Slezákem na Dvojce.

Tereza Mašková na dvojce v 5 hodin a 20 minut. A teď historické události pro dnešní den, třeba z roku 1815. Po řadě neúspěšných pokusů proběhla ve Stromovce první zkušební jízda českého parovozu Josefa Boška, první tohoto druhu na kontinentě za přítomnosti veřejnosti. V roce 1835 vojenská služba byla snížena z dnes těžko uvěřitelných 14 let na pouhých 8. Také bylo v Praze otevřeno první české gymnázium v roce 1850. Zájem studentů byl obrovský. V jedné třídě bylo až 90 žáků. Černý pátek, ten se psal v roce 1869. Neuvěřitelně vzrostla cena zlata, což způsobilo paniku. Antonín Baťa podal žádost o povolení k výkonu obuvnického řemesla ve Zlíně v roce 1894 a o rok později první žena objela na kole země kouli. Cesta trvala 15 měsíců. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy byl spuštěn do provozu první československý jaderný reaktor v roce 1957 a stejně tak v Barceloně otevřeli největší fotbalový stadion v Evropě. A ještě dvě události z roku 1966. Gymnastka Věra Čáslavská nám všem udělala velkou radost, stala se absolutní mistryní světa. A také se konalo první znojemské historické vinobraní. A když jsme u toho, tak v roce 1970 na Zemi byl poprvé automatickou cestou dopraven vzorek měsíčního povrchu. Dopravila ho ruská sonda Luna 16. Teď už opus a písnička Life is life. Hezké dobré ráno.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijal pozvání herec Jan Koleník. Proč se po vítězství rozhodl vrátit do taneční soutěže ještě jednou? Kolik z té zkušenosti zužitkoval v novém filmu Tango pro tři? A jak se mu přechází z tanečního parketu do kůže jeho postavy v seriálu Dunaj k vašim službám? I o tom si budu povídat s hercem Janem Koleníkem a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání v Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré jitro. Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanie osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Xi Jinpinga z Chotí. Dnes budou oba politici jednat o obchodních otázkách nebo i umělé inteligenci. V Plané nad Lužnicí hoří hala, ve které se nacházejí mimo jiné nákladní auta. Hale se propadla střecha a hoří v plném rozsahu. Hasiči tam vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Budou 9. a 10. října, kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách, anebo v obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. Lidé mohou ode dneška získat volební průkaz pro říjnové senátní volby. Díky němu mohou hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od senátních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. O volební průkazy mohou žádat i Češi v zahraničí. Místnost pro volby do obecního zastupitelstva změnit nelze. V hotelu Zlatý chlum v České Vsi na Jesenicku se dnes uskuteční další z předvolebních debat Českého rozhlasu. Lídři kandidujících uskupení do obecního zastupitelstva budou spolu s moderátorem Janem Pokorným mluvit o obnově po povodních. Debatu budou vysílat živě po 17. hodině stanice Radiožurnál a Český rozhlas Plus. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas kabinetu. Cílem má být vyšší efektivita financování a také zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám, jinak na ně úřady nedostanou peníze.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 8.
0: Doprava.
3: Na 15,5 kilometru D11 směrem na Prahu je odstavená dodávka a pozor hlavně na vybočující nákladní auta. Obdobně na 20,5 kilometru D5 směrem na Prahu, kde je odstaveno osobní auto. A silnice 57 je po nehodě 2 nákladních aut a jednoho osobního u Krnova neprůjezdná. Jezdí se přes blízkou průmyslovou zónu. To byly zprávy. Slovo má opět Láďa.
4: Hezky dobrý den, krásný den všem, co posloucháte Dvojku, Táborák, Buřty na klacku a k tomu na kytaru Stánky. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. Připomeneme si jeho nejznámější písně i koncert, na kterém s bratrem Františkem zaplnil pražský Strahov, a to ve čtvrtek 24. září. Jaromír a Jaromíra slaví svůj svátek, přejeme všechno nejlepší. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Hezké dobré ráno. Od Táboráku na Strahov, tak by se dala ve zkratce popsat cesta písní Jana Nedvěda. Autor stánků nebo Igelitu dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
1: Kulácký ráno, mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jednu zvíře, duch mi se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Skleniček pán a pár dalů strávy.
2: Následující roky byly složitější, bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali, František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové, Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: She's crazy like food.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Aktuální teploty v tuto chvíli okolo 6 až 11 stupňů Celsia. V tuto chvíli nám například prší v Rakovníku a brzy bude třeba v Ústí nad Labem. A jak to bude s počasím? Má být převážně velká oblačnost se srážkami a konkrétně bude oblačno zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný dešť anebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 8 stupňů Celsia. Přejeme dobré ráno.

0: jsou Alphaville ve vysílání dvojky. No a teď přidáme něco pro radost a pro štěstí s Halinou Pavlovskou.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 24. září 1896 se narodil můj velmi oblíbený americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald. Většinou ho známe jako autora velkého Gatsbyho anebo románu Něžná je noc. Já miluju jeho skeptické povídky, plné ironie a humoru. Říká se, že jednou přišel Fitzgerald za Hemingwayem a svěřil se mu, že mu manželka Zelda řekla, že ji nemůže uspokojit, protože není pořádně stavěný. Hemingway ho odvedl na záchod. Fitzgerald se mu tam předvedl a Hemingway konstatoval, že je úplně OK. Když mu Fitzgerald nevěřil, šel s ním do Louvru a ukázal mu všechny sochy, s kterými se mohl Fitzgerald porovnat. Nevím, k jakému závěru tehdy Fitzgerald došel. Pro mě osobně je ale literární velikán.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A teď si připomeneme také koncert pro Martu Kubišovou, který pořádala dvojka Aneta Langerová a Kateřina Marie Tichá a Časy se mění. Vláďa Slezák vám přeje krásný dobrý den, za chvilinku už pokračuje taky Ranní dvojka.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
6: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat, podle toho je ten název ty kopanice.
5: Úchvatná krajina plná života, malebných záchoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
7: Co si víc můžeme psát, než být součástí toho.
5: Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby a soud dnes projedná žalobu společnosti Seznam na premiéra Babiše. Bude oblačno až zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršal. Lidé mohou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
9: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
8: O voličský průkaz mohou žádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad volit, ale musí přijet do Česka. Krajský soud v Praze odpoledne začne řešit spor mezi společností Seznam a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Firma tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují fakty. Babiš také tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. Zakázky na digitální projekty ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost a všechny státní zakázky nad 30 milionů korun musí ještě schválit vláda. Radu vede premiér a jsou v ní také třeba vládní zmocněnec pro digitalizaci nebo vedoucí IT sekcí jednotlivých resortů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády, jinak na ně úřady nezískají peníze. Podle Martina Buriana z Asociace softwarových agentur může změna otevřít veřejné zakázky většímu počtu IT dodavatelů.
10: Budou soutěžit o ty veřejné zakázky a čím víc dodavatelů v těch zadávacích řízeních, tím ve finále roste pravděpodobnost toho lepšího produktu nebo služby na konci.
8: Cílem změny je podle kabinetu větší efektivita financování státních IT zakázek. Podle poslance opozičních Pirátů Ivana Bartoše to ale celý proces zdrží a zakázky budou méně transparentní. V Praze 3 si odpoledne připomenou 120 let od narození Jaroslava Ježka. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici na Žižkově umístí pamětní desku. Dominují jí výrazné brýle, které byly pro umělce typické.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
8: Dnes bude oblačno až zataženo v Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8.
2: Doprava.
8: Na 20,5 kilometru D5 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto. Hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Silnice číslo 57 je po nehodě dvou nákladních aut a jednoho osobního u Krnova stále neprůjezdná. Jezdí se přes blízkou průmyslovou zónu. A na silnici číslo 58 mezi Frenštátem a Rožnovem pod Radhoštěm došlo ke kolizi dvou osobních aut s jelenem. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy teď Regí Kuba a Dalibor a Ráno na dvojce.
2: Startuje Ranní dvojka.
11: Ano, jsme na startu. Hezké dobré ráno.
12: Přátelé. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
12: Já si tu úvodní znělku nepřestanu zpívat. Fakt, ale to je jedna ze znělek, která se mi snad neohraje.
11: Je, tak to mám radost.
12: Teda doufám, že ani posluchačům.
11: To mám radost. No, mimochodem, tu nám vlastně nahrával Sočr. Ještě tam jsme měli nějaké jiné dechaře domluvené, které nám jsme nahrávali tu swingovou část a tu klasickou část nahrával Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
12: Jo, dechaře který... takhle, ty jsi nebyl v Albertinu, jako na plicním.
11: A zajímavé, to je hezký, že jsi to zmínil, protože dnes je slavnostní zahájení, nebo se koná slavnostní zahájení z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu koncertem v Rudolfínu a...
13: My vytáhneme z postele prvního houslistu.
11: A koncertního mistra
13: Vlastimila Kobrlého. Ale no. To bude až v 8, ne? Před 8 nějak. Ještě jeď spinká.
11: Generálku a to krásný program mimochodem je připraven. Stejně jako je připraven pro vás náš program.
13: Mm-hmm. No a začne Jakub.
12: No, máte se na co těšit.
13: Je. Aha, máš takový sveřepý výraz.
11: Je to slovo nějaká...
12: Hele, já si myslím tento týden, jak jsem ta slova chválil... No. Ještě minulý týden v pátek jsem říkal, to jsou tak hezká slova, v pondělí už jsem toho názoru nebyl a teď už mě chybí tak podle mě 50 tisíc vlasů vytrhaných.
11: Jsi rval včera.
12: Rval, ale vlastně o to víc je to zábavnější, když je to slovo tak jednoduché až ho, a potřebujete ho znáročnit, uh-huh. zesložitit. Tak no, pracoval, no, dělal jsem to tak 2 hodiny, ten špek. Fakt.
11: Znáročnit.
12: No tak, furt jsem přepisoval ty texty.
11: A jsi říkal krásná slova, laminát, okovy, to jsou krásná slova.
12: Přesně, tajinka. No.
11: Protože totiž vedle tebe nebyla žádná Marie.
12: Nebyla.
13: Takže tě nezneklidňovala.
12: To bych zůstal sám už.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: 6 hodin 10 minut, budeme hledat nějaké slovo, které asi patrně známe, a můžeš začít, Jakube.
2: Tak pojďte. Začnu úplně jednoduše. Jo? Je to místo, kde se entropie zdánlivě obrací na ruby. Prostě vezmete chaos v podobě surové hlíny a kamení, vystavíte ho brutálnímu tlaku a teplotě, abyste na konci získali dokonalou, krystalicky uspořádanou strukturu té nejvyšší geometrické čistoty. Najdete mě v názvech míst, která už vypadají klidně, i když jejich minulost klidná nebyla.
1: Třeba Moravské pole.
2: Třeba.
3: Jaký horský masiv.
2: Můj název je krátký, ale s dlouhou historií. Bývala jsem hodně energická holka.
3: No jo, to jsme někde po velkém.
2: Má minulost je opravdu hlučná, zakouřená a hodně těžká. Budila jsem respekt, ale budila jsem také lidi do práce. Ty už víš? Nevíš ještě.
1: No, Regina říkala něco velký třesk, ale...
3: Něco po velkým třesku, už tam nebouřilo, lámaly se ty zemské kry.
1: Já zas vidím soptilo. Napoleonské války.
3: Nevím, to já jsem teda dřív.
1: No to seš, no to je pravda.
2: A konkrétně je to přímo moje. Moje stará, taky známá.
1: Jako tvoje, jako Jakubova?
2: Tak nějak.
1: Stará kaločovka?
2: Stará, přesně, stará kaločovka.
3: V lahvi.
1: Prej, ty už víš. To vůbec netuším.
2: Tak najdete mi v názvech míst, která už vypadají klidně, i když ta jejich minulost díky mně, jo, nebo nám, klidná opravdu nebyla.
1: Jsi nějaká hmota?
3: Nějaká sopka nebo něco?
2: Ne? Regie je blíž. A takhle, když se bavíš o hmotě, tyjo, tak já mám s hmotou hodně společného. Opravdu. To se týká toho brutálního tlaku, té brutální energie, brutálního žáru. Bývala jsem takovým fakt jako kontrolovaným vulkánem vlastně. Když budeme hledat nejstarší, tak nejspíš, ono je to sporné, ale nejspíš bychom měli zajet, ty to tam budeš dobře znát, Regi, do Adamova. Teď už je to spíš památka. No, tam... Takový pomník mé historie, ano. Přesně. Aha. Tak, no.
1: Regi to má z nás Adamova.
2: Takže ta nejdůležitější nápověda je to místo, kde se ta entropie zdánlivě obrací na ruby. Vezmeme chaos v podobě surové hlíny a kamení, vystavíme ho brutálnímu tlaku a teplotě, abyste na konci získali dokonalou, krystalicky uspořádanou strukturu té nejvyšší geometrické čistoty. Mm-hmm. To je to, co... Mm-hmm. Ale můžeme jít...
3: Ty vlastně nejsi ten produkt?
2: Ne. Ty jsi to ta, která ten produkt zajišťuje. Jo. Tak.
1: Takže ty nejsi ta uhlí třeba, nebo ta urán.
2: Já jsem opravdu... A jdeš taky správně. Najdete mě v názvech míst, která už vypadají klidně, i když ta jejich minulost byla velmi hlučná. Mm-hmm. Budila jsem respekt i lidi do práce.
1: Já jsem z Adamova chtěl přece xkrát vysílat, protože když se projíždí vlakem na Brno, nebo z Brna, tak se jede nádhernou krajinou a tam je fabrika, že jo, nějaká stará, a pak tam jsou ty slavné paneláky tam nahoře. No. Že jak jsme tam nevysílali, víš?
3: Tak to
1: já,
3: nevíš.
1: Tak já nevím.
3: Pane učiteli, já nevím, protože jsme tam nevysílali.
2: Tak já... Skladna jsme taky nevysílali, viď? Tak to byla, jako, no, to byl opravdu světový unikát.
1: No to jo, ale co teda můžeš být, když nejseš ten... Ty nejsi ten produkt.
2: Nejsi produkt, ale beze mě by se ten produkt neobjevil, ten by se nevytvořil, to jako...
1: Ne.
2: A budila jsem opravdu respekt i lidi do práce.
1: Což vedro.
2: To teda, no takhle, ke mně v trenýrkách ne, no. Jako vůbec do toho areálu. To by bylo špatný. No. To spíš azbest.
1: Jo.
2: No a když budeme hledat tu nejstarší, tak pravděpodobně k Adamovu, ale jinak jich je, přátelé, těch opravdu velmi známých na 30. Vojtěžská,
1: jo.
2: Františková,
3: Lázně.
2: Moje. A dokonce je i obec.
1: Jo. Ano, a ty jsi teda jako pec v podstatě.
2: Ještě můžu říct, tady mám krásnou nápovědu. Pokud před to mé slovo přidáte jediné písmeno C, tak může vzniknout nějaká touha, nějaké bažení.
1: Já jsem právě
2: třeba na sladké.
1: Já jsem ti právě chtěl říct, že na to nemám jako... Teda to je slovo. Je to slovo.
2: Je, myslím, že víš.
3: A taky je to součást příjmení Franty Nebojsi.
2: Jo.
3: Ve Fimfáru, Fimfáru. Na
1: Velicha. Jo.
3: Mluví. Špekásek mluví.
2: A dokonce ta sklářská, ta je vlastně pojmenovaná po Františkovi. On se jmenoval Špek František.
3: Aha, to jsem říkala.
2: No.
3: Jo, to je divný slovo vlastně.
2: Fakt to bylo jeho příjmení, no.
1: Tak dvojka zavináč.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Máme tady nápovědu, milí přátelé, na kterou si vzpomněla Regina...
2: Dobrý.
1: Regina Květoňová.
3: Brusinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkou. Slyšeli jste? Malej huťásek mluví. František promluvil. Franta mluví. Co to říkal, já to přeslech.
1: Co to říkal, já to přeslech.
4: Slyšeli jste?
1: Huťásek. 3, 2, 1. Takže ve Špeku byla Kubova huť.
4: Ano, buď jak buď, Kubova je to huť.
5: Hezký.
1: A co to je za slovo, ptám se.
4: Eviť, huť.
5: Na to ano, navazuje Pavel z Vyškova. Jakoubku z kaloče bych vytrhal vlasy tomu, kdo ta slova vymýšlí a zadává. Jinak fakt miluju vás všechny tři. Je fakt, že vás nikdy postupně nenávidím.
4: Kdo napsal?
5: Pavel z Vyškova.
4: Pavle, ono už to nejde vytrhat vlasy zadavateli.
5: No pojďme dál.
1: Že nás nenávidíte, je vlastně obrovská pochvala. Děkujeme. Dobré ráno, děcka. Napsala i Jana, ročník 1972, z Dětřichova nad Bystřicí, tady čtu rychle, že je to pevnost. Ale to psala úplně krátce po zadání, takže ještě hledala.
4: Jo. Anička napsala, že to může být skála, býčí skála. Mm-hmm. Lá, u Adamova. Mm-hmm. Ale je to opravdu.
1: Eliška z Brna. Mm-hmm. Huť.
4: Huť.
1: Když se to tak napíše, tak to je tak zvláštní slovo. Huť.
5: To se řekne hrozně rychle.
1: Huť.
5: Napsala třeba taky Petra. Dobré ráno, trojko. Je to huť? To je hezké slovo. Dobrý název pro metalovou kapelu.
4: Ale to i zpívá, ne, Pálo Habera, ne? Mám na těba huť.
1: Mám na těba huť, to je dobrý. Ale dobré ráno, nejsi huť, David 80. Buď jste ročník 80, a to je dobrý, jste mladý kluk, a nebo je vám 80, a to je taky super. To dobrý, děkujem.
5: Dnes je to asi huť. Okolo Adamova jsem kdysi jezdila hodně často. Krajina nádherná, ale opuštěná fabrika působila hodně smutně. Tak tady se asi s Naďou z Velemína shodneš, co?
1: No, je to opravdu smutné.
4: Jakub opět čaruje, vytvořil velmi hutný Špek.
1: Nebo hutný, ano. Kubova huť, neboli huť Filip ze Smrkovic. Je tady hodně kubových huťů.
4: Ano. Hutí. A jejich, já jsem si je ofotil, ale no. To tady číst nebudu, těch opravdu známých hutí je, to vám řeknu s chutí, ale...
1: A teď navedla mě šumavská Kubova huť, napsal Kuba.
4: Heřmanová, Chodovská, Filipova, Hraběcí, Karlová, Korkusová, Michlová, pak hodně nových, hodně starých, Skelná, Stará Knížecí, Tachovská, Žofina.
1: No přece se, toho... to bylo NHKG Ostrava, ne? Bylo Nová huť Klementa Gottwalda.
4: Tak jo, to tady někdo píše.
1: To furt se říkalo v televizi.
4: Ano.
1: NHKG Ostrava. Dobré ráno, dnešní Špek je huť. Vůbec si nejsme jistí, Helena a Slávek. Ale taková nejistota je perfektní.
5: Dnes jsem huť, to slovo ve mně evokuje vzpomínku na Šumavský vrchol s názvem Huťská hora. Je to překrásný kopec, přes který vede silnice na Kvildu. Pro mě je to ovšem symbol utrpení, protože jsem ho jednou byla nucena vyjet na kole. Od té doby nenávidím cyklistiku. Zdraví Zuzka z Maringotky, pěší ročník 1987.
1: Já vás asi seznámím se svým synem, který když byl ještě menší, tak jel z Čerčan do Pišel. Možná to tam, vy, kteří to tam znáte, to je prvou kopec, vyjel a říkal taky, že už nikdy ten kopec. No, tak to je podobný vztah.
4: Tam je Řevnický nahoře taky.
1: No,
4: to je ten šílený.
1: No.
4: Nemůžu se rozhodnout mezi pecí a hutí. A Orlické hory byly sklářských hutí nebo hutních pecí plné, spousta hutských potoků. Ano, tam byly i hamary a tak dále.
1: No, voda byla nutná.
4: Ano.
1: Pec nám spadla, napsala, ale 60. Ale no, já jsem šel úplně stejnou cestou jako vy.
5: Josef ročník 72. Dostal jsem chuť vám napsat, že dnes je hledané slovo huť.
1: A Dan, taky zatím jsem u keramiky, případně pece. Já projíždím ty začátky, víš, ty myšlenkové procesy. Vypadá to jako sopka. Napsal Petr, dobrý ročník 1954, ale je to huť. Ano, ty jsi vlastně o sopce jste tady taky hovořili. To nás ta láva...
4: Ten vulkán. Kontrolovaný vulkán. Dobré ráno, opět z procházky se psem. Včera jsem se pouty jen těsně netrefila, ale dnes tedy nevím vůbec. Nejdřív jsem myslela, že to bude elektrárna, ale Jakub mě rozhodil písmenem V. Já měl pocit, že jsem říkal C, ale abychom dostali touhu, tak mě napadla tíč. Jakože chtíč. To je hezký.
6: To je dobrý. To je
5: skvělý. Dnes jsem vedla, jak ta jedle, ale za to včera jste se mi postarali o to, že jsem celý den nevyhnala z hlavy písničku Dej mi pár okovů a zpívala si to ještě večer ve vaně.
6: Jasně.
5: Jsem zvědavá, co na mé sousedy nachystáte dnes. Zdravím a miluju vás. Lenka z Malých Svatoňovic.
1: Tak já něco vymyslím. Za chvilku. Děti, že by důl Ilona Šubertová 79...
4: Ten byl také důležitý, ale vlastně k tomu, abych mohla pracovat.
1: Byl k tomu důl...
5: Ežitý.
1: No tak si dáme písničku, třeba si ji taky budete zpívat.
5: Třeba jo?
1: No, my jsme mu říkali tenkrát Petr Nagy, my jsme neviděli, jak se to vyslovuje. Že?
4: No Nať je divný, že?
1: Je. Huť, Nať.

0: Naše sesterská stanice Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
1: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
1: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
1: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
2: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré jitro. Čínský prezident Xi Jinping přijel na oficiální návštěvu Spojených států. Po příletu ho na vojenské základně nedaleko Washingtonu přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Nad základnou přeletěly dva bombardéry B-1. Podle agentury Nová Čína po příjezdu si vyjádřil víru, že obě země budou partnery a nikoli rivaly. Hasiči zasahují u požáru haly v Plané nad Lužnicí, informovali o tom na síti X. Uvnitř budovy se nacházejí nákladní auta a také ropné produkty. Oheň zasáhl objekt v plném rozsahu a propadla se mu střecha. Na místě je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Budou 9. a 10. Kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách, anebo v obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. A lidé mohou ode dneška získat také volební průkaz pro říjnové senátní volby. Díky němu mohou hlasovat v jiné volební místnosti, na rozdíl od senátních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. O volební průkazy budou moci žádat i Češi v zahraničí. Místnost pro volby do obecního zastupitelstva změnit nelze. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas kabinetu. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám, jinak na ně úřady nedostanou peníze.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, jen přechodně proměnlivá oblačnost. V Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku čekáme občasný déšť anebo přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8.
1: Doprava.
2: Opatrně na 29. kilometru D7 směrem od Prahy na Vozovce jsou podstavce dopravního značení. Náhle se tam brzdí a vybočuje. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy už počítejte s nesouvislou kolonou od stého 82. kilometru. Pomaleji pojedete až k omezení na stém 96. u D2. A na silnici 50 mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna se srazila 2 osobní auta. Jsou tam záchranáři a jezdí se kyvadlově. Kratší kolony čekejte oběma směry. Zprávy končí, pokračuje Ráno na Dvojce.
3: Dobré ráno, během zpráv tady došlo k takové, jak bych to řekl?
4: Poznání.
3: K takovému poznání, ano, ano. Nebo že vám něco evokuje to slovo, tak huť, to jsme dostali ze zahraničí, vysvětlení, že to je hüte?
4: Naopak tentokrát ne ze zahraničí, aha, ale z Česka od Zdeňka, pochází z němčiny, konkrétně z německého slova hüte, což znamená bouda, chata nebo přístřešek.
3: Přístřešek, takže jsme zjistili, teda
5: že Iva Hitnerová, že malířka,
3: je tak vlastně Boudová.
5: Tak je vlastně Iva Boudová, skoro Nela.
3: Iva Hitnerová. No to je vlastně chatařka.
5: No určitě vášnivá. Já teda nevím, ale...
3: Jana 1954. Vysoká pec. Co je teda ta huť přesně?
5: No to je vlastně celý areál.
3: Že jo, že huť. To je celý ten areál, jsem si to myslel.
5: To je huť a pak a v té huti byly vysoké pece, kde se tavila ocel. Nebo Kalila.
3: Kalila, tam se myslím, že Kalila tam a Tavila.
5: Tam se kalilo dost.
3: No,
5: se,
3: no počkej, u toho to bylo povolený nějaká...
5: Osmička.
3: Osmička, no, nebo sedmička.
4: A zvláštní, že se tam nehutilo, že?
3: Hmm, že z toho nevychází žádné sloveso.
4: Ano, ano, ano.
5: Mm-hmm.
3: Ale hutní průmysl, to je aspoň přídavné jméno, že?
4: Aspoň
5: zhutnit
4: něco.
5: Zhutnit nějaký materiál.
3: A tam myslím, že s tím nesouvisí.
5: To nevadí, ale zní to dobře.
3: To je pravda. Jo, tak jo. Tak chtěli jste nějakou písničku, tak já mám pro vás motýly a hned za chviličku jsme zpátky. Prosím vás, nejsou to motýly v jídle, jak si tady mě minule řek. Proč dáváš do uhlíziny motýly?

0: 6 hodin 38 minut, dnes je čtvrtek 24. září. Posloucháte ranní dvojku, milí posluchači. A ještě tady e-mail, hledali jsme slovo huť úplně jiného charakteru, protože včera Regina, a to teda musím potvrdit, se snažila na ty gratulační e-maily odpovídat docela poctivě a hodně jich přišlo.
1: No omlouvám se, jestli mi některý utekl a nepřišla vám odpověď a poděkování. Tímto bych to chtěla celé shrnout a poděkovat vám všem jednotlivě takhle.
0: Lenka napsala, že na základě včerejšího vysílání se mi podařilo vypátrat vaši fotografii, konstatuji, že Regina je fešák.
1: Je. Yeah.
0: No a tam teda napsala, že jste všichni, fešák. Jste všichni fešáci. Ale
1: my jsme všichni fešák.
0: Bylo trapný přečíst. Smekám před paní Reginou Květoněvou, že si dala práci s odpověďmi na včerejší gratulace, včetně mojí. Bylo to moc milé a moc mě to potěšilo. Mm. Můžu se odteď vytahovat, že si běžně dopisuji s moderátory Českého rozhlasu. Lenka.
1: To je hezký,
2: ale fakt.
1: My si dopisujeme, samozřejmě, ale.
0: No je tady teda odpovědí zase strašně moc. A pěkný jsou, krásný. Železárna, ocelárna, huť, všechny moc zdraví, Lída z Kladna, 1966. Mm-hmm. Poldy Kladno, jasně. Že?
2: Takzvaná Poldovka.
0: Poldovka.
2: Poldovka. Huť nemusí být jen o tepelném zpracování nerostů. Ku příkladu při výstavbě chrámu svatého Víta byla huť Petra Parléře. Ano, to byla sochařská dílna ve středověká a nejen svatého Víta, že jo, Mostecké věže a tak.
0: A napsala nám učitelka Dana z Unhoště 56, Rudá záři nad Kladnem.
2: No.
0: Já jsem asi vysoká pec, zrovna teď jsem o tom vyprávěla dětem ve škole.
1: Hezky.
0: Dobrý den, já jsem vysoká pec a řeknu vám, co dělám.
2: A v tom případě ji uznáme.
0: Hezký způsob je nádherný. Teda.
1: A naše každodenní posluchačka Marie ještě napsala, když slyším slovo huť, tak se mi vybaví seriál Synové a dcery Jakuba Skláře.
0: Ano. No. Luděk Munzar, viď. S přáním krásného dne, Anka, dobrý ročník 1961, pec nebo huť, dobré ranko, milá trojko, nic jiného mě nenapadá, no napadá vás to úplně perfektně teda.
2: Já napíše také dobré ráno, zdravím po delší odmlce. Mohla by to být huť? Přeji dobrou chuť ke snídaní.
0: Počkej, z Brna napsala Jana, dozrávající ročník 70, přes lávu, diamant a sopku. Diamant jsem měl teda v hlavě docela.

0: Zabydlená zatáčka, takzvaně.
1: Ten známý kem, ano, to je hezky, tři doby v zatáčce.
2: To muselo padnout nápověd, než mi ta huť došla. To je tedy slovo Pavla Kaha.
1: Že jo, to je taky.
0: Dobré ráno, hadači, už jsem si myslela, že jsem blbec, ale snad jsem huť. Lída z Horácka.
1: Nezapomeňte na stavební hutě středověku, ať to třeba Matyášovi z Arasu nebo Petru Parléřovi není líto. Tak ještě další tady máme připomínky.
0: No,
1: krása. Tak co si dáme?
2: Co tam máš?
0: Ajaj.
1: Co tam mám? No. Mhm. To je jiná verze skladby, kterou znáte od Cyndi Lauper.
2: Jo.
1: A tohle je Ronan Keating.
2: A jak se to jmenuje?
1: Time after time. No. Je to time after time.
2: No tak jo, no.

Tak to byla taková jiná verze této skladby. Tady dětičky se moje pořád i smějou, takže už to neřeším, milí posluchači, a pokládám další dotaz, respektive čtu váš e-mail. Dobré ráno. Vím, že když člověk zahradničí, současně relaxuje. To není nic nového, ale pan profesor Hlíněba během rozhovoru ve vzdělávacím pořadu Jíl v uchu říkal, že při přehrabování hlíny se uvolňují mikroorganismy, které působí na člověka relaxačně. Chtěl bych se tedy zeptat profesora ještě jednou, zda to myslel opravdu vážně. Děkuji, pravidelná divačka tohoto skvělého pořadu, Fanka

0: Armrová. Dobrý den, pane profesore.
1: Hezké dobré ráno. Káva na stole, děkuji.
0: Káva tady voní.
1: Je perfektně načasované. Já se pokusím profesora Hlíněbu zastoupit.
0: Ještě vám do ní musím nalít příchuť.
1: Teď mě došlo. Děkuji.
0: Vanilkovou.
1: Děkuji. Mě napadá, že jde asi zřejmě o mě, ale hned na začátku musím říct, že hlína je mnohem zajímavější, než si běžný smrtelník, který hlíně samozřejmě nerozumí, takzvaný suchar, myslí. Na lidském těle a také uvnitř něj se děje obrovské množství organismů, pracuje, osídlují naši kůži, střívka na zdraví. No a další části organismu a jejich složení ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. Takže ano, to zahradničení může mít na naše mikroorganismy určitý vliv, stejně jako třeba prohrabování popelnic, nebo spaní v lese, nebo spaní u spalovny, spaní a nebo bez spaní. Ovšem každá z těchto činností má trochu jiný marketing, když se přehrabujeme v půdě, už se také drbu. Skutečně se změní to složení těch mikroorganismů na vašich rukou i na kůži. Ale většina těchto změn zase poměrně rychle zmizí, stačí se mít nebo si umýt ruce. Což
0: já myslím, že stačí se mít rádi třeba.
1: Stačí se, no tak, takhle, nemusíte se mít, stačí, když se máte rádi. No. Ano, ano, to je pravda. No ale je to možná první vědecký důkaz toho, že mýdlo dokáže člověku zkazit relaxaci, což je škoda. Takže já jsem po tom, co zahradničíte, jsem pro se nemít.
0: Mně totiž nedávno mýdlo zkazilo žaludek.
1: No, si to nastrouhat, ono se pak celé bolí pak v bříšku.
0: Ono to bolí i tou cestou do toho bříška.
1: Jo, ale strouhané se dá.
0: Jo.
1: Například ono docela bělí.
0: A kluže.
2: Vypěnil si potom možná.
0: No, ano, byl jsem trošku.
1: No, ale důležité je, že ty mikroorganismy přes tu neporušenou kůži běžně do těla nepronikají. Kůže je totiž velmi účinná bariéra, něco jako ochranka u luxusního hotelu. Takže a je dobře samozřejmě, protože kůže nás chrání před mikroorganismy, které mohou způsobovat onemocnění. Když se podíváte tady na tu mokvavou vyrážku, tak asi uvidíte, že to je vlastně je problém. A ten problém pak nastává, když se poraníme samozřejmě, pak už může být zahrada poněkud méně relaxační a z půdy se můžeme nakazit například tetanem. A to nikdo nechce, to je velmi bolestivé.
0: Mě, pane profesore, mě podobně, jako když jsem snědl to mýdlo.
1: Jo. Ale tak to naštěstí má vliv pouze na váš střevní trakt.
0: Jo.
1: Potom byste vyrážku neměl mít. Ale právě tady už zahradničení dává větší smysl, když teda pomineme to, že jste zranění a dostanou se vám pod kůži do krve mikroorganismy nechtěné. Protože když pracujete s půdou, mění se to prostředí, se kterým přicházíte do kontaktu a pokud potom sníte něco, co vám vyrostlo na zahrádce, omyté samozřejmě, tak dostanete do sebe i mikroorganismy, které na průmyslové vypěstované zelenině možná nepotkáte. Protože bez postřiků a tak dále. Já ještě doporučuji, řekl jsem sice omité, ale kedlubnu mrkev, obecně kořenovou zeleninu, bych neomýval úplně pečlivě. Já bych si tam trošku hlíny nechal. No, to má takový dobrý zákus. Křupe to a myslím si, že spousta kamínků, které se dostanou do těla, i pročistí ten střední trakt. Je to lepší než možná mýdlo.
0: No, hlavně i zubaři říkají, že to je moc dobré na...
1: Jo, kamínky na zubech určitě. No,
0: perfektní.
1: Tak, ale teď pozor, že by třeba zahrabání v hlíně přímo člověk zrelaxoval tím zahrabáním, to asi ne. Já jsem zkoušel žít pokrk v hlíně a moc jako psychické pohody mi to nepřinášelo. Je dobrý, ne pokrk, ale aspoň třeba po pás.
0: Já když mám něčeho pokrk, tak teda psychika jde opravdu stranou, pane profesore.
1: Je možné také, že do plic, když vdechujete velmi vehementně, se hrabete v suché hlíně, tak samozřejmě toho prachu je víc a vy pak můžete vdechnout i ty organismy, které tělo úplně nechce.
0: Já tak asi to je právě možná i důvod, proč vám náš kavárník Jiří nedává nahoru z kořici na kávu, kterou tady máte připravenou, ale že tam dává právě suchou hlínu, abyste nevdechl z kořici, protože to pak by mělo negativní vliv na váš dech.
1: Ano, my jsme se domluvili i na jílu, na sušeném jílu, on je jemnější.
0: Je takový, jako klouzavější.
1: No, přesně tak. Z něj se dá pak udělat hlinka, make-up a podobně, takže krása. No ale když si dáte na jaře, což doporučuji?
0: Mám právě sluší ten jílový make-up. Já se nemůžu vynadívat.
1: Já jsem přijel z jílí právě, takže za vámi. Ale...
0: Svatební cesta tam byla.
1: No ale když si dáte na jaře, to bych jako mohl doporučit, tu jarní, hezky prohnojenou hlínu, tu vlhkou hlínu, lopatu hlíny, vždycky z jara, tak by vám opravdu mělo být 14 dnů hůř a pak už jenom líp. Tak to, což vy to toužíte po tom výsledku pozitivním, takže čtenářům to přežijete a pak je to vlastně takové, musíme si pohlídat to zdraví trošičku. No, současně existuje i další situace, kdy může být zahradničení opravdu velmi relaxační, když při rytí náhodou narazíte na 50 let starou lahev slivovice. Ta si cestu do organismu najde sama. Mluvím tu často o alkoholu, tak už to měnit nebudu. Takže závěr pro Fanku Farmerovou je jednoduchý. Zahradničení skutečně ovlivňuje naše zdraví, potažmo náladu. Když se necháte otrávit starou kedlubnou, mám na mysli plot teď, budete otrávení. Konzumace
2: té... Vy jste nemyslel sousedku.
1: Nevyslete. Konzumace vlastní zdravé čerstvé úrody může opravdu tu náladu ovlivnit. Samozřejmě v té mrkvi je více zdraví než nějakých chemikálí, které ji pak udržují zdravou, tu kořenovou zeleninu. Takže určitě hrabejte se v hlíně, kopejte.
3: Jeste hlínu.
1: Orejte, jeste hlínu, lopata hlíny ročně si myslím, že je ku prospěchu.
3: A to si pamatuju, že maminčin kolega, pan inženýr Rašovský, který byl z Drásova, myslím, tak říkal, že každý pořádný sedlák musí sníst do roka kupu hnoje.
1: To, myslím, to je až až.
2: Ale tak já si myslím, že to je
1: by stačila kávová lžička.
0: Jinak, pane profesore, já, to je zvláštní, že vás člověk poslouchá, vy máte úplně básnické střevo a já jsem vůbec nepřišel o žádné iluze.
1: Ne, to jste mi udělal obrovskou radost, děkuji. Jste asi, že to byl takový ten koňský můstek, že jo?

0: 6 hodin 54 minuty a my ještě v rychlosti otevřeme České noviny a překvapivě v Hospodářských novinách není, nebo je tam spousta informací, které se týkají hospodaření, ale je tady dokonce pochvala nic nedělání a proč je pro mozek důležité, abychom občas jen koukali do prázdna, se dozvíte právě teď.
1: Když se naučíte něco nového, ať už je to jméno kolegy nebo látka probraná na přednášce, mozek si informaci neuloží jen tak úhledně do šuplíku, ze kterého ji lze zase kdykoliv vytáhnout. Paměť je zpočátku křehká a připomíná spíš mokrý cement než tvar vytesaný do kamene. V minutách a hodinách po novém učení mozek usilovně pracuje, aby uchoval to, co před chvílí přijal. Tomuto jevu se říká konsolidace paměti, kdy se nově vytvořené vzpomínky stávají stabilnějšími.
0: A teď hlavní vysvětlení. Klidný odpočinek klade na mozek méně nároků a poskytuje mu více příležitostí k opětovému zpracování nové zkušenosti. Jakoby se v něm přehrával vnitřní sestřih nejdůležitějších momentů. Díky němuž si lépe pamatuje, co se právě naučil. Vědci také vypozorovali, že během odpočinku po učení nastává lepší koordinace mezi hypokampem, ano, správně to čtu samozřejmě, a příslušnými oblastmi mozkové kůry, takže si člověk informace lépe zapamatuje.
1: Desítky let vědeckého výzkumu potvrzují, že zásadní roli při upevňování vzpomínek hraje spánek. Nové poznatky však naznačují, že mozek dokáže za tím samým účelem efektivně uplatnit jakýkoliv okamžik, kdy ho nezavalujeme novými informacemi.
0: A to nic nedělání, nebo koukání, ono se někdy říká koukání do blba, že jo? Ale že to není ztracený čas, se píše. Při některých experimentech se pozitivní efekt odpočinku na paměť prokázat nepodařilo. Jindy byl efekt omezený a projevoval se různě u různých skupin lidí. Vysvětlím. 13 až 14 leté děti například se zjistilo, že odpočinek vylepšoval paměť minimálně po dobu 7 dnů, avšak přínos byl viditelný zejména u dětí, jejichž počáteční schopnost vybavit si informace byla nižší. Ale ten efekt je znatelný.
1: Odpočinek nevyžaduje naprosté ticho, zavřené oči ani konkrétní polohu těla, protože tyto faktory celkový přínos pro paměť zásadně neovlivňují. Praktické doporučení pro každodenní život je jednoduché. Poté, co se naučíte něco důležitého, dopřejte si krátkou pauzu, než začnete mozek zásobovat novými informacemi.
0: No, to se mi zrovna dneska hodí.
1: Jak to?
0: No, se šprtám strašně textu.
1: Tak si jdi lehnout. No,

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijal pozvání herec Jan Koleník. Proč se po vítězství rozhodl vrátit do taneční soutěže ještě jednou? Kolik z té zkušenosti zužitkoval v novém filmu Tango pro tři? A jak se mu přichází z tanečního parketu do kůže jeho postavy v seriálu Dunaj k vašim službám? I o tom si budu povídat s hercem Janem Koleníkem a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Prezident Pavel završí návštěvu Spojených států v Nebrasce a německé ekonomické instituty představí prognózu hospodářského vývoje země. Bude oblačno až zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním zastavením amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamní guvernér, vystoupí také na univerzitě a setká se i s českými krajany. Pětice ekonomických institutů dnes zveřejní prognózu hospodářského vývoje Německa. Podle předběžných zpráv bude optimistická a Německu přisoudí mírný růst. Jeho zdrojem je hlavně vývoz v rámci Evropské unie.
5: 1,3 desetiny na místo pouhých 0,6%, tak teď podle deníku Handelsblatt oceňují letošní růst HDP v Německu přední ekonomické instituty. Stojí zatím státní výdaje a vývoz chemického, ale taky elektrotechnického a digitálního průmyslu. Německý kancléř Friedrich Merz už o víkendu po prohraných volbách hodnotil právě hospodářský vývoj jako dobré znamení. Podle deníku Handelsblatt by ale růst musel trvat déle, aby dorovnal slabou etapu, a to zas není dlouhodobě pravděpodobné kvůli strukturálním problémům německé ekonomiky, jako je třeba stárnutí populace. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením platů politiků. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Opozice návrh považuje za populistický, upozorňuje na to, že pokud se teď platy zmrazí, pak se za 5 let zvýší skokově. Soukromá společnost Heralsko AI Campus chce v Ralsku na Českolipsku postavit obří datové centrum pro umělou inteligenci. AI továrnu chce umístit do průmyslové zóny v Kuřivodech, kde by zabrala 6,5 hektaru. K záměru má ale připomínky Liberecký kraj. Požaduje totiž, aby plán datového centra byl posouzen podle zákona o vlivu na životní prostředí. Problémem Centra pro rozvoj umělé inteligence je totiž náročný provoz.
6: Sály s počítači spotřebují obrovské množství energie a produkují horko, proto jsou nutné speciální chladící systémy a silné připojení k elektrické síti. V případě Ráska by mělo jít o spotřebu 86 MW, to odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše z TOP 09 je proto nutné záměr prověřit z hlediska spotřeby vody, hluku a nakládání s odpadním teplem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo v Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8.
0: Doprava.
3: Pozor, dávejte na stém 61,5 kilometru D1 ve směru od Prahy. Na vozovce jsou kusy roztrhané pneumatiky. Velmi opatrně na 29. kilometru D7 směrem od Prahy. Na vozovce jsou podstavce dopravního značení. Náhle se tam brzdí a vybočuje. A na 12. kilometru D8 směrem na Prahu se srazila 2 osobní auta. Do kolony se brzdí na 19. kilometru a je to na půl hodiny. A v koloně navíc došlo ke kolizi osobního auta a motorkáře na 14. kilometru. To byly zprávy, slovo mají opět Regi Kuba a Dalibor.
7: A my krásně
4: navážeme nejenom na zprávy Josefa Maršála, ale i na naše povídání, protože jsme krátce před 7 hodinou četli z Hospodářských novin ze stránky, která se jmenuje Be Positive, jako buď veselý, příjemný, pozitivní. A Uli Štrybarová vlastně připravila pozitivní téma. Budeme dostávat dobré zprávy. A představte si, že dnešní člověk přijme za jediný den tolik informací, co náš vysoce vzdělaný předek přibližně před 500 lety za celý život.
7: To je dost náročné tedy pro nás.
4: Proto se tam kouří z tý makovice všem, že jo, pořád.
7: Proto tak nějak zapomínáme, vypouštíme, protože se s tím musíme nějak popasovat, takže ten mozek, chudák, my ho trápíme.
4: Aha, to jsou ty dobré zprávy, jo? Tak jo, to jsem klidnej. Si dáme činasky.

0: Průměrný člověk dnes za jeden den přijme z médií, chytrých telefonů, ze svého okolí, z nejrůznějších reklamních ploch přibližně 74 gigabajtů dat. To asi si neumíme úplně představit, Hruza. Ale je to opravdu hodně. To odpovídá zhlédnutí třeba 16 celovečerních filmů v kuse. Nebo vnímání přibližně 23 slov za sekundu. To... Tak někdy Regina se snaží mluvit rychle, ale tolik informací, které nám dotečou za jediný den, dostali naše prababičky a dědové za celý život. Jenže problém je ten, že k nám stále častěji přicházejí informace negativní, ale nemusí, můžou být i pozitivní. S Olí Štrejbarovou, dobrý den.
1: Hezké ráno. Já opravdu tak maličko se vrátím k tomu, co jste říkali před chviličkou, že ty lidské smysly, jak říkáte, jsou opravdu bombardovány miliardami bitů za sekundu, ale náš milosrdný mozek disponuje těmi vestavěnými filtry, které většinu toho šumu odfiltrují. Zároveň se odhaduje, že z nově získaných informací zapomínáme hned polovinu, už během první hodiny. No a během jediného dne zmizí až 70% všech věmů, které si mozek vyhodnotí, že nejsou zásadní pro přežití. A to je vlastně dobrá zpráva.
0: No a je pravda, že k nám míří, a tak myslím, že na to novináři přišli už v době, kdy se vytiskly první noviny, že pozitivní zprávy nikoho nezajímají.
2: Dobrá zpráva není zpráva.
0: Ano, důležitá je tam nějaká vraždička nebo něco, zkrátka negativní zprávy.
1: Je to tak, ty studie zaměřené na obsah sociálních sítí, nejenom tedy médií, ale i sociálních sítí, ukazují, že zpravodajská média na platformách publikují zhruba dvakrát více jasně negativního obsahu, než obsahu pozitivního, přičemž zbytek tvoří neutrální informace. U specifických témat, jak říkáte, jako je politika, volby, válečné konflikty nebo ostatní, poměr negativity dramaticky roste. Vědci z Harvardu a další odborníci často zmiňují, že pro zachování zdravé psychiky by média měla držet jistý poměr, a to jedna pozitivní zpráva na tři negativní, minimálně takto. Že ta současná realita je tomuto ideálu více a více vzdálená.
0: No a čím to je?
1: Čím to je? No, hlavním důvodem toho nepoměru asi nebude zlý záměr novinářů nebo podle těch studií, ale takzvaná ekonomika pozornosti a lidská evoluce. On ten lidský mozek je geneticky naprogramovaný tak, aby reagoval na hrozby a nebezpečí mnohem citlivěji než na ty pozitivní podněty. Pro příklad, v minulosti nám to pomáhalo přežít třeba, když, já nevím, jsme se dozvěděli, že se blíží nebezpečná věc, nějaká katastrofa, tak to pro nás bylo důležitější než třeba to, že sousedovi se narodilo zdravé tele, nebo že měl velkou sklizeň. Zkrátka ta priorita bylo to nebezpečí.
0: No ale asi si nebudeme nic nalhávat, prostě zatím určitě stojí vyšší míra, teď se říká prokliků, nebo tenkrát se říkalo sledovanosti nebo kupovanosti a zároveň sdílení těch článků na těch sociálních sítích.
1: Je to tak, oni to mají velmi dobře propočítané všechno. Ty moderní algoritmy a analýzy potvrzují, že každé další negativní slovo v titulku, nejenom v titulek samotný, ale každé slovíčko v něm, zvyšuje šanci na rozkliknutí zprávy o 2,3%. Naopak pozitivní slova míru toho prokliku výrazně snižují. A na sociálních sítích mají lidé tendenci sdílet negativní články opravdu dvakrát častěji než ty pozitivní. A vznikl dokonce i psychologický fenomén zvaný syndrom zlého světa. Zkrátka lidé, kteří konzumují velké množství běžného zpravodajství, mají statisticky silnější pocit, že svět je extrémně nebezpečné, násilné a zkažené místo, přestože ta reálná statistická data v té které zemi mluví úplně o něčem jiném.
0: No a teď nám řekněte, co budeme dělat. Co s tím?
1: Co s tím? Věčná otázka, co s tím? Existuje takové hezké řečení, jaký si to uděláš, takový to máš, to známe všichni. A také to, že naše vnímání světa a náš život tvoří čtyři naši nejbližší lidé, kterými si denně obklopujeme. Je proto dobré si zodpovědně vybírat, nejenom ty lidi, ale i to, čím se obklopujeme. Do boje stále více vycházejí mladí influenceři, kteří tvoří cíleně dobré zprávy. Vznikají i projekty zaměřené na takzvanou konstruktivní žurnalistiku nebo dokonce i portály přinášející výhradně pozitivní zprávy, které se snaží tento přirozený nepoměr nějak vybalancovat.
0: Já jsem jeden našel, pozitivní-zprávy.cz, tak se tam hned podíváme. To byla Olí Štrejbarová, moc děkujem.
1: Mějte se moc hezky.
0: Naschledanou. No, já jsem si teď vzpomněl na takový jeden mini příběh, nebojte, nebudu nikoho jmenovat ani citovat médium, ale my jsme před nějakým časem jezdili s kapelou, s Alešem Hámou, s Jakubem Werenbergem a přijeli jsme, a já jsem byl řidič, já jsem řídil dodávku a přijeli jsme k divadlu ABC asi v jednu v noci z nějakého hraní a nenapadlo nás nic lepšího, než si na ulici postavit ty nástroje a hráli jsme tam. Ale takový jenom ševelení. A druhý den vyšlo v jednom nejmenovaném bulvárním plátku, obrovském tedy, na MOL opilý Dalibor Gondík hrál na ulici v jednu v noci. Tak jsem tam zavolal tomu chlapíkovi, co to napsal a říkal jsem, jak jste na to přišel. A on, vyfotili vás, sestra moje, byli jste tam ožralí a tak to je prostě, musíte si dávat pozor. Já říkám, to je škoda, že tam je vyfocená i ta dodávka, kterou jsem přijel a kterou jsem pak odjel domů na MOL opilý. No a co, jako, říkám, že jste mi nezavolali třeba, nebo nezeptali jste se. To oni nedělají, že jo, samozřejmě napíšou.
3: Dobrý večer, pane Gondíku, jste opilý?
0: Ano, a nabít mi takový řešení, že se mnou udělá jako vyjádření, že já jsem teda řídil, ale že na MOL opilý byli oni dva. Kam, to je perfektní nabídka, to vám moc děkuju, to je ještě lepší, to je fakt bezvadný, jo. A když už jsem pak jsem trošku byl takový, říkám, víte co, já nechápu vůbec, proč to děláte, ale představte si, že by to někdo napsal o vás a tak. A on říkal, no tak dobře, tak já se vám teda omlouvám, tak uděláme s vámi rozhovor jako do přílohy, že vlastně jste strašně jako dobré, až máte divadlo a že všechno, uděláme to opravdu hezký. A říkám, jo, a koho to bude zajímat? On, nikoho. Ještě to přiznal.
3: Právě, no.
0: Takovýhle humus. Chci jste něco říct?
3: Ne.
0: Musíte si dávat pozor. Ne, ale je pravda, že, ale to je, myslím, že vysledovaný, a to tam bylo řečeno správně, že ty negativní zprávy prostě všichni přitáhnou. Právě proto je tady vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kterému říkáme Ranní dvojka, a u nás se nic negativního řešit nebude nikdy.
3: Zajímavé je, že on ten titulek přitáhne, ten negativní. Vy si přečtete teda obsah, když už toužíte potom třeba negativním scénáři a pak zjistíte, že to je úplně bezobsažné.
0: Je to o něčem jiném.
3: Ale stejně to uděláte znova.
0: Já ne.
3: A to děláš dobře.
0: Ne. Tak si dáme Queeny.

0: Kousek.
1: Původně jsme v retrokousku chtěli něco ochutnat, ale Regina zase něco našla a my už nám zůstává rozum stát, ale ještě předtím, než to prosím tě řekneš, tak je pravda, že v 6 hodin 50 minut přibližně tady měl projev náš pravidelný host, pan profesor, a použil něco, nějaký výraz stará kedlubna. A říkal, že ti mi myslel...
2: Sousedku.
1: Ne právě, že ti myslel potravinu a ne sousedku. A napsala nám Michaela ročník 68. Dobré ráno, nemohla jsem dokončit ranní cvik a neslyšela jsem asi další dvě minuty vašeho rozhovoru, páč jsem byla otrávena starou kedlubnou. Michaelo, to nebylo o vás.
2: Byla možná ta sousedka, možná zvonila, víš?
3: A buďte ráda, že jde o sousedku.
2: Co?
3: Mimochodem, tady někdo se ještě také vyjadřoval k tomu...
1: Cizímu neštěstí.
3: K tomu pojídání hlíny,
1: jo,
3: o kterém tvrdil profesor Doudleba, že vlastně, že má pozitivní vliv na organismus.
1: I hnoje, když jsi to říkala ty, že to...
3: I hnoje.
1: To byla citace.
2: Strýce.
3: Hnoje i kupa.
2: Víra Rašovského.
3: Tak už nevíme, kdo to napsal, nebo já to nevím, ale že do smekty se dává také jíl. A jaké má účinky? Samozřejmě čištěný, asi bílý, ale že má na ten trávicí trakt, na tu soustavu trávicí pozitivní vliv.
1: Tak když můžou, já nevím, prasátka rýt?
2: Rypáčkem?
3: Rypáčkem. No, prasátka, ale urinoterapie taky, že jo, to taky není nic příjemné. Tak jo, jdeme dál.
1: Bychom se posunuli někam.
3: Pojďme na retro, dobře.
2: Na mě vykoukla někde na nějaké sociální síti taková věc, kterou jsem si říkala, já ji teda osobně neznám, ale sotva jsem ukázala fotografii Jakubovi, tak se nadechl a říkal, to jsme měli doma. Pod tou fotografií komentář, nevím, jak se to jmenovalo, ví to někdo? Vejce, ruský vajco, nevím, jak se tomu říkalo, ale na chalupě s bratranci, sestřenicemi, strýčky a tetičkami jsme to hrávali. Měli jsme to v hezčí barvě, tohle je modro-žluté. Vrať vejce, jsme tomu říkali. Cuky ruky, někdo říká. Kupovali jsme to v DDR a říkali jsme tomu podle tehdy německého označení Ritzpitz.
1: Já vím, co to je.
2: Je to takové vajíčko.
1: Takhle se to muselo rychle roztáhnout a přiletělo to na druhou stranu.
2: Přesně tak.
3: No,
1: a já totiž si myslím, že nějaká posil... Ne, to je ono.
3: To bylo barevné vejce, nebo jednobarevné, nebo dvou, to už je jedno, natažené, nebo tím vejcem byly po jeho délce prostrčené dva silné silonové provazy, asi 4 metry dlouhé.
1: Ano, ano.
3: Na každé straně byly dvě rukojeti a tím, že jste roztáhli ty dva provázky, tak jste udělili tu kinetiku tomu vejci. A my jsme to hráli tak, že se nesmělo to vejce u toho druhého hráče dotknout těch madel, nesmělo ťuknout takzvaně, že jsi to musela zachytit, nebo musela zachytit, ale zároveň muselo to vejce přejet tu polovinu k tobě vlastně,
1: tak, a ono
3: do toho
1: se
3: útočného
1: se stalo,
3: pásma.
1: Že to zůstalo ve prostředce a musel jeden zvednul,
3: tak přesně to tak. Přesně tak.
2: Ty jsi to taky
1: měl. No jasně,
3: to bylo úžasný.
1: Jak vůbec jak bych to popsal, no.
2: Jak se to jmenovalo splátek? U vás teda?
3: No. Ty já už si nepamatuju taky.
1: Jako vrať vejce se to asi nemenovalo.
3: To spíš to je na Velikonoce spíš, no, ale... Vrať vejce.
2: Nějaká uražená holka, ne?
1: Když, no asi,
2: když
1: no.
2: Jí přišel koledník.
3: Ale, no, jo, takhle.
1: Ale to bylo nejhorší, protože se dávala, když to zůstalo viset ve prostřed, což pak nešlo posunout,
3: no,
1: tak se dávala vina vždycky té druhé dvojici, nebo tomu jednotlivci, co
3: jo,
1: byl proti tobě.
3: Jo, jo, jo.
1: Co děláš? Jsi jako málo škubnul, že jo?
3: Ano, ano, málo škubneš, tak to vejce a muselo přijet polovinu.
1: No. Je, to je úplně a to se už nevím, to je zapomenutý.
2: Tady jeden z komentářů cik-cak, létající vajíčko. Vyráběl to národní podnik Železnobrodské sklo, ŽBS.
1: Aha. Proč to dělalo Železnobrodské sklo?
2: Rádo se to zašmodrchalo.
1: Zašmodrchalo a zůstávalo to ve prostřed, to bylo fakt...
3: A nebo ty provázky se pak museli asi nahradit novými, že se docela rychle... Že jo?
1: Ojeli.
3: No, ta vášeň je ojela.
1: No, protože to bylo, já nevím, jestli si to můžeš představit.
2: To byl
1: škubanec.
3: A já si vzpomínám, že tam byla očka kovová, že jo, aby se samozřejmě to vejce neprodřelo v tom středu. Po té ose, takže a vím, že byla vždycky rozpálená hrozně.
1: Ano, no.
3: Že jo, tím třením.
1: No. A to tření a to lítalo strašně rychle. To když
3: no, to byl fofr. Jo, máš pravdu.
2: To tady někdo píše. No. Rozevřeš natáhnuté špagátky, tím pošleš kapsly k protějšímu hráči a on rozevře ruce se štěma špagátkama, docela rychle to lítá.
1: No, no. Lítá to hrozně. No.
3: Super.
2: No.
3: Teda Regi, kde jsi tohle vyhrabala?
1: To je škoda, že to tady nemáme.
2: Zdroje.
1: Škoda, že to tady nemáme.
2: Co tím myslíš?
1: Že bychom si to mohli zahrát, ale to asi...
2: Ale my jsme tři, to nejde, ne? Vy to budete hrát a já se budu dívat.
3: Ale já tady ještě, já jsem koukal také tady na to Létající vejce, nebo hledal jsem ho, ale objevila se tady v retru cedule, která visí na brance jednoho domu. Varování, jsem důchodce.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Evropská banka pro obnovu a rozvoj mírně snížila odhad růstu české ekonomiky na příští rok. Banka teď předpokládá, že hrubý domácí produkt se zvýší o 2,4%, zatímco v červnu růst odhadovala na 2,5%. Letos nadále počítá se zpomalením růstu na 2,2% z loňských 2,6%. 2 milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincolnu ho přivítá tamní guvernér, vystoupí také na univerzitě a setká se i s českými krajany. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby, budou 9. a 10. října, kde mají voliči volit zjistí lidé buď na úředních deskách, anebo v obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. Krajský soud v Praze odpoledne začne řešit spor mezi společností Seznam a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Firma tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují fakty. A Babiš také tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. Krkonošský Harachov schválil zásadní změny územního plánu kvůli výstavbě 5hvězdičkového hotelu. Má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Investor městu slibuje vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. Část zastupitelů i občanů je proti.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo. V Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8.
2: Doprava.
1: Na příjezdu do Prahy z Brna se brzdí za průhonicemi do kolony. Asi 15 minut se pak jede k nehodě na 0. kilometru, kde je blokován levý jízdní pruh. Na 12. kilometru D8 směrem na Prahu se srazila 2 osobní auta, do kolony se brzdí na 21. kilometru a je to stále na 30 minut. V koloně navíc došlo ke kolizi osobního auta a motorkáře, to je na 14. kilometru. A v Brně je uzavřen Královopolský tunel směrem na Královopole a před ním se tvoří kolony. To byly zprávy, pokračuje na ní proud dvojky.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 33 minuty a dnes ve čtvrtek 24. září se podíváme do Itálie, ale vlastně ne do Itálie.
1: Do Skotska.
0: Do Skotska. S Barborou Bernini, naší italskou spolupracovnicí. A ještě předtím, ale ty jsi něco chtěla říct, Regi?
1: Já můžu klidně něco říct.
2: Já taky. A třeba... k tomu vejci, které jsme tu probírali, napsala Eva.
1: Je, jo. My to vejce máme doma. Dneska si díky vám zahrajeme.
2: Vidíš to?
0: To vejce.
1: No.
2: I Jana napsala, teda už něco pamatuju, jako nejlepší ročník 64, ale létající vajíčko neznám. Musela jsem si to najít na internetu, ale ani tak mi to nic neříká.
0: No. Asi se to opravdu po roce 1989 už nevyrábělo třeba, nebo je to už hodně let, že ono.
2: To už vznikaly digitální hry a... děti měli jiné starosti. Ano.
0: No, jasně, už
1: vajíčko.
0: Taký vajíčko.
1: No, ale vajíčko se chytali tady v té hře.
2: Nupagadí.
0: No, to byl Nupagadí, ale to je ještě z doby, kdy jsme třeba šli ven, to já nevím, jestli se teď ještě dělá, a hrála se třeba guma, že jo, nebo se skákalo, víš?
2: Cukrkávali limonáda, čaj rumbum.
0: Cukrkávali limonáda, no, čaj rumbum. Hrálo se třeba na schovku. To myslím, že už vůbec se týdno nehraje. Nebo myslím, že se
2: hraje. My jsme si hráli i s míčem.
1: Já jsem hrála s dětmi na schovku i doma.
0: Takhle, jestli jste hráli s míčem.
2: To si hraj s manželem. Já na schovku je nesmrtelná.
0: Koho celý den neuvidím, vyhrál.
1: To hraje můj manžel často.
0: Si dáme Phila Collinse, ten je dobrý.

0: Tak dnes ráno se s Barborou Bernini vydáme trochu do Itálie a trochu do Skotska. Dobré ráno, Barboro.
1: Dobré ráno.
0: Asi začneme tím dotazem, jak se Itálie propojila se Skotskem.
1: Spojnicí je severotoskánské městečko Barga. V 60. letech 19. století odtud odešlo velké množství Italů za prací do celé Evropy. A velká část z nich skončila ve skotském Glasgow, kde vznikla celá komunita rodin z Bargy. Nejdřív pracovali v továrnách a loděnicích, ale brzy pochopili, že jídlo je ve Skotsku uživí mnohem líp. Nejdřív prodávali zmrzlinu z pouličních vozíků, pak otvírali kavárny a pak fritovny, v nichž poitalštili skotské smažené pouliční jídlo. V Glasgow během 10 let vzniklo přes 200 italských podniků. Tento příběh má však i temnou kapitolu. Když Itálie v červnu 1940 vstoupila do války, Británie internovala Italy, kteří ve Skotsku prožili celý život jako nepřátelské cizince. Část z nich naložili na loď Arandora Star, která je měla odvést do Kanady. 2. července ji torpédovala německá ponorka a zahynuli tam stovky lidí. A právě letos v září jim Barga věnovala jedno dopoledne svého skotského festivalu.
0: No a jaká je Barga dnes, Barboro?
1: Na první pohled je vlastně dokonale toskánská. Je to kamenné městečko na kopci, má úzké uličky, které stoupají ke katedrále a z náměstí je krásný výhled přes celé údolí až k horám. Pak ale v kavárně u vedlejšího stolku uslyšíte angličtinu se skotským přízvukem. Na hřbitově stojí náhrobky s anglickými nápisy. A pod starým městem stojí honosné secesní vily postavené za skotské peníze. Potomci emigrantů se sem vracejí, jezdí sem na léto, kupují domy a zakládají nové domovy. Vrchol roku přichází začátkem září, kdy se tady koná skotský festival. Letos pochodovala uličkami dudácká kapela z ostrova Skye a za ní skočí tanečníci. V průvodu kráčela i primátorka Glasgow. V parku se soutěžilo ve skotských hrách a v barech se nalévala skotská whisky. A toskánské a skotské hlasy se v ulicích mísily dlouho do noci. Dudy tu dnes vlastně nikoho nepřekvapí ani mimo festival. Jejich zvuk jakoby do Bargy patřil od jak živa, stejně jako ta dobrá skotská.
0: No a Barboro, asi na závěr musíme něco ochutnat. Co vzniklo ze setkání Toskánska a Skotska?
1: Začalo to zmrzlinou. Italští zmrzlináři jezdili po Glasgow s vozíkem a vyvolávali gelato, ecco un poco, zmrzlina, dejte si trošku. Skotské ucho z toho udělalo hokey pokey a tak se tady zmrzlinárnám říká dodnes. Zmrzlina se ovšem prodává v létě a skotské zimy jsou dlouhé. Rodiny z Bargy proto do svých kaváren přidali fritézu a začaly smažit ryby v těstíčku a hranolky, čemuž ve Skotsku neříkají fish and chips, ale fish supper. V italských fritovnách v Glasgow dodnes dostanete pizzu obalenou v těstíčku a osmaženou do zlatova. Říká se jí pizza crunch a neapolský pizzař by ji rozhodně nepřežil. Italové, kteří se vraceli z Glasgow do Bargy, si skotskou smaženou rybu přivezli sebou. A tak začátkem

0: bychom dostali.
1: Ne, to radši ne, tam bych to ani nevyžadovala.
0: Tak moc děkujem za další krásnou návštěvu po, v tomto případě, skotské Itálii. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuju, krásný den.

0: noci.
1: Ranní dvojka.
2: Jak bude?
3: No, to by nás tedy zajímalo, protože ráno bylo chladno.
4: No a bude prodloužený víkend, tak jestli někam vyrazíme, co sebou, Jakube?
5: Co sebou? No, no rozhodně pláštěnky, trenýrky nechte, teda takhle, kraťasy nechte doma, prosím vás.
3: Chce to
5: kalhoty s dlouhým nohávem a ty ranní teploty, ty jsou na svetr a možná na lehkou bundu. Takže triko, svetřík nebo mikina a lehká bunda. Ty teploty teď tedy mezi 8 až 12 stupni Celsia, ale ty brzkoraní třeba, co se týká našich odchodů do práce, tak se pohybují kolem 7 stupňů. Místy na západě, severozápadě Čech i kolem 2 stupňů Celsia. A na větším území zatažená obloha, ten jih už s docela intenzivními srážkami, stejně tak se připravují, mohou připravovat karlovarští a plzeňští na to, že srážky je navštíví záhy a ty budou možná ještě výraznější a trvalějšího charakteru. Jdou k nám směrem od Drážďan. Takže určitě využijete jak se to říká, pláště, prší plášť, děkuju, a deštník. Tak a já si teď najdu ten den, tady ho mám. 13 až 17 to jsou maxima denní, na horách pak kolem 8, to budou maxima v 1000 metrech a spíš bude oblačno až zataženo, pokud se někde objeví sluníčko, tak zejména pak na Moravě a ve Slezsku během odpoledních hodin a až k večeru se začne protrhávat oblačnost, takže dnes ty sluneční brýle příliš nevyvíjí.

0: užijeme. Ty noční zítřejší teploty, o kterých jsme se bavili na začátku, tak 9 až 5 a opravdu jihozápad kolem 2 stupňů, to budou maxima. Samozřejmě už přízemní mrazíky jsou skoro tradicí, ty už s námi putují nějaký čtvrtý den, pátý. No a zítřek oblačný zatažený, místy přechodně i polojasno, pokud bude pršet, tak už zejména v těch vyšších polohách na horách a ty zítřejší teploty podobné dnešním 13 až 18 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 10.
1: No a jak bude v sobotu v obci počátky?
0: Já se snažím, aby nepršelo a zatím mi to vychází. Asi nebude svítit sluníčko.
1: Ale budeme tam.
0: Ale
1: bude svítit Regina.
0: Bude svítit Regina, ale pršet by nemělo.

0: Posloucháte Ranní dvojku a my máme další krásnou příležitost něco oslavit. Po včerejší 50. dnes slavíme stovku. Tak ne úplně my, ale je to Socher, neboli Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A já jsem moc rád, že těsně před začátkem veřejné generální zkoušky kvůli nám a kvůli vám, milí posluchači, pro vás a pro nás, milí posluchači, vstal koncertní mistr a houslista Vlastimil Kobrle. Vlastíku, dobré ráno.
1: Dobré ráno do Ranní dvojky a všem posluchačům.
0: Moc děkujeme, protože my víme, že vy jste náš posluchač.
1: Já jsem pravidelný posluchač a nadšenej. No.
0: Pravidelný. Tak co se dnes všechno stane?
1: No, dneska je velký den. Sice to není přesně ten den jako před 100 lety, ale je to plus minus týden 14 dní, ale nastane stejný program jako před 100 lety se Socherem v roku 1926. A bude to absolutně stejný program, který byl před 100 lety. To znamená první půlka, můžu to jmenovat, nebo?
0: No jistě.
1: V první půli zazní jako největší, taková velice oblíbená pecka Předehrák prodané nevěstě od Bedřicha Smetany, tím spustíme. Pak zahraje náš vynikající mladý solista, houslista Jan Mráček, obě Beethovenovy romance G-dur a F-dur. A ještě před pauzou zahrajeme čtyři legendy od Antonína Dvořáka. Takže krásná první půle. Možná bude trošku delší, protože vím, že se na večer chystá samozřejmě velká oslava, tak tam bude nějaké povídání. Ale je to i v přenos v České televizi, takže možno si to pustit na Artu živě. A v druhé půli bude Fibich, druhá symfonie ve velkém obsazení.
0: To je tedy krásný repertoár. A Vlastimile, kdo bude dirigovat?
1: A diriguje nás náš nový šéf dirigent nastupující, který už měl inaugurační koncert minulý týden, pan Elias Grandi.
0: Je to zážitek?
1: Je to s ním příjemná, takhle musím říct, že s ním je příjemná práce a že si to užíváme. Trošku jsme se báli toho Fibicha, protože se dlouhá léta nehrál, ale nakonec se to ukázalo, že to je moc pěkná muzika a myslím si, že posluchači budou moc spokojení.
0: Jak se vlastně vy cítíte, když tam sedíte na pozici prvních houslí?
1: Zatím se cítím Soršu velice dobře, je to i proto, že tam máme fantastický přátelský kolektiv a to si myslím, že je dost zásadní. Něco jako vy máte v té Ranní dvojce. Prostě ta chemie, to funguje, je to všecko opravdu fajn. Myslím si, že to je poznat i z těch chodeb tam, že tam panuje dobrá atmosféra, že kolegové si rozumí a vyhoví si.
0: Tak já jsem měl to štěstí si s vámi také zahrát, respektive zadirigovat a bylo to moc fajn.
2: A já jsem se zrovna chtěla zeptat, jak na to vzpomínáte právě z té druhé strany?
1: Jako když Dalibor dirigoval? Hm? Jo, to bylo úplně v pohodě. Tak on měl akorát místo taktovky nějakou tušku obyčejnou, ale to je úplně jedno, že jo. Tam nemusí mít ani v ruce nic, když má rytmus v těle, tak stačí, když udělá dobrýho výpravčího a všechno funguje.
2: Krása.
0: Protože já jsem původně vlastně, milé, neměl jít na herectví, ale měl jsem studovat dopravní průmyslovku a měl jsem být výpravčí, takže...
1: No tak prosím.
0: Já jsem se v tom vlastně našel. Jenom se mával ničím jiným. S tou sezónou Symfonický orchestr Českého rozhlasu začíná tedy kdy a kde, vlastně, milé?
1: Bude to v Rudolfinu a koncert začíná v 8 hodin a vysílá ho živě, jak myslím, že Český rozhlas Vltava, tak i Česká televize.
0: Děkujeme moc krát, že jste kvůli nám stál. Naschledanou.
1: Mějte se moc pěkně a přeju krásný den.
2: Zlomte vás.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
1: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
0: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
1: Kde je hranice úniku?
0: A jak se u černé díry mění vnímání času?
1: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
0: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
1: Meteor z planetária.
0: Chcete být u toho?
1: Více informací najdete na webu Dvojky.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Poslanci se začnou zabývat zmrazením platů politiků. IT projekty ministerstev nově posuzuje poradní orgán vlády. Bude oblačno až zataženo v Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Sněmovna se ráno začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky ústavních činitelů nezvyšovaly 5 let kvůli úsporám. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po zmrazení by prý totiž vzrostly skokově.
3: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
2: Stát nově posuzuje centrálně všechny IT projekty ministerstev a úřadů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády nebo zákonným povinnostem jednotlivých institucí. Podle nařízení kabinetu je vždy posoudí Rada vlády pro informační společnost, tedy poradní orgán pro digitalizaci. A všechny zakázky nad 30 milionů korun musí ještě schvalovat vláda. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je cílem zpřehlednit financování IT. Zakázek.
4: To všechno je akcelerováno právě rozvojem umělé inteligence, kdy celá řada málo nákladných opatření nese s sebou velmi vysoké provozní náklady do budoucna, proto my chceme toto centralizovat, omezit duplicity a dělat ty věci zkrátka koncepčně.
2: Pokud projekt přes radu neprojde, nebude na něj moci úřad nebo ministerstvo čerpat peníze. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný. Postupně se bude oteplovat. V pondělí, kdy se v Česku slaví Den české státnosti, bude jasno až polojasno, ráno ojedinile mlhy. Odpoledne bude 21 až 25 stupňů. Na hudební nástroj se mohou v Třeboni začít učit i dospělí lidé bez předchozích zkušeností. Základní umělecká škola nabízí studium lidem od 55 let v rámci Akademie umění a kultury. Někteří její studenti se tak třeba ke klavíru dostanou poprvé až v seniorském věku. Podle učitelky Aleny Kohoutové si tím často plní přání z dětství.
5: Neměli podmínky, když byli malí, mít klavír a tak. A teďka třeba ten klavír si mohli pořídit a tak si plní sny. A někteří chtějí kvůli vnoučatům a tak přijdou a řeknou, naučíme se nějaký písničky, protože já chci, aby se mnou ty děti zpívaly.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo v Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera ale bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy brzdí osobní auta na STEM 78. kilometru. K omezení na STEM 96. to mají asi půl hodiny. Následky nehody na 14. kilometru D8 před Prahou už odstranili. Kolony se budou zvolna rozjíždět. Zdržení je ale stále dlouhé, cirka na půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem od D1 na Radotínském mostě se srazil kamion a osobní auto blokují pravý pruh. Začnou patrně regulovat vjezdy do Komořanského tunelu. To byly zprávy naposledy, dnes předávám slovo do vedlejšího studia.
6: děkujeme, Josefe, a zdravíme do vedlejšího studia. Za chviličku se podíváme do kina. Možná budeme mít horké žilízko v ohni pro Oscary, ale máme tady ještě poměrně dost reakcí na ty hry, které už třeba nehrajeme, a to je hra na schovávanou gumu. Jsme přeskakovali, že jo, nebo taková ta předávaná toho, to nevím, jak se tomu jmenuje.
7: A nebo,
6: no, že máš v ruce takovou tu...
8: Jo, přebíraná.
6: Přebíračka.
7: Ano. Přebíraná, jasně, ano. Přebíračka.
6: Přebíračka.
7: Nebo na policajty a zloděje, my jsme vždycky dokola, jsme si schovali nějaký malý předmět a ten policajt musel najít, kde, ten detektiv, kam jsme si ho schovali.
6: A jak se hrálo to, ještě bylo... tak to se to počítalo se a museli jsme podle toho udělat nějaký kroky.
7: No, kolik? Tři slepičí.
6: No, tři slepičí.
8: Honzo vstávej.
7: Kolik je hodin, no. Ano.
6: Jo. To se řeklo tomu druhému, aby ten udělal ty kroky a ty...
8: Dva slepičí.
6: Takhle to bylo, ne? Dva slepičí, dva sloní.
7: No, dva sloní. Ale to bylo podle oblíbenosti, protože tam si vybíral ten, co vlastně počítal, že jo, ten hlavní aktér.
6: A pak byl panák.
7: Skákali jsme panáka.
6: Panáka.
7: No a ještě tady
6: připomíná. Panáky,
8: ty taky skákali?
6: Ty potom lítali.
7: Ty už pak neskákali, ty pak lítali, ano. A když jsi u toho lítání, tak to letající vejce, o kterém jsme tady hovořili v retru, které chytře našla Regi, tak nám připomíná Majda z Liberce hru Klik Klak. To byla hra. To byly zase dvě kuličky. Většinou se odšroubovaly takový ty bakelitové kuličky z nějaké řadící páky. A...
6: Jo.
7: Ty se přivázali na dva provázky. Ty byly zakončený kroužkem.
6: Máš pravdu.
7: To se dalo na prst.
6: Na prst?
7: A takhle se klikalo.
6: A dělalo to
7: strašný rámus.
6: Ano.
7: Nahoru, dolů, že? Oni vždycky odrazili nahoře nad rukou.
6: Ano, to měl strejda, to je pravda.
7: Kliklak.
6: To nevím, že se jmenoval Kliklak, ale tohle se dělalo. Cmakali o sebe ty kuličky a čím rychleji si to dokázal, tím jsi byl větší
7: frajer
6: a dělal si větší binec a tím dřív tě babička vyhodila na ulici. Já nech toho, prosím tě, Borku, jdi ven.
8: A to by mohl být i zajímavý hudební nástroj. Mě zaiskřila očička.
6: Ano, naznačuje Regina, že se blíží se Ježíškova vnoučata,
8: jo.
6: A dvojka band, kde Regina předvádí mistrovské solo na triangle. Mimochodem, dnes večer na zahájení z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu Regina na ten triangle hrát nebude.
7: Ano, vstupenky jsou ve slevě, bude to bez Reginy.
8: Já jsem myslela, že si tam půjdu cinknout.
6: Tak jestli tomu říkáš cinknutí.
7: Ale s tím kliklakem tam jde o rychlost, to by se musel hrát death metal, že jo?
8: Nebo... No jo, tak jo.
6: ale když hraje Regina Květoňová na triangle, tak to v podstatě zní jako heavy metal, to je pravda.
7: Jo.
6: No, ona má, totiž má pořádný triangle, to není. To není nějaký trianglíček. Ne, to je vlastně. Normálně to je velký jak harfa. Ono, oni to dělali v Třineckých železách. Na zakázku.

0: Hezké dobré ráno, milí posluchači. Říkal jsem, že vás pozvu do kina a tentokrát to bude dokument, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Je dokonce za Českou republiku vyslaný na Oscary. Více nám řekne Vojtěch Rinda, který tady s námi sedí. Vojtěchu, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Myslíte si, že holuby mají nějakou šanci na Oscarech?
1: Já si myslím, že mají především podstatně vyšší šanci než v mnoha předchozích letech, protože se zdá, že Česká filmová televizní akademie, která ty české filmy na Oscary vysílá, že po letech pochopila, že tu americkou akademii, která Oscary udílí, úplně nezajímají ty hrané medailony českých osobností, takže změnila strategii. A připomenu, že na Oscary Česko vysílalo dřív filmy jako Vlny, Bratři, Il Bohemo, Zátopek, Šarlatán, prostě filmy, které byly velmi kvalitní, ale evidentně moc nebodovali v zahraničí nebo na Oscarech. A loni poprvé poslala dokument Ještě nejsem, kým chci být, o fotografce Libuši Jacoviákové. A teď tedy přichází řada na další dokumentární snímek, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A on má už skvělou pověst teďko, protože z filmového festivalu v Berlíně si přivezl cenu pro nejlepší dokument a byl velice dobře přijatý i na festivalu v Karlových Varech. A má, co jsem sledoval, i velmi pozitivní reakce v zahraničních médiích, teďko třeba v deníku Guardian. No a dalším příznivým faktorem, co do těch Oscarových šancí je, že ti holuby pojednávají o velmi univerzálních tématech, a to o závislosti na alkoholu a bezdomovectví.
0: No právě, jak to holuby, tato témata, závislost, bezdomovectví, jak je vlastně pojímají?
1: Jsou tam pojatá v tom filmu velmi osobně. Osobněji to asi, myslím, nejde. Autorka Pepa Lubojarsky ten film totiž natočila o svých příbuzných a o svojí širší rodině a vlastně i hodně o sobě. A počátečním impulzem k natočení toho filmu bylo, když jejímu bratranci v nemocnici amputovali nohu kvůli následkům života právě na ulici, poté co ta nemocnice předtím 7x odmítla přijmout, kdy mu mohli tu nohu zachránit. A většinu filmu ta Pepa tedy sleduje svého nevlastního staršího bratra Davida, kterého od dětství milovala a obdivovala, a pak musela vlastně sledovat ten jeho pád na dno, protože David pije a žije na ulici a sice se občas zmátoří a chvíli dokáže bydlet a pracovat a žít normálně, ale pak ho ta závislost zase stáhne pod hladinu. A alkohol zabil taky vlastně oba jejich otce a zničil životy oběma bratrancům, takže ta Pepa sleduje nejenom to zápolení aktuální, ale vlastně rekapituluje i tu jejich rodinnou společnou anamnézu, popisuje, jak závislost vlastně funguje, ty mechanismy, a kritizuje i ten společenský přístup k bezdomovectví. No a v neposlední řadě ten film zjišťuje, že vlastně závislému člověku nemůžete pomoct, pokud nechce sám. Takže je to místy hodně depresivní podívaná, ale ta pravda prostě někdy bolí a tím i očišťuje.
0: A jaký má Pepa Lubojacký autorský rukopis?
1: Ten rukopis je velice originální, velice dynamický a velmi dravý. To je to, čím ten film asi zaujme, strhne hned na začátku. On ten film začal jako její krátkometrážní absolventák na FAMU, ale postupně se rozrostl na celovečerní stopáž. A Pepa Lubojacký tam používá docela širokou škálu prostředků. Ona ty čistě dokumentární pasáže natáčela 5 let na mobil. Tu rodinnou historii a anamnézu z velké části rekapituluje tím, že rozanimovává pomocí umělé inteligence svoje a bratrovy fotky z dětství a nechává je namlouvat umělou inteligencí. A právě ten kontrast mezi tím, jak ty děti vypadají, jak jsou ještě dětské, jinak se to říct nedá, a mají před sebou život a my víme, jak vlastně dopadnou a mluví o tak závažných věcech, tak to je jeden z nejsilnějších postupů filmu, ten kontrast, myslím. A Pepa taky rozanimovává a namlouvá postavu holuba, přičemž ti holuby v názvu i v tom filmu jsou symbolem pro bezdomovce. A ten film má taky hodně dynamický soundtrack i střih, vlastně se nebojí věcí, jako je vpisování titulků do obrazu. Ty syrové záběry ze života prokládá v podstatě přednáškami z psychologie a vysvětlováním psychologických termínů. Takže ono je to dohromady strašně pestré a divoké a ta energie pomáhá překonávat vlastně tu bolest a frustraci, kterou člověk při sledování toho filmu nemůže necítit.
0: No a jaký je tedy zážitek z toho filmu? Asi drsný, možná mnohdy i nepříjemný?
1: Je určitě nepříjemný a drsný a člověk se, myslím, chvílemi kroutí, když se na to dívá, protože Pepa Lubojacký prostě neuhýbá očima. To je vlastně takový její závazek, který si dá na začátku, že bude brutálně upřímná, i když zároveň má i jako nějaké etické hranice, že nepoužije například záběr epileptického záchvatu, to už je pro něj přes čáru, ale ta nepříjemnost právě není samoučelná a je záměrná, protože závislost je prostě hnusná a je hnusná i pro takzvaně spoluzávislého, což je člověk, který se závislým chce nebo musí žít. To znamená v tomhle případě ta Pepa, která se pořád snaží toho svého bratra tahat z průšvihů. A nehezký je i ten přístup společnosti, takže to, že ten film s námi jako s diváky nezachází v rukavičkách, bych mu vůbec nevyčítal, protože to není samoučelné a tu drsnost odlehčuje právě třeba ta hravost, se kterou autorka používá všechny ty různé pestré vyjadřovací postupy. Já bych těm holubům spíš vyčetl délku a dost nevyrovnanou dramaturgii, protože 110 minut je na takovou nálož opravdu hodně a zvlášť ke konci má člověk pocit, že ten film už skončil a že vlastně do značné míry jen opakuje to už řečené, ale myslím si, že to pořád je jeden z nejoriginálnějších filmů, které u nás za poslední roky vznikly a myslím, že poslat ho na Oscary je ta nejlepší volba.
0: A je to tedy čistý dokument?
1: Je nebo to čistý, no nejsou tam vlastně žádné hrané pasáže, jsou tam pasáže vysoce stylizované, fakt je zvláštní sledovat holuba, který vám vysvětluje, co to je, řekněme prostě, jak se trauma propisuje do mechanismu závislosti a tak, ale dokument.
0: No, tak budeme držet palce, to zní teda velmi silně.
1: Je to silné.
0: To byl Vojtěch Hryna, díky.
1: Hezký den, děkuju.

0: No, písnička Publikum tvé sem, já se vlastně docela hodí, protože Honza, teda promiňte, Vojta Rinda se tady vlastně zasek, ještě si povídáme dál a možná by stálo za to některé ty pasáže, které jste nemohli slyšet, protože zpívala Jana Kratochvílová, třeba zopakovat například ti holuby, že jaká je souvislost, nebo proč jim říkáme holuby těm bezdomovcům?
1: Holuby jsou tam v tom filmu použití v symbolickém významu, protože pro mě jako bezdomovci jsou prostě takový nevábní, jsou všude, nevšímáme si jich, považujeme spíš za otravné, jsou dost jako špinaví a Pepa Lubojarský v tom filmu dělá takovou metaforu, že kdyby tihle ti holuby byly ze zlata, tak samozřejmě prostě stavíme na piedestál, zbožňujeme a jsou nejcennějšími ptáky, co známe, takže jde o nějakém tom přístupu, o tom náhledu.
0: A tam teda nezlobte se, milí posluchači, že v tom jako pořád ještě jsme, ale přece jenom ten zážitek je intenzivní asi to nás to zasáhlo všechny. Oni tam teda i, tam jsou nějaký citace, nebo oni hovoří o tom svém problému?
1: No, spíš to je tak, že ten problém nastudovává autorka, která opravdu prochází nějakým procesem sebeuvědomění, nebo ona má taky vlastně velmi poctivě zúčtovává se svými psychickými problémy v tom filmu, vlastně pochází ze stejného rodinného zázemí jako ten její závislý bratr, takže to není tak, že by tam byla nějaká anketa mezi bezdomovci, nebo že by sami sebe se takhle označovali, ale to je opravdu taková metafora, která ona použije pro ten náš přístup, nás jako majoritní společnosti k bezdomovcům.
0: A má to třeba nějaké řešení, no, protože ty závislosti jsou různé, že? To nemusí být jenom alkohol.
1: Já myslím, že to jedno z řešení, které se tam nastiňuje, je, že je potřeba pochopit ty příčiny, že závislost nevzniká jenom tak z ničeho a ať už je člověk závislý na čemkoliv, tak to není tak, že se rozhodne, teď tomu propadnu a nechám si tím zničit život, ale že to je způsob, jakým člověk řeší nějakou svoji vnitřní bolest. U alkoholu to je tím, že prostě otupuje právě traumata z dětství nebo nějaké pocity nedostatečnosti.
0: A dá se z toho vyhrabat? Teď nemyslím jako z alkoholismu, ale obecně to bezdomovectví nebo tak. To v podstatě se z toho stane určitá, aspoň já to vidím teda v centru Prahy, je to úplně všude, že jo, tento problém. To je jaká komunita nebo oni pak žijí nějak spolu?
1: Já myslím, že se bezdomovci přirozeně združují, tak jako všichni lidi a známe taková ta jakoby hnízda, když použijeme tu metaforu holubů, třeba u hlavního nádraží nebo pod magistrálou. Ta Pepa se nebojí v tom filmu docela, řekněme, použít takový společensko-kritický přístup, opravdu kritizuje jak náš přístup, že děláme, že ten problém nevidíme, tak i přístup institucí, jak jsem říkal, začalo to tím, že vlastně nemocnice 7x odmítla toho jeho bratrance, až mu teda tu nohu amputovali. Takže myslím, že jedním z řešení je nějaká určitá vnímavost, ale hlavně systémová, jaké systémové řešení, protože s tím bratrancem to nakonec dopadlo tak, že vlastně zaměstnankyně Naděje, což je Charita, ho čapla a vlastně kdyby nebylo jí, tak ho do té nemocnici vůbec nepřijmou. Takže určitě se dá zlepšit přístup toho personálu, určitě se dá zlepšit informovanost, určitě se dá zvýšit, a to zase stojí peníze, zvýšit nějaký počet těch zařízení, která bezdomovcům, různá nízkoprahová centra, komunitní centra, která jim pomáhají vrátit se do společnosti, protože to zase není tak, že každý bezdomovec je zároveň na něčem závislý. To jsou prostě lidi, kteří třeba měli v životě fakt smůlu a poctivě se snaží se z toho vyhrabat.
0: Vojto, moc děkujem. My tady jednoho závisláka taky máme, to je Jakub Kaloč, on je závislý na našem vysílání a na mikrofonu, takže už se tam dere.
1: A já ho rád pustím.
2: Jo,
0: musíte se vystřídat. Pojď, ano, to byla pozvánka. Ano, Jakub, prostě bez mikrofonu nemůže žít.
3: No to mám asi po tobě, to nás nakazil. Ale Vojta tady moc hezky mluvil o tom, o té tenké hranici, protože ona, ta Pepa, poukazuje i na tu vlastně funkční závislost, což je alkoholik běžného dne. My si to ani nepřipouštíme, chodíme normálně do práce, ale u toho si říkáme, že jedna, dvě dvojčičky denně jako nic neskazí. Ale fakt ta hranice je velmi tenká. A ještě u té Pepy je vlastně on by ten film ani nevznikl, nebo ten dokument, že ona do těch skvotů, ona ten materiál nabírala dnes a denně a chodila do těch skvotů vlastně do prostředí, které nám je nelibé, každý den, a už jí to nepřipadalo nenormální. Říkala, už se tam dějou vlastně běžné věci, ten materiál, který má, mně přijde velmi nezajímavý. Až jí muselo okolí říct bacha, to je, ty na to už koukáš jinak. Ten materiál je velmi zajímavý a myslím si, že by stál za to ke zpracování. Takže
0: tak. Milí posluchači, to nepokračuje Vojtěch Rinda, i když to vypadá, to už je Jakub Kaloč. My se musíme rozloučit, ale jednu závislost bych vám přál.
3: Já jsem závislý na posluchačích teda.
0: No a právě, to jsem myslel. Tak děkujem. Tak se asi rozloučíme.
2: Jo, tak jo. Tak nashledanou.
3: Slečna závist.
0: To je písnička. Co
3: to je písnička,
0: ten,
3: občas, jo, jo,
0: občas, já vím, že to není...
3: Máme dalšího hosta. Ne.
0: Slečna závist.
2: Stará genie.
0: Loučí se ranní dvojka.

0: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, je tady pravidelný prostor podívat se pod povrch událostí kolem nás. Komentovat je přišel Josef Šlerka, datový analytik, pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pozornost zaměříme zejména na roli umělé inteligence v archivu paměti národa, varování některých vědců před hrozbou umělé inteligence, která by prý mohla vyhubit lidstvo. A věnovat se budeme také podpoře a rozvoji mladých novinářských talentů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
3: Organizace Postbellum, která stojí také za projektem Paměť národa, slaví 25. narozeniny a dostala ojedinělý dárek. Část obsáhlého archivu totiž lze nově prozkoumat prostřednictvím umělého nového asistenta využití umělé inteligence. Za projektem a jeho implementací stojí Karel Minařík a právě vy, Josefe Šlerko. Tak co bylo spouštěčem tohoto projektu?
4: Asi tím základním spouštěčem bylo, že nám s Karlem Minaříkem přišla hrozná škoda, že Paměť národa má obrovský archiv, který je audioarchiv. Já myslím, že posluchači Českého rozhlasu vlastně vědí o tom, protože Český rozhlas je partnerem Postbella a vlastně ty příběhy pamětníků tady zaznívají v éteru velmi často. To znamená, je tam hrozně moc rozhovorů. Ty rozhovory mají 2 hodiny, některé dokonce třeba 6 hodin. Jo? Jako jsou to dlouhé rozhovory, kdy ten pamětník vypráví spoustu věcí ze svého života, které se nakonec nedostaly úplně na ten samotný web, protože na tom webu doposud byly jako takový shrnutí toho, co ten pamětník říká, a pro badatele tam byla možnost si ten záznam pustit. A to je hrozně nešikovný. Když chcete něco vědět, tak by se rádi v tom vyhledávali. A navíc lidi si dneska zvykli na to, že daleko častěji, než jako vyhledávat třeba něco v Google, takže se zrovnou zeptají a dostanou rovnou nějakou odpověď. Jo, rovnou vlastně ten AI asistent na tom Google jim napíše prostě tu odpověď. Ostatně myslím, že Seznam s tím taky hodně experimentuje. A my jsme zhruba před rokem, touhle dobou, vlastně zhruba tak to vychází, se sešli s Mikulášem Kroupou a s dalšíma lidma z Postbella a řekli jsme jim, že bychom uměli vlastně vzít ten archiv, který má 30 000 hodin a technicky vyřešit to, jak ho přepsat, to znamená z té digitální podoby toho zvuku ho dostat do té textové podoby a udělat něm nějaké vyhledávání. Tehdy jsme si naivně říkali nějaké vyhledávání. No a postupně se nám podařilo vlastně vytvořit projekt, který si posluchači můžou rovnou vyzkoušet. Adresa je asistent.pamětnároda.cz, tam se můžou přihlásit. Potom, když se přihlásí, jak vlastně vstoupí do takového prostoru paměti, kde můžou vlastně vyhledávat nejen podle klíčových slov, ale hlavně se můžou ptát. A můžou se ptát způsoby, kterými se dřív ptát nemohli. Já mám velmi rád způsob, kdy se člověk zeptá, jakou barvu měla normalizační škola. A ten systém jde a pomocí semantického vyhledávání najde zmínky o školách v době normalizace a soustředí se na to, jaké barvy používají pamětníci, když o ní mluví. Mimochodem, v tomhle případě je to šedá a rudá. Pamětníci velmi často mluví o šedivosti normalizačních škol a všudy přítomnosti jako rudé barvy, jaksi symbolu tehdejšího režimu. A tu odpověď nedostávají jako sbírku citací, ale vlastně jako ucelenou odpověď. Co pamětníci říkají?
3: Je
4: čím
3: to,
4: se liší,
3: ano,
4: a kde jsou taky limity toho, co říkají.
3: Svým způsobem si de facto popovídám.
4: Můžete si popovídat, je tam možnost toho chatu, ptát se dál a dál a zpřesňovat. A tohle je podle mě jako velká změna, Zvlášť protože ten asistent umožňuje tomu člověku, který se ptá, jít potom rovnou na tu ukázku. Když cituje nějakého pamětníka, tak vy si můžete kliknout, dostanete se přímo na ten rozhovor a můžete si pustit ten audiozáznam a když vás to zaujme, tak si můžete taky popovídat s celým tím přepisem. Nemusíte se ptát jenom té jedné velké databáze, ale můžete si povídat jako s tím přepisem a dál se v tom, tak říkajíc, hrabat.
3: Je to určitě obrovský posun v práci s tou takzvanou orální historií.
4: Ta takzvaná orální historie je právě v tomhle ohledu extrémně zajímavá a my jsme na to museli dávat velmi pozor. Protože lidé mají trošku tendenci si myslet, že je to zjevená pravda. Ale pamětníci jsou pamětníci. To znamená, jejich výpovědi jsou často zkreslené tím, co si pamatují a co si nepamatují. Často v těch výpovědí možná chtějí vypadat trošku líp, než jak to tehdy bylo. Prostě není možné s tím pracovat jako s tím sou zjevenou pravdou. A i tohle my jsme nějakým způsobem zohlednili v tom chatbotu, kdy jsme se snažili napsat to vyhodnocení těch odpovědí, tak ten pokyn pro toho chatbota má asi 3,5 normostrany, je to prostě dlouhý pokyn, aby ten systém jako nebyl příliš sebejistý, aby nedělal předčasný závěry, aby upozorňoval rovnou toho badatele, ale vlastně kohokoliv, kdo se přijde zeptat, kde jsou rozpory mezi tím, co ty lidi říkají, a taky, a to je zajímavé, o čem ty lidi nemluví. Hmm.
3: Jak podle vás, pane Šlerko, chceme naslouchat těm autentickým zkušenostem našich předků?
4: My jsme ten systém spouštili minulý týden ve středu, dneska je tam, myslím, že se blížíme k tisícovce lidí, kteří se zaregistrovali, což vypadá, že chceme naslouchat tomu, že lidem o to mají zájem. A druhá věc je, jak se z toho jsme ochotni poučit nebo proč to děláme. Asi celá řada lidí tam vlastně přijde zjistit něco ze své vlastní historie. My když jsme ten systém testovali, tak se nám taky stalo, že jeden z těch lidí, co to testoval, zjistil, že má nevlastního prabratra, o kterým vůbec nevěděl, protože se ukázalo, že v rodinné historii je místo, o kterém nevěděl. A najednou zjistil, že má někde příbuzného, o kterém vůbec netušil. Taky se nám stalo, že zjistil tester, že strýček byl ve Wehrmachtu. Je to vlastně poměrně zajímavý, že i pro ty lidi osobně, nejen v té velké historii, se tam nachází spousta věcí. A to mi vlastně přijde nejdůležitější. My se často jako soustředíme na tu velkou historii, na ty velké události. A zapomíná se na to, že spousta těch věcí se prožívala drobně v těch městech, v konkrétních městech, jako jak vypadal vstup vojsk ve Valašské Mezeříčí, jo? Co o tom vypráví pamětníci. Československo tehdy osvobozovalo celá řada vojsk, samozřejmě dominantně se Sovětským svazem a na západě Spojenými státy o tom jako často mluvíme, víme o tom, ale tady byly oblasti, kde pomáhali osvobozovat rumunská vojska. A když se člověk zeptá na to, jak Rumuni pomáhali při osvobozování, tak se najednou dozví spousty detailů a spousty příběhů, které jsou fascinující a fantastický. Ale zároveň vlastně, kdyby to mělo dělat tím klasickým způsobem Rumunsko válka, tak ten objem dat, který by dostal, by byl tak velký, že by se na to vykašlal.
3: Vysvětluje datový analytik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Josef Šlerka.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: U umělé inteligence zůstaneme i v příštích minutách s Josefem Šlerkou. V poslední době totiž několik vědců varovalo, že její příliš rychlý rozvoj by mohl v brzké budoucnosti dokonce prý do konce této dekády vést až k vyhubení lidské rasy. Tak co si myslíte o podobných prognózách? Co tím vědci sledují?
4: Je důležité říct, že jsou to nějaké předpovědi. Ty předpovědi se nějak spočítají. Ono to vypadá zvláštně, když říkám, že se ty předpovědi spočítají. Člověk by si myslel, že se zeptáte experta a on vám jako jen tak řekne. Ne, ty předpovědi se musí o něco vyfutrovat. Musí nějakým způsobem, teda nemusí, ale pak to není poctivý. A my, když se podíváme dneska na tu velkou debatu, která se o AI vede, tak vidíme dva takové velké tábory, nebo ani ne velké možná, spíš jako hodně slyšitelné tábory. Tím jedním jsou lidé, kterým se říká AI akceleracionisti, zvládl jsem to říct na jeden nádech, a to jsou lidi, kteří věří v to, že ta AI je tak mocná technologie, že ten svět změní tak radikálním způsobem, že prostě budeme mít všichni dostatek peněz, všechno budou dělat stroje, budeme osídlovat vesmír, prodloužíme si život do nekonečna. No a pak jsou ty na protější straně ty AI, říká se jim trošku posměšně důmeři, ty předpovídači apokalypsy, který taky věří, že ta technologie je takhle strašně zásadní, ale že povede k tomu zničení světa. Ale to zničení světa často má povahu nejen, že AI se rozhodne člověka vyhubit, protože dostane úkol snížit skleníkové plyny a dospěje k závěru, že když vyhubí člověka, tak je to nejefektivnější způsob, jak to udělat. Ale třeba taky tím, že nás postupně zbaví schopnosti a moci rozhodovat o věcech.
3: Je čím dál samostatnější, autonomnější.
4: Co pak samostatnější, autonomnější, ale je čím dál tím lepší v těch rozhodnutích, jako vlastně možná je lepší než průměrný člověk, tak proč jí nenechat vládnout, jo? A tyhle ty dva póly jsou hrozně slyšet, protože média mají rády ty silné příběhy, ty silné věci. A někde mezi tím je ten zbytek. Já se trošku řadím k tomu zbytku. Já si myslím, že ta AI přináší jako potenciálně spoustu nebezpečí, ale vlastně ten apokalyptický scénář, ale ani ten scénář té velkolepé utopie není zas tak pravděpodobný, protože ta AI vlastně vstupuje do nějakého světa, ve kterém je spousta jiných jako lidí, aktérů. Prostě, že ten rozvoj té technologie nikdy není tak přímočarý.
3: Pokud, pane Šlerko, výzkumníci, ti, kteří v posledních týdnech takhle byli na poplach, už nyní vědí, že se třeba ten vývoj umělé inteligence ubírá špatnou cestou. Umí to, chtějí to, mohou to nějak zastavit, aby se nevymkla kontrole, nebo to vyřeší prostě tím, že o tom mluví do médií a třeba odejdou z těch laboratoří, ve kterých pracují?
4: Tak oni většinou odejdou a nastoupí do nějaký jiný organizace, kde se věnují zase ty umělé inteligenci. Třeba jejím nebezpečí. Ne, že jako pokračují v tom vývoji. Tam je strašně důležitý, jak my si tu AI představujeme. Já jsem slyšel spousty metafor, že je to drak, kterýho si trénujeme a musíme dávat pozor na to, aby ten drak se choval podle těch našich představ. Že je to nějaká mimozemská bytost, která má nelidskou inteligenci. Ale všechny tyhle ty metafory vlastně říkají, že ta AI samo

0: držíme ten šem pořád my.
1: A my ten šem pořád máme. Ale ten golem taky zničil podle legend půlku z židovské Prahy, protože ten pokyn, který dostal, byl prostě špatně napsaný. A tohle je to nejčastější, co se dneska odehrává. Často u těch nejrůznějších jako incidentů zjišťujeme, že ten problém byl v tom, že jsme špatně napsali ten pokyn do toho šému. No a nakonec z toho golema jsme odpojili. A já si myslím, že lidstvo pořád má poměrně dost možností, jak ty věci odpojit. A druhá věc je, je to pořád trošku jednostranný nástroj. Pořád, i když se podíváme na ty bezpečnostní incidenty, tak vidíme, kudy se to vede, a pořád bych tvrdil, že to nemá žádný vědomí ani záměr. Takže takový to, že nás bude chtít vyhubit, nebude chtít. Možná se najde nějaký zlej, jak se říká, aktér, který tu AI k něčemu takovému zkusí použít. Ale zas ten svět je složitý a je to trošku jak v tom Harry Potterovi, jak když mluví Brumbál o Voldemortovi, tak říká, ale vždycky se najde někdo, kdo se ho pokusí zastavit, a pak se najde někdo další. V tom světě je prostě spousta aktérů, kteří jako spolu zájemně interagují, a ta pravděpodobnost z mého pohledu, že by ta AI nás vyhubila nějakým způsobem úmyslně, je nízká. Může to nadělat spousty paseky třeba v té sociální oblasti. Tím myslím úbytky práce, reorganizace celé té společnosti, jak bude vypadat školství, jako tam je strašně moc věcí, kde to může udělat hrozně moc paseky, tak jako industriální revoluce nakonec vedla v podstatě ke dvou světovým válkám. Je možný, že ty AI změny, když je blbě budeme jako adoptovat do toho našeho světa, tak povedou k nějakým podobným otřesům.
0: Mimochodem, vy jste zmínil agenta, mám na mysli teď terminologii, co se týče této technologie, tak shodou okolností právě australský premiér oznámil, že agent umělé inteligence vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu zaútočil na australský vládní portál se zdravotními údaji, získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům, informuje o tom právě teď agentura Reuters.
1: A to je strašně hezký, jo? Když tuhle zprávu slyšíte, tak se ve vás něco děje. Něco. A v těch AI akceleracionistech se děje takový to, no je to hrozně dobrý, no a tak to je jako drobná věc, co se nic nestalo, jo, jako ty důmeři řeknou, vidíte, a ty AI pragmatici, jako jsem já, řeknou, to já bych si s dovolením přečetl nějakou technickou zprávu, co se tam vlastně stalo, jak to proběhlo, a jestli náhodou ty servery nebyly jenom blbě zabezpečený, a ten AI agent zvládá rychlejc dělat to, co by jinak udělal člověk taky. Ostatně myslím si, že teď koluje zpráva o tom, že jedna hackerská skupina se dostala k záznamu FBI. Myslím si, že to udělali lidi a udělali to pěkně postaru, a asi to bude mnohem větší paseka než ten případ z Austrálie.
0: Když mluvíme o tom překotném vývoji umělé inteligence, tak co vás osobně třeba nejvíce překvapilo v této souvislosti?
1: Já se přiznám, že mě asi spíš udivuje ta rychlost toho rozvoje. Ty schopnosti ani tolik ne. Ty schopnosti se pořád nějak zlepšují, ale vidíme, že v jistým slova smyslu to naráží na nějaké místo, po kterým už jako nevidíme nějaké razantní změny. Ale protože jsme lidi, tak si vymyslíme spoustu jiných věcí. Třeba ty AI agenty. Třeba vlastně to, že i když ty současné modely jsou opravdu na vysoké úrovni, tak mají nějaké limity. A člověk na to reaguje poměrně podobně, jako člověk reaguje. No tak vytvoří týmy těch agentů, nechá je mezi sebou mluvit, nechá je specializovat. A my do toho trošku obtiskáváme ten náš lidský svět. A pak jsme trošku překvapení, že se to chová tak, že to vypadá lidsky.
0: Bude nás AI potřebovat?
1: Jo, tak zatím to vypadá, že jo, ale my vlastně, my jsme takové fascinováni těmi velkými jazykovými modely, ale myslím si, že je to vlastně vrchol nějaký revoluce, ale že ta další nás teprve čeká. Ta bude daleko víc spojená s rozvojem robotiky, bude daleko víc spojená s rozvojem různých biotechnologií, a je to něco, co se na nás valí a my to zatím jako nevidíme. A tam se začne odehrávat něco velmi zajímavého. Já jsem poprvé měl zkušenost, přímou fyzickou zkušenost s humanoidním robotem, a tam já jsem viděl záblesk jako té změny, která je opravdu tak razantní, že ji vidíte na ulici.
0: Mimochodem, humanoidní robot na úklid ze startupu v San Francisku jde na dračku.
1: To naprosto chápu, jo. Myslím si, že všichni máme, ne všichni, ale hodně lidí má doma takovýho toho robot,

0: na uklízení podlahy. A to je vlastně takový zárodek těch robotů, který tady možná budeme potkávat za pár let na ulicích. Ostatně ten rozvoj běží hodně rychle. Teďka máme zkušenost toho, že společnost Tesla, jestli jsem to dobře pochopil, dostala povolení, aby její autonomní řízení se mohlo používat v Čechách. Takže spousta lidí možná na ulicích potkává auta, která jsou řízena roboty a ani to vlastně nevědí.
1: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Pokračujeme v rozhovoru s Josefem Šlérkou, datovým analytikem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také vedoucím projektu Media Rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. A právě tento fond společně se Syndikátem novinářů České republiky podpořil v rámci grantového projektu Talent mladé novináře a novinářky do 35 let. Skončil, pokud se nepletu, čtvrtý ročník.
0: Já se přiznám, že to řeší kolegové hlavně, takže ty detaily, vím, proč se to dělá, ale ty konkrétní detaily si nepamatuju.
3: Tak, ale jde o to, že do toho grantového programu se přihlásilo letos rekordních 40 žadatelů, porota vybrala 29. Tak o co mladí novináři žádali? Jaké aktivity ty jste se rozhodli podpořit?
0: Já možná začnu tím, proč ten projekt jako vlastně vznikl, protože v tom projektu se udílejí částky maximálně do 100 000 korun a dávají se vlastně na ty věci, na které normálně ty granty nedostanete. Jo, normálně vlastně, i když jsou to granty nadačního fondu nezávislé žurnalistiky nebo jiných institucí, tak jsou to granty většinou buď to na rozvoj celé té redakce, nebo na nějaký investigativní projekt, nebo na posílení nějaký kapacity. Ale mladí novináři mají spoustu problémů, které vypadají banálně, ale stojí peníze. Třeba hlídání dítěte. Jo, to v minulých ročnících se dávaly příspěvky mladým novinářkám a novinářům na to, aby mohli hlídat, aby někdo mohl hlídat dítě.
3: Jazykové kurzy?
0: A je tam spousta přesně těch drobností, jako jsou jazykový kurzy. Máme obrovskou debatu o migračních vlnách, ale málo novinářů umí plynule ukrajinsky nebo arabsky. Jo, to znamená, bylo by fajn, aby uměli. Spousta těch novinářů by rádo nějakou stáž na zahraniční univerzitě, ale to stojí další peníze. Řada těch novinářů vlastně potřebuje tyhle ty drobnosti, na které ale vlastně v tom redakčním provozu často nejsou peníze. A přitom to ty lidi reálně brzdí. Takže my jsme reagovali v tomhle ohledu na ty potřeby těch mladých novinářů, kteří nastupují do biznesu, o kterém si mnozí myslí, že vyhyne, a často nastupují za peníze, které opravdu nejsou vysoký, a nastupují tam vlastně s takovou jako s tím nadšením, ale ono to nadšení nezaplatí složenky. Jo.
3: Proto také, jak už popisujete, kromě tady kurzů ruštiny v Gruzii nebo arabštiny, pak je tady krátkodobý studijní pobyt v Německu, spojený s intenzivním kurzem německého jazyka NATO. Také přispějete rozvoj dovedností pro tvorbu podcastu, ale také třeba finanční příspěvek na pořízení pracovního vybavení nového počítače.
0: Tohle je vlastně hrozně zajímavá věc. Zvenku by to mohlo vypadat jako taková jako rozmařilost. Jo? Proč přispívat lidem na počítač nebo na telefon? On ten důvod je ale poměrně pragmatický. V tom čase, ve kterým žijeme, vlastně ten počet útoků na ty novináře v tom kyberprostoru roste. A je vlastně důležitý třeba i pro ty novináře, aby měli počítač a telefon, který jde nějak rozumně zabezpečit proti kybernetickým útokům, zvlášť pokud dělají na nějakých citlivých kauzách. Viděli jsme v minulosti, že nejrůznější aktéři, ať už státní nebo nestátní, se neštítí toho pokusit se novinářům nainstalovat třeba do mobilu odposlechová zařízení. Víme to z Orbánova Maďarska a kauzy Pegasus, o které investigace.cz psala velmi detailně. Takže je to něco, co může zvenku vypadat jako rozmařilost, a ve skutečnosti to má velmi dobrý důvod.
3: Jak podle vás, pane Šlérko, vnímají mladí novináři na, řekněme, začátku své kariéry svůj další rozvoj a vůbec tuto profesi jako takovou?
0: My jsme dělali na novinářském fóru debatu vlastně mladých novinářů a bylo vidět, že jim chybí spousta věcí. chybí jim právě jako to celoživotní vzdělávání, chybí jim ten prostor pro ten rozvoj. A ta situace v těch redakcích opravdu není taková, že by ty redakce měly peníze na zbyt a mohly tohleto vnitřně platit. Chybí mentoring, ku příkladu, jo, těm novinářům. Proto fond podpořil vznik investigativní akademie v rámci investigace.cz, kde 18 novinářů prošlo půlročním velmi intenzivním školením na různé techniky vlastně investigativní práce a teď mají mentory, ať už v magazínu Reportér, v investigaci, no v dalších jako redakcích a můžou pracovat pod dohledem nějakého zkušeného novináře na kauzách. Tenhle ten vlastně proces toho mentoringu je něco, co ty mladí novináři často zmiňují, že by potřebovali. Protože já si dobře pamatuju, když jsem já nastoupil, pár let jsem tím novinářem byl, když jsem byl ještě mladý, skoro mladý, a vlastně to trošku, že vás hodí do vody a teď se předveďte, jo. Proč? No, protože prostě ty články, já jsem tady psal do printového média, protože ty články prostě večer musí jako odejít a vyjít. Nemůžete říct až zítra. A vy pracujete a vlastně postupně se musíte učit od kolegů ty postupy. A faktem je, že v tom českém prostředí vlastně ty vysoké školy se zaměřují víc na tu akademickou část toho výzkumu žurnalistiky a podobně.
3: Pak přijde praxe.
0: A pak najednou přijde praxe a vlastně trošku, máme nějaký vošky, vysoké odborné školy, které se tomu věnují, ale vlastně to vzdělávání těch novinářů a to hlavně to průběžné vzdělávání nám trošku nefunguje.
3: Kdybychom se podívali, nemáme už mnoho času, dovnitř těch redakcí, byť pochopitelně je to velmi různorodé a není tady jenom rozhlas, jsou tady televize, také deníky, týdeníky, tak bývají ty pracovní týmy namíchány, že je tam mix vlastně těch už zkušených novinářů a těch, kteří začínají svou kariéru.
0: Je hodně vidět, že v posledních letech ty redakce přemýšlí právě nad tím, jak si vychovat svoje novináře. Mm-hmm. Protože to nadšení, ze kterým do toho vstupoval, je krásný, ale on ten čas běží a lidi zjišťují, že stárnou a že by potřebovali pomalu, ale jistě ty věci někomu předat. Takže mně přijde, že právě v posledních několika letech roste ta potřeba i těch redakcí vychovat si svoje nástupce a já to považuji za velmi dobrou zprávu.
3: Konstatuje Josef Šlerka, datový analytik, vedoucí projektu Media Rating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, také pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě. Já vám děkuji a přeji vše dobré.
0: Děkuji za pozvání a posluchačům taky přeju všechno dobrý.
3: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Třetina studentů vysokých škol někdy přemýšlela o sebevraždě a hasiči likvidují požár haly s kamiony v Plané nad Lužnicí. Jeden hasič se zranil. Bude oblačno až zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Každý třetí student vysoké školy někdy myslel na sebevraždu. Ukázal to monitoring Národního ústavu duševního zdraví. Studentům pomáhají univerzitní poradenská pracoviště.
4: S příznaky depresivity se potýká 44% zapojených vysokoškoláků. Zhruba třetina řeší úzkosti, popisuje výzkumný pracovník z Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
5: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans.
4: Poradenská centra jsou na všech veřejných vysokých školách. Nabízejí psychologickou pomoc nebo nasměrují k další odborné péči. Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců zmiňuje, co studenty trápí nejvíc.
6: Vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy.
4: Monitoringu se loni zúčastnilo přes 19 000 studentů. Není sice reprezentativní, ale podle Ondřeje Pešouta ukazuje na závažnost psychických obtíží mezi studujícími. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Hasiči zasahují u požáru haly s kamiony a ropnými produkty v Plané nad Lužnicí. Oheň zasáhl celý objekt a propadla se jeho střecha. Na místě platí druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Podrobnosti řekla mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.
7: Uvnitř haly hořelo několik nákladních vozů a odpad. Velitel si na místo povolal také statika a drona. Během zásahu došlo ke zranění jednoho z hasičů. Ten byl odvezen na ošetření do nemocnice.
3: Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Zájemcům umožní 9. a 10. října hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. Na Univerzitě obrany v Brně začíná dvoudenní hackathon pro středoškoláky. Týmová soutěž v řešení problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na obranu a bezpečnost. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Pokračuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
8: Účastníci hackathonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo v Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera však bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 8.
0: Doprava.
3: Opatrně na 39. kilometru D6 směrem na Cheb v levém pruhu leží blatník. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy brzdí osobní auta na 79. kilometru. K omezení na 96. u D2 je to asi na 40 minut. A na příjezdu do Prahy po D5 se brzdí na 7. kilometru. Na 3. je v pravém pruhu kamion a na 0. kilometru omezení. Na okruh k Ořechu je to osobním autem na 3/4 hodiny. To byly zprávy po nich dva na Dvojce.
9: Hezké dopoledne vám přejeme ve čtvrtek 24. září, když jsme se dnes s mojí milou kolegyní Šárkou sešli ráno před vysíláním v kanceláři, tak první, co bylo, poradila mi jak na to, když mě lehoun se škrábe v krku, abych to hned zahnal. Takové vitaminové koktejly a podobné záležitosti, které zaručeně zaberou. No a my si dnes o zdraví a o péči o zdraví budeme povídat něco pro Šárku.
10: Je to tak, těším se na to nesmírně a také na to, že jste disciplinovaní, nebo možná vůbec ne, zkrátka budeme si povídat o tom, jak pečujeme o své zdraví, jestli bychom někde nemohli přidat, nebo je to dostačující. Těšíme se na společný čas.
9: To 24. září, vzhledem k tomu, že podzim je za dveřmi a ten astronomický už nastal, tuším, nebo meteorologický, ano. Ten už nastal, takhle je to správně, tak je to snad vhodná doba a možná i to, že před námi jsou vysoké teploty, jak hlásí meteorologové, a ty změny teplot prudké, ty s námi také mohou zahýbat, pokud nejsme připraveni.
10: Je to pravda, možná se dozvíme lecos i od lékaře, se kterým budeme mluvit, jak ty vysoké teploty mohou přinést možná větší počet respiračních onemocnění. Tak si na to počkejte. Hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Jak už jsme pověděli, s přicházejícím podzimem jde ruku v ruce také očekávání viros, rýmiček, nachlazení. Jistě slyšíte, že chraptí už nějaký ten den. Jiří ráno přišel do kanceláře, že ho taky trochu bolí v krčíčku.
3: Ale už to přešlo.
2: Ano, snad to všechno dobře dopadne. Je to tedy častěji než jindy a my můžeme dumat nad tím, co udělat pro sebe a své zdraví, abychom příští týdny a měsíce prožili ve formě.
3: A ty cesty mohou být různé. Někdo začne lépe jíst, někdo si dá větší pozor na to, aby se hýbal. Někdo o tom aspoň přemýšlí nebo mluví a někdo neudělá nic.
2: Ano, je to pravda.
3: S někým to nehne.
2: Nesmíme zapomenout tedy také v souvislosti s tím na možnost očkování. Jedna konkrétní informace o něm na webu iRozhlas nás dneska také inspirovala. Zmiňuje se o tom, že Jihlavská nemocnice otevřela speciální centrum pro očkování proti COVID-19. Očkovací kampaň se tak rozbíhá ještě před začátkem respirační sezóny. Zájem veřejnosti o vakcíny je však každým rokem postupně nižší.
3: A to poměrně dramaticky podle dat ministerstva zdravotnictví. Se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok, o 2 roky později to bylo přes 420 tisíc, tam je tedy ten opravdu hluboký propad, ovšem loni o dalších 200 tisíc dávek méně.
2: Pochopitelně jsou ovšem po ruce i jiné možnosti, jak se udržet fit, no a tak se vás dneska, naši milí posluchači, ptáme.
3: Jak pečujete o své zdraví, a to nejenom na podzim?
2: Sportujete, dáte na pobyt v přírodě, na čerstvém vzduchu, nebo se snažíte o zdravý životní styl?
3: No možná se otužujete, nebo také důležitá položka, chodíte na preventivní prohlídky?
2: A nebo si na to zdraví, tak mě slyšíte, jsem tady v tématu, vzpomenete jenom tehdy, pokud se někde projeví nějaká slabina.
3: Zajímavá témata, zajímavé otázky a my jsme zvědaví na vaše odpovědi, které můžete jako tradičně psát hned dvěma cestami.
2: Je to tak, 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
3: Napište nám o tom, jak a jestli pečujete o své zdraví.

0: Jak pečujeme o své zdraví, o tom si dnes povídáme a vy už jste napsali řadu zpráv, až nás to překvapilo, to množství v e-mailové schránce i v SMS-kové a Marcela píše stručně, očkovat bych se dala, nejsou ale vakcíny. Posluchačka Marcela, možná i na to se zeptáme pana doktora, jak to vlastně v těchto týdnech a měsících vypadá.
1: Píše nám taky Eva z Českého ráje, dobré dopoledne, jsme starší, tak se musíme a chceme starat k preventivním prohlídkám, jsme přidali kolo, v zimě pravidelně 8 km vychází. Trochu si hlídáme hmotnost i díky kvalitním potravinám. Sama ráno ještě hupsnu pod studenou sprchu. No a dobrá nálada, ta je taky důležitá. Zdravím z cyklodovolené na Šumavě, podepsaná naše posluchačka Eva z Českého ráje.
0: A já tady mám od pana Vejvody takový receptík na to počínající škrábání v krku, tak já za něj děkuji, nebudu to celé číst, ale díky za ten recept a rozhodně to vyzkouším.
1: Tak jak jsi na tom? Jak se staráš o svoje zdraví?
0: No nepřeháním to, abych řekl pravdu, ale jako dávám nějaký důraz na pohyb, dvakrát, třikrát v týdnu se snažím nějak jako hýbat a sportovat aspoň minimálně.
1: Chodíš hrát ping-pong?
0: Chodím hrát ping-pong, chodím na jogu.
1: Ano.
0: Takovéhle ty věci.
1: A co ještě ty bojové sporty? Ty
0: to děla... z časových důvodů
1: už jsem to vzdal,
0: protože prostě tím, že to bylo v Praze a já bydlím mimo Prahu, tak z časových důvodů už to není možné. Ale například ani si nevybavuji, kdy jsem naposledy jel výtahem. Výtah z principu nepoužívám a chodím po schodech všude, včetně rozhlasu. No tak takovéhle jako ty věci, to mě zatím jako nic nebolí nikde, tak...
1: Zaťukám to, jo, v tomhle věku, to je krása.
0: Takže to beru tak jako zatím vlažně poměrně, no ale ten pohyb a pohyb na čerstvém vzduchu je důležitý.
1: A dobrá nálada, to mi přijde jako dobrý návod.
0: Ano, nebo alespoň přetvářka, jakože to je dobrá nálada.
1: Opravdu? No, aha, já jsem si myslela, že s tebou sranda, ty se jenom přetvařuješ. To je nuda. Co preventivní prohlídky?
0: Určitě jsem byl někdy na nějaké. Teď si teda nevybavím.
1: Byl jsi, nedávno jsem ti zařizovala krevní odběry.
0: A to je pravda.
1: No
0: to je pravda. Když to zařídíš, já jdu.
1: Přesně, no, tak já se tady o něj takhle starám, abyste to všichni věděli.
0: No ale ty, to mě zajímá, protože tvoje knížka Moci bez nemoci, tvůj pořad Moci bez nemoci, tvoje jaksi vášeň a ten zájem o medicínu obecně, projevuje se také v praxi? Tvé vlastní?
1: Ano, projevuje se v praxi, mohlo by to být samozřejmě lepší, kovářova kobyla, ale chodím na preventivní prohlídky, alespoň na těch základních parametrech, tak na to se vždycky myslím. A začala jsem cvičit jógu s naší kolegyní Jitkou Asterovou, což provozujeme skoro rok. Chodím k ní domů, cvičíme spolu a je to moc fajn. A občas chodím hrát tenis, to jsem taky přidala do svého života. A snažím se mít větší nadhled nad životem, takže pěstovat tu dobrou náladu.
0: Což myslím bude úplně nejúčinnější z toho, co jsi jmenovala.
1: Ano.
0: Jdeme dál, teď nám bude zpívat Bruno Mars a my si za chvíli budeme povídat s tím slíbeným hostem zcela prakticky.
1: Je to tak, bude to navíc praktický lékař, ano. Takže zcela prakticky to jistě proběhne, pan doktor Vojtěch Mucha, tak si na to počkejte.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Další zprávy o tom, jak pečujete o své zdraví, a na začátku jsme zmínili, že ty cesty mohou být opravdu nejrůznější, což dokládá SMSka od Ivety. O své zdraví pečuji tak, že mám vedle sebe milujícího člověka, kterého si moc vážím a vím, že je to vzájemné.
1: To je moc hezké. Když je zdravo na duši, jistě to podporuje, aby bylo zdravo na těle. Doufám, že tuhle teorii potvrdí náš další host. S námi ve spojení právě teď praktický lékař, pan doktor Vojtěch Mucha. Hezké dopoledne a vítejte na Dvojce, pane doktore, dobrý den.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme za to, že jste si na nás udělal chvilku. Jenom rychle a prakticky, před chvílí nám psala naše posluchačka Marcela, že by se ráda nechala očkovat, ale že nejsou vakcíny. Nepíše sice, jaké očkování má na mysli, ale dá se asi typovat s přicházejícím podzimem, že na chřipku. Jak to vypadá v ordinacích? Jsou vakcíny nebo ne?
2: Naštěstí už se to zlepšuje. U nás třeba už vakcíny máme a mám informace, že by jich mělo nakonec být dostatek. Došlo jenom k takovému lehkému zdržení, takže ty vakcíny už by měly pomalu být a osobně se domnívám, že lepší je se očkovat až tak třeba začátkem října, že teď ještě není kam spěchat, takže si myslím, že to je v pořádku.
0: Je čas.
1: Říkáte, pane doktore, že je lepší se začít očkovat až s počátkem října, proč?
2: Je to proto, že ta imunita po tom očkování nevydrží nekonečně dlouho. A ta epidemie obvykle přichází tak mezi prosincem až únorem, někdy třeba i březnem. Takže pokud by přišla třeba o něco později a všichni bychom se naočkovali už v září, tak by se mohlo stát, že by už nám nevydržela taková hladina těch protilátek v době, kdy ta epidemie vypukne. Takže doporučujeme s tím ještě zatím chviličku počkat a ideálně se nechat naočkovat tak někde během toho října, listopadu.
0: Trochu s nadhledem, pane doktore, napadá mě, že vy jako praktik v ordinaci pochopitelně potkáváte různé druhy nás, pacientů. Dáme se jako pacienti z vašeho pohledu nějak jako kategorizovat, rozdělit do nějakých skupin, jakože tenhle na svoje zdraví úplně s odpuštěním kašle, tenhle ten jako o tom mluví, tenhle dělá jenom trošku a tenhle opravdu o zdraví pečuje a je to znát. Máte nějaké takovéhle skupiny?
2: Já mám trošku nerad takovou kategorizaci lidí. Já bych řekl, že to je jako v každé populaci, že to je taková ta Gaussova křivka, kdy je spíš menšina pacientů, kteří opravdu se pořád vzdělávají o své zdraví, pečují opravdu velmi, velmi precizně. Většina lidí spíš o tom má nějaké povědomí, snaží se aspoň částečně nějakým způsobem žít zdravě, to znamená dostatek fyzické aktivity, zdravě se stravovat, pečovat i to duševní zdraví, jak jste už naznačili. A pak bohužel je samozřejmě i menšina spíše teda pacientů, pro které je zdravý životní styl spíše zprosté slovo a ti k nám chodí většinou až ve chvíli, když opravdu jim teče do bot nebo jim je špatně, což moc nedoporučujeme, protože mnoho těch onemocnění ve chvíli, kdy už se projeví, tak se s nimi potom dá něco dělat výrazně hůř, než když se na ně přijde včas, kdy mají třeba ještě takové ty bezpříznakové stádium.
1: Mm-hmm. Říká praktický lékař pan doktor Vojtěch Mucha, který si s námi na Dvojce povídá. Pane doktore, pověste, kdy s virózou zůstat doma a kdy vyrazit k lékaři? Má to vlastně vůbec nějaký smysl, protože když zůstaneme doma v peřinách a dáme si třeba nějaký ten lék na horečku, nestačí to?
2: No, tak takhle. Zaprvé je potřeba skutečně zůstat doma. Jo? Pořád ještě máme hodně pacientů, kteří prostě i s tou virózou musí nutně jít do té práce. Tak já říkám vždycky, jako to rozhodně nemusíte, protože to je hazard jednak s vaším zdravím, ale hlavně i se zdravím těch ostatních kolegů v práci a ten zaměstnavatel vám jistě nepoděkuje, když tam nakazíte celé oddělení. Takže jednak zůstat teda skutečně doma. A pokud máte takové ty běžné příznaky, spíš lehce zvýšenou teplotu, bolesti svalů kloubu, nějaký běžný kašel, rýmu, tak skutečně není nutnost mít a priori k lékaři. Ty varovné známky jsou potom nějaká vyšší horečka, hlavně dušnost, třeba zadýchávání, nebo když to trvá hodně dlouho, když ty příznaky jsou intenzivní a nemizí, a nebo teda samozřejmě třeba u rizikových pacientů, kteří se léčí s větším počtem onemocnění, nebo starších, nebo těhotných žen a podobně, tak tam asi potom doporučuji toho lékaře kontaktovat dříve a domluvit se, jestli je potřeba to fyzické vyšetření v ordinaci.
0: Mně to nedá, pane doktore, já vrátím se k té duševní pohodě, kterou jste vlastně také zmínil. Pracujete s tím nějak jako praktik a můžete s tím jako lékař vůbec nějak pracovat s tím pohledem, jestli ten člověk je jako v pohodě, jestli má, dejme tomu, optimistický pohled na svět, jestli se dobře cítí vnitřně a to, jak se to pak odráží do našeho fyzického stavu?
2: Ano, samozřejmě to duševní zdraví a psychická pohoda patří do portfolia, vlastně, které by měl řešit praktický lékař. Myslím, že v minulosti se na to trošku zapomínalo, nebo ještě jsme na to neměli tolik nástrojů, ale v dnešní době je to běžná naše práce. Mělo by být součástí každé preventivní prohlídky i otázka na duševní zdraví, kvalitu spánku, klidně i kvalitu vztahů v rodině a podobně. A samozřejmě máme i nástroje s tím částečně pomoct, ne třeba tolik jako v některých západních zemích nebo u některých specialistů, ale i tahle situace se v poslední době výrazně zlepšuje. No a vy jste to vlastně už hned na začátku říkali, pro duševní zdraví se ukazuje, je na to jedna vlastně asi nejdéle probíhající kontinuální studie, že pro duševní zdraví nejdůležitější jsou kvalitní vztahy.
1: Budeme si to pamatovat. Pane doktore, otázka poslední. Kovářova kobila, jak jste na tom, jak se staráte o svoje zdraví?
2: Tak asi bych neřekl, že jdu nějak zrovna přesně příkladem, ale snažím se tak, jak by měl každý. To znamená, snažím se třeba aspoň třikrát týdně mít nějakou větší fyzickou zátěž, střídám silovou a aerobní. Teďka na podzim jsem se začal otužovat, což musím říct, že není v první chvíli úplně příjemné, ale má to dlouhodobá data na to, že to skutečně pomáhá. A snažím se zařadit takhle na podzim co nejvíce zeleniny do té stravy a naopak omezovat ty nezdravé návyky.
0: Václav Neckář teď bude zpívat o lékořici, pomáhá na něco lékořice?
2: To bych řekl, že možná maximálně s tím duševním.
1: Dá se s ní léčit láska, tak si to poslechněte společně s námi, pane doktore. Pan doktor Vojtěch Mucha s námi v povídání na dvojce, děkujeme za to naše dnešní setkání. Hodně zdraví.
2: Vám taky a hezký den.
0: Naslyšenou.

0: Lékořice, která pomáhá na léčení lásky, jak jsme se dozvěděli od Václava Neckáře, a my se dnes obecně bavíme o tom, co děláte pro své zdraví, a ty typy jsou nejrůznější. Měli jsme tady tu blízkost milujícího člověka a další typ má Mirek, který píše, abych na těle i na duchu zůstal zdravý, jím hodně ovoce a neposlouchám zprávy.
1: Ano, to si možná také myslím, že mnohdy může být jako preventivní opatření.
0: Velmi to může pomáhat někdo.
1: Je to pravda. No a my se teď díváme i do toho, o čem se píše, a přemýšlím nad tím, jestli to, když se v rodině narodí další dítě, další potomek, a my jsme rodiči nebo prarodiči, že to také může mít z hlediska té radosti a psychické pohody pozitivní vliv na zdraví.
0: A kdybychom teď měli jaksi zestručnit článek, který nás zaujal, tak jde o to, že v Americe najdeme jednu rodinu, o které se teď píše i proto, že je zapsána v Guinnessově knize rekordů z velmi speciálního důvodu. Všichni se tam rodí 14. září.
1: Ano, je to neuvěřitelné a navíc se v této linii pravidelně střídají chlapci a dívky. Vůbec přemýšlím nad tím, jak je možné to udělat, jestli jsou to nějaké plánované porody či nikoli, to se asi jako nedozvíme. Ale to pohlaví, to je úplně neuvěřitelné. A téhle americké rodině mimochodem trvalo 118 let, než překonala počet generací, jejich členové slaví narozeniny právě ve stejný den.
0: Na začátku, a to je jenom můj takový, jak jsem jako skeptik v mnoha ohledech, tak to je jenom takový odhad, že na začátku mohlo jít jako o náhodu, a to sice poprvé toho 14. září 1907, potom jako dejme tomu, kdy tady byl rok 49, rok 72. No ale jsem přesvědčen téměř by o tom, že od jistého okamžiku už dělají všichni v rodině všechno možné i nemožné pro to, aby teda ten rekord jako drželi. No. Ale nedokážu si ty cesty úplně představit. No.
1: Ano, chci se mi zpochybnit ta tvoje teorie, ale myslím si, že to tak opravdu bude.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, kdy se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. V příštích žárovkách se společně vypravíme do údolí Děhlovského potoka na Ostravsku a dozvíte se nejen, jaké to je dělat vědu rukama, ale také hledat odpovědi ukryté ve dřevě.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
6: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
5: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
6: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
5: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Naši milí posluchači, my se s vámi dnes od 9. hodiny dopolední povídáme o tom, jak pečujete a ne, jak pečujeme o svoje zdraví. Přidala se i Hanka, od covidu se sprchuji studenou vodou, píše, chodím na preventivní prohlídky a pokud se nachladím, vezmu si doma pokrývku na hlavu, zabalím se do tepla, maximálně si vezmu paralena, lenoším a prostě to funguje, podepsaná Hanka.
1: Je tady i recept od Zuzany. Jedenkrát měsíčně si měřím krevní cukr, to je v pořádku, taky krevní tlak, ve vyšším věku může být trochu vyšší. Snažím se postit někdy obden, jednou za 3 měsíce, 3 dny. Pomáhá mi to odstranit třeba bolesti mezi ramenem a loktem. Nemusíme se stále celý den pást a něco žvíkat, píše Zuzana. Cukr je to nejhorší, s tím mám občas problém a taky na spánek bych měla více myslet.
0: Děkujeme za to, že s námi spolu sdílíte svoje postřehy a možná taky zkušenosti, ale teď všichni ty, kdo si rádi hrají, prosíme, aby zbystřili, protože...
2: 2 na 2.
3: Teď jste na tahu vy.
1: A stačí málo. Stačí uhodnout první větu z knížky, kterou vám teď přečteme. Lépe řečeno uhodnout tu knihu, protože je to jedna z hádanek, které si pro vás připravujeme. Poznejte knihu podle první věty a já jsem na to zvědavý. Myslím, že to nebude problematické a myslím, že by, ačkoliv většinou nám píší více dámy, možná jsou hravější, možná jsou rychlejší v těch SMS-kách, tak teďka asi zacílíme spíš na pánské publikum, ale možná
0: no, třeba to tak vůbec nebude, tak uvidíme. Ty jsi vybral dnes úryvek z knížky, tak já tě poprosím, pojď, dej do toho city.
1: Tady je. Až do čtvrtka 12. března žili Vilík a Jirka takovým obyčejným životem, jakým žijete vy a s vámi tisíce a tisíce jiných chlapců na světě.
0: Tak, co požadujeme, tedy autora a název knížky? To všechno nám napište právě teď na 702-222-220 nebo dvojka@rozhlas.cz. Ve hře jsou ponožky 2 na 2.
4: Je naprosto

0: zpráv. Poznejte knihu podle první věty, to byla dnešní výzva a ta věta zněla: až do čtvrtka 12. března žili Vilík a Jirka takovým obyčejným životem, jakým žijete vy a s vámi tisíce a tisíce jiných chlapců na světě.
1: Ty jsi, Jirko, pověděl před chvílí, že to spíš bude pro pány.
0: Ano,
1: taková otázka. Mám tady ano, pro tebe vzkaz od Kateřiny Spišel. Pchá, prý kniha pro kluky, na Foglarovkách jsem vyrůstala, píše, a samozřejmě připojuje i ona tu správnou odpověď.
0: Děkujeme a zdravíme do Pišel. Bohužel to nebyla první správná odpověď. Dá se říct, že správnost byla opravdu drtivá, protože zatím jsme si všimli jenom jediné špatné odpovědi a ta zněla, mířila také k Jaroslavu Foglarovi, ale zněla Chata v jezerní kotlině. A kde pak, jak drtivá většina z vás dobře ví, šlo o Hochy od Bobří řeky. Takže ano, Jaroslav Foglar, Hoši od Bobří řeky. Kniha, která nejdřív vycházela na pokračování v roce 1934 v novinách České slovo a jako román kompletní, tedy knižně, vyšla poprvé v roce 1937.
1: Ano, toliko tedy kompletní informace. A teď tedy ještě, kdo byl první z vás. Byl to náš posluchač, anebo posluchačka s koncovým trojčíslím 326. Gratulujeme.

0: I padající hvězdy jsme si užili o letošním létě, protože ten perseidický roj byl letos v srpnu mimořádně dobře viditelný, tak možná i vy jste viděli padat hvězdy a třeba se vám splnilo nebo splní nějaké přání. Jedno z těch nejobvyklejších přání je hlavně zdravíčko. Zůstat zdraví, to si asi přejeme všichni. A my jsme si dnes s vámi povídali o tom, co děláme pro svoje zdraví.
1: A ještě jedna zpráva, dívám se do té korespondence. Renata nám napsala: hezký den ještě přeji. Ano, pohyb je důležitý, dělá i dobrou náladu. Jelikož mám k němu trošku složitý přístup, tak jsem si zakoupila rotoped a každého ujišťuji, že na něm nemám pověšené prádlo, ale opravdu rotopeduji u otevřeného okna a je to moc fajn. Zdravím a opravdu je důležitý ten životní nadhled. Podepsaná Renata.
0: Vzpomněl jsem si na hezký příběh Šárky Volemanové, který by se dal shrnout do slov Šárka a rotoped.
1: Ne rotoped, to byl běžecký pás.
0: To byl běžecký pás, jo. V každém případě nikdy neběžel u Volemanu.
1: Ano, to je pravda, taky už je pryč a nahradila jsem to tou jogou a tenisem, je to lepší.
0: U zdraví se pozdržíme i v dnešní poradně, ale budeme daleko konkrétnější. Prevence a diagnostika očních chorob a vyšetření sítnice.
1: Je to tak, tak si to určitě nenechte ujít, pokud potřebujete poradit, samozřejmě prostor pro vaše otázky nabídneme v rámci dnešní poradny také.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijal pozvání herec Jan Koleník. Proč se po vítězství rozhodl vrátit do taneční soutěže ještě jednou? Kolik z té zkušenosti zužitkoval v novém filmu Tango pro tři? A jak se mu přechází z tanečního parketu do kůže jeho postavy v seriálu Dunaj k vašim službám? I o tom si budu povídat s hercem Janem Koleníkem a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Státy východní Asie čekají na výsledek summitu prezidentů Spojených států a Číny. V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti. Na zařízení je velký nápor. Bude oblačno až zataženo v Čechách a později také na východě republiky občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. O obchodních otázkách nebo umělé inteligenci bude dnes ve Washingtonu jednat čínský prezident Xi Jinping se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Třídenní návštěvy sledují další země východní Asie.
5: Jižní Korea chce zachovat rozsah obchodní výměny a zmírnit konfrontační tón vůči KLDR. Japonsko by rádo zůstalo největším zahraničním investorem na americkém trhu a Tchaj-wan zase věří, že jeho vojenskou ochranu nevymění Donald Trump za větší ekonomickou spolupráci s Pekingem. Diplomatické špičky všech tří zemí se proto už předvečer summitu sešly s americkými politiky ve snaze získat od nich příslib, že summit nakonec nebude čínským triumfem. Téma dalšího postupu vůči KLDR je dalším stěžejním zájmem všech tří východoasijských států. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
4: Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek, jejich 633 a všechna jsou prakticky neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určena zejména pro týrané a zanedbávané děti. S nedostatkem by kromě navýšení počtu lůžek mohlo pomoci i celkové zvýšení efektivity systému.
6: Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
4: O umístění dětí na krizová lůžka rozhoduje OSPOD. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by se tak měla zlepšit. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný, postupně se bude oteplovat. V pondělí, kdy se v Česku slaví Den české státnosti, bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne bude 21 až 25 stupňů. Obec Rybitví na Pardubicku vyhlásí v příštích dnech tender na opravu rodného domu vynálezců Ruchadla bratranců Veverkových. Odhadovaná cena zakázky činí asi 10 milionů korun a zahrnuje dvě etapy. Část stavebních úprav by měla být hotová do září příštího roku, kdy obec oslaví 200. výročí vynálezu Ruchadla.
7: Z rodné Růbenky Veverkových plánují udělat moderní interaktivní muzeum. Architektonická studie počítá s odstraněním necitlivých úprav ze 70. let minulého století. Dále navrhuje expozici s celoročním provozem, posluchárnou a čítárnou. V prostoru bývalé kovárny vznikne učebna pro děti. Všude by měl být typický venkovský mobiliář. Zahradu chtějí přetvořit na přírodní učebnu. Z Rybitví Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo v Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8.
0: Doprava.
4: Na 57. kilometru D11 směrem na Prahu stojí v pravém pruhu za zatáčkou osobní auto po defektu. Projíždějte opatrně. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy brzdí osobní auta na stém 78. kilometru, k omezení na stém 96. je to asi na půl hodiny. A opatrně na 62. kilometru D10 směrem od Prahy je tam hlášena blíže neurčená překážka. To byly zprávy, pokračují 2 na dvojce.
8: A to Jiří Holoubek a Šárka Volemanová po 10. hodině s nabídkou poradny. Zrak patří k našim nejdůležitějším smyslům, přesto řada závažných očních onemocnění a chorob sítnice zpočátku probíhá zcela nenápadně a také bezbolestně.
9: A právě to bývá jednou z hlavních příčin toho, proč lidé tak často přicházejí k ordinaci příliš pozdě. Oční lékařka bude naším hostem už za pár minut v dnešní poradně a my si právě o tom a všech otázkách s tím souvisejících budeme povídat.
8: Samozřejmě nabídneme i prostor pro vaše otázky, a to ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď máme téměř 5:05 a přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Oči budou v hlavní roli následujících minut v dnešní poradně. Prevence a diagnostika očních chorob, vyšetření sítnice, o tom všem budeme mluvit. A naším hostem je paní doktorka Lucie Frantlová, vedoucí lékařka aplikačního a sítnicového centra očního centra Praha. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
4: Hezké dopoledne, paní doktorko. My jsme řekli na začátku, že choroby sítnice povětšinou vlastně nedávají žádné signály. To znamená, že to nebolí, přicházíme pozdě. Ještě než se dostaneme k tomu samotnému onemocnění, určitě existují i screeningové programy, co se týká očí. Pojďme říct na začátek, jak vlastně můžeme preventovat všechny ty věci, abychom neměli obtíže se zrakem. A kdy?
3: No tak primárně chodit na prevenci. Samozřejmě v dětství to je i to oční vyšetření v rámci preventivních prohlídek u dětí a potom samozřejmě jednou za 2-3 roky a od 40. roku života doporučujeme jednou za 2 roky chodit na prevenci k očnímu lékaři. A samozřejmě pokud budu mít nějakou rodinnou anamnézu, v rodině výskyt nějakého očního onemocnění, ať už sítnicového nebo jiného, tak častěji, klidně jednou ročně.
2: Zdá se mi to, že o těch preventivních prohlídkách například u zubního lékaře spoustu lidí ví, méně, ale přeci jenom hodně to také dodržuje, ale o těch očích se mluví nějak méně, nebo potkávám málo lidí, kteří by k tomu přistupovali jako k samozřejmosti, že chodí na prevenci právě s očima.
3: Souhlasím. A myslím si, že hodně lidí to řeší jenom tím, že si jdou nechat předepsat brýle do optiky a tím považují vlastně, že teda mají brýle, jsou jakoby zkontrolováni tam, ale tam samozřejmě dojde k přeměření dioptrií a nastavení té korekce, ale nedojde tam k nějakému většímu vyšetření toho oka.
4: Paní doktorko, vy jste pověděla v souvislosti s tou sítnicí, že by lidé měli na to hledět v momentě, kdy mají nějakou genetickou zátěž. O jakých onemocněních v souvislosti s tou sítnicí v tomto spektru hovoříme?
3: Tak určitě je to u takzvané věkem podmíněné makulární degenerace, což je takový velký strašák stran těch sítnicových onemocnění, velmi časté onemocnění ve vyšším věku, ale samozřejmě, když je rodinná zátěž, tak i vídáme čím dál mladší pacienty s tímto onemocněním a to je asi jako hlavní. A pak samozřejmě existují nějaké geneticky vyloženě podmíněná sítnicová onemocnění, ale to jsou vzácnější jednotky.
2: Vy jste před chvílí zmínila tu 40 jako věk a já jsem kdysi, když jsem ještě nenosil brýle a nějaký odborník se mě zeptal, kolik vám je, bylo to tady v poradně, já jsem říkal tehdy asi 42, jsem říkal, tak to jste náš, jenom prostě je potřeba to dobře vyšetřit. Platí to po té 40, že skoro u každého těma očima už se něco děje?
3: 100%. Tam po té 40 především dochází k tomu, že slábne ta akomodace. To znamená, mění se nám nějakým způsobem vidění na blízko, na střední vzdálenost, na počítač. A u někoho to je tak, že začne oddalovat ten text, natahovat ruce, potřebuje brýle na čtení. Někdo naopak svoje brýle zvedá a čte se mu lépe bez brýlí. Tam prostě se začínají projevovat především tyhle změny.
4: Mm-hmm. Vraťme se ještě na chviličku k onemocnění sítnice v podobě té makulární degenerace, kterou jste zmínila. Jak se to projevuje? A vlastně jaký výsledek to může mít, pokud si na to nebudeme hledět?
3: Ta makulární degenerace má dvě varianty, přičemž ta jedna, ta suchá, mírnější, nemusí se projevovat vlastně nijak. Problémem je potom, když dojde k výskytu té vlhké, která se projevuje výrazným náhlým zhoršením centrálního vidění. Ti pacienti opravdu mají výrazně zhoršené centrum, centrální vidění, vidí periferně, tu mají zachovanou, ale uprostřed ten obraz je nějaká deformace, flek, výpad, takže samozřejmě v běžném životě to může být velmi, velmi limitující.
2: Děkujeme. První část poradny, prevence a diagnostika očních chorob s paní doktorkou Lucí Frantlovou, která s námi zůstává ve studiu i pro další minuty. A vy se můžete ptát.
4: 702-222-220, číslo pro SMS-kové dotazy dnes, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A tématem naší dnešní poradny prevence a diagnostika očních chorob a vyšetření sítnice s námi ve studiu zůstává vedoucí lékařka aplikačního a sítnicového centra očního centra Praha, paní doktorka Lucie Frantlová.
2: O vaše dotazy není nouze, my se pokusíme alespoň některé z nich zodpovědět. Už je teď jasné, že všechny to nebudou, ale teď přijde ten první od pana Bodise, který už čeká na telefonní lince. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Můžete se ptát?
3: Měl bych takový dotaz, já to musím trochu uvést, já už v 65 letech jsem byl obeznámen, že není moc možností nějak řešit moji oční vadu, která bohužel trvá od 13 let. A co je horšího, taky můj mladší syn poděděl genetický základ k tomuto handicapu a jedná se, tenkrát tomu říkali ložiska na sítnici, později se to nazvalo Stuttgart a v podstatě mě vysvětlili, že to je téměř neoperovatelný, na rozdíl od šedých zákalů a podobně, a když už tak s velkým rizikem. Bral jsem pouze celý život prášky na krvení a různý medikamenty, které to víceméně sklidnily. Zhoršou jsem v oči, že už mám dneska 10-12 dioptrií, přestože jsem výtvarník, nějak jsem si zvyk s tím nejen vyštudovat školu, ale prostě žít a tvořit a nějak jsem si vyhověl. Ale připadá mi šílený, že v dnešní době rozvoje techniky a vůbec vědeckého procesu tady, že se třeba něco nevymyslel, hlavně pro mýho syna. Takže otázka zní, není náhodou něco v této oblasti nového, co jsem nepodchytil nebo nevíme o tom?
1: Děkujeme za dotaz, paní doktorko.
4: Stuttgartova choroba je přesně to, co jsem zmiňovala na začátku, ta část vzácnější. O to se jedná o genetické vzácné onemocnění sítnice, které bohužel, přesně jak pán říká, nemá dobrou prognózu a není bohužel léčitelné. Takže samozřejmě tento druh onemocnění je stále předmětem zkoumání a na všech kongresech a na pracovištích se řeší, ať už nějaká genová terapie a pořád je to předmětem studií. Tady v Praze Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí je tím centrem, které se tímto onemocněním zabývá. Uh-huh. Takže tam bych se případně obrátila na nějaké do vyšetření a konzultace.
1: Děkujeme za radu. Další dotaz opět po telefonních linkách od někoho z našich posluchačů. Hezké dopoledne i vám. Prosím, můžete se ptát.
5: Dobrý den, u telefonu Němcova. Já mám taky dotaz ohledně sítnice. Můj syn teď už je mu teda 640, v dětství pobýval dost na dětských léčebnách a tam nekontrolovaně teda se bez slunečních brýlí díval přímo do sluníčka. A teďka pan doktor na očním zjistil, že má vypálenou sítnici, ukazoval mi záběry z OCT teda a jsou to opravdu teda na obou očí stejně teda a říkal mi, že je to naprosto neřešitelný. Brýle sice mu napsal, ale to je takový, no, prostě ty mu taky nepomáhají, nevidí na počítač, nevidí pořádně na čtení, písmena veliký, jenom přečte a takhle, a že to není ani operovatelný, tak jsem se chtěla utvrdit v tom, jestli opravdu už v této době, kdy to hodně pokročilo, jestli ta sítnice je nebo není operovatelná v tomhle případě.
1: Ano, děkujeme za otázku, paní doktorko, poprosíme o odpověď a možná ještě potom o to zobecnění, jestli to slunce je opravdu takhle nebezpečné pro naši sítnici.
4: Může být, tomu onemocnění se říká solární makulopatie a je to vlastně o poškození makuly, to znamená té centrální části sítnice, které bohužel, když vznikne, tak skutečně není nějakým způsobem operovatelné nebo řešitelné.
2: Možná budeme poslouchat podobnou odpověď na následující dotaz, nebo možná pozitivnější. Ptá se Marie. Bratr má už spoustu let dědičnou dystrofii sítnice a já se teď... Ano, vy už kroutíte hlavou.
4: Že máme sami takový dotazy, jako...
2: že to nikam nepovede. No. Ano. Tady teď já to tedy dokončím a doufám, že to dobře přečtu. Atypická tapetoretirální dystrofie sítnice byla a téměř nevidí. Prý se s tím nedá nic dělat a opět paní Marie se jenom chce ubezpečit, jestli to tak je.
4: Je to tak, to je onemocnění, které spadá do podobné kategorie jako ta první Stuttgartova choroba. To jsou prostě dědičná sítnicová dystrofie, takzvaně.
1: Mám tady další otázku, ta bude pozitivnější odpověď, pevně věřím. Věra nám píše, dobrý den, mi 70 let a asi 2 roky mám diagnostikovanou makulární degeneraci, o které jsme se bavili a ptá se, jestli se dá pozastavit jinak než pícháním jehly do oka, že děkuje za odpověď. Tady možná ta optimistická odpověď je, že skutečně touto touto formou se dá zastavit ten průběh makulární degenerace, aby se to nezhoršovalo. Má medicína ještě nějaké jiné možnosti?
4: Tak tam pořád je metodou volby u té vlhké formy té makulární degenerace tato biologická léčba, ty preparáty, které se dávají injekčně do oka, protože ty výsledky jsou. To onemocnění jsme schopni tímto způsobem zastavit, zabrzdit těm pacientům, umožnit aspoň nějaké vidění, aby mohli fungovat. Takže pořád je tohle na prvním místě. Mm-hmm.
1: A možná k tomu jenom dodám, protože moje mamka má makulární degeneraci a vozila jsem jí na tu biologickou léčbu a říkala, že to je vždycky jenom chvilička. Že
4: to je za minutku hotovo.
2: Ničeho se nebát.
4: Tak
2: my si budeme povídat i dál, prevence a diagnostika očních chorob. Paní doktorka Lucie Frantlová s námi ve studiu a vy se stále můžete zeptat třeba po telefonu.
1: Je to také telefonní číslo k nám do studia 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
6: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Vedoucí lékařka aplikačního a sítnicového centra očního centra Praha paní doktorka Lucie Frantlová s námi ve studiu prevence a diagnostika očních chorob a otázky s tím související v dnešní poradně.
2: Poprosíme naše posluchače po telefonních linkách o chviličku trpělivosti. Dívám se tady na posluchačku Betty. Dobrý den, shodou okolností. Jsem byla dneska u oční lékařky, píše, v pondělí mi praskla žilka v oku, mám krvavé oko po vyšetření, oko v pořádku, že se to stává a nemusím se prý bát, s tím jsem odešla. Paní doktorce, věřím a doufám, že se to co nejdříve vstřebá, ale pro mé okolí je to nepříjemné a pořád mi někdo říká, že bych měla jít znovu k doktorovi. Tak. Jak to je, paní doktorko? Hůř to vypadá, než to ve skutečnosti je?
3: Přesně tak. Podle toho popisu se jedná o takzvanou podspojivkovou sufuzi, což je vlastně krevní výron na povrchu oka podspojivku. Takže v zrcadle nebo pro okolí to vypadá děsivě, protože to oko je úplně krví podlité, ale je to jako modřina, prostě jenom vydržet, až se to vstřebá.
1: Dobře, to dopadne v tomto případě. Ano. Teď další telefonický dotaz. I vás vítáme a máte slovo.
4: Dobrý den, tady Pisarová. Prosím vás pěkně, moje dcera má blefarospazmus, jestli to říkám dobře. Už několik let, její 48 let, tak asi už 10 let jako tím trpí a já jsem se chtěla zeptat, jestli je to nějak léčitelný. Ona chodí na injekce jednou za 3 měsíce botulinu. Uh-huh. A právě nevíme, jestli je možnost nějakého vyléčení.
1: Rozumíme dotazu.
2: Děkujeme. Ano. Možná paní doktorko, jenom vysvětlete, o jakého onemocnění jde.
3: Blefarospazmus je vlastně spazmus nebo stah očních víček, očního okolí. Je to vzácné onemocnění, které skutečně je řešitelné botulin botox, který v tomto případě se dá aplikovat i jinak než z kosmetických důvodů, ale k úlevě vlastně toho stahu trvalého nebo pevného těch svalů.
2: Ptala se naše posluchačka, jestli se to dá řešit i jinou cestou?
3: Ne.
1: Naše posluchačka Hanka, ta se ptá SMS-kou, dá se dnes už operovat nebo vyléčit zelený zákal? Mám hrubou.
2: Mávám na Evu, která na mě nekouká, naše produkční, jestli tam máme potom ještě jeden telefonický dotaz.
1: Tak já pokračuji vyléčení zeleného zákalu a Eva dodává, mám hrubou rohovku a prý to může vést k zelenému zákalu. Sítnici mám zatím v pořádku.
3: Bavíme se o spoustě věcí v tomto případě, tak ano, silnější rohovka je jeden z faktorů, který může zkreslovat měření nitroočního tlaku a může být rizikovým faktorem pro rozvoj zeleného zákalu. Hmm. Zelený zákal jako takový se vyléčit kompletně odoperovat nedá. Existují ale zákroky, zásahy i chirurgické, které nám pomáhají zlepšovat ten stav nebo zastavit progresy toho onemocnění. Tak.
1: Udělala jste nám v tom pořádek.
2: Děkujeme pěkně. Ještě jeden telefonický dotaz. Dobře to dopadlo. Dobrý den i vám, prosím, ptejte se.
5: Dobrý den, prosím vás pěkně. Já mám onemocnění Mejbolmský žlav. Je to sekret, který vytýká stále z oka a bylo mi řečeno, že to není léčitelné, tak jsem si chtěla zeptat paní doktorky, jestli je to skutečně pravda.
2: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, paní doktorko.
3: Mejbolmské žlázy jsou vlastně žlázy na okrajích víček, které produkují lipidovou vrstvu, která nám pomáhá držet slzný film na povrchu oka. Takže když je problém ve žlázkách, může být problém se slzením, přesně se sekrecí, jak říká paní, a obecně s špatným slzným filmem. Pomáhají na to teplé obklady, aby se vlastně ty žlázy jakoby rozšířily, masáže těch víček a potom hydratace povrchu oka, například umělými slzami.
1: Děkujeme za odpověď. Já se teď dívám na hodiny, ale určitě ještě stihneme alespoň jeden dotaz. Mimochodem mě napadá, když posloucháme naše posluchače, je to dobrá cesta, když si vlastně ověřují to, co se dozvěděli od jiných vašich kolegů. A já už jsem to slyšel párkrát jako doporučení. Když se něco dozvíme, tak proč si to jako neuvěřit u někoho jiného? Vidíte to jako správnou cestu?
3: Asi ano. No, jako tady mi to nevadí, ale často v ambulanci, když pacienti pak chodí od lékaře k lékaři, tak si myslím, že by měli důvěřovat tomu.
1: Tak to je takové to lidské doufání, že někde dostanou tu pozitivní odpověď.
2: Dalo by se povídat o onemocnění sítnice ještě dlouho, protože těch dotazů od našich posluchačů všemi cestami přichází velká spousta. Každopádně čas naší dnešní poradny právě teď vypršel. Já si dovolím jenom možná drobnou inspiraci, protože jsme mluvili o zeleném zákalu, o makulární degeneraci. Pokud chcete zjistit další podrobnosti a novinkové možnosti, podívejte se na iRozhlas nebo webové stránky Dvojky. Pořad Moci bez nemoci. Hovořili jsme tam o tom, určitě najdete další potřebné informace, na které jste se i dneska ptali.
1: A měli jsme tady, paní doktorko, jeden stručný dotaz, který zněl, je dobré v létě nosit tmavé brýle?
3: No, tmavé. Musí mít kvalitní UV ochranu. Jo, nejde jenom o to, že to sklo je tmavé, ale že skutečně tam musí být UV filtr.
1: Všichni jsme o tom jistě mnohokrát slyšeli, tak. Ale opakování je matka moudrosti.
2: Děkujeme za to naše dnešní setkání, za všechny důležité rady a už teď se těšíme, paní doktorko, že se uvidíme spolu zase brzy.
3: Děkuji, napodobně.
1: Mějte se hezky.
3: Naschledanou.

0: Telefon a počítač jsou dnes stejně přirozenou součástí našeho života jako šatníka nebo pracovní stůl. I v nich se nám ale může hromadit spousta věcí, které nepotřebujeme. Co všechno bychom měli v rámci digitálního úklidu projít a proč má smysl udržovat pořádek v aplikacích, fotografiích, souborech, v e-mailech. O tom všem dnes v debatě Kávy o čtvrté. Hostem bude publicista Daniel Dočekal a ptát se bude Patricie Strouhalová.
1: Aleše Cibulky se za chvíli na Červeném koberci zeptáme na nové filmy v kinech, protože je čtvrtek, den premiér, a také zjistíme, jestli po těch v tomto týdnu už připomínaných 80, potom 90 konečně dojde na tu stovku.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přeji si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
6: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: To byl takový úvodní potlesk pro Freddieho Mercuryho, ale také pro Aleše Cibulku, který nakráčel do studia po červeném koberci. Aleši, pěkné dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás, krásný den.
1: Aleši, tak čtvrtek přináší filmové premiéry, abychom se v nich lépe zorientovali. Od tohoto dne máme tedy mimo jiného. Co je nového?
3: Brad Pitt. Nový Brad Pitt, já myslím, dámy, hlavně asi vůbec nemusím říkat, co to je za film, co se tam jako děje v tom. Prostě je tam Brad Pitt na plátně.
2: To stačí.
3: Ale dobře, v srdci divočiny se to jmenuje, americký akční dobrodružný thriller. Brad Pitt tam hraje bývalého vojenského experta, který se svým psem havaruje v aljašské divočině a musí potom bojovat o přežití a najít cestu zpátky do civilizace. To je téma, které už známe. Robinson se to když si jmenovalo, že jo? Ale tak to je jedno. Pojďme se podívat dál. Československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. O něm už jste určitě slyšeli. Režisérka Pepa Lubojacky 5 let sledovala vlastní rodinu a velmi osobně otevírá téma závislosti, rodinných traumat a otázky, kde při pomoci blízkému končí láska a začíná kontrola. Připomenu, že film získal cenu za nejlepší dokument na Berlinále a Česká filmová a televizní akademie ho vysílá jako jediného českého kandidáta do boje na Oscara. Takže Kdyby se holuby proměnili ve zlato.
1: Mimochodem, viděla jsem rozhovor vlastně s autorkou a režisérkou a je to moc hezké, já se na to určitě chystám, protože říkala, že vlastně začala točit dokument o svém bratrovi a posléze pochopila, že to vlastně nedokáže nějakým způsobem zvrátit. Takže točila ten dokument potom sama o sobě, o tom přijetí toho, jaké to je, když se díváte na zkázu někoho, koho máte rádi. Já si myslím, že to bude moc zajímavá věc.
3: To je zajímavé téma na dnešní dobu. Ano, zajímavé téma řeší i česká komedie Proč bychom se nezabili. Režisér Tomáš Svoboda. Vesnice Rozumov, válčí tam spolu dvě rodiny, jenomže jejich děti se do sebe zamilují. To je téma, které už jsem taky někdy někde slyšel. Myslím, že se jmenovalo Romeo a Julie. V tomto případě Petr Uhlík, Nelly Řehořová, Štěpán Kozub, Jiří Lábus, Michal Isteník a David Novotný. Pak to mám americký thriller Na hraně smrti 2 Dead Point. Znovu míří do závratných výšek. Dvě mladé ženy se při nebezpečném výstupu ocitnou po sesuvu kamení uvězněné 1500 metrů pod zemí. Animovaný film Zapomenutý ostrov, ten je tu pro děti i dospělé. Dobrodružství dvou nejlepších kamarádek, které tajemný portál přenese na ostrov, živící se jejich vzpomínkami.
2: Ano, podobně, tak to je téma, o kterém jsem ještě neslyšel.
3: Podobně vyděšený výraz jsem měl taky, ne, to je úplná novinka. Pak tady máme ukrajinskou rodinnou komedii Rodina. Babička Naďa slaví 80. a zatímco její příbuzní už začínají plánovat, kdo zdědí dům a kdo si co veme, tak oslavenkyně přijde s tím, že má své vlastní plány. No a nakonec jako bonus na velká plátna se vracejí Avengers Endgame, tentokrát ve speciální prodloužené verzi. Ano, ty 3hodinové filmy už nám nestačí, teď už letí 5hodinové. To už nejsou celovečerní filmy, ale celodenní filmy.
2: Každému, co jeho jest, snad jste si vybrali a jdeme dál. Dnes totiž slaví svůj mezinárodní svátek něco. Nám tady udělal Aleš poznámku, co každý den využíváme, ovšem ne vždycky správně. A já od té chvíle, co jsem si to přečetl, přemýšlím o tom, co to něco je.
3: Já jsem dneska už ráno dal na Instagram jednu výzvu, která vyděsila mé sledující a napsal jsem tam: pojďme jíst, děti.

0: Já si vzpomínám, že kdysi jsem četl takovou krásnou povídku o starém psacím stroji, který měli už dát do šrotu a ten, kdo ho do toho šrotu dával, tam ještě chtěl napsat větu a původně napsal vyhodit, nelze opravit. A ten stroj sám o sobě přesunul tu čárku a napsal vyhodit nelze opravit. Takže prosím vás, čárky, nešvihejte to, kam se vám zlíbí. Interpunkce má své místo v našich větách a dneska má svůj den.
1: Ano. Tečka. Tak interpunkci přejeme všechno nejlepší, vykřiční.
0: Vyřídím.
1: Ano. A u těch oslav ještě chvíli zůstaneme, milí Aleši. Tento týden už tady byly 80.
2: Čárka.
1: Včera 90. Čárka. Bude dneska stovka otazník?
0: Otazník. Nebude vykřičník. Stovka tu není, ale vrátím se pokorně k těm 80. Osmdesátiny dneska slaví Honza Nedvěd. Ať už je někdo příznivce jeho písniček, odpůrce, všichni je známe. Aspoň jednou jsme si je zaspívali u táboráku. Já se nebudu rozpovídávat dlouho, protože právě Honzovi budeme věnovat tobogán tuhle sobotu. Dorazí Honza Nedvěd, mladší skupina příbuzní. Bude tam Zdenka a Jiří Tichotovi, takže jemu bude věnován tobogán v sobotu. No a dneska si dáme písničku, která je zvláštní tím, že se jmenuje tak, že nikdo neví, o co vlastně jde. Ta písnička se totiž jmenuje Kohout. Takže i znalci jeho písní si řeknou, která to vlastně je. Zvony zvoní jen chvíli, tomu asi říkají všichni. Takže Honza Nedvěd a jeho dnešní osmdesátiny po éterových vlnách přejeme a ještě budeme přát v sobotu.
2: To byl Aleš Cibulka se svými informacemi na dnešním červeném koberci. Stačí jenom dodat, že hned jak skončí ten sobotní tobogán, tak Aleš se vypravuje do lesa, tam má ukrytý v stínu lesa igelit, to kdyby přišel kránu déšť.
0: No, samozřejmě, ale podívej se, když vidíme ke venku krásně, vidím to, že to bude ještě pod čirákem.

0: dlouhou dobu jednomu pořadu, na který vás pozvete Šárka. My už jsme tady vlastně o něm mluvili, protože na konci poradny Šárka zmínila, že tématu, o kterém jsme dnes mluvili v poradně, se věnoval i jeden z dílů vydání pořadu Moci bez nemoci.
1: Je to tak, jako vždy nabídnul novinku v řešení, novinku, na kterou jste se ptali v rámci naší dnešní poradny, tak si to poslechněte. Ale ta moje dnešní pozvánka se bude týkat potíží se štítnou žlázou, protože ty se mohou objevit a také projevit obtížemi při polikání, pocitem tlaku či plnosti v krku a nebo také formou hmatatelné boule. Co je za novinku? Dnes medicína umí odstranit tyto uzly štítné žlázy a to bez operačního zákroku, takže absolutně mini-invazivní metodou. O tom bude vyprávět Helena, která přišla do pořadu a podstoupila vlastně tento zákrok. No a moje pozvání přijal také radiolog pan doktor Jan Hrdlička. Tak dnes po 18. hodině další novinková možnost a moci bez nemoci.
0: Tolik pozvánka na podvečerní poslech a my se za chvíli dostaneme k pozvánce aktuální, protože za 10 minut bude 11 hodin a ani dnes vás neminou a nebudou chybět v našem programu Blízká setkání. Kdo a s kým si bude povídat, řekneme za chvíli.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Čtvrteční blízká setkání pro vás pravidelně vysíláme živě z Radio Café u nás na Vinohradské 12, tedy možná se právě teď i vy vypravujete do blízkých setkání, abyste se stali společníky Terezy Kostkové a také jejího hosta.
1: Je to tak a pokud to máte daleko, tak to vůbec nevadí, můžete si blízká setkání a to živě poslechnout po 11. hodině. A já už jen doplním to jméno, o kterém hovořil Jiří, hostem blízkých setkání a Terezy Kostkové bude dnes v Radio Café na Vinohradské 12, herec Jan Koleník.
0: No a pokud vám to zrovna nevyjde, abyste přišli živě do Radio Café, nic se neděje, protože blízká setkání začnou tak jako každý den, krátce po 11. hodině a po aktuálních zprávách. Dnes už se loučí a hezký den přejí dva na dvojce.
1: Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
2: Já jsem 3 měsíce žil jenom kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Influencerům hrozí pokuty za propagaci nelegálního hazardu a vína z Čech a Moravy uspěla na významné mezinárodní soutěži ve Vídni. Bude oblačno až zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, teplotní maxima do 17 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na nelicencovaném online kasínu a přitom se natáčejí na sociální sítě a sdílejí taky odkazy k registraci. Podle mluvčí resortu Gabriely Krušinové jim za to hrozí pokuty.
4: Ministerstvo financí apeluje na všechny influencery a tvůrce obsahu, aby byli při přijímání spolupráci obezřetní. Propagace nelegálních hazardních her není jen další výnosná spolupráce, ale je to porušení zákona, které pro ně může mít vážné následky. Influencerům hrozí pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtu na sociálních sítích.
3: Nejvyšší správní soud obdržel první žalobu proti vládnímu vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Podala ji obec Chorušice z Mělnicka. Proti akcelerační zóně se stavěla už v připomínkovém řízení. Nikdo prý nevysvětlil, proč má zájem na rozvoji větrných elektráren převážit nad zájmy obce, jejich obyvatel a ochranou území. Chorušice také vyjadřovali obavu z hluku a dopadů na zdraví lidí, přírodu i krajinu. Tuzemští vinaři získali v letním kole soutěže AWC Vienna ve Vídni 124 medailí. Výrobci přihlásili 163 vín, z nichž 52 získalo 90 a více bodů, které jsou třeba pro zlatou medaili. Největší úspěch zaznamenalo víno z odrůdy Hibernal, které zvítězilo v kategorii pivy odrůd. Ocenění získalo vinařství víno Hruška z Blatničky na Hodonínsku.
5: Pivy odrůdy umožňují omezit používání přípravků proti houbovým chorobám a jsou proto vhodné pro ekologické pěstování. AWC Vienna patří mezi největší vinařské soutěže na světě, letos její porota hodnotila přes 1300 výrobců. Soutěž je od loňska rozdělena do dvou částí, jarní a letní. V jarní části letos vinaři z Česka získali 46 zlatých medailí. Krištof Podaný, Český rozhlas.
3: Ve středu odpoledne se při houbaření ztratila 72-letá Alena Růžičková. Naposledy ji její manžel viděl u nového rybníka u obce Těně na Rokycansku. Žena trpí stařeckou demencí, pátrají po ní policisté, hasiči i psovodi. Pohřešovaná je vysoká zhruba 160 cm, je obézní, má zelené oči a šedé krátké vlasy. Na sobě měla modrou bundu, černé kalhoty a hnědé boty. Případné informace volejte na linku 158.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo v Čechách a později také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude srážek ubývat a místy bude i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8.
0: Doprava.
3: Na 61. kilometru D11 směrem od Prahy havaroval v omezení kamion při vyprošťování i zastavili provoz. Kolona z 52. kilometru je skoro na hodinu, volný ještě exit 50. Na příjezdu do Prahy po D5 se brzdí osobní auta na 4. kilometru a přes omezení na 0. jedou až půl hodiny na okruh k Ořechu. A na silnici číslo 19 za Čížkovem směrem na Tábor se srazil kamion s osobním autem. Jezdí se Kyvadlově kolony, čekejte oběma směry. To byly zprávy, po nich Tereza Kostková a její host.
6: Vidět Neapol a zemřít, to je rčení, které všichni velmi dobře známe i v mnoha parafrázích, patří někam do druhé poloviny 18. století a je falešně přisuzováno, nebo neúplně přesně přisuzováno Johannu Wolfgangu Goethovi, který ho nevymyslel, ale po svých cestách v Itálii ho nazbíral, jakožto něco, co slyšel a přenesl to vlastně dál až do dnešních dob a my si s tím rádi hrajeme. A já to dnes udělám také jako představení svého dnešního hosta. Řekla bych takhle, vidět Jána Koleníka a tančit a zemřít. A vy všichni, co sedíte v Radiokafe Vinohradská 12 a právě se usmíváte, dokazujete, že i stačí říct vidět Jána Koleníka, sedět v blízkých setkáních a zemřít. Takové hezké české rčtení říká, že jste si z toho opravdu evidentně všichni sedli na zadek. Ano, je tomu tak, ale já myslím, že pro Jána Koleníka je aspoň tak, jak ho tuším a na to se těším, že se k tomu dostaneme, možná podstatnější, co má uvnitř, ne jak vypadá, ne jak lidé reagují, ne to, co očekávají, ale to, jaký je a jakým by mohl být skrze svou profesi. A také to skrze různé polohy své profese dělá. Takže na to se těším, že se spolu dostaneme, ale moje úvodní otázka je úplně jiná. Když tak hodně točíte v Čechách, řekne vám tady někdy někdo Honzo, Honzíku, Honzíčku? Nebo vůbec si to nedovolí, když ta varianta na Slovensku není?
7: Hovoria mi Honzo, ale hovoria mi častokrát pro tým, ako mi majú podať Jano, povedia, no ale my Jano oslovujeme Janu. Jano! Takže stretávam sa s takouto disproporciou v oslovovaní, ale áno, som aj Honzo. Som aj Honzo, nebo Jene.
6: Nebo je, a na Slovensku ale ne, že jo? Tady ste Honzo, klidne.
7: Áno, na Slovensku som prevažne Janko.
6: Janko.
7: A to je také familiárne.
6: To je hezké.
7: A naši ma volajú doma Janík.
6: To je taky. Tak já uvidím, jestli bude Honza, Janík, Janko, taky kam mě pustí, jak to dovolí. Tak blízké stretnutí je dnes na dvojke. Vítejte.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Naším dnešním hostem je herec Jan Koleník. A samozřejmě jenom dopověsme tady k tématu, protože to jste řekl tady vlastně nádherný obraz a ne úplně častý výjev, že jste neodešel proto, že byste vyhořel, ale aby se to nestalo, tudíž ve vrcholné formě, v hluboké lásce k divadlu, nejlepšímu možnému divadlu, v nejlepší možné kondici. Vlastně zajímavý moment. Tak teď jste kde vůči divadlu? Chybí vám to, nechybí? Něco to nahradilo, ten rozměr té určité hloubky, které vám to dávalo? Kde se nacházíme teď?
3: Stále mám s divadlom kontakt. Je tam ešte jedna inscenácia Válka a mír, ktorú hrávam a je to pre mňa slasť, že to hrávam dvakrát mesačne možno, kedy cítim, že tá sála stíchne, pretože tá kvalitná literatúra naozaj ponúka krásne, hlboké myšlienky. Ten človek toto dával na ten papier, premýšľal nad tým, ako tie slova tam položí. To si veľmi cením a som šťastný, že môžem tak krásny text a také myšlienky ľuďom odovzdať. V dnešnej dobe Vojna a mier má ohromný presah a to predstavenie hráme už 10 rokov, takže ten kontakt tam je a veľmi si to užívam. Dokonca z tohto nadhľadu, z toho, že v tom divadle nie som, sa mi to hrá o mnoho možno ľahšie, o mnoho sviežejšie, je to pre mňa cennejšie, o mnoho si to viac vážim a preto mi to divadlo v tejto forme stačí. Ale veľmi som zvedavý na moment, kedy už toto predstavenie príde do derniéry a vtedy sa bude musieť obzrieť. Vidíš, čo si vykonal? Už ho nemáš.
2: A vtedy, čo teraz?
3: Vtedy príjmem tú zodpovednosť a vtedy nastane ďalšie premýšľanie a poobzerám sa potom, aké sú možnosti, ale hlavne, že či mi tento spôsob tvorby chýba.
2: Ano, to je, na to je potřeba počkat, ať to ještě dlouho není, protože jsem slyšela i od mnoha českých diváků, jak je to krásné představení, takže ať se hraje co nejdéle. Musíme udělat jedno nezbytné okénko a to je První republika, protože mohli bychom mluvit o Dunaji a jiných věcech, ale jsme na české půdě pro většinu českého a moravského publika, i když věřím, že máme slovenské posluchače a mám je moc ráda a píšou nám. Nicméně První republika byl takový, myslím, veliký dotek s českou tvorbou. Jak jste se tu cítil tenkrát a jak dnes? Dá se říct, že jste tady taky už zapustil kořeny? Je vám tady s námi dobře? Jsme na vás hodný?
3: Velmi. Vždy se těším na cestu do Prahy a aj napriek rekonstrukcii križovatky v Brně. Vždy se velmi těším a nič nie je náhoda, protože aj ta prvá republika bol pre mňa stav, kedy som potreboval zmenu. A ja mám také obdobia v živote, kedy som potrebujem zmenu, potrebujem sa posunúť ďalej. A bol som zaciklený v denných seriáloch na Slovensku, u nás, v komerčných televíziách. Hovorím si, som na jednom míste, potrebujem ísť ďalej. A prišla nabídka na konkurs na První republiku, ale vidíte, ako človek zabúda, že ja vôbec neviem, ako na mňa prišli, ako kto mi zavolal. Ja si to už vôbec nepamätám. Ja si len pamätám výrazne na Bisiho Arichteva, ktorý to režíroval a ktorý to bol tak láskavý režisér, že dodnes si pamätám, ako on zabojoval o to, aby som tú postavu mohol

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Průser mi ukrát někdo takový můj deník.
2: Mami, ty ho máš.
3: Já jsem tak zvědavá na ty tvoje prasárny.
4: Nahledáte něco?
5: Hele, na ten třídní sraz nejdu. Koukat na ten Adrianův v ksicht, to ne.
6: Začalo mě zajímat, jak může takhle malá televize prodávat tak velký peníze.
5: Ale dej mi číslo na toho skřehulu, mama mi ho nechce rád.
7: Nejste mi modelka?
8: No. Jak můžou být v jednom manželství oba oběti?
0: Na tělo. Premiérový díl zítra večer na ČT1 a v iVysílání. Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
9: Bylo 12 hodin.
10: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Poslanci projednávají zmrazení platů politiků. Jednání se od rána protahovalo. V Česku chybí krizová místa pro ochranu dětí. Počasí bude oblačno až zataženo s přeháňkami teploty do 17 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Sněmovna začala projednávat zmrazení platů politiků. Vládní koalice navrhuje, aby se poslancům, senátorům nebo prezidentovi nezvyšovala mzda 5 let. Jednání mimořádné schůze se protahovalo kvůli nesouhlasu opozice. Koalice novelu vysvětluje úsporami a chce ji projednat zrychleně. S tím ale opozice nesouhlasí. Zmrazení platů označuje za populistický krok. Upozorňuje, že pokud návrh projde, tak po jeho skončení za 5 let narostou platy skokově. A třeba starostové taky chtějí pozměnit návrhem snížit náhrady pro poslance. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové tohle totiž koaliční návrh neřeší. České veřejné finance jsou podle Národní rozpočtové rady neudržitelné, uvedl to její předseda Mojmír Hampl. Kvůli vládnímu rozvolnění rozpočtové politiky se taky posouvá očekávaný náraz na dluhovou brzdu z roku 2037 na rok 2034. Podle rady je loňský rok posledním, ve kterém se stát snažil konsolidovat veřejné finance. S nástupem kabinetu ANO, SPD a motoristů sobě se tento trend výrazně otáčí. Změnu i rozpočet na příští rok rada kritizuje, pokračuje její předseda Mojmír Hampl.
11: V součtu tahle dvě léta 2026 a 2027 představují z hlediska Národní rozpočtové rady velmi silnou expanzi fiskální politiky, a to tak velkou, že v dobrých časech nebo nekrizových časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky v roce 1993.
9: Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti.
10: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: V Česku chybí místa v krizových zařízeních pro okamžitou pomoc dětem. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo loni k dispozici 633 lůžek pro týrané a zanedbávané děti. Všechna jsou ale pořád obsazená. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše současný systém není efektivní.
12: Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
9: Ministerstvo práce teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Okresní soud v Liberci podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Za 5,5letého trestu za podporu a propagaci terorismu si odseděl víc než polovinu.
13: Čermák během covidové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. U soudu svého předchozího jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
14: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou.
13: S propuštěním souhlasila i státní zástupkyně Lenka Fričová.
15: Si uvědomil, že tak, jak jednal, tak jednat nemůže a přislíbil, že kdyby se dostal do této situace znovu, že bude jednat úplně jinak.
13: Rozhodnutí soudu je tak pravomocné. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
9: Za hromadnou nákazou salmonelózou v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze stojí uhlířské špagety připravené z prošlých vajec. Dnes to oznámila pražská hygiena s tím, že vejce byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti. Situaci bude dál řešit s provozovatelem, říká mluvčí hygieniků Petra Batok.
4: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat.
9: Infekcí se nakazilo 240 dětí a 10 dospělých, kteří v pondělí jedli uhlířské špagety. Záchranáři museli v nemocnicích ošetřit 41 lidí. Případ prověřuje i policie. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do jubilejní sté sezóny. Nový šéf-dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfinu uvede program historicky prvního orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
7: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo. Ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
16: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova druhá symfonie.
7: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc. A já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení.
16: Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
10: Počasí.
9: Bude zataženo až oblačno, postupně bude oblačnost proměnlivá, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později se oblačnost částečně protrhá. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Zítra čekejme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Večer v Čechách od západu oblačnost ubyde. Teploty 13 až 18 stupňů a na horách kolem 9.
10: Doprava.
9: Na D5 se z Plzně na příjezdu do metropole na Loděnici na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta se sune až na okruh na 19. kilometr. Na východní části okruhu směrem na Běchovice trvá silný, hlavně transitní provoz od sjezdu z Novopatské přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok. A Honza Kovařík.
17: Dobré čtvrteční poledne vám všem, kteří jste připraveni procvičovat svoje mozkové závity, občerstvovat prachem zaváté vzpomínky a poté, co najdete nějaký letopočet, jste ochotni se o něj nějakým způsobem podělit s ostatními. Do úvodní nápovědy si s dovolením vezmu jubilující symfonický orchestr Českého rozhlasu, který, jak jste právě slyšeli, dnes zahajuje svoji stou sezónu. Jdeme do období, kdy v jeho čele stál muž, který byl nejdéle sloužícím šéf-dirigentem, který kdy náš symfonický orchestr vedl. A nebojím se říct to rozpětí, protože je dostatečně široké. Vladimír Válek vedl rozhlasové symfoniky mezi léty 1985 a 2011. Jinak na kalendáři je čtvrtek, to má svátek Krtek, bývala oblíbená promluva produkční Dobrého jitra z Prahy Alenky Novákové. V roce, do kterého jdeme, jsem ji ještě neznal, ale tak trochu jako Alenka v Říši divů jsem si připadal. Tak třeba změnil jsem působiště, aniž bych se o to jakkoliv zasloužil. A ta změna byla rozhodně k lepšímu. No a poslední dobou se hodně debatuje o cenách benzínu a nafty. V roce, který hledám, se to taky dost řešilo, ale mně to bylo jedno. Automobil jsem neměl a na jednu velmi specifickou cestu z Plzně až na Vysočinu jsem si musel půjčit tátovu zelenou Škodu 125L. Na začátek myslím indicií dost a dost. Zkuste to tipnout třeba obyčejným výstřelem od boku.
10: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
10: na dvojce.

0: Mé úvodní nápovědy vás nasměrovaly na konec osmdesátek či začátek devadesátek. Někteří si posteskli, že nebyla numerická nápověda, tak tedy dobře, napravím to. Většinou potřebujete ke konstrukci letopočtu 4 číslice. Dnes 4 potřeba nejsou. A lépe se použitelné hledají, řekl bych, v číslu pořadu než v dnešním datu. A teď už zase konkrétní nápověda. Po deváté v hledaném roce vyhrála 7. července našeho roku legendární tenistka Martina Navrátilová mezinárodní mistrovství Anglie v tenisu, tedy Wimbledon. Ve finále dvouhry žen porazila o 7 let mladší Zinu Gerisnovou hladce za 75 minut, 6-4 a 6-1. A komentátoři mohli začít prožívat emoce. Devátý rekordní titul pro Martinu Navrátilovou, novou rekordmanku Wimbledonu, dokázala tento turnaj vyhrát ve třech různých dekádách a stát se tak nejlepší hráčkou všech dob. Tolik tedy názor zahraničního sportovního komentátora. Devátý titul pro Martinu Navrátilovou. Znalci tenisu vědí, že je to zároveň poslední vítězství Martiny Navrátilové na tomto prestižním podniku. Pokud víte, v kterém roce ho dokázala získat, můžete nám napsat. Pokud vám lépe napoví skupina Tým a Držím ti město, právě začíná hrát.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Jistě víte, že skupina Tým vám drží město u pořadu Byl jednou jeden rok, který také ve čtvrtek 24. září posloucháte na dvojce. V květnu našeho roku v pražském nahrávacím studiu Lucerna podle scénáře Petra Obdržálka vzniká, dnes bychom už řekli, audiokniha Rychlé šípy. Hudbu tenkrát napsal Zdeněk Merta a v roli vypravěče zní hlas Ladislava Mrkvičky. Kromě mnoha dětských herců se na nahrávce podílel také Kýnův dětský sbor. Tak alespoň malá ochutnávka.
1: Ano, to jsou oni. Legendární Rychlé šípy. Jejich vedoucí Mirek Dušín a jeho nerozluční kamarádi Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Poslyšte příběh, který se odehrál kdysi dávno, v dobách, kdy otcové vašich otců byli dětmi.
0: Kdo z vás měl to štěstí, že se mu dostali do rukou Rychlé šípy, ten dobře chápe, s jakým rozechvěním jsme se těšili na tu první nahrávku. Já to štěstí mýval na statku pana Libry ve Sněžném na Vysočině, kam jsem jezdíval jako kluk s maminkou občas v létě. Když pršelo, snesl bednu z půdy a já se mohl ponořit do těch časů. Mimochodem tamtéž do Sněžného vedla ta speciální cesta, na kterou jsem si půjčil v hledaném roce tatínkovu škodovku. Teď už Vaya con Dios, kdo si myslí, že ví hledaný rok a nikde ho nevyhledával, zavolejte nám na 22 155 25 25. Rádi si popovídáme.

0: Co je muž bez ženy? Klíčová otázka doznívající písně. Co bychom byli my bez vás, kteří se odvážíte promluvit do rozhlasu? Teď je na telefonu Ladislav, který se ozval z Fulneka. Láďo, zdravím vás, dobrý den.
1: Já vás zdravím taky, dobrý den.
0: Maličko, máte-li možnost si uberte rozhlas?
1: Jo, můžu, no.
0: Tak, a už mě neuslyšíte třikrát. Láďo, jak to typujete a podle čeho?
1: Já si myslím podle toho, jak jste říkal o té první ropné krizi, že se jedná o iránskou krizi v roce 79.
0: Teoreticky by to být mohlo tak. A co ty další nápovědy, které jsem mezi tím dal? Třeba Martina Navrátilová nebo Rychlé šípy, sedělo by to?
1: No tak Rychlý šípy jsem kupoval, ale ještě v předchozích letech, kdy vycházely v sešitové verzi.
0: Což bylo ještě minimálně o dekádu dřív.
1: V roce 78.
0: Aha.
1: To byl někde rok 72, 73.
0: Jasně. Ale já jsem mluvil o jejich nahrávce v audiopodobě, tak to se zase můžeme klidně vrátit o něco dopředu, ne?
1: Jo, tak... Nevím, no. Spíš mi to napovídá ten rok 79. Já jsem v tu dobu ještě sloužil v armádě a vím, že byl docela takový problém někde v neděli nebo v sobotu vyjet autem i na nějakou kontrolu stráži.
0: Rozumím, protože prostě nebylo co do toho auta nalít. Děkuju za tu vzpomínku, děkuju, že s námi hrajete a hlavně děkuju, že jste zavolal. Mějte se, Láďo, nashledanou.
1: Děkuji, nashle.
0: Ropná krize. Já jsem sice to sousloví nepoužil, ale je to docela trefné. Já jsem původně zamýšlel, že vám napovím cenou litru nafty nebo benzínu v onom roce. Jenže, přátelé, to bych musel říct, kolik stál benzín a nafta v lednu, kolik stál v polovině roku a kolik stál ke konci roku. A byl to teda, já vím, že to do toho roku nepatří, to slovo, ale byl to teda pěkný fičák.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce.

0: Šrouby do hlavy ve 12.29 vmontovala skupina Lucie do našich uší. Některým je jasno díky této písni, jiní váhají. Oscilujete mezi roky 1988 až 1991, někteří i dva. Řekli jsme, že hledáme rok, kdy Martina Navrátilová po deváté vyhrála Wimbledon a bylo to její poslední wimbledonské vítězství. Suprafon natočil dramatizaci nebo audioknihu Rychlých šípů Jaroslava Foglara a Kovařík si musel od tatínka půjčit automobil, když chtěl jednu dotyčnou zavést do Sněžného na Vysočině, tedy do stejného místa, kde jako hoch hltal ty rychlé šípy.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vaše

0: Naše sesterská stanice Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
1: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
1: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
1: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce.

0: Svůj tajný tip poslala do byl jednou jeden rok i Majka. Jdou s manželem proti proudu všech, protože typují 2002 manžel a 2003 Majka. Pak jsou tu nějaké komentáře k tomu předchozímu telefonátu, zejména Oťas Kruťas se podivuje nad tím typem z roku 1976 a jinak se všichni plus minus držíte v houfu kolem 1988, 9, 90, 1 a 2. Třeba pomůže informace, že v hledaném roce u nás poprvé vystoupil Plácido Domingo. V časopise Květy recenzent napsal: od onoho večera 8. prosince vím, jaký pocit mají sardinky, když je cpou do mrňavých plechovek. V zásadě stejný měli majitelé vstupenek k stání na koncert v kostele svatého Jakuba, když se cpali, aby ho viděli a slyšeli. Pan Plácido Domingo přistoupil k natáčení televizního pořadu BBC velmi precizně a zjišťoval například, co znamená slovo není a jak se vyslovuje.
1: What is není?
0: Musí to být roztomilé, být po boku takovýchhle hvězd, když přijedou. A samozřejmě se také při té příležitosti vyjádřil o našem krásném hlavním městě.
2: So Prague is an extraordinary city, you know.
3: Praha je mimořádné město. Moc se mi líbí její krásné paláce. Harmonické spojení různých stylů, které odráží různé kultury v průběhu staletí.
0: Tak to chválil Prahu Plácido Domingo, který v hledaném roce poprvé u nás zpíval. Důležitá indicie pro ty, kteří ho mají rádi. Jistě jste také zjistili, že v lednu se do naší země vrátí a společně s Josem Carrerasem budou vystupovat v Brně. To bude, panečku, zážitek. Tohle jsou UB40, zavolejte 22 155 25 25.

Nina si moc pochvaluje tenhle jamajský šálek čaje hudebního od UB40 a tvrdí, že venku je pošmourno až kořálečno a zaměřuje se tedy podle této písně a míří na rok 1990.

0: 50 a basta. A poslední zpráva z těch e-mailových. Jarda z Holešova píše, v tom roce jsem vlastnil ještě své poslední auto na benzín. Tam jsem to dočetl a říkal jsem si, cože, potom elektrika. Ne, ale Jarda pokračuje, pak už jen naftová. A ropná krize vyvrcholila až tak, že byl benzín ke konci roku na příděl. Pamatuji si to, čekali jsme třetího potomka a myslím si, že se jedná o rok 1990. Kdo ví, je to rok, ve kterém Krejson nahrál tenhle hit.
1: Už víte, který rok dnes hledáme?
2: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
3: Když jsou dny, kdy ztrácím a zpátky chci, v duchu tě hladím.

Nezaměnitelný Láďa Křížek, vzdálená, jeden z hitů alba Anděl na útěku, které v onom roce Creyson natočil v Německu. Poslední nápověda, řekněme vnitropolitická až mezinárodně politická, naše země v onom roce dávala do pořádku své vztahy s Vatikánem. 14. února papež Jan Pavel II. Jmenoval 5 nových sídel.

0: biskupů v dosud neobsazených diecézích a od té chvíle byly všechny československé diecéze obsazeny. 19. dubna naše země obnovila své diplomatické styky s Vatikánem na úrovni velvyslanectví z naší strany a apoštolské nunciatury ze strany Vatikánu. Prvním nunciem byl později jmenován italský arcibiskup Giovanni Coppa. A hlavně a konečně, a pro mnohé to bude rozhodující nápověda, 21. dubna onoho roku přijíždí Jan Pavel II. Na krátkou, ale důležitou návštěvu do Československa. Byla důležitá zejména pro zdejší katolíky. V tehdy 16-milionové zemi se jich ke katolické církvi na jaře onoho roku hlásilo hrdě 10,5 milionu. Francouzské noviny Le Monde napsali, že pro naše věřící byla papežova návštěva živým snem. V kterém roce jsme tohle všechno prožili. To je to, oč tu dneska běží, ještě nápověda od Beverly Craven a pak už musím s pravdou ven.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

12.55, do poslední chvíle to nepřestalo být napínavé. Zdeňka napsala 1992, to mi byly 4 roky, pak je tu nepodepsaná zpráva. Doufám, že jde o 94. Navrátilovou jsem sledovala, jsme stejný ročník. No a do třetice Václav z Ostravy, který píše často, asi jsem to hodně přehnal, dávám na rok 1990. Že by, Václave? Ano, 1990 je kýžený letopočet pro dnešní den. Na vysvětlenou mé soukromé nápovědy, já jsem se ženil, ta cesta do Sněžného na Vysočině byla svatební a změna působiště bez mého přičinění. No, studoval jsem fakultu žurnalistiky a než jsem se nadál, byla z ní fakulta sociálních věd. Tak, tolik pro dnešek, teď už je na řadě jenom Seal a jeho píseň Crazy. Přeju vám krásné odpoledne, ve kterém vám společnost bude dělat Mirek Vaňura.

0: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
1: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: Jdeš ty kutvo! Mrchu!
3: Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
4: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
5: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
0: Na co nelze zapomenout?
4: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
6: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Americký federální soudce nařídil vrátit třem významným médiím akreditace do Bílého domu. Minulý pátek jim je zrušil prezident Trump. Počasí bude oblačno až zataženo s přeháníkami teploty do 17 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve stejném senátním obvodu, tedy na území, kde jsou stejní kandidáti jako v místě jejich bydliště. O průkaz můžou zažádat i Češi žijící v zahraničí, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
8: A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
7: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné zažádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak dva dny do začátku hlasování. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka. Potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Finančník Epstein se pohyboval mezi vlivnými politiky a lidmi z biznisu. Americké úřady v lednu zveřejnili velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. Proto se do šetření zapojila i česká policie. Zpravodajové americké televize CNN a MS Now a serveru Politico dostanou zpět akreditace do Bílého domu. Rozhodl o tom federální soudce ve Washingtonu. Minulý týden ji trojici médií nechal odebrat prezident Donald Trump.
9: Soudce Timothy Kelly zablokoval Trumpovo rozhodnutí a vydal předběžné opatření, ve kterém nařídil dotčeným médiím okamžitě vrátit akreditace. V následujících 14 dnech bude posuzovat argumenty stran, než definitivně rozhodne. Média zažalovala Trumpovo rozhodnutí, protože v něm vidí porušení prvního dodatku americké ústavy o svobodě projevu a tisku. Soudce zjistil, že Bílý dům nedodržel zákonný postup a média na hrozbu odebrání akreditací neupozornil předem. Také argument, že zpravodajství stanic a serveru znamenalo ohrožení národní bezpečnosti Spojených států, nepovažuje za přesvědčivý. Pavel Novák, Český rozhlas.
7: Nový památník letců RAF dnes odhalili před leteckým muzeem Metoděje Blacha v Mladé Boleslavi. Pomník vytvořil česko-švédský tým umělců. Inspirovali se kondenzační stopou letadla, to je umělý oblak na obloze, který vzniká srážením páry z výfukových plynů motoru. Mladoboleslavský magistrát za dílo zaplatil téměř 2 miliony korun. Na památníku je i jméno Vladimíra Slánského. Vzpomíná na něho jeho synomec Vladimír Hamáček.
10: On začínal jako radiotelegrafista a střelec a potom se přiškolil, když si odlítal ty hodiny u bombardovací perutě, tak se přiškolil jako pilot letadel a pak lítal u pobřežního letectva v anglickýho a lovili ponorky.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
7: Bude zataženo až oblačno, postupně bude oblačnost proměnlivá, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později od severozápadu ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8.
4: Doprava.
7: Na D11 se z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Jičín na 44. kilometru dojedete do nesouvislé kolony. Táhne se na 54. Tam stojí v omezení porouchané auto, je to na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na kilometru 177 popojíždí fronta do omezení v Brně. Osobními auty je to na 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Mirek Vaňura.
11: A zprávy dnes odpoledne na dvojce připravuje Naďa Procházková, ale to jste určitě poznali. Od rána už také víte, že je čtvrtek 24. září, aby se nám to nepletlo s těmi čtyřkami. A do konce roku zbývá už jenom 98 dní. No, tak honem, ať všechno stihneme. Doufám, že to odpoledne s námi bude opravdu příjemné.
4: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Lukáš, tak se jmenuje náš hudební dramaturg a nenaučí se tuhletu písničku nasazovat do playlistu Českého rozhlasu do Vojky po 17. hodině. Ale my berme to takovou zajímavost, my mu to budeme pořád připomínat. Mimochodem, také to děláte, když si potřebujete třeba u počítače odpočnout, tak prostě brouzdáte po různých zajímavostech a některé si znovu připomenete, některé objevíte. Před chvíli, asi před půl hodinou jsem to udělal, tak poslouchejte. Já vím, že většinu budete znát, ale je dobré si to oprášit. Tak například představte si, že lidská kost je pětkrát pevnější než ocel. Člověk je jediný živý tvor, který produkuje slzy z emocionálního důvodu. Každý úder srdce má prý takovou sílu, že by vás o kousek zvedl, kdybyste si na srdce stoupli. A za celý život by nás naše srdce vyneslo až někam na měsíc. Lidské oko reaguje jako první na žlutou barvu. Nezdravím tím jenom taxikáře, ale vlastně všechny vozy a vrtulníky zdravotnických záchranných služeb. Děti rostou na jaře rychleji než v jináročním období, tak nebudeme muset přestrojovat. Nemůžeme se polechtat, ale tak to asi víme, že sami sebe si prostě nepolechtáme. Praváci obvykle žvíkají na pravé straně a leváci na levé. A když si s někým při chůzi povídáte, po chvíli se vám synchronizují kroky a nemusíte být přitom jenom v armádě. Lidé s tmavší pletí mají méně vrásek a představte si, že 4 z 5 lidí, kteří se dožijí 100 let, jsou ženy. My, gentlemani, pánové, že my vám to přejeme, že nám. Tak a abychom byli dlouho tady na světě, je dobré také správně jíst. A co třeba biopotraviny? Víte, že biopotraviny Tereza Bebarová řeší se svým hostem celý týden. A tak se třeba za chvilku dozvíme, když máme vlastní zeleninu na své zahrádce, je to automaticky bio? Já jsem si myslel, že ano. Uvidíme, uslyšíme za chvilku. A teď klasika. Jedno dne se vrátíš. Věra Špinerová.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Dnes naše povídání o biopotravinách uzavřeme. Dostaneme se i k jednomu anglickému názvu, který možná znáte z článků nebo sociálních sítí. Schválně, víte, co je to Dirty Dozen? Doufám, že jsem to řekla správně. Zní to skoro jako titul detektivky, ale týká se to ovoce a zeleniny. Ostatně za chvíli nám to nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová vysvětlí. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Tak řekla jsem to správně, je to dirty dozen nebo dozen?
3: Já bych řekla dozen. Ale
2: dirty dozen, tak
3: řekněme, že je to tak.
2: Co ta detektivka znamená dirty dozen?
3: No, v překladu je to takzvaná špinavá dvanáctka. Uhum. A je to právě výraz, který já často vidím někde kolovat po sociálních sítích. Je to vlastně žebříček určité americké neziskové organizace, který každý rok vydává seznam 12 tedy nejšpinavějších potravin, to znamená těch potravin, kde je největší množství reziduí pesticidů. A už jsem se setkala s tím, že se někdo snažil opravdu podle tohoto žebříčku stravovat, to znamená vyřadit vždy těchto 12 potravin a zařadit 15 jiných potravin, které oni zase vlastně uvádějí jako ty, které bychom měli konzumovat, protože tam ty pesticidy jsou naprosto úplně minimálně. Já bych to neřešila, popravdě, protože už jenom to, že tento žebříček americký logicky úplně nereflektuje ty potraviny, které my máme tady u nás. A navíc už jenom to, že ten žebříček je každý rok aktualizovaný, nám říká, že je to velice proměnlivé a záleží i na konkrétní úrodě, konkrétní sklizni. A to bychom se samozřejmě museli zbláznit, kdybychom něco takového sledovali.
2: Takže logicky z toho nevyplývá, že bychom uvedené potraviny z té dvanáctky měli kupovat vždycky v biokvalitě.
3: Tak, přesně tak.
2: A jsou biopotraviny bezpečnější pro malé děti a těhotné ženy, Andreo?
3: Já bych neřekla, že jsou bezpečnější pro malé děti a těhotné ženy, protože to zní, jako kdyby nebiopotraviny byly nebezpečné. A tak to určitě není. Rozhodně, opakuji, není potřeba, aby těhotné ženy a děti jedly pouze bio. Na druhou stranu, pokud to u někoho může mít nějaký malý význam, tak to právě mohou být malé děti, kterým připravujeme například první příkrmy, skupované ovoce a zeleniny a chceme opravdu jenom to nejlepší, tak ano, tam třeba biozelenina na nějaké pyré může být fajn, protože ještě o něco trošku snížíme to množství těch reziduí, těch pesticidů. Na druhou stranu zase nemáme data pro to, že by ty děti potom byly zdravější. To nevíme, ale můžeme z toho mít lepší pocit.
2: No počkejte, a když si zeleninu vypěstujeme jako moje maminka sami na zahrádce, je automaticky bio?
3: Není. Samozřejmě můžeme se inspirovat v ekologickém zemědělství, nepoužívat žádné pesticidy, hnojiva, tak si to sami pro sebe můžeme nazvat bio. Ale mnohdy ani to domácí pěstování úplně všechna kritéria nesplňují.
2: Andro, já moc děkuji za spoustu užitečných informací a vy, milí posluchači, najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na webu Dvojky a v aplikaci Můj rozhlas. U dalšího tématu se uslyšíme zase příští týden od pondělí do čtvrtka po 13. hodině. Od mikrofonu se s vámi loučí Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na Dvojce.

0: Jitka Zelenková si možná teď s dvojkou zpívala, ale Jitko, zdravíme tě, my jsme to měli v originále. Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s takovými výraznými červenými plody. O čem mluvím? Opuncie hnědoostrá. Takhle se jmenuje a pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i u nás, konkrétně na jihu Moravy. Ještě konkrétněji na Pálavě. No, ona je sice hezká, ale vytlačuje tamní vzácné rostliny. A tak ochranáři nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho puncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltín z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou. A protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step na Vysočině. Sklentnice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Je 13 hodin 37 minut, 16 hodin u nás na dvojce. Uslyšíte Naďu Procházkovou a další její zprávy, její, protože je připravila, a hned poté samozřejmě kávu o čtvrté. Telefon a počítač jsou dneska stejně přirozenou součástí našeho života, jako třeba šatník nebo pracovní stůl například. I v nich se nám ale může hromadit spousta věcí, které nepotřebujeme, myslím tím ten telefon, tablet nebo ten počítač. Co všechno bychom měli v rámci digitálního úklidu projít a proč má smysl udržovat pořádek v aplikacích, ale také ve fotografiích, souborech, e-mailech, videích, jak bezpečně zálohovat ta data, která jsou pro nás důležitá, spravovat hesla a chránit své informace před ztrátou nebo zneužitím. A co bychom měli udělat s telefonem nebo počítačem, který vlastně už vyřazujeme tak, aby se k našim datům nedostal nikdo cizí. A to nemusíme hned telefon dávat do bazaru. Nejen na to všechno se zeptá Patrika Strouhalová svého dnešního hosta v Kávě o čtvrté, bude to publicista Daniel Dočekal. Káva o čtvrté je také o vás, to znamená, že už teď můžete napsat na dvojka@rozhlas.cz svůj dotaz a po 16. hodině si dvojku zesílit, no a teď už si dáme Beatles.
1: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Tak to bylo něco pro fanoušky Beatles, tedy zřejmě pro vás, pro všechny. A teď něco pro fanoušky vědy. V pátek večer byste měli mít oči na stopkách, uši, no prostě všechno, protože to bude váš večer. Se mnou je tady Věra Pfeifrová. Věrko, vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Ty jsi nás, zní to zajímavě, přišla pozvat na další noc. No, ale pozor, tak už máme noc muzeí, že jo, noc divadel.
1: Noc knihoven.
0: A po celé republice se bude teď konat noc vědy. Akce, při které se otevírají samozřejmě dveře jinak pečlivě střežených vědeckých pracovišť, také laboratoří. Návštěvníci jsou ohromováni nejrůznějšími experimenty, nejrůznějšími exponáty. Noc vědy i letos je připravená jak pro dětské, tak pro nás dospěláky, tedy pro všechny návštěvníky. A nás teď chceš pozvat, tak čím nás, prosím tě, ohromíš, co se vlastně bude konat?
1: No, já, Míro, začnu tím, že noc vědy společně připravují Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci, ovšem ve spolupráci s dalšími vysokými školami po celé České republice. No a všechny akce, které se letos budou v rámci noci vědy konat, mají společné téma. To téma je komunikace. A proč právě ta, tak to nám za organizátory poví Dana Kardová z pražské VŠHT.
2: Je to proto, že komunikujeme mezi sebou jako lidi, komunikujeme s věcmi, se zvířaty, s technologiemi. Technologie nějakým způsobem komunikují s námi a taky jak co komunikuje v nás a tak dále. Takže komunikace je vlastně důležitý prostředek pro to, abychom společně nějakým způsobem v životě komunikovali a působili.
0: Což je vlastně pravda, ale Věrko, já se ještě vrátím k tomu, kde všude se noc vědy koná. Ono mě to připadá, že vlastně každý má možnost ve svém okolí nějakou tu vědeckou akci najít.
1: Přesně tak, a ať jsou to míra komentované prohlídky vědeckých pracovišť, přednášky, nejrůznější show a workshopy, tak je důležité připomenout, že všude je vstup zdarma, i když určitá omezení někde jsou, a Dana Kardová nám ještě poradí, jak si z té obrovské nabídky akcí vybrat.
2: Program najdete na www.nocvedy.cz. Můžete se tam vyfiltrovat přímo město, které vás zajímá, ve kterém jste, případně na mapy.com si můžete najít Noc vědy a tam uvidíte, kde všude se ta akce koná. Nikde je potřeba si udělat registraci, takže se určitě podívejte na program, který vás zajímá. Většinou to jsou nějaké prohlídky, přednášky, třeba unikové hry, takže tam je určitě potřeba udělat si rezervaci dopředu, abyste vychytali to svoje místo.

0: Fyzikálním ústavem Akademie věd a bude se tam konat i zábavná vědecká show úžasného divadla fyziky. No a o výběr z té široké nabídky jsem poprosila tedy i Danu Kardovou, i když je to, jak říkala, hodně těžké, tak přece jenom nám něco z toho programu vyzobla.
1: Protože mně přijde, že každý program je v něčím zajímavý a určený pro svého diváka a divačku, návštěvníka, návštěvníci. Každopádně mohla bych třeba pozvat na program Jak se dorozumívají včely a rostliny v Olomouckém kraji, nebo v Pardubickém kraji Jak spolu mluví radary, případně Královéhradecký kraj Mluv beze slov. A do Prahy bych pozvala na několik show, ať už jsou chemické nebo fyzikální, anebo show, které jsou světelné, hvězdné, tak určitě bych pozvala tam.
2: Myslím, že opravdu všechno zní skvěle. Zítra se bude po celé České republice konat Noc vědy. Podrobný program akce najdete na webu s adresou nocvedy.cz. No a nás pozvala, myslím si, že stejně máš k ty vědě blízko, že jsi také nadšená. Věra Pfeifrová, děkujeme za to.
0: Naslyšenou.

0: Za 6,5 minuty bude 14 hodin, uslyšíte na dvojce zprávy a ještě než přijde Naňa Procházková, která zprávy připravuje, dozvíme se od Haliny Pavlovské jednu takovou krásnou vzpomínku na skvělého spisovatele.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: 24. září 1896 se narodil můj velmi oblíbený americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald. Většinou ho známe jako autora velkého Gatsbyho, anebo románu Něžná je noc. Já miluju jeho skeptické povídky, plné ironie a humoru. Říká se, že jednou přišel Fitzgerald za Hemingwayem a svěřil se mu, že mu manželka Zelda řekla, že ji nemůže uspokojit, protože není pořádně stavěný. Hemingway ho odvedl na záchod. Fitzgerald se mu tam předvedl a Hemingway konstatoval, že je úplně OK. Když mu Fitzgerald nevěřil, šel s ním do Louvru a ukázal mu všechny sochy, s kterými se mohl Fitzgerald porovnat. Nevím, k jakému závěru tehdy Fitzgerald došel. Pro mě osobně je ale literární velikán.
2: Koláček štěstí. Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Platy politiků v dalších letech nejspíš neporostou. Vládní návrh prošel sněmovnou. Umělá inteligence napadla australské zdravotnické weby. Počasí bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. České veřejné finance přestávají být udržitelné, varovala předtím Národní rozpočtová rada. Podle ní by už v roce 2034 mohl státní dluh narazit na zákonný limit, takzvanou dluhovou brzdu. Původně přitom rada počítala s rokem 2037. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla k tomu přispívají změny rozpočtových pravidel i vysoké schodky. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Umělá inteligence společnosti OpenAI v červnu napadla australské zdravotnické weby a dostala se i k neveřejným datům. Oznámil to australský premiér Anthony Albanese. Jde nejspíš o vůbec první veřejně známý hackerský útok umělé inteligence na vládní cíle. Podle OpenAI jejich agent podnikl kroky, které firma nezamýšlela.
3: AI agent, tedy program samostatně plnící úkol, měl proniknout do vládních portálů, když pátral po zdravotnických statistikách. Firma OpenAI o tom informovala australskou vládu o téměř 3 měsíce později, a to zasláním běžného e-mailu. Australský premiér Anthony Albanese situaci na včerejší schůzce se šéfem OpenAI Samem Altmanem v New Yorku označil za neakceptovatelnou a nařídil urgentní přezkoumání připravenosti země na podobné útoky. Lídři technologických firm před několika dny vyzvali k zavedení mezinárodních pravidel pro dohled nad umělou inteligencí, která podle nich postupuje příliš rychle. Americký prezident Donald Trump globální regulace odvětví odmítl. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začíná stavba společného operačního střediska SOS 112. Propojí v jednom objektu všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy záchranáře, policisty i hasiče. Součástí bude taky armáda České republiky. Jak říká ředitel krajských hasičů Oldřich Wolf, společné středisko ušetří čas hlavně při mimořádných událostech, kdy se spolu jednotlivé složky rychleji skoordinují.
4: Všechny složky tam mají své operační středisko, které je odděleno tak, aby umožňoval ten systém výkon služby, řekněme, v době míru, tak aby se nerušili vzájemně, ale v momentě, kdy potřebují součinnost křížem krážem, policista se zdravotníkem, hasič se zdravotníkem, s policistou, tak udělají 3-4 kroky a jsou vlastně s tím svým protějškem, s tím operačním důstojníkem nebo dispečerem a můžou už koordinovat svůj vzájemný postup.
1: Za stavbu zaplatí Karlovarský kraj téměř 550 milionů korun. S financováním pomohla taky evropská dotace. Operační středisko bude hotové za 2 roky.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude zataženo až oblačno, postupně bude oblačnost proměnlivá, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. K večeru ustanou teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8.
2: Doprava.
1: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z kilometru 7,5 čekejte silný provoz. Pomaleji se jede do Cínovecké, tam vyšetřují nehodu v pravém pruhu. Zdržení je kolem 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici je dlouhá fronta až na okruh za Ořech. Osobní auta projedou o něco rychleji. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Mirek Vaňura.
6: Ano, zprávy, včetně počasí, připravila Naďa Procházková. Díky tomu máme ve všem jasno. Zdravíme do Karlových Varů. Úplně první takové společné operační středisko, které se právě v Karlových Varech, jak jsme slyšeli, buduje, měli Ostravě. Tam zdravíme také, určitě je to víc jak 20 let. Tak IZS funguje v České republice, doufám, že vy také fungujete při čtvrtku, tak jak jste si naplánovali a že s námi budete další hodinu.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Jeden z prvních velkých hitů anglického dua Pet Shop Boys. Tak jsme začali druhou hodinu odpoledne na dvojce, chcete-li odpoledne s dvojkou. Svátek má Jaromír, to protože je čtvrtek 24. září, všechno nejlepší. Mimochodem tento den, ale v roce 1980 zemřel Jiří Hrzán. A kdo se narodil? Tak Honza Nedvěd, Jan Nedvěd, velké, krásné osmdesátiny, pokud slyší dvojku, přejeme všechno nejlepší. Narodila se také herečka Veronika Frejmanová, Miroslav Vladyka, Iveta Blanárovičová anebo moderátor Pavel Poulíček. Litoměřice, historické město na Labi, na severu Čech, má hodně co nabídnout všem turistům. A jedna z nejzajímavějších procházek může být tímto směrem po stopách básníka Karla Hynka Máchy. Pozve nás tam už za chvíli Vašek Žmolík, tak si na to zkuste počkat, opravdu bude to stát za to a už teď mohu prozradit a Vašek to určitě také připomene, že do Litoměřic se vydá také v sobotu při svých toulkách po Česku, ale do té doby ještě daleko. Teď jedna vlastně filmová melodie, Tom Hanks se tam proslavil a pak už tedy toulání po severních Čechách s Vaškem Žmolíkem, jak jste zvyklí, každé odpoledne všedního dne, tedy u nás na dvojce. Tak příjemný poslech.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Tak, ahoj, Viléme, Hinku, Jarmila se ne, nakonec Vašku. Vítej ve studiu.
2: Děkuji za hezké uvítání, pěkný den.
1: Prosím tě, připomeň, proč se s tebou dnes vydáme do Litoměřic, jak už jsem avízoval, ale hlavně ve stopách slavného básníka období romantismu, tedy Karla Hynka Máchy.
2: No protože právě v tomto městě na severu Čech se nachází celá řada památek a míst, které připomínají autora Máje. No a protože se blíží kulaté výročí jeho předčasné smrti. 6. listopadu to bude 190 let ode dne, kdy ve svých teprve 26 letech zemřel na cholerinu, tedy na lehčí formu cholery.
1: To si ještě pamatujeme ze školy, ale co si nepamatují, jak se vlastně Mácha dostal do Litoměřic? On byl Pražák, jako ty, ne?
2: Byl. Do Litoměřic odešel jednoduše za prací. Dostudoval totiž práva a nastoupil tam do kanceláře u justiciára, tak je to slovo, což byl vrchnostenský úředník s právnickým vzděláním. Jmenoval se Josef Filip Duras.
1: No a jaké památky konkrétně teď, dnes tedy v Litoměřicích Máchu připomínají?
2: Především tam dodnes stojí dům, ve kterém si Mácha pronajal byt, přesněji pokoj. Ta ulička, která vede k biskupské katedrále svatého Štěpána a na Domské náměstí, vypadá stále jako za Máchových časů a jmenuje se dnes Máchova. Na domě je pamětní deska a uvnitř jeho pamětní síň, však je to dům, ve kterém Mácha nejen přebýval, ale také zemřel. Aha.
1: Co ještě v Litoměřicích připomíná Máchu?
2: Tak do centra města se právě z tohoto místa dostaneš po Máchových schodech a když je vyšlápneš, tak budeš u městského divadla, které nese taky jméno Karla Hynka a u jeho sochy. To je taková polopostava od známého sochaře Václava Blažka, která tam stojí od roku 1936. Mimochodem je od ní opravdu krásný výhled na dům, v němž básník žil i na biskupský palác s katedrálou svatého Štěpána a zvonicí. Ovšem v Litoměřicích mají ještě jednu Máchovu sochu a ta má takovou prazvláštní historii.
1: Jsme jedno velké ucho, Vašku, jsem s tím.
2: Tak tuhle sochu najdeš v parku pod Mostnou horou na okraji města a určitě ji znáš z pražského Petřína. Jenomže původně měl tenhle pomník stát právě v Litoměřicích a ne na Petříně. Dílo sochaře Josefa Václava Myslbeka se ovšem zalíbilo pražským literátům natolik, že sochu nechali v Praze. Litoměřice měli dostat další odlitek, leč tenkrát nedostali. A tak k 200. výročí básníkova narození litoměřičtí vyhlásili sbírku a sochu nechali odlít. A tak jsou dnes vlastně dvě Myslbekovy sochy Karla Hynka Máchy. Jedna v Praze.
1: No a jedna v Litoměřicích. Ano. Třeba se tam taky chodí líbat.
2: Já myslím, že určitě.
1: Asi, ano. No a ještě nějaké místo zmíníš? Teď nemyslím, kam se chodí líbat v Litoměřicích, ale spojené s Máchou.
2: No, ale možná se tam chodí i líbat. Vrch Radobíl, který je asi 3 kilometry za městem, má totiž svou roli v posledních dnech básníka, proto ho zmíním. Mácha právě na jeho vrcholu upravoval svoji poslední báseň Cesta z Čech. Když si povšiml, že ve městě hoří, běžel tedy dolů, zapojil se do hašení požáru, seděl na střeše jedné ze stodol, které vzplály a hasil. Jenže asi nejspíš se také napil vody, kterou mu podávali a nabírali z blízké stoky. A tak se nakazil tou cholerinou. Dál už ten příběh bohužel známe.
1: Ano. No, já už jsem avízoval, že ty o tom všem budeš podrobně vyprávět i v sobotním Počesku.
2: Ano, ano, je to tak. Ale o Máchovi nebudu vyprávět já. Nýbrž spisovatel Josef Pepson Snětivý. Ten totiž právě v těchto dnech k máchovskému výročí vydává knihu Májový soumrak, kterou napsal společně s Otomarem Dvořákem. A v ní mapuje poslední roky Máchova života. A tak se společně zastavíme nejen v těch Litoměřicích, ale také v Doksech u Máchova jezera, v Dubé, v Týřovicích, u Berounky a v Praze. Mimochodem, ironie osudu, Máchův pohřeb se na hřbitově v Litoměřicích konal 8. listopadu roku 1836, tedy přesně v den, kdy měl mít v Praze svatbu s Lori Šomkovou matkou svého syna Ludvíka.
1: Určitě to bude zajímavé povídání a tak budeme sobotní Počesku pozítří po 15. hodině samozřejmě poslouchat. K jeho poslechu i vlastně do těch Litoměřic nás pozval Vašek Žmolík. Děkujeme za to.
2: Naslyšenou.

0: Osmdesátiny Daniely Kolářové. Slavíme je, jak víte, i u nás na Dvojce. Minulou sobotu to bylo v Tobogánu a tuto neděli nám dá tato významná divadelní, filmová, samozřejmě také rozhlasová herečka, nahlédnout do svého života v dokumentu Jakuba Horáčka s názvem Na co nelze zapomenout. Jakub Horáček je se mnou ve studiu, tak dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak než vám položím otázku, pojďme si pustit krátkou ukázku z vašeho dokumentu, protože vlastně ta otázka s tím souvisí.
2: Dneska je 1. září 1981. Náš Šimon jde poprvé do školy, do první třídy. Snídaně, oblíkáme se, plně nějaký obyčejní kaťata, ještě je docela teplo. Nepojímali jsme to jako nějaký přehnaný eleganci, protože to ani nepřipadalo v úvahu, ale úplně normální kluk.
0: Tak, teď jsme slyšeli Danielu Kolářovou, jak vzpomíná na den ve svém životě, na který nelze zapomenout. Takových bude v jejím portrétu samozřejmě víc. Uslyšíme ji, jak mluví o svém manželství, jak mluví o svém dětství, tedy velmi intimních koutech svého života. Jak se vám to podařilo, protože se ví, že Daniela Kolářová není moc sdílná, pokud mohu to tak říct.
1: Ano, já se snažil o to, aby si hranice toho, co všechno v dokumentu zazní, nastavila paní Kolářová sama. Mm-hmm. My jsme se před natáčením dvakrát potkali, ještě společně s dramaturgem Janem Hergetem, vysvětlili jsme jí ten náš záměr, pak jsme se potkali ještě jednou před natáčením a řekli jsme si všechny ty motivy, o kterých budeme mluvit. No a během toho samotného natáčení, tak to musím říct, že to probíhalo trošku specificky, protože některé životní milníky paní Kolářová vyprávěla v přítomném čase. A to samozřejmě bylo emočně náročné znovu to všechno prožívat. A pro mě to znamenalo, že musím být neustále přítomný, neustále pozorný a všímat si reakcí paní Kolářové, aby to zkrátka nebylo nepříjemné.
0: No, já jsem se právě na tohle chtěl zeptat. V té ukázce to bylo slyšet. Za prvé dobrý nápad. Za druhé, jak to probíhalo? Dívala se v tu chvilku na fotografii třeba a říkala, teď jdeme do školy, je 1. září a ty vzpomínky se jí vlastně dostavily v tu chvíli, anebo už jste věděli třeba, že o této fotografii si budete povídat?
1: Fotografie jsme neměli, ale právě jsme si předem vytipovali jednotlivé milníky a potom to bylo opravdu spíš záležitost paměti a vzpomínání. Bylo to náročné, protože lidský mozek je zkrátka nastaven na to, že jakmile se něco stalo, tak se to zkrátka stalo, ale myslím, že se to nakonec velmi povedlo. My jsme pak k těm vzpomínkám ještě přidali takovou vrstvu zvukovou, takovou rekonstrukci toho, co se tam vlastně odehrává. A myslím si, že to nakonec funguje dobře a ukazuje to, že nás vlastně minulost ovlivňuje i dnes a že je emočně živá a že nás těchto pár životních milníků vlastně může definovat. Takže pro mě to byl vlastně způsob, jak tohle téma té paměti a minulosti a střetávání minulosti se současností dostat i do té, řekněme, formální roviny dokumentu.
0: Takže nemusel jste ji přemlouvat, budeme to otočit v čase přítomném.
1: Nemusel jsem ji přemlouvat. Ano.
0: Jak jsem říkal, opravdu zajímavý nápad, zajímavá ukázka, zajímavý celý pořad. Poslechu portrétu herečky Daniely Kolářové s názvem Na co nelze zapomenout, kterým si na Dvojce připomínáme její 80. nás pozval autor, dokumentarista Jakub Horáček. My za to moc děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: A já ještě připomenu, že dokument vysíláme na Dvojce už tuto neděli, tedy 27. září, a bude to po obědě, konkrétně po 14. hodině. No a pak si ho samozřejmě můžete poslechnout i na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Veronice se najít pravou lásku stále nedaří.
0: Proto se vydává do světa.
2: To je dobře, že jedeš do Indie. Víš co, tam jako vyšleš přání a všechno začne pracovat pro tebe.
0: Ale najde nakonec to, co hledá?
3: Veroniko Karafiátová, berete si zde přítomného Zdeňka Šámala za svého právoplatného manžela?
2: Já...
0: Láska je dobrý matroš.
1: Třetí díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Mám tady hosta jako každý všední den tady ve studiu Dvojky. V televizi ji dnes vídáme jako moderátorku pořadu Ledničkovy právě. Teď si myslím, že už jste doma, ale její svět se pořád točí hlavně kolem vaření a pečení. Veronika Besky Diarová, alias Besky, to se říká lépe, se proslavila, to si vzpomenete, vítězstvím v Masterchefovi. Dnes píše kuchařky, vede kurzy pečení, no a své zkušenosti předává dál. Já vás tady vítám.
1: Děkuji za krásné představení, velmi si to vážím.
0: No já teda nevím, tak vy máte tolik zkušeností, když jste mladá.
1: Ale jste tak už 33 rokov není málo.
0: Ne, víte, než si budeme povídat o Ledničkově právě, jak vy jste sem vlastně dostala?
1: K Ledničkovi právě?
0: Ne, jak jste se dostala sem do Masterchefa?
1: No, veľmi jednoducho. Bol COVID, všetci sme v podstate prežívali také náročnejšie obdobie. Ja som videla casting v televízii a povedala som si, nemám čo stratiť. Tak som sa prihlásila a nakoniec som to vyhrala. Takto jednoducho a zrýchlené povedané.
0: No. Máme na to přece jenom víc času, Veroniko, na to povídání, tak dobře. Tak já jsem trošku zjišťoval, třeba to není pravda, třeba je. Vy nejste kuchařka ani cukrářka vyučená?
1: Ano. Je to pravda, nejsem vyučena.
0: Maminka vás hodně inspirovala, ale ta vůbec také nebyla žádnou kuchařkou.
1: My jsme veľa cestovali a v podstatě skrz to cestovanie a jsme vždycky aj spoznávali kultúru skrz to jedlo. Takže mamina, ešte keď nebol internet, si nosila tie recepty domov a museli sme vymýšľať, pretože teraz je to jednoduché si pozrieť nejaký tutoriál a navnímať to skrz ten internet, ale v tých 90-kách, 2000-kách a sme v podstate varili doma v kuchyni spolu a skúšali sme, experimentovali sme. A tam vznikal nejaký ten nový chuťový profil tej exotiky a všetkých tých chutí, ktoré milujem. A tak sa to na mňa nalepilo. Takže ani jedna z nás samozrejme nebola vyučená, ale milovali sme jedlo odjak živa.
0: Mi sa líbí, že sa to nalepilo na vás. Tak půjdu dál. Maminka sice nosila recepty, ale dočetl som sa, že ona podľa nich práve nevařila. Ona jela podľa té chuti. Ona experimentovala.
1: Presne tak. Ona je, ako my si vždycky robíme srandu, že je v znamení vodnára, že je proste taká uletená v tom najlepšom slova zmysle. A preto napríklad nemala ani vzťah k pečeniu, pretože tam človek musí dodržiavať tie recepty. Ona proste milovala to varenie, pretože to bola pre ňu jedna veľká hra v tej kuchyni. Skúšala, experimentovala a tak tvorila tie najlepšie chute.
0: No a dá sa tedy říct, že vy jste, když jste neplánovala, že budete kuchařkou asi, nebo jste možná plánovala, tak že ale díky mamince si to tak oblíbila, že jste šla do té soutěže, protože vy jste mohla jít, já nevím, do Superstar třeba. No, tak to je
1: taky otec je hudobník, přesně
0: tak.
1: Víte čo, ono, já jsem chcela najprv maminu přihlásit, protože jsem si vravela, že já nejsem taky dobrý kuchár na to, aby jsem něco ukazovala v televizi. Vtedy jsem si ještě absolutně neverila a vravela jsem si aj, no já se nechcem strapnit, přihlásím mamu. Mama samozrejme povedala, že v žiadnom prípade Veronika neexistuje. A teda, keďže som chcela vedieť, čo je za oponou, tak som sa musela prihlásiť ja.
0: No, víte, ja si myslím, že je to takové nepřirozené. Když sa soutěží ve zpěvu, ano, beru to. Když se soutěží ve sportu, v běhu, v čemkoliv, ale ten kuchař, to je takové, když to nepřipálíte, rozumíte, a neskazíte to přímo, tak se přece těžko soutěží. Není to takové jako až, já nevím, takové, že vás to spíš odrazuje? Nevadilo vám to, že to je soutěž?
1: Ja som to ani dáko nevnímala ako súťaž, pretože ja som neplánovala vyhrať, takže ja som v podstate tú kompetitivnosť vôbec nevnímala. Všetci ostatní to veľmi riešili, ale ja som tak iba plula. Tešila som sa z mála a naozaj nevnímala som ten ťažký pátos tej slova súťaž, takže som si užívala, že sa mi podarilo proste vytvoriť veku prvýkrát v živote, napríklad som piekla v súťaži.
0: Ešte v té súťaži ano, poprvé v živote
1: ano, piekla. Áno, prvýkrát som kostila rybu, naozaj. Ako...
0: Prosím vás.
1: Prisahám. Je to natáčané? Není. Nie. Naozaj je. Je to tak. Ale v podstate v tom Masterchefovi len veľmi v rýchlosti. Ľudia vidia naozaj také veľmi malé útržky. A my počas toho varenia tam si naozaj viete poradiť, tam každý kričí recepty, takže sa to na vás nalepí. Takže keď niekto kričal 20 gramov droždia, trošku cukru, trošku múky, no tak už to človek miesil a išiel. A bola veka.
0: Vy máte proste talent.
1: No, no tak niečo tam asi bude. Určite. Niečo tam asi bude.
0: Takhle. I teď experimentujete?
1: Veľmi rada, samozrejme, pretože tá kuchárska stránka mojej osoby je tá experimentátorská. Pričom, že ja sa viacej profilujem momentálne ako cukrárka. A tam je to už také striktné. Takže tam som veľmi taká svedomitá a pri tom varení si trošku uletím. Veľmi rada.
0: Šla ste si tedy skúsiť soutěž, i když ste nevnímala, že je to soutěž, Masterchef. Uh-huh. Najednou ste ji vyhrála. Uh-huh. Tak v tu chvilku sa vám musel změnit život.
1: Absolutně.
0: Že? A teď? Znamenalo to, že jste si řekla, že to bude vaše profese?
1: Ono, mne sa všetko zmenilo v živote, či súkromný život, profesijný život. Ja som vyštudovaná inžinierka a ja som si zrazu povedala, tak teraz sa ti otvárajú dvere, dievča zlaté, a poď s tým niečo spraviť. Ja som od reálneho víťazstva v reálnom živote vyhrala v televízii až po 10 mesiacoch. Tam bola v podstate odmlka, ako sa to natočilo a potom ako sa to vysielalo. Ja som mala 10 mesiacov na to si nejako uvedomiť, čím vlastne chce to dievča byť.
0: A pripraviť sa.
1: A tá Veronika proste vedela, že chce byť v tom gastre. Miluje to. Miluje papanie, miluje torty a tomu sa doteraz venujem v podstate už skoro šiestým rokom.
0: O tom si budeme povídať po písnice. Ešte mě zajímá, by ste musela podepsat určite nejakú mlčenlivosť. Řekla ste to alespoň mamince, že ste vyhrála?
1: No našťastie mohli moji rodičia byť na finále, no, ale inak som naozaj mlčala ako hrob.
0: No ale zase vaše okolí vědělo, ne? Že ste jela do soutěže? Nevěděl.
1: Práve že nie. Ja som práve že chcela, aby to všetci uvideli ten casting až v televízii. Pretože nikto netušil, že varím, že to milujem a ja som si to strašne užívala, pretože už vtedy, ako bola v podstate prvá relácia odvysielaná, ten casting, tak ja už som vedela, že som vyhrala. A strašne ma to bavilo.
0: Jaké to bylo? Začali vás najednou poznávat tak, lidi? Teď jste navíc vyhrál a stala se
1: Ano, tak bylo to strašně. Ale tak normálně ono ten Masterchef je krásna reality show, že je tak trošku aj lepšie braná v tom verejnom sektore, že naozaj človek niečo musí vedieť. Aha. Takže som bola zrazu uctievaná, zrazu so mnou začali spolupracovať, oslovil ma pán Paul Reich, ten mi dal nejaký punt z tej kvality, že áno, devča, niečo umíš. Takže bolo to také príjemné a strašne som si to užívala a veľmi som si to vážila doteraz.
0: Takže to bolo príjemné. Nebylo to tak, že ste prišla do restaurácie a bála ste sa, co vám přinesou na schvál. Jako...
1: Ale kde, ne, že to ani teraz nie.
0: Dobře. Tak jo, tak budeme si povídat hlavně pak o tom sladkém životě, o té ledničce. Zahrajeme si jednu písničku, mým hostem zůstává Veronika Beskydiarová, tedy Besky, taky znáte. A možná bude zajímavé vědět, co ráda mlsá. Určitě na to nevypadá teda.
1: Oh.
2: Posloucháte odpověď.

0: Tak jednoduché dievča som.
1: Tak jednoduché.
0: Tak to milujem.
1: Od Banskej Bystrice.
0: Áno, presne tak.
1: Tak Veronika Beskydiarová, tedy Besky, kterou znáte z Ledničky, Ledničkově právě, ale také si ji můžete pamatovat z Masterchefa jako vítězku, nebo jako autorku jedné z knížek, kterou třeba máte doma, byla hostem na Dvojce. Tak doufám, že když vás za rok pozveme, já se dívám do režie, že snad ano, že byste přinesla něco sladkého. Že bychom se tak mohli dohodnout.
0: Milé rada.
1: Tak výborně. Ďakujem. Bereme vás za slovo a ať máte sladký život.
0: A i vy, ďakujem.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, kdy se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. V příštích žárovkách se společně vypravíme do údolí Děhlovského potoka na Ostravsku a dozvíte se nejen, jaké to je dělat vědu rukama, ale také hledat odpovědi ukryté ve dřevě.
0: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení svých platů. Francie se chystá na příjezd papeže. V Paříži jsou přísná opatření. Počasí zítra bude oblačno až zataženo, později se bude vyjasňovat a teploty až 18 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Platy vrcholných politiků možná v dalších letech neporostou. Návrh koalice ANO, SPD a motoristů na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Počítá s tím, že by se měly mzdy politiků zmrazit na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly růst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a zavetovala jeho zrychlené projednání. Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové je návrh na zmrazení platů politiků jen populistické gesto.
5: Je pokrytecké od vládní koalice říkat, že se tím něco ušetří, protože to zmrazení na pár let ten problém odsune. A my jsme to tady zažili v tom minulém období, kdy po tom zmrazení došlo ke skokovému nárůstu těch platů. To znamená, za ty 3-4 roky dojde odhadem o nárůst platů politiků o 20%.
4: Návrh na zmrazení platů teď projednají sněmovní výbory. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49 korun 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS a zdražil taky benzín. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny. Po 20 letech navštíví Francii papež Lev XIV. Do Paříže přiletí zítra ráno. Papa mobilem projede centrem města a čeká ho taky vigilie na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc lidí. Během 4denní cesty zavítá taky do Lourdes na jihu země. Očekávanou návštěvu provází přísná bezpečnostní opatření.
6: Na náměstí Concorde a bulváru Champs-Élysées už rostou tribuny a jsou tu velkoplošné obrazovky. Papež tu v sobotu povede mši, které by se mělo zúčastnit přes 500 000 lidí. V okolí budou uzavřené stanice metra a zakázaný bude taky vjezd aut. Na bezpečnost bude v ulicích Paříže dohlížet 14 000 policistů, četníků a vojáků z protiteroristické operace Sentinel. Papež se setká taky s prezidentem Emmanuelem Macronem a navštíví sídlo UNESCO. V Lourdes u hranic se Španělskem by měl vyslechnout v soukromí oběti sexuálního násilí zdraví ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Policie chystá plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Hledá matku, která před skoro dvěma týdny odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle policejní mluvčí Vladimíry Štýrové budou policisté testovat ženy v určitém věkovém rozmezí. Vyhodnocují taky kamerové záznamy z místa i širšího okolí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra čekejme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě na horách ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 9.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u Humpolce. Jsou tam dvě nehody za sebou. Nejprve v zatáčce u sjezdu na 90. kilometru je blokovaný pravý pruh. Na 91. pouze odstavný. Vozidla dostala smyk na mokré vozovce. Brzdí se v dešti na kilometru 88. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru je dlouhá kolona až na okruh za Ořech. Zdržení je kolem 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Mirek Vaňura.
7: A také Naděja Procházková u zpravodajského mikrofonu. Už jsme říkali, že má svátek Jaromír, ale neřekli jsme, že čtvrtek 24. září je také světový den proti softwarovým patentům. Tak si to připomeňme. Vy, kteří nás posloucháte pravidelně, víte, že jen co dospívá Miroslav Žbírka, tedy po první písničce, budeme soutěžit.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Ano, vy máte vteřinku. Já tady mám dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo. Pokud se s Janou Strikovou, Jiřím Zaorálkem a také Jaroslavem Pleslem rádi vydáváte v neděli ráno u nás na dvojce na Toulky první republikou, můžete tento pořad do 22. října podpořit svým hlasem. Na letošním mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio se totiž tento zástupce dvojky probojoval mezi 10 nejlepších podcastů, které se budou ucházet o diváckou cenu. Toulky budou soutěžit až za pár týdnů. Vy to ale tedy můžete zkusit už teď. Ukázku jsme vybrali z dílu, ve kterém nám naši průvodci připomněli, jak vlastně vznikaly naše státní symboly. Tak poslouchejte pozorně.
2: Když se o tom všichni dostatečně dlouho poradili, usnesli se, že státní barvy Československa budou bílá, červená, modrá, a to v tomto pořadí, aby nedošlo k rozdělení původní dvojice.
3: Tak to právně zakotvila ústava z února 1920.
4: A zhruba měsíc na to, 30. března, vyšel zákon číslo 252 sbírky, který určil podobu vlajky, státního znaku a standardy prezidenta republiky.
1: Tak, jste to slyšeli? A já se vás teď ptám, v jakém pořadí byly ústavou z února roku 1920 ustanoveny státní barvy? V jakém to bylo pořadí? Pište na 702-222-220 a samozřejmě, že dárkový poukaz čeká na toho, kdo se k nám se správnou odpovědí do SMS-ku je jako pátý.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Už napište, vy jste věděli a my víme. Vy jste věděli správné odpovědi a my víme vítěze. Ale nejdříve si správnou odpověď na otázku, v jakém pořadí byly ústavou z února roku 1920 ustanoveny státní barvy. Připomeneme si tedy tu správnou odpověď.
1: Když se o tom všichni dostatečně dlouho poradili, usnesli se, že státní barvy Československa budou bílá, červená, modrá, a to v tomto pořadí.
0: Ano, bylo to tak, bílá, červená a modrá. Věděli jste to téměř všichni, jako pátý správně odpověděl pan Petr Kohout. Pane Petře, dostáváte dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo. Pokud byste chtěli pořad Toulky první republikou v soutěži o cenu posluchačů podpořit, hlasování je otevřené až do 22. října, teď mluvím o Prý Bohemia Rádio, na audioportálu Můj rozhlas. Za tvůrce cyklu i za nás na dvojce vám předem děkujeme.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Pražská zoo slaví 95. a v pondělí se při té příležitosti na chvíli vrátí do doby svého vzniku. Návštěvníci v oblečení ze 30. let, historická auta, historické motorky, swing, dobové účesy, ale samozřejmě také zvířata. Velká narozeninová oslava připomene i jeden ze symbolů pražské zoo, tedy koně Převalského, a také jejich návrat do volné přírody. Co všechno se na den české státnosti, tedy v Praze v Troji, chystá, pozve nás a prozradí mluvčí zoo Praha Filip Mašek. Filipe, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne z Troji.
2: Tak část programu nás vrátí, jak už jsem říkal, do 30. let, kdy se zoo otevřela. Jak tuhle dobu návštěvníkům připomenete ještě konkrétněji, než jsem tedy říkal?
3: No já myslím, že každý, kdo přijde, to uvidí už venku před hlavním vchodem, kde budou stát dobové reklamy ze 30. let. Tehdy takhle jezdil Prahou třeba motocykl nebo různé automobily, které právě lákaly k návštěvě pražské zoologické zahrady.
2: Ano.
3: Takže už u vstupu na vás dýchne ta atmosféra, samozřejmě klíčoví zaměstnanci, i průvodci nebo třeba obsluha turniketu bude mít dobové kostýmy. Tímto chci taky vyzvat všechny, kdo přijdou, aby se nějak sladili outfity právě do doby z těch 30. let, nebo aby si vzali třeba nějaký prvek aspoň, který připomene tu dobu, a od nás tak obdržíte i drobný dárek. No ale jak už jste vynaznačil, v areálu to potom bude žít těmi 30. lety opravdu všude, bude hrát živá swingová kapela, bude tam zdarma lekce swingu pro návštěvníky, dokonce jsme přichystali takové malé putovní kadeřnictví, kde si každý návštěvník zdarma bude moci nechat udělat dobový účes od profesionálu. Takže opravdu si myslím, že ten rok 1931, který jsme připomenout, se tady propíše téměř do všeho.
2: To je skvělé, zní to skvěle. Tam třeba přijdete jako normální člověk, tatínek, 36-letý, dávám příklad, od dětí a odejdete jako Oldřich Nový, že? Učesaný například.
3: Přesně tak. Ano, tak. Přesně tak. Všechno, co s tou dobou souvisí, tak zkrátka tak tady připomeneme. Ale je to špatné, protože pochopitelně ty zoologické zahrady se ohromně posunuly.
2: Ano. Velký prostor dostanou také koně Převalského, jak jsem říkal. Připomeňte nám, proč jsou právě oni z historií pražské zoo tak úzce spojení?
3: Jak už se tak u velkých věcí bývá, tak to byla vlastně trošku náhoda. Po té druhé světové válce zbyla na světě už jenom dvě chovná stáda v zoologických zahradách v Mnichově a v Praze, a právě Praha na konci 50. let, kdy už ve volné přírodě poslední divoký kuň planety mizel a bylo téměř jisté, že vymizí, dostala pražská zoo právě do zprávy tu plemenou knihu a zbytek už se potom psal přes ta desetiletí skrze všechny ty transporty do volné přírody, úspěšný chov tady. Takže my připomeneme především těch 15 let toho projektu Návrat divokých koní, který taky tento rok slavíme.
2: Tak a samozřejmě jdeme do zoo hlavně za zvířaty. Nějaká speciální krmení jste přichystali, setkání se zvířaty? Třeba si budeme moct někoho pohladit, teď myslím zvířat.
3: Právě to ukážeme, že ty dnešní zoologické zahrady už nejsou o nějakém hlazení zvířat, od toho jsou možná nějaké cirkusy, k tomu bychom byli skeptičtí. My připomeneme ty druhy, které jsou spojené právě s počátky pražské zoologické zahrady. To znamená, že speciální krmení bude třeba ve velké voliéře dravců, u lvů, u slonů nebo u vlků, protože málo kdo ví, že prvním zvířetem v pražské zoologické zahradě byla vlčice jménem Lota.
2: No tak to všechno se dozvíte, když v pondělí přijdete. Pražská zoo slaví 95 let a její tiskový mluvčí Filip Mašek nás pozval. Ať se vám to všechno povede, včetně počasí, a možná se uvidíme. Díky, naslyšenou.
3: Na viděnou, díky moc.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: na dvojce.
1: Dokážou savčí buňky využít fotosyntézu? Plave láva na hladině moře? A pomůžete vědcům fotografovat slimáky?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní.
0: Na dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
4: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
3: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
4: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
3: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Proč si vlastně ráno někdy vytíráme z očí ospalky? Jedna stará evropská legenda pro ně má mnohem poetičtější vysvětlení než medicína. V noci nás prý navštěvuje tajemná bytost, která rozhoduje o našem spánku i snech. Zdravím Petra Horkého. Petře.
3: Ahoj.
2: Ahoj, dobré odpoledne. Prosím tě, já se zeptám rovnou, co je to vlastně písečný muž?
3: Sandman, neboli písečný muž, je postava, která je známá hlavně z německého a severoevropského folklóru. A podle těch nejznámějších podání přichází večer k dětem a sype jim do očí kouzelný písek. Hmm. Oči stěžknou, děti usnou a začnou se jim zdát sny. A když ráno najdou v koucích očí ospalky, tak to jsou právě prý zbytky toho písku. Já jenom k tomu ještě dodám, jestli můžu, že se mi hrozně líbí ta paralela vlastně i v životě dospělých. Uh-huh. Jakmile si člověk tam do toho pustí, navštěvuje nás tajemná bytost, vstupuje nám do snů, ráno, když se budíme, tak ji máme v očích. Uh-huh. Tak to má najednou krásně romantický rozměr.
2: U mě Sandman chodí teda často, ale to nechme stranou. Je to, prosím tě, ano, no protože pozor, já se radši ujistím, je to hodná pohádková postava, ne?
3: Já, no, já ji vnímám jakože ano. Aha. Ale lze ji vnímat i jako s dost temnou historií. Uhum. Německý spisovatel Hoffmann napsal roku 1816 povídku Písečný muž. A tam je Sandman právě děsivou bytostí, která je spojená s očima a strachem. A pak o několik desetiletí později Hans Christian Andersen vytvořil tu laskavější postavu Ole Lukoje, který dětem přináší sny. Takže z jednoho motivu vznikl strašák a dobrý noční návštěvník. A záleží na tom, co si člověk vybere. Já si myslím, že třeba i v našich pohádkách bychom našli postavy, které v některém zpracování jsou děsivé a v jiném zpracování vlastně hrají pozitivní roli.
2: Ano, své o tom věděli bratři Grimmové, ale to bych nezmiňoval. Tak teď, pohádky máme za sebou, my si asi všichni vybereme toho hodného spíš, ale odkud se, jenom připomeňme, skutečně berou ospalky?
3: Tady jsem si jenom dohledával informace, abychom i věcně byli kompletní.
2: Ano.
3: Jsou směsí hlenu, slz, kožních buněk a dalších drobných nečistot, které oko během noci odvádí a přes den je průběžně odstraňujeme mrkáním. Ale tím, že ve spánku nemrkáme, tak se nám to nahromadí v koutku oka. Ale s tím jsme, řekněme, faktům učinili zadost,
2: ano.
3: Ale mně se víc líbí ta představa toho duhového písku, který nám písečný muž sype do očí a díky tomu máme sny.
2: Je to hezčí vysvětlení, držme se Sandmana. To byl Petr Horký. Děkujem pro dnešek.
3: Krásný den a krásné sny i ty bdělé.

0: Český hydrometeorologický ústav dnes má službu Štefan Hanžák. Štefane, dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Dvojka.
1: Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Tak musím tedy říci, že jsem se včera vrátil z Chorvatska a zažil jsem teplotní šok. Taková zima, jaká byla dnes ráno a už vlastně včera večer, patří to k tomuto období?
1: Já myslím, že patří. Dokonce ty teploty můžou být i nižší. V nejbližších dnech počítáme, že ještě budou klesat i pod 10 stupňů. Jen velmi pomalu by měly stoupat nahoru. Spíš ty vyšší hodnoty budou dosahovat právě ty maximální teploty.
0: Ano, tak dobře, máme čtvrtek. Slyšeli jsme, četli jsme, že o víkendu by mělo být teplo, ale vy říkáte, že to stoupat bude velmi pomalu. Tak jak bude zítra?
1: Ano, je tomu tak. Zítra čekáme sice hodně oblačnosti, oblačno je zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, ale srážky by se měly vyskytovat maximálně na horách, na severu a severovýchodě území, ale taky jenom ojediněle, nějaký slabý déšť se tam může objevit, takže oproti dnešku to bude výrazný rozdíl, ale teploty by měly být stále ještě mezi většinou mezi 13 až 18 stupni Celsia i ten zítřejší den.
0: Tak a jen tak nahlédněme, protože máme prodloužený víkend, sobota, neděle, pondělí, už bude teplo?
1: Tak opět to nebude úplně výrazný vzestup teploty. I v sobotu, tak i v neděli čekáme většinou slunečné počasí, ale přechodně během dne může být i oblačno, ale mělo by to být po oba dva dny bez srážek. Nejvyšší teploty v sobotu do 22 stupňů, v neděli do 23 stupňů. Spíš můžu říct, že to pondělí bude výrazně teplejší. Teploty sice ráno, jak jsem zmiňoval, stále od 11 do 7 stupňů, při uklidnění větru dokonce až 5 stupňů Celsia, ale přes den čekáme v pondělí od 20 do 25 stupňů Celsia, takže ujedněle se zaznamenáme i letní den a to teplé počasí by mělo pokračovat až do konce pracovního týdne, to zatím vypadá, a stále ty teploty mezi, interval tedy mezi 20 až 25 stupňů Celsia, takže tam už ten příští týden vypadá, že výrazně teplý, než máme i do té neděle.
0: No je to prostě takové, a teď mě možná opravíte, je to pozdní léto nebo babí léto?
1: Myslím, že jako babí léto to můžeme brát. Ještě v září jsme v září, respektive ano. Na přelomu vlastně tak. Už, ale ještě můžeme to říct jako babí léto.
0: Můžeme to říkat oficiálně, protože nám to řekl odborník Štefan Hanžák. Děkujeme, příjemné odpoledne, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji také, naslyšenou.

0: Je tady Patrika Strouhalová, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Já, když jsi přišla, tak jsem si všechno pořádně uklidil tady.
1: To je dobře.
0: Abych měl takzvaně čistý stůl.
1: No, otázkou je, nakolik jsi provedl a stihl udělat nějaký ten digitální úklid,
0: ano.
1: Protože o něm si za chvíli s publicistou Danielem Dočekalem budeme mluvit, protože pravda je, že čas od času bychom ho měli provést na svých zařízeních. Já se přiznám, že před pár dny mi můj syn tak lehce nahlédl přes rameno a vrátil mi tu repliku z dětství, kdy jsem mu říkala po nakouknutí do jeho dětského pokoje, máš tu nepořádek.

0: nepořádek u klici, tak když viděl moji plochu na počítači, tak řekl, máš tam nepořádek, měla by si ho uklidit. Tak nejen o tom si budeme povídat a doufám, že i pár vtipných historek přidají naši posluchači, ale zejména otázky. Tak přivítáme je samozřejmě tradičně na naší adrese dvojka@rozhlas.cz.
1: Budeme poslouchat.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
3: Dvojka u piana.
4: Na dlani jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Hello, tentokrát bude mým milým hostem angličtinář Radek Provázek, který angličtinu učí způsobem, který by v klasické školní učebnici asi neprošel. Jako sprostý angličtinář ukazuje, že jazyk nejsou jen správné časy a slovíčka, ale také humor a emoce. Proč se rozhodl učit angličtinu právě přes slova, za která jsme ve škole dostávali poznámky? Která česká nadávka je pro angličtinu téměř nepřeložitelná? A pozná sprostý angličtinář podle první anglické věty, že před ním stojí Čech? O něžné angličtině tentokrát s Radkem Provázkem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. Bílý dům i přes nařízení soudu nevpustil novináře médií Politico a MS Now. Počasí zítra bude oblačno až zataženo, později se bude vyjasňovat a teploty až 18 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Ředitel pražského odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča i jeho podřízený Jan Krejčí odešli z pražského magistrátu. Oba čelí obvinění v rozsáhlé korupční kauze, kvůli které v létě policie zasahovala přímo v budově magistrátu. Odchod potvrdil Českému rozhlasu mluvčí hlavního města Vít Hofman.
6: Pracovní poměr pana Aleše Krejči skončil 13.8.2026 a pracovní poměr pana Jana Krejčího skončil 14.9.2026. V obou případech byl pracovní poměr skončen dohodou.
5: Bílý dům zamítl vstup novinářům webu Politico a stanice MS Now. Puštěni nebyli ani někteří zaměstnanci stanice CNN. A to i přesto, že americký federální soud dnes rozhodl, že reportéři těchto médií mají mít obnovenou akreditaci do Bílého domu. Přístup jim zakázal americký prezident Donald Trump. Příspěvku na sociálních sítích minulý týden napsal, že je zbavuje akreditace kvůli tomu, že podle něj šíří nepravdivé zprávy. Plzeň začala jako první město v Česku testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách na Lochotině využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Princip chytrého řízení křižovatek popisuje Jiří Vítek, člen Národního expertního týmu ministerstva dopravy.
7: Pro všechny směry, ze kterých nepřijíždí vozidlo IZS, bude červená, tak aby ono skutečně mělo volno. Ten směr, ze kterého přijíždí, tak dostává zelenou. A předpokládáme, že i ty auta, které vlastně jsou v tom směru, tak tou křižovatkou projedou, že nebudou tu křižovatku ucpávat, ale dopředu, předtím, než tam to vozidlo IZS přijede, tak tu křižovatku uvolní.
5: Pokud se technologie osvědčí, měla by se rozšířit na 100 světelných křižovatek v Plzni. Do stého 36. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to napsal na svém webu. Míň koní bylo ve slavném dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické Gatfry z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno, na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 9.
0: Doprava.
5: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Voznici havarovalo osobní auto, je na kilometru 21,5 na střeše a nedá se projet. Na místě jsou záchranáři. Náhradní trasa z exitu 24 vede přes Novou Ves pod Pleší. Zpátky se vrátíte u Mníšku pod Brdy. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice z 86. kilometru čekejte pomalejší provoz po nehodách u Humpolce. Zpoždění je až 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už káva o čtvrté a Patricie Strouhalová.
8: Pokud jste nás dobrý den poslouchali před malou chvílí s Mirkem Vaňurou, pak víte, že digitální úklid je tématem i pro našeho dnešního hosta a také pro vás, pro vaše dotazy a díky, že už je posíláte i s historkami na adresu dvojka@rozhlas.cz. Publicista Daniel Dočekal se mnou teď ve vysílání, tak vás tady pěkně vítám po čase. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Jste pořádnější ve svém počítači a mobilu než v šuplíkách svého pracovního stolu?
9: Já myslím, že to asi bude pravda. Moje šuplíky jsou totální peklo, musím říct. A i když je tak jednou za rok, za dva čistím, tak zůstávají peklo, ale počítač ten mám teda organizovaný úplně nechutně až.
8: Tam je to špíglný.
9: Ale hlavně mi v tom začala hodně pomáhat umělá inteligence, se musím přiznat, protože vždycky zjistím, že tam je nějaký bordel, který nedokážu debordelizovat, tak řeknu prostě Claude nebo ChatGPT, hele holka, tadyhle máš, ukážu na tu složku a řeknu, prosím tě, řekni mi, co s tím pro boha živýho mám dělat, já už nevím, jak dál. A ona vždycky něco vymyslí.
8: Tak my se na vás budeme obracet s našimi posluchači na ryze praktické otázky, tak vy dnes budete takovým naším chatem, takovou naší chytrou inteligencí.
9: Ano, a slibuju, že nebudu odpovídat jako ChatGPT.
8: Děkuji za to.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: 8 minut po 16. a káva o 4. dnes na téma digitální úklid s publicistou Danielem Dočekalem. Nakolik ten pořádek, a teď si třeba uveďme pro příklad náš telefon, zvyšuje jeho bezpečnost? Proč bychom tedy v telefonu, v tom svém telefonu nebo počítači, měli ten pořádek udržovat?
1: Telefonu je asi úplně ta nejdůležitější věc, tam nenechávat nějaký prastarý aplikace, který člověk nepoužívá, s čím třeba i souvisí to, že nebudu mít různý účty, kde jsou prastarý hesla, nebo vůbec žádný hesla, nebo ty samý hesla, co všude jinde, protože to je v tom telefonu nejdůležitější, protože tyhle ty dvě věci v kombinaci zejména vlastně můžou vést k tomu, že tam ta stará aplikace může změnit majitele, ta stará aplikace může mít spoustu chyb, může se mi do toho telefonu jeho dostat, nebo přes tu aplikaci se vynášet nějakým způsobem data. A pak samozřejmě je tam ta úplně ještě jiná rovina, taková ta mezní, že když mi ten telefon někdo ukradne, to je taková ta klasika, já ho nemám dostatečně zabezpečený, nebo někdo dokáže tu bezpečnost překonat, tak vlastně dneska mobilní telefon je jedna z těch věcí, kde je toho o mě úplně nejvíc. Fotky, platební karty, e-maily, telefonáty, chaty, prostě vlastně úplně všechno. Bejvá tam typicky po delší době celý vlastně digitální život.
0: No, když se zastavíme u těch aplikací, tak které třeba aplikace v našem telefonu většinou zabírají nejvíc místa?
1: Ty, kde je nejvíc obsahu, takže to bývají třeba sociální sítě. Typicky třeba Instagram, TikTok, Facebook. Tam to hlavně se objevuje asi tím, že je tam hodně fotografií a videí dneska. Ale ani ne tak těch našich, které tam pořizujeme, protože i typicky fotky a videa naše zabírají nejvíc místa, pokud je nečistíme, když už se dneska bavíme o úklidu. Ale to, že si na třeba Instagramu sjíždíme večer ve vaně jako já, z těch hodinu naložený ve vodě, a tak si sjíždím Instagram a TikTok a vidím tam ty spousty fotek a videí, tak tyhle ty fotky a videa se musí dostat do mýho mobilu a nějakou dobu tam zůstávají, takže to tam vlastně bobtná a bobtná.
0: No a měli bychom třeba zrušit aplikace, které nepoužívám?
1: Rozhodně.
0: Rozhodně, dobře. A podle čeho vybírat? Aby to nebylo jako s tou pověstnou frontou, jo? Že vždycky přejdu do té, která se dlouho nehýbe, že jo? Ona se potom zastaví, takže teď odmažu to, co nepoužívám a za pár hodin třeba zrovna to budu potřebovat.
1: Ono, to, co nepoužívám, poznám snadno, protože každá ta platforma z těch dneska dvou platform, které existují, tam má funkci, která mi říká vlastně, které jsou ty nejméně používané aplikace a kdy jsem je vlastně naposledy používal. Což tohle to hrozně zjednodušuje. Dřív to vlastně nebylo možné. Člověk si musel dělat nějaký systém, že si třeba na první obrazovku dával jenom věci, co používá často, a pak ty další odkládal někam dozadu a nechával je postupně přebublávat, což se pořád dá dělat. Ale dneska se prostě podívám do té funkce, která tam je. Musím zjistit, kde v tom systému je, a tam mi řekne, že prostě nějaká aplikace je už dávno nepoužívaná, třeba 3 měsíce, 6 měsíců, a znamená to, že ji můžu smazat. Výhoda je, že i když ji smažu, tak ji do toho telefonu stejně můžu potom kdykoliv vrátit. Ve většině případů i vlastně takové to nastavení té aplikace nebo přihlášení do ní stejně zůstává platit, takže i když ji později vrátím, tak vlastně dostanu to, co jsem tam kdysi mýval předtím.
0: No a máme toho nepořádku víc ve svých počítačích a mobilních telefonech, než často ve svém šatníku anebo tom psacím stole, jak jsme se o tom bavili?
1: To je otázka, jak kdo, protože pokud někdo je posedlý tím takovým tím japonským uklízením, teď si nespomenu na tu mladou dámu, která to propagovala a o které se pak říkalo, že má ve skutečnosti možná větší nepořádek, než by se zdálo, tak to záleží na člověku. Já si osobně myslím, že mnoho lidí má daleko líp uspořádanou domácnost a věci doma, než to, co mají v telefonu, a ještě spíš než to, co mají v počítači. Moje osobní zkušenost je, že lidi velmi těžko zvládají ty počítačové úklidy a řešit tam nějaké struktury a další věci, protože to vyžaduje daleko větší disciplínu. A ten telefon nejenom, že je malý rozměrově, on je mnohem menší, než bývají i ty počítačové věci.
0: No a jaký digitální balast si v telefonech nosíme? A měl by nám opravdu vadit?
1: Já jsem to říkal, fotky a videa samozřejmě.
0: Videa.
1: Ten důvod, proč by nám to možná mělo vadit, je, že když o ten telefon přijdeme a nemáme ty fotky dobře uložené a utříděné někde jinde, tak vlastně přijdeme všechny ty fotky. Pro hodně lidí ty fotky jsou vzpomínky a mají k nim nějaký vztah, nebo je prostě k něčemu potřebují.
0: No a co s nimi dělat? Jak je rozstřídit, abychom se v nich právě vyznali?
1: To je složitá věc. Existují na to softwary, ale ten základní klíč, že to musím z toho telefonu vlastně zase opět dostat do nějakého toho počítače nebo
0: kam
1: do
0: je
1: nějakého.
0: Uložit? Kam je ideálně uložit?
1: Někam do toho disku na tom počítači, ale samozřejmě, když mi odejde ten počítač, tak přijdu o ten disk a o ty fotky v počítači, takže třeba do nějakých cloudových služeb. Ono to je částečně vyřešeno tím, že obě dvě ty platformy mají vlastně cloudové úložiště pro fotky, dokonce se tam automaticky synchronizují. Docela hodně to třeba i pomáhá v tom, že já je potom můžu třídit v počítači, nemusím si je třídit v tom malém mobilu. Já mám věk, kdy mě ten mobil rozměrově moc nevyhovuje, takže třeba tuhle tu činnost dělám daleko radši v počítači. Moje dítě, které je pár let plnoleté, tak to rozhodně dělá daleko radši pro změnu v mobilu. To záleží na tom, jak to ten člověk má. A tímhle tím způsobem prostě si to dokázat uspořádat. Já třeba mám doma odhadem tak 150 tisíc fotek za můj život schovaných a docela pečlivě rozstříděných třeba podle místa, takže tam mám jednotlivé pražské části a vesnice a města, kde jsem byl a země, kde jsem byl a tam vlastně ty fotky jsou, ale vlastně nevím, proč je tam mám, protože už jsem se k ním nikdy později nevrátil.
0: Některé jste vytisknul?
1: Já asi netisknu nic, už asi tak já minimálně dekádu, možná ještě díl vlastně. Já bych ani neměl tiskárnu, kdyby mě k tomu nepřinutila žena, která občas potřebovala něco tisknout někdy v době covidu nebo kdy to bylo. A já teda zásadně netisknu vůbec nic a všechno zásadně posílám a řeším prostě elektronicky.
0: Říká dnešní host, publicista Daniel Dočekal, který je připraven odpovídat i na vaše otázky k tématu digitální úklid.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: posloucháte Kávu o čtvrté a díky za to, že píšete i, jak jsem říkala, vtipné pozdravy k tématu digitální úklid. Napsala nám Kamila, že by ráda k tématu, a teď bude poslouchat i náš host, publicista Daniel Dočekal, přihodila úsměvnou historku, která se k tomu digitálnímu úklidu snad podle Kamily může vázat, takže čtu. Když můj manžel, a doufám, že poslouchá, začínal s prací na počítači, tak byly pro něj některé zkratky tabu. Jednou se mu počítač zablokoval a nevěděl, jak z toho ven, a aby nedostal vyhubováno, využil chvíle, že jsem nebyla doma, a zavolal synovcovi, kterému popsal problém a požádal ho o radu, a ten ho obratem navedl na postup, který začínal asi takto: zmáčkni, ctrl a delete. No a můj manžel v tu dobu netušil, že se jedná o tři klávesy, a začal mačkat jednotlivá písmena C, T, R, L, no a na zbytek mu nestačily prsty, takže všichni se mu od té chvíle, jako od srdce jsme mu se mu zasmáli, a dnes to dáváme jako historku v dobru.
1: To je zcela krásné, musím říct, a opravdu krásné a nádherné.
0: No, kdy funguje to ctrl alt delete?
1: No, třeba na Macu vůbec, samozřejmě to funguje jenom ve oknech, a na Linuxu taky nebude fungovat a tak, ale To je to taková nejčastější zkratka prostě pro vyvolání poslední záchrany, která stejně často vůbec nepomůže, ale jako...
0: Proč ne?
1: No, protože to nemusí prostě fungovat, jako to pořád je to klávesnice a mačkání kláves samozřejmě. Ale dneska zase máme jednu obrovskou výhodu, že když si nevíme rady s počítačem, tak nemusíme volat, tam zazněla asi synovce, pokud se dobře pamatuju. Tak dneska prostě spustíme chat GPT v mobilu, který nám třeba zrovna funguje, a ten počítač ne, a chat GPT řekneme: hele holka, já jí říkám holka, protože to ta inteligence. Když říkám: hele holka, mě prostě přestal fungovat počítač a nereaguje. A ona začne ochotně prostě postupně, až jí řeknu: prosím tě, a teď nepiš mi to všechno, říkej mi jeden bod po druhém, co mám zkusit, abych ho oživil. A ona začne jako suverénně, možná daleko líp než ten synovec, ve vší úctě k synovci, protože má přece jenom ty znalosti daleko, bohužel, větší, tak začne jako velmi dobře radit. Já tohle to používám strašně často na ten takzvaný troubleshooting, neboli vyřešení troublů.
0: K tomu digitálnímu úklidu, když jsme se bavili o těch webových úložištích, jak bezpečná jsou, a pod otázka, jak perspektivní jsou?
1: No, jsou bezpečná tak, že bezpečná nejsou, protože cokoliv dáme někam na internet, tak je to v zásadě veřejný prostor. To já vždycky říkám ve všech těch pořadech, kde se bavíme vyloženě o bezpečnosti. Ale dá se to prostě chránit. Musím tam mít silný heslo, musím tam mít dvoufaktorový ověření, musím věřit, že toto úložiště to někomu neprodá, protože zjistí, že jsou to cenný data. Neměly by tam patřit věci, které prostě jsou citlivé. Nebudu tam prostě dávat nahé fotky mých dětí, ani nahé fotky mých vlastních, ani prostě nějaké další věci. Jenomže ruku na srdce, většina lidí to prostě ignoruje a dává tam prostě absolutně úplně všechno. A pak se občas diví, že prostě ty věci se dostanou někam, kam se dostat neměly. To riziko tam je. Jestliže nechci, aby se to nikam dostalo, tak to nesmím dávat nikam mimo můj počítač. A jestli si to chci zálohovat, tak aby mi to neodešlo s tím počítačem, tak ještě pořád máme věci, které už skoro zapomínáme, a to se jmenuje DVDčka a CDčka, a dá se to na ně vypalovat. Samozřejmě na nich to vydrží tak řekněme 5 až 10 let, takže kdybych chtěl mít věčný archiv, tak bych musel každých 5-7 let ty CDčka znova přečíst a znova zapsat na nová a takhle pokračovat, dokud nenajdou nějaký lepší způsob.
0: No a můžeme se vůbec spolehnout, že některý ten typ nosiče budeme moc použít i za více jak těch 10 let, nebo
1: ne,
0: zatím ne?
1: Já už doma nemám ani tu takzvanou mechaniku, která četla ty CDčka, mám v jednom starším počítači, tam ještě je, ale ve všech těch nových, který už člověk kupuje, jak je nemá. Ale dají se koupit jako malá krabička, která se přes USBčko připojí vlastně k čemukoliv. A já si myslím, že zrovna třeba ty DVDčka vypalovací tady budou ještě poměrně dlouho, protože ono to má docela slušnou kapacitu, byť už už to taky není úplně ono, ale prostě ty gigabajty, co tam jsou, tak se tam toho dá nahrát docela dost a celkem dobře se tam i data přenášejí. Samozřejmě můžete to řešit tím, že si koupíte nějaký externí vnější hard disk, pevný disk ideálně, nebo SSDčko, prostě ten elektronický, ale ty teď s nástupem umělé inteligence zdražily asi tak na trojnásobek, takže dneska bych asi počkal, až se to zase to tady trošku cenově normální, protože na to odkládání už to není úplně cenově OK, no.
0: Když jsme se bavili o těch fotografiích a vy sám jste řekl, že mnohdy tam je opravdu řada vzpomínek, o které nechceme přijít a má to pro nás velkou hodnotu. A když jsem se vás ptala, jestli jste si některé vytiskl, tak jste řekl, že možná dekádu už nic netisknete. Ale přece jen poradil byste v tomhletom případě aspoň ty fotografie si vytisknout?
1: No, já si pamatuju z mého mládí, že existovalo rodinné album, což bylo velmi zábavné, protože jsem tam na černobílých fotkách seděl na nočníku, pak jsem zjistil na rodinném kotoučovém magnetofonu, že je k tomu i nahraná nějaká zábavná historka o tlačení a podobných věcech. A nějak ty alba v podstatě si myslím, že docela zanikají, ale já vím, že existuje spousta lidí, která to dělá, takže třeba zrovna pro fotky jsou alba dobrá věc, prostě tu fotku si opravdu profesionálně nechat vyhotovit. Ani ne možná tak vytisknout, protože z těch tiskáren obyčejných ty fotky nevydrží dlouho, protože je to jenom papír a ingoust. A prostě si ty největší, nejhezčí věci tam samozřejmě schovat. Ale já jsem takový člověk, který prostě žije teď a pro budoucnost, takže mě ty minulý fotky zrovna nijak netrápějí a nepovažuju je za důležitý si schovávat. Byť jsem, jak jsem teda říkal, a paradoxně schovávám úplně všechno, ale tak možná je to taková moje úchylka schovávat si.
0: Dvojka@rozhlas.cz, případně 22 155 25 25 k tématu digitální úklid nám můžete volat i psát.
2: Káva o čtvrté. Vaše

0: let.
1: A další pozdrav od také posluchačky Martina k digitálnímu úklidu nám napsala. No, k té chytré inteligenci AI GPT holce, jak o ní mluví náš host, publicista Daniel Dočekal, tak má tady Martina historku. A píše, já jsem nedávno od té holky chtěla poradit, jak zlikvidovat jednu věc v mobilu. Zkoušela jsem to podle jejich návodů a s její spoluprací skoro 3 hodiny nedařilo se. Pak jsem vztekla, unavená a zoufala a zavolala 15-letému synovci a ten mi poradil 2 kliky tam a tam a bylo po problému. A holce jsem aspoň vynadala, ta se mi pokorně omluvila s dodatkem, že by k tomu taky došla. Tak Martino, děkujeme moc a zdravíme synovce.
2: Další krásný příklad z praxe, protože tohle je zcela typické. Měla inteligence, když něco zvojití a zkazí a já bych řekl, použil bych prostější, ale nemůžu. Tak se umí krásně omlouvat, jako to je na tom ta krásná věc. Ale její hlavní zádrhel je, že většina z těch inteligencí má takzvaný nuličko tof, neboli prostě dokdy se ty věci naučila. A většinou to bývá třeba tak rok, klidně 2 zpátky. Že když třeba tady vaše posluchačka tu věc měla v novější verzi toho systému mobilu, tak vlastně umělá inteligence neměla nejmenší ponětí, že tam něco takového je. Já s tím letím válčím pravidelně, protože když u ní chci poradit něco v nějakém softwaru, tak zjistíme, že ona mluví o verzi, která je třeba stará z loňského roku a v té nové verzi už to za boha není.
1: Když se vrátím k tomu digitálnímu úklidu našich mobilních telefonů a počítačů, podle jakého kritéria promazávat a třídit textové soubory?
2: Ach, to je složitá věc. Oni jsou potvory hrozně malí, takže se jich tam vyjde strašně moc. Já si myslím, že těchto věcí mám v počítači nejvíc, navíc, protože neustále něco píšu a vydávám vlastní weby a píšu do časopisu a do novin, tak samozřejmě to jsou vlastně jako svým způsobem tisíce, možná 10 000 článků za ty poslední roky.
1: Kdy jste otevřel třeba něco z toho archivu svého?
2: Nikdy, ale dá se v tom hledat, takže když třeba hledám nějaký fakta, tak se k tomu můžu dostat. Ale já řeknu jednu odvážnou věc, jo. Ono je vlastně občas docela dobrý, když vám ten počítač zhavaruje, všechno se s něj smaže a máte normálně čistý štít, protože vlastně nakonec zjistíte, že většinu z těch věcí, které jste tam syslili usilovně posledních 10 let, tak už stejně ani nevíte, že jste je tam syslili a tím pádem vám nemůžou chybět. A to si myslím, že je jako pro náš dnešní povídání jako taková ta nejdůležitější věc. Nebát se toho, že ty věci prostě zmizejí.
1: Ale...
2: Jsem vás zaskočil.
1: Ne. Naopak jsem ráda, že jste to řekl, protože to vede k té úvaze a já se zase vracím. Ono to vlastně souvisí i s tím vyčištěním těch fotografií, u kterých, když se bavíme o těch textových souborech, u kterých třeba platí, že nejlepší nosič té informace je přece jenom pořád ten papír.
2: No, až on nevydrží. Žloutné a může vám ho sežrat myši a pokud máte psa, tak vám to může rozkousat pes a může u vás vytopit sousedi a z těch papírů je kaše a můžete vyhořet. Může pokračovat dál, jako vy spojíte
1: můžete,
2: věci,
1: můžete,
2: co se všechno může
1: mě
2: stát.
1: Zajímalo, co se vám stalo?
2: Já jsem naštěstí nikdy nevyhořel, ale třeba jsem se stěhoval z Česka do Holandska a z Holandska zpátky, což je na úrovni vyhoření úplně to samé, ale to už je asi 50 let možná.
1: Ne, 30. Si myslím, tak 30.
2: No, mně bude 60, tak bez 20 let 40.
1: Dobře.
2: No, tak jsme se někde našli, no.
1: Takže elegantnější varianta zálohování, než si vést paralelní třeba papírový kalendář nebo telefonní seznam.
2: DVDčko. No, protože svým způsobem je z toho všeho nejtrvanlivější samozřejmě. Pořád je tam ten cloud, protože si můžete tyhle ty věci samozřejmě ukládat do nějakého toho svého osobního cloudu, kde se dají nějakým způsobem s nimi pracovat a tak dále, že jo. Ale jsme pořád u té věci. Věc, která je stará 10 let, tak je velmi, velmi, velmi s otazníkem, jestli vůbec někdy budete ještě potřebovat.
1: Vencel z Krkonoš vás zdraví a ptá se, dobrý den, jestli tomu dobře rozumím, tak když mám v mobilu aplikaci, kterou dlouho nepoužívám, tak ji můžu odinstalovat a po delší době se do ní přihlásit?
2: Ano, samozřejmě záleží, jestli ta aplikace má přihlašování. Jsou některé aplikace, které fungují bez toho, dneska už prakticky skoro nic, protože přihlásit se do aplikace je cenné zboží pro toho provozovatele. Ale jestliže tam mám účet, tak zpravidla, pokud ten účet nebyl smazán pro neaktivitu, tam je těch podmínek víc samozřejmě, ale řekněme, že tohle to všechno se splní. Třeba po půl roce se určitě do té aplikace, po té, co si ji vrátíte do mobilu, zase přihlásíte. A třeba u jablečních telefonů, tam přímo, já nevím, jak je to přesně u té druhé platformy, ale tady u jablečních telefonů přímo funguje tak, že můžete i říct, já tuhle aplikaci v telefonu nechci, ale nech mi tam její nastavení a data, zůstane tam jenom ta malá část a pak příště, až se do telefonu vrátí, tak vlastně to jakoby pokračuje tam, kde to bylo předtím.
1: Můžete i volat svoje otázky na 22 155 25 25. Ty další si můžeme číst z adresy dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
3: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
4: Já jsem 3 měsíce žil jenom Kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
0: Výjimečný.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce. What is

0: Martina píše k tématu digitální úklid s publicistou Danielem Dočekalem. No, s mobily je legrace, tak to asi...
1: Rozhodně.
0: Píšete. Ale píše zároveň k těm aplikacím pozor, protože když je jednou vymažete a pak zjistíte, že byste nějakou chtěli zpět, jde to, ale pamatujte si heslo pro přihlášení. Můj problém, už to nebudu potřebovat, tak to vyhodím a pak nemůžu přijít na heslo.
1: To je pravda, samozřejmě, protože tam je ten účet, ale ono tohle to trošku řeší, že si ty účty uložím do té klíčenky nebo do nějakého správce hesel vlastně a tam mi zůstanou. Já mám ve správci hesel strašnou spoustu hesel, některý jsou starý 15 let a už jsou ke službám nebo aplikacím, které stejně dávno neexistují, takže to je taky vlastně takový další digitální úklid, co má člověk promazávat hesla, ale znamená to, že vlastně to heslo stejně potom najdu, když už ho dávno nevím, nehledě na to, že by vlastně člověk měl mít pro každou aplikaci extra heslo a to se bez podobného uchovávání dělat nedá.
0: No teď, jak jste řekl slovo klíčenka, tak jsem si vybavila tu památnou scénu z Teorie velkého třesku. Tak další otázka od Vladimíra. No, DVD na fotky dobrý, ale vždyť už to není pomalu na čem přehrát. Přeju pěkný den.
1: Je to pravda, my jsme si to tady i trošku říkali. Já myslím, že třeba za 10 let už fakt ty DVDčka vůbec nebudou existovat a ani to, na čem to přehrávat, nebude existovat. Takže má posluchač pravdu v tom, že je to rizikový, ale dokud nebudeme mít garantovaný nějaký obrovský místo někde v nějakým celoplanetárním cloudu, tak vlastně těžko říct, kam to ukládat, protože já jsem tady říkal, řešení jsou ty externí pevné disky, ale to má taky svoje věci, protože to taky může z toho zmizet, je to elektronika, může odejít a tak dále. Prostě to, o čem se tady bavíme, digitální úklid nebo respektive digitální archivace, protože tohle úklid je za mě, že to smažu, ale archivace je prostě komplikovaná.
0: Jak spravovat hesla? Kam je rozhodně nepsat?
1: Na papírek někde, pardon.
0: Ale slyšela jsem i názory, že se k tomu lidé vracejí a měli by se vracet, poznamenat si to do nějakého notýsku.
1: No, já to mám poznamenaný v elektronickém notýsku samozřejmě, prostě mám někde bezpečný dokument, který má nějaký šifrování s nějakým mým vlastním heslem, který zůstává furt stejný a bez toho, kdyby mi ho někde ukradl ten dokument, tak se do něj snadno nedostane. Ale ta obyčejná věc, že prostě máme v mobilech klíčenku, nebo věc, která se jmenuje správce hesel, password manager, můžeme ho mít i v počítači, můžeme ho mít prakticky kdekoliv. A vlastně všechny naše hesla by měly být bezpečně uložená tam, protože tyhle ty aplikace a softwary nám je umožňují i vytáhnout v okamžiku, kdy je potřebujeme. Dokonce dneska už dělají hrozně šikovnou věc, že ověřují, jestli ty hesla vlastně neunikly, nejsou takzvaně kompromitované. Někde je někdo neukrad a pomůžou nám je třeba i změnit, aby vlastně ta naše další služba byla bezpečná. Ale psát si to někam, evidovat si to někde na papíře, dávat si to do notýsku, to dneska asi nepůjde. To by člověk musel mít tu digitální stopu strašně malou, ale jak říkám, já mám prostě ve správci hesel možná 1800 hesel odhadem, tam někde asi bude. Zrovna předevčírem jsem si nechal od ChatGPT kodexu napsat skript, aby se podíval, který z těchto těch hesel tam už mají neexistující doménu, to znamená, už jejich web neexistuje. Zjistil jsem, že jich je tam asi 180 za ty roky, který prostě úplně umřeli. Tak jsem teda trošku po přemýšlení a nejistotě je nechal kompletně smazat.
0: No, co právě třeba s telefonem nebo počítačem, který, řekněme, vyřazujeme tak, aby se k těm našim datům nedostal někdo cizí?
1: No, úplně nejbezpečnější by bylo vzít nějaký hrozně velký kladivo a rozmlátit ho na úplně geniální drť a udělat si z toho pomníček, ale musí se čistit, musí se v něm všechno smazat, musí se, pokud má pevný disk nebo něco, tak na to existují programy, které ho, dá se zjednodušeně říct, že ho opakovaně přepíší nějakými náhodnými daty, aby tam nezůstaly pozůstatky těch našich dat a pak se to musí uvést takzvaně v továrního výchozího stavu. To každý ten mobil i ten každý operační systém umí, aby to vlastně bylo prázdné a mohl jsem to třeba nějakým způsobem prodat. Dát si i bacha třeba na paměťové karty, které jsou tam vložené a jestli je tam víc disků a všechny takovýhle věci a vlastně postarat se o to, aby v tom počítači o nás nic nezůstalo.
0: Takže má smysl i rušit e-mailové adresy nebo účty v e-shopech?
1: To zrovna ne.
0: Ne.
1: Zrovna e-mailové adresy bych nerušil, protože oni je recyklují potvory, ty provozovatelé, takže potom moje adresa, která prastará medvídek@gmail.com, no, byla moje přezdívka, tak já ji požívám osobní, tak tu bych určitě nepouštěl, protože ji někdo může vzít a vlastně ji ukrást svým způsobem po mně.
0: Otázky můžete posílat, díky za to, že píšete. Přišla další po písničce, se na ní podíváme s naším dnešním hostem, kterým je publicista Daniel Dočekal, a povídáme si vážně i nevážně o digitálním úklidu. Tak pokud zrovna uklízíte svůj počítač, tak ať se to všechno podaří tak, jak má.

0: čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricí Strouhalovou.
2: A publicista Daniel Dočekal, který je dnes naším hostem, už poslouchá volajícího. Dobrý den.
3: No, dobrý den. Já bych chtěl víc, jsem ve vysílání, já bych chtěl víc, že já mám jako dokonalý úklid počítače a všeho, protože já žádný počítač, ani internet, ani nic takového nemám, ani chytrý telefon, takže mám dokonalý úklid a jenom mám strach, aby to jednou tady neskončilo, jak jsem slyšel jako v Rusku, že kdo tam nemá tyhle ty prostředky digitální, tak nesežene zaměstnání, nemůže jít k lékaři a tak dále. Tak mám strach, aby jsme neskončili jednou tak jako v Rusku.
2: Děkuji pěkně za ten dotaz.
4: Já vám vlastně docela závidím to, že nemáte ani telefon, ani počítač a žijete takovým vlastně nedigitálním životem. To je svým způsobem obdivuhodný. Já teda mám všechny tyhle ty pomůcky a žiju ten život docela rád a vlastně mi to strašně usnadňuje život a dění ve všech ostatních věcech, ale máte určitě trošičku pravdu v tom a ono se to probírá a musím říct, že na to dokonce myslí zákony, to je docela důležité asi zdůraznit, které vlastně dávají jaksi důraz na to, že věci mají být přístupné i lidem, kteří nemají elektroniku, protože ono to není jenom o lidech, jestli mají nebo nemají telefon, to mohou být lidé, kteří třeba tuto techniku používat nemohou. A vlastně tam potřebujeme, aby ta nedigitální část veškerého dění, že půjdete k doktorovi a že si někde něco koupíte, tak to samozřejmě zůstává. A nevím, jestli je to takhle v té zemi, o které jste mluvil, ale myslím si, že u nás i v Evropě jako takové se na tohle to myslí.
2: Další volající, vítejte, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, Ludvík Regas. Já bych se chtěl zeptat na tu zprávu hesel. Mně není jasný, když je nějaká aplikace. Ty aplikace jsou uložené na telefonu, případně počítači, nebo někde na serveru a jak jsou zabezpečený, aby se mi z nich ty hesla nestratily.
4: To je, oni existují obě dvě ty varianty. Pokud chcete mít opravdu velmi bezpečnou zprávu hesel, tak ji máte jenom v počítači nebo případně jenom v telefonu. Zabezpečené to tam je šifrováním a abyste do těm heslům se musel dostat, tak musíte mít takzvané master heslo, neboli hlavní heslo. A pak samozřejmě existuje i ta varianta, že je to v cloudu, protože to se hodí, že třeba to používám já, že mám stejného správce hesel v počítači, na tabletu a v mobilu, anebo třeba i na notebooku, ale to potom už je uloženo v cloudu, ale opět je to tam řešeno tak, že je to šifrováno, to znamená v tom cloudu ten provozovatel neví, co tam je a já musím mít nějaké velice solidní heslo, nebo třeba nějaké biometrické ověření, že to prostě odemkne jenom, když ukážu obličej nebo dám prst na čtečku otisků a podobně. Prostě tam je několik těch možných úrovní toho, jak si tohleto zabezpečit.
5: Takže vlastně ta hlavní ochrana potom je několika fázovým ověřením.
4: Ano, takže přesně tak.
5: Takový by taky šlo prolomit.
4: Ono vždycky všechno lze prolomit, ale pořád je to asi jednodušší, než si to psát někde do notýsku, který můžu ztratit a vlastně se k tomu kdokoliv dostane. Takže to je jenom o tom se prostě rozhodnout, která z těch variant je pro mě dostačující. A nebo být geniální člověk, který si zapamatuje ty

0: stovky hesel. No to takový lidé existují a nepotřebuje nic z tohohle toho, pochopitelně.
1: Tak děkujeme za zavolání. Dominika píše, já hesla v deníčku mám doma, chci, aby moje rodina měla přístup ke všemu, kdyby se mi něco stalo, jako placení účtu a tak dále. Heslo k letenkám, kdyby bylo jenom v mobilu, nikdo nikdy by se tam bez mé tváře nedostal.
0: Tohle je vlastně hrozně důležitá věc, která i trošku souvisí s tím, co se stane s našimi účty, daty, fotkami a texty po naší smrti, protože by měla být možnost, aby pozůstalí získali přístup k tomu, co my jsme tam měli. Takže to skutečně někde poskytnout ty, řekněme, posmrtné přístupy je hrozně důležité. Dost často se to dává i do závětí. A ta zmínka o letenkách je taky velice užitečná, ale zase je to docela dobře řešitelné v tom, že třeba ty správci hesel nebo třeba nějaký poznámkovník v počítači a mobilu umožňuje vlastně tohleto třeba sdílet i s dalšími lidmi, třeba na základě nějakého rodinného účtu. Takže když člověk jede třeba na tu dovolenou, tak ty letenky může mít ve svém mobilu v té aplikaci s poznámkami a zároveň to má moje partnerka nebo i klidně moje děti a tak dále a tak dále.
1: Vítek vás zdraví a píše, k zálohování používám dva disky, které se zrcadlí. V PC zůstává to přechodné a na ten dvojdisk dávám, co chci nechat.
0: Já vím, to já mám taky, samozřejmě mám doma počítač a zálohuju to takzvaně na nasku, což je větší krabice z disky, ale má to, říkal jste Vítek, Vítku, má to jednu vadu, že když doma vyhoříte, nebo vám to vytopí, nebo ta záloha odejde i s tím počítačem, pravděpodobně to máte vedle sebe, tak prostě o to přijdete. Správné zálohování je, že to musíte dostat ještě někam úplně mimo váš domov. A musím říct, to je ta obtížná část.
1: Tonda zdraví a ptá se, jestli je bezpečné, že má hesla ve Wordu a Word zaheslovaný.
0: To je trošku nebezpečné. Neměl by tam určitě mít ta nejdůležitější hesla, protože to jaksi zamknutí toho Wordu s heslem se dá prostě rozlousknout poměrně snadno. Existují na to aplikace stáhnutelné z internetu. Prostě ty hesla to fakt chce ukládat do něčeho, kde je to opravdu bezpečně šifrovaný. Ale zase záleží na tom, k čemu ty hesla jsou. Navíc hesla dneska nejsou to nejdůležitější, protože heslo vždycky se nějak dá někde odhalit nebo něco. A bývá tam důležitá ta věc, která tady před chvilkou zazněla u toho předchozího dotazu, to více stupňové ověření. Vlastně, abych se mohl někam přihlásit, tak sice zadávám heslo, ale ono to po mně musí chtít třeba ještě ověření přes telefon nebo přes nějakou takovou tu číselnou kalkulačku nebo přes něco.
1: Tak děkuji moc za dnešní rozhovor k tématu digitální úklid s naším hostem, publicistou Danielem Dočekalem. Děkuji pěkně, mějte se moc hezky, naschledanou.
0: Díky moc a někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, no a omlouvám se na všechny dotazy na adrese dvojka@rozhlas.cz. Se dnes bohužel nedostalo. Like when you said you felt so happy. Duh.

0: Meteor na dvojce.
1: Dokážou savčí buňky využít fotosyntézu? Plave láva na hladině moře? A pomůžete vědcům fotografovat slimáky?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení svých platů. Americký prezident Trump přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek. Mají spolu mluvit o bezpečnosti i rozvoji umělé inteligence. Počasí zítra bude oblačno až zataženo, později se bude vyjasňovat. Teploty až 18 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo podle policejních statistik 6 lidí, letos zatím nejvíc. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Canosky.
4: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
3: Včerejší nehody měly první oběti hned ráno. Kolem 6. hodiny zemřeli 3 lidé při 2 haváriích na Pardubicku a na Blanensku. Na Rychnovsku se dopoledne čelně střetla 2 auta. O život přitom přišli oba řidiči. Popoledni zemřel další člověk při nehodě na Blanensku, jen kousek od místa raní nehody. Americký prezident Donald Trump je pyšný na vzájemné vztahy Spojených států s Čínou. Krátce poté, co v Bílém domě přivítal čínského prezidenta Xi Jinpinga, dodal, že země budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Podle čínského vůdce by měly obě země posílit komunikaci. Hlavními tématy jejich rozhovoru má být prodloužení dohody o vzájemných clech a obchodu. Mluvit by Trump a Xi měli taky o bezpečnosti, rozvoji umělé inteligence a jejich hrozbách. Naposledy se prezidenti Číny a Spojených států setkali v květnu v Pekingu. Podle webu Politico chce Trump se Xi Jinpingem mluvit taky o plánovaném prodeji amerických zbraní pro Tajvan za víc než 11 miliard dolarů. S tím Peking, který si Tajvan nárokuje, nesouhlasí. V Brně vznikla iniciativa Generace Vesmír pro české středoškoláky. Připravují ji brněnští vědci a Hvězdárna a Planetárium Brno. Studentům představí možnosti práce na vesmírných projektech a výzkumu. Ukáže jim také, jak se k takové práci můžou dostat.
5: Generace Vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
6: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada výzkumů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci, doplňuje ambasadorka iniciativy Hana Partelová.
7: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu a my jim to chceme takhle přinést prostřednictvím našeho filmu, sociálních sítí a celé organizace Generace Vesmír.
6: Dnešní studenti mohou jednou pracovat na největším optickém dalekohledu světa v Chile nebo na dalekohledu Masarykovy univerzity CUVIC, který bude zkoumat vznik zlata ve vesmíru. Marek Gencl, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Zítra čekejme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno. Na severu a severovýchodě na horách čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 9.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh se na 11. kilometru srazila 4 auta v levém pruhu. Na vozovku navíc vytekly kapaliny. Je tam krátká fronta, ovšem v silném provozu se jede až na 23. kilometr do omezení na Šmejkalce. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 houstne provoz, brzdí se za sjezdem na dálnici a k Ořechu je to navíc než půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už to jsou příběhy z kalendáře.
9: Dobré odpoledne, milí posluchači, vítejte na Dvojce a také u dalších příběhů z kalendáře, tentokrát s datem 24. září.
10: Společnost vám dnes budou dělat Jan Kovařík
9: a Tereza Stýblová.
10: A kdybychom chtěli ten dnešní díl našeho pořadu označit barevně, já bych volil barvy dvě, zelenou a černou.
9: Chápu. A pokud by měl mít chuť, tak by byla hořká, ale příjemně hořká.
10: Taky chápu.
9: No, ale víš co, Honzo, pojďme radši přistoupit k našemu kvízu, než svými úvahami o chutích a barvách našim posluchačům prozradíme úplně všechno.
10: Máš pravdu, to by byla škoda. Takže první indicie zní harfa Briana Borua.
9: Ta druhá, St. James Gate.
10: A ačkoliv už mnoho našich posluchačů právě vykřiklo jméno našeho dnešního hrdiny, alespoň příjmení skoro jistě, musíme dodat ještě indici třetí. A ta zní nájem na 9000 let.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Jak už možná všichni milovníci piva, Irska nebo obojího pochopili, naším dnešním hrdinou a oslavencem je irský sládek, podnikatel a filantrop Arthur Guinness.
1: Ten se narodil roku 1725 v irském městě Selbridge v hrabství Kildare. A celému světu je dnes jeho jméno známé, zejména díky tomu, že jej nese jím založený pivovar. Ale nepředbíhejme.
0: Správně, kolegyně, správně. Pivovar bude založen až v roce 1759. My zatím máme pomyslně na kalendáři 24. září roku 1725. Arthur byl prvním z pěti dětí Richarda a Elizabeth a pravděpodobně se narodil na rodinném panství své matky v Clonoe Hills.
1: Popravdě řečeno, hodně informací z té doby se nese v duchu slova pravděpodobně, jelikož mnohé podrobnosti o životě Arthura Guinnesse buď nejsou známy, anebo jsou historicky zpochybňovány, jak pro nedostatek písemných pramenů, tak pro šíření fám ze strany jeho současníků.
0: Takže jeden příklad za všechny. Historici se neshodují ani na přesném datu narození Arthura Guinnesse. Zatímco mnoho zdrojů, kterých se dnes budeme držet i my, uvádí, že se narodil 24. září 1725, společnost Guinness v roce 1991 oficiálně prohlásila, že datum narození jejího zakladatele bylo 28. září.
1: Čtyři dny rozdíl, to se snese. Každopádně pojmenován byl Arthur po vikáři Arthuru Priceovi, který mu byl také kmotrem. Pro tohoto biskupa irské církve totiž pracoval jeho otec a později i sám Arthur.
0: A byl to velmi důležitý muž pro celý náš příběh. Když totiž Arthur Price v roce 1752 zemřel, zanechal ve své závěti 100 liber pro svého kmotřence a dalších 100 liber pro Arthurova otce.
1: Částka 100 liber byla v polovině 18. století obrovským jměním a pokud bychom se ji snažili přepočítat na dnešní kupní sílu, šlo by nejspíš o desítky tisíc eur.
0: To už mladému Arthurovi poskytlo dostatečný startovní kapitál ke stvoření impéria, které dnes celý svět zná pod jménem Guinness.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Zatímco náš dnešní hrdina Arthur Guinness věřil, a v linii jeho potomků se to po léta tradovalo, že jejich rodina pochází z rodu McGuinness z IUA, testy DNA provedené v Trinity College v Dublinu naznačují, že Guinnessovi předkové ve skutečnosti pocházeli z úplně jiné rodiny z hrabství Down.
1: Podívejme se ale na tu, řekněme, guinnessovskou verzi. Rod McGuinness byl mocný starobylý gaelský klan z hrabství Down v severním Irsku.
0: V historických matrikách, například v dublinském kostele svaté Kateřiny, je pak jasně doložen postupný fonetický vývoj zápisu jména McGuinness přes McGuinness až po oficiální Guinness. A tak se v rodině předávalo z pokolení na pokolení, že je přece zcela zřejmé, z kterého kmene tahle větev vyrostla.
1: Když se Guinnessovi díky úspěchu svého pivovaru stali v 19. století jedním z nejbohatších a nejvlivnějších rodů v celém britském impériu, začali se ke svým starobylým irským kořenům intenzivně hlásit.
0: Pravnuk našeho dnešního hrdiny a tehdejší hlava Guinnessových, Sir Edward Cecil Guinness, byl mužem, jenž přivedl rodinný podnik na samotný vrchol. Díky tomu byl povýšen do šlechtického stavu a spolu s ním i celá rodina.
1: V roce 1891 získal titul barona a sám si důvtipně zvolil dovětek z IUA, tedy baron z IUA, čímž se odkazoval k onomu starobylému klanu.
0: A jelikož to byl skutečný obchodní génius, tak z něho za jeho podnikatelské úspěchy, charitativní činnost a hoštění britské královské rodiny postupně udělali vikonta z IUA a nakonec dokonce prvního hraběte, jak jinak než z IUA.
1: Což je kouzelné, zejména s přihlédnutím k okolnosti, že, jak jsme již uvedli, tato rodina neměla s IUA nejspíš vůbec nic společného.
0: Takhle to vypadá, že když jste jednou pivovarnická šlechta, tak si holt můžete sami určit, odkud pocházíte.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: roku 1742 zemřela matka našeho dnešního hrdiny. Paní Guinnessové bylo 44 let a jejímu nejstaršímu synovi Arturovi teprve 18.
1: Ještě téhož roku nastoupil po vzoru svého otce do služeb u biskupa Price jako registrátor.
0: Tohle povolání vyžadovalo, aby mladý Guinness uměl číst, psát a ovládal základy aritmetiky. Naučit se tohle všechno byla až neuvěřitelná příležitost pro chlapce pocházejícího z prostých poměrů.
1: O dva roky později byl navíc Price jmenován arcibiskupem v Cashelu, což byla jedna z nejprestižnějších funkcí, jaké mohl duchovní v irské církvi zastávat, a s ní bylo spojeno podstatné zvýšení platu, které se vztahovalo i na jeho zaměstnance.
0: Hezký zvyk, když se zvýšení platu nadřízeného vztahuje i na zaměstnance, viď? No, vraťme se k našemu příběhu. Guinnessovi zůstali v Priceově službě až do jeho smrti v červenci 1752. Arcibiskup po své smrti odkázal svůj majetek v celkové hodnotě 8850 irských liber několika příbuzným a zaměstnancům, přičemž, jak už jsme zmínili, Guinness a jeho otec obdrželi po 100 librách.
1: Richard Guinness se ještě téhož roku oženil se svou druhou manželkou. Ta byla sama vdovou a po smrti svého prvního muže převzala hostinec. Tam Richard i se svými dětmi po svatbě pracovali a jednalo se pravděpodobně o jedno z míst, kde se Arthur naučil vařit pivo.
0: Z dědictví po svém kmotrovi Arthur koupil v Leaslipu nedaleko Dublinu svůj první pivovar. Byla to třípodlažní budova táhnoucí se až k řece, což pivovaru zajišťovalo snadný přístup k vodě, potřebné jak k vaření piva, tak k pohánění strojů.
1: Ječmen se pěstovala na sousedních farmách a chmel se dal snadno dovážet z Dublinu. Původ Guinnessových kvasnic sice není znám, ale pravděpodobně pocházely právě z hostince jeho nevlastní matky.
0: A tradá, první pivo Guinness bylo rázem na světě.

0: 24. září si v příbězích z kalendáře připomínáme osudy Artura Guinnesse. Možná by dnes celý svět neznal toto tmavé, hořké irské pivo, nebýt faktu, že tatínek Artura Guinnesse pracoval pro arcibiskupa, který mladému muži i jeho otci odkázal 100 liber. To byl důležitý kapitál pro start jeho podniku. Po druhé, zásadním způsobem otec ovlivnil synův život v jeho 18, když si za ženu vzal vdovu majitelku hostince. Tam se náš hrdina naučil vařit pivo. A pak, že my otcové nijak zásadně neovlivňujeme životy našich dětí. O čem budeme mluvit dál?
1: No, jak to všechno Artur Guinness zúročil? To dědictví a také to, že se naučil vařit pivo v hostinci své nevlastní matky a zúročil to, jak dnes víme, velice dobře. Otevřel svůj první pivovar v roce 1759 a uzavřel tam neuvěřitelnou smlouvu, o tom budeme dnes také mluvit. Pocházel z 5 dětí, ale to je nic proti tomu, kolik dětí přivedl na svět, samozřejmě díky hlavně jeho skvělé manželce. No a také si popovídáme o, řekněme, označení piva Guinness jako irského státního symbolu.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: příběhy z kalendáře věnované Arturu Guinnessovi pokračují dál. V roce 1759 zasáhla Irsko vážná finanční krize spojená s ekonomickými otřesy, které vyvolala právě probíhající sedmiletá válka. Krom toho, že krize vedla ke krachu bankovního sektoru, způsobila také drastický pokles cen nemovitostí v Dublinu.
1: A to byl okamžik jako stvořený pro Artura Guinnesse, našeho dnešního oslavence. Své lízlipské panství svěřil do péče bratrovi a přestěhoval se do metropole. Měl tam totiž vyhlédnutý pivovar u brány St. James Gate, který byl už nějakou dobu opuštěný.
0: Lokalita byla výhodná i z ekonomického hlediska, protože v Irsku právě probíhala výstavba velkého kanálu, jehož konec měl být umístěn těsně před bránou pivovaru.
1: Guinness si pozemek pronajal dne 31. prosince 1759. Na základě smlouvy složil zálohu ve výši 100 liber a zavázal se platit dalších 45 liber ročně po dobu následujících, a teď se podržte, 9000 let.
0: No, tomu říkám smlouvička.
1: To pořád běží.
0: Ne, určitě mezi tím ten pozemek koupil.
1: No, během 19. a 20. století se pak areál pod vedením Guinnessových potomků masivně rozrostl. Z malé varny se stal jeden z největších pivovarů na světě a vůbec největší průmyslový podnik v Irsku. Součástí areálu byla vlastní železniční síť, elektrárna, obří tiskařské lisy na etikety a flotila říčních lodí, které vozily pivo po řece do dublinského přístavu.
0: Společnost Guinness pak původní pozemek odkoupila do svého vlastnictví, říkal jsem ti to. A ikonická černá dřevěná brána s nápisem Guinness St. James Gate Brewery se stala jedním z nejfotografovanějších míst v celém Irsku.
1: V bývalé historické budově fermentace dnes sídlí sedmipatrové návštěvnické centrum, mimo jiné jedna z nejnavštěvovanějších placených turistických atrakcí v zemi.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Nejen prací živ je člověk a ačkoliv zakladatel impéria jménem Guinness, náš dnešní hrdina, trávil v práci mnohdy skutečně celé dny, našel si čas i na osobní život.
1: Ano, Arthur Guinness se v červnu roku 1761 oženil s Olivií Whitmoreovou, o 17 let mladší ženou z bohaté a vlivné rodiny, která mu nabídla věno ve výši 1000 liber. Ano, desetinásobek částky, kterou mladý Arthur zdědil po svém kmotrovi.
0: Guinness měl se svou manželkou neuvěřitelných 21 dětí. Kvůli tehdejší vysoké dětské úmrtnosti se však dospělosti dožilo pouze 10 z nich, 6 synů a 4 dcery.
1: I tak 10 dětí je neuvěřitelný výkon. Perličkou je fakt, že nejstarší dcera Elizabeth se narodila o celých 24 let dřív, než nejmladší Mary Ann.
0: Když se jedna sestra narodila, byla ta druhá už vdaná. A vdaná nebyla za leckoho, pozor. Elizabeth Guinnessová se provdala za Frederika Darleyho, a to ve stejném roce, kdy se stal starostou Dublinu.
1: Od Guinnessova prvorozeného syna Hosea se očekávalo, že zdědí rodinný podnik. On však neměl o vaření piva valný zájem a namísto toho projevil velké nadání pro studia.
0: Získal špičkové právnické vzdělání, ale rozhodl se pro ještě úplně jinou životní dráhu. Od studií až do své smrti působil jako farář jednoho dublinského kostela.
1: Dcery Louisa a Mary Ann se pro změnu za duchovní provdali. Takže to byl nakonec další syn, Arthur, kdo po smrti svého otce zdědil pivovar. Společně s ním ovšem byli ve vedení společnosti i jeho bratři Benjamin a William.
0: O několik let později se k nim připojil další z bratrů, a to John Gretton, který dříve působil ve východoindické společnosti, mocné obchodní firmě spravující britské zájmy v Asii.
1: Jediným ekonomicky neúspěšným dítětem z celé rodiny tak byl syn Edward. Ten se totiž zadlužil po investici do neúspěšné železárny a v roce 1811 uprchl na britský ostrov Man, aby se ochránil před svými věřiteli.

0: Dost možná jsou mezi posluchači dnešních příběhů z kalendáře tak zarytí příznivci piva Guinness, že by bez obav označili svůj oblíbený nápoj za irský státní symbol. A rozhodně by byli jen krůček od pravdy.
1: V případě Irska se totiž do formování vizuální identity státu tento pivovar a tím přeneseně i náš dnešní hrdina Arthur Guinness skutečně zapsal.
0: Asi tušíte, že jde o ikonickou harfu, jež je symbolem jak pivovaru Guinness, tak Irska jako takového.
1: Příběh Guinnessovy harfy však není jenom pouhou kapitolou z dějin marketingu, ale fascinujícím příběhem o tom, jak se rodící se státní suverenita a hrdý keltský symbol museli podřídit pragmatickému právu průmyslové revoluce.
0: Zkusíme to vysvětlit. V roce 1862 rodina Guinnessových poprvé umístila symbol slavné středověké harfy Briana Borua, tedy nejstaršího dochovaného nástroje svého druhu v Irsku, na etikety jejich tmavého piva. O 14 let později si pivovar nechal tuto harfu zaregistrovat jako svoji ochrannou známku.
1: No a právě tímto krokem nevědomky uzamkl jeden z nejdůležitějších národních symbolů pro výhradní firemní užití.
0: V roce 1922 pak nastal skutečný historický paradox. Po staletích britské nadvlády vznikl samostatný irský svobodný stát. Nová vláda zvolila tradiční harfu za svůj oficiální státní znak, který měl zdobit pasy, mince i vládní budovy.
1: A hádáte správně, narazila na nekompromisní legislativu ochranných známek. Pivovar Guinness totiž vlastnil práva na věrné zobrazení keltského nástroje.
0: Aby se právě vzniklý stát vyhnul právním sporům se svým tehdy nejvýznamnějším plátcem daní, musel učinit nevídaný kompromis a státní symbol zrcadlově obrátit.
1: Pro miliony lidí po celém světě je dnes pohled na harfu na černém pozadí prvním kontaktem s irskou kulturou. Dalo by se tedy říct, že je to vlastně důkaz toho, že komerční značka může svým způsobem odrážet a doslova zrcadlit hrdost celé země.

0: Poslední pinta černého irského piva je dopita a nám nezbývá, než zaplatit a jít.
1: No, já tedy doufám, že účet zapraví scénárista těchto příběhů z kalendáře Jakub Šafránek. Byl to konec konců on, kdo za protagonistu určil podnikatele, který věděl, jak využít dědictví po svém kmotrovi a dokonce i finanční krize ve svůj prospěch.
0: Ano, muž, který byl nejenom zakladatelem pivovarnického impéria jménem Guinness, ale jako mnohonásobný otec i zakladatelem stejnojmenného významného rodu. Se svou ženou, statečnou Olivií, měl neuvěřitelných 21 dětí.
1: Jméno Artura Guinnesse nese slavná kniha rekordů a on sám si v roce 1759 pronajal dublinský pivovar na rekordních 9000 let.
0: No vidíš to, Honzo, kdyby společnost pozemky už nekoupila, ještě stále by jim pár let pronájmu zbývalo, jak jsem naznačovala.
1: Ano, ano, to je fakt. Nám už ovšem zbývá jenom malá chvilka, Terezo.
0: Tak akorát dlouhá na oblíbený citát na závěr. Máme nějaký?
1: Ano, máme. Jsou to slova Guinnessova oblíbeného kněze, která on sám přijal za svá vlastní. Takže poslouchejte. Vydělávejte, kolik jen můžete. Šetřete, kolik jen můžete. Dávejte, kolik jen můžete. Vaše bohatství je důkazem božího povolání. Proto využijte své bohatství pro dobro lidstva.
0: Moc hezké. A můžeme dodat, poslouchejte příběhy z kalendáře tak často, jak jen můžete.
1: Ano, dáváme vám je dnes ano. A denně, protože víc ani nemůžeme.
0: Těšíme se na ty další, mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.

0: Kuchařka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: 26. září nás čekají počátky.
3: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
4: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
2: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
4: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let. Průmyslový palác v Praze je po dlouholeté rekonstrukci znovu otevřený. Počasí zítra bude oblačno až zataženo, později se bude vyjasňovat, teploty až 18 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se 80níkům a starším v pravidelných pětiletých intervalech zvyšovaly o 500 korun, stoletým o 1000.
5: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodů si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
6: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
5: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
7: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
5: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: České veřejné finance přestávají být udržitelné, varovala předtím Národní rozpočtová rada. Podle ní by už v roce 2034 mohl státní dluh narazit na zákonný limit, takzvanou dluhovou brzdu. Původně přitom rada počítala s rokem 2037. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla k tomu přispívají změny rozpočtových pravidel i vysoké schodky. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49,52 haléře za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzín. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45,91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny. Praha po dlouholeté rekonstrukci otevřela průmyslový palác na výstavišti. První návštěvníci ho budou moct obdivovat od zítřka při komentovaných prohlídkách.
8: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
9: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Levé křídlo, které v roce 2008 vyhořelo, udělali dělníci ve stejné podobě, jako vypadalo v 19. století, potvrzuje vedoucí projektu z firmy Metrostav David Čech.
10: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny.
9: Opravená budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu. Komentované prohlídky budou v průmyslovém paláci do 11. října. Všechny termíny už jsou plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo. V jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, může slabě pršet. Večer bude v Čechách od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 9.
1: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru odklízejí následky hromadné nehody. Blokovaný je levý pruh, fronta z 8. kilometru je na 15 minut. Na D5 se z Plzně na příjezdu do Prahy stále popojíždí kolona z 9. kilometru. Pro osobní auta je zdržení kolem 40 minut. Na okruhu Štěrboholské jižní spojce jsou obousměrné fronty před průmyslovou. Od D11 i od magistrály je zdržení vždy na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Pěkný podvečer.
1: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Dnešní téma nás zavede ke štítné žláze. Obtíže při polikání, pocit tlaku nebo plnosti v krku či hmatatelná boule. I tak se mohou projevovat uzly ve štítné žláze. Nabídneme novinkovou možnost jejich odstranění v podobě tepelného účinku elektrického proudu. Svůj příběh přijde vyprávět paní Helena, která takový zákrok podstoupila. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Jmenuji se Jan Hrdlička, jsem lékařem radiodiagnostické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se zabývám jak diagnostikou, tak léčbou pacientů pomocí mini-invazivních metod, mezi které patří termální ablace uzlů štítné žlázy.
2: Pane doktore, vítejte.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Začněme obecně, prosím, vysvětlete na začátek, jak vlastně funguje štítná žláza.
3: Štítná žláza je jedním z velmi důležitých hormonálně aktivních orgánů v lidském těle. Hormonálně aktivní znamená, že to je orgán, který do krve vylučuje působky, které na dálku ovlivňují ostatní tkáně lidského těla. V případě štítné žlázy to jsou hormony tyroxín a triodtyronín. Ty ovlivňují všechny tkáně v lidském těle a v podstatě určují energetickou aktivitu těchto tkání.
2: Povězte prosím, jak častým onemocněním v souvislosti se štítnou žlázou jsou uzly nebo uzlíky, o kterých si budeme povídat a proč vůbec vznikají?
3: Jsou to velmi časté léze. Podle některých studií, nebo některé studie zjistily, že až na 60% zobrazovacích vyšetření, to znamená, může jít to ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci, tyto uzly najdeme. Pro pacienty nemusí mít žádný dopad, nemusí si ani v běžném životě všimnout, ale můžou vykazovat progresivní růst v čase, proto je důležité například sledovat.
2: Mm-hmm. Podle čeho se indikuje operační odstranění tou klasickou chirurgickou operací a kdy tou novinkovou metodou, o které budeme za chvíli mluvit?
3: Ty indikace jsou víceméně podobné, jde hlavně o velikost toho uzlu. Pro operační řešení jsou vhodné uzly větší než 4 cm. U té nové metody můžeme ošetřit i uzly menší, to znamená 2 až 4 cm. Důležité je, aby ten uzel působil tomu pacientovi nějaké obtíže, popřípadě, aby vykazoval progresivní růst a měl nějaký potenciál, že ty příznaky do budoucna bude dělat.
2: Mm-hmm. Vy jste před chvílí pověděl, že některé ty uzlíky vůbec nemusí komplikovat život a pacient o nich neví. Povězte, pokud tomu tak není a jsme vlastně na druhé straně toho spektra, v čem ten život komplikovat můžou?
3: Ty hlavní příznaky, pokud se budeme bavit o těch benigních uzlíkách,
2: tak to znamená být nezhoubný.
3: Nezhoubných, přesně tak, nemají žádný maligní potenciál, tak jsou jednak estetické, to znamená, můžou dělat bulku na kůži, která tvoří určitou asymetrii na tom krku. Popřípadě v tom závažnějším stádiu mohou způsobovat kompresi a odtlačení okolních orgánů, jako je průdušnice nebo jícen, působit polikací obtíže anebo dechové obtíže.
2: Mm-hmm. Já děkuju za to do vysvětlení. My si dnes budeme povídat o novinkovém šetrnějším zákroku v podobě tepelného účinku elektrického proudu, tedy takzvané radiofrekvenční ablaci. Povězte z vašeho pohledu, v čem je unikátní, mnohdy přijatelnější a také, jak už jsem říkala, šetrnější.
3: Přijatelnější pro pacienty je určitě z toho hlediska, že oni vlastně nepodstupují klasický chirurgický zákrok, nemají jizvu na kůži a nemusí projít celkovou anestezií. Jinak ty metody termální ablace jsou dvě. Vy jste zmínila radiofrekvenční ablaci, potom existuje ještě mikrovlnná ablace. Ty metody jsou víceméně dost podobné. Jde o to, že my do pacienta nebo do toho uzlu, toho pacienta zavádíme speciální jehlu, která na konci produkuje teplo, jak jste říkala. To teplo je produkováno v případě radiofrekvenční ablace elektrickým proudem, v případě mikrovlnné ablace elektromagnetickým vlněním. Postupně během toho výkonu my destruujeme ten uzel a vlastně ten časem zaniká.
2: Za chvíli vám představím Helenu, která takový zákrok podstoupila. Nejprve si shrňme základní informace ohledně uzlu na štítné žláze. Uzly ve štítné žláze jsou časté spíše ve vyšším věku. Vyskytují se u 30 až 40% žen ve věku nad 50 let. Většina z nich není zhoubná a nevyžaduje žádnou léčbu. Pokud uzly tlačí na okolní tkáně nebo rostou, či způsobují polikací nebo kosmetické problémy, případně tvoří hormony, doporučuje se pacientům jejich odstranění.
1: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Mým hostem ve studiu je Helena.
4: V roce 2021 jsem prodělala COVID. Po něm mi moje praktická lékařka udělala ještě preventivní prohlídku. Při té zjistila, že hormony štítné žlázy nejsou v normálu.
2: Heleno, vítejte.
4: Děkuji za pozvání, dobrý den.
2: Vrátím vás s vaším svolením a navážu tak na vaši vizitku o 4 roky zpátky, a to na prohlídku k praktikovi. Ve svojí vizitce jste pověděla, že při preventivní prohlídce lékařka zjistila, že vaše hormony nejsou v normálu. Jak vám to řekla, co se vlastně odehrávalo potom?
4: Ono se to stalo v covidové době, kdy já jsem covid prodělala a ona si mě ještě pozvala jednou na odběry. A zaškrtla tam více položek a u toho jsme teda zjistili, že ta štítná žláza v normálu není. Stav jsme pozorovali po čtvrt roce, po půl roce a objevil se tedy uzlík, který neměl žádný problém, ale zvětšoval se. A ona mě poslala na biopsii k panu docentu Jiskrovi na Karlovo náměstí.
2: Mm-hmm. Řekla vám tehdy něco paní doktorka, tedy praktická lékařka, co to může být nebo co to může znamenat? Dostala jste nějaké základní vysvětlení?
4: Paní doktorka mě seznámila s realitou, co by se všechno mohlo dít. Řekla mi, že pokud se uzlík bude zvětšovat, že pak dochází často k odstranění štítné žlázy a ta biopsie se nepotvrdila, byla negativní, takže stále jsem zůstala v péči teda její a opět po půl roce přišla další kontrola.
2: Mm-hmm. Pane doktore, Helena pověděla, že se štítnou žlázou neměla potíže. O hormonech štítné žlázy a neideálních hodnotách se dozvěděla právě při té zmíněné preventivní prohlídce. Je to běžné a vy jste vlastně něco v tomto smyslu už naznačil na začátku, že člověk vlastně neví o tom, že by ty hodnoty nebyly ideální?
3: Určitě. V případě hypotyreózy to onemocnění může probíhat takzvaně subklinicky, to znamená, pacient může přijít s nějakými mírnými nespecifickými příznaky nebo bez jakýchkoliv příznaků, ale často praktik nebo endokrinolog zachytí nějaké abnormality v laboratorním nálezu těch hormonů v krvi, což může značit počínající problém i za situace, že ta štítná žláza zatím funguje dobře.
2: Mm-hmm. Co se stane s našimi hormony vlastně při té diagnóze, kterou jste zmínil, hypotyreóza?
3: Těch důvodů hypotyreózy může být víc. Nejčastější příčina je autoimunitní zánět, takzvaná Hashimotova tyroiditida, kdy vlastně dochází k reakci mezi imunitním systémem toho pacienta a buňkami té štítné žlázy, kdy postupně teda po nějaké fázi zánětu dochází k útlumu a zajizvení té štítné žlázy s vymizením, postupným vymizením její funkce.
2: Mm-hmm. Jaký důvod je u té biopsie, kterou tady paní Helena také zmínila? Tam se zjišťuje, jestli jde o nález zhoubný nebo nezhoubný.
3: Přesně
2: nebo
3: tak.
2: Jaký je ten důvod?
3: My vždycky musíme, pokud máme nějaké ložisko, zejména ložisko, které roste, musíme potvrdit nebo vyvrátit, že se jedná o malignitu. To znamená, v případě uzlu na štítné žláze se provádí takzvaná aspirace tenkou jehlou, to znamená, odebere se vzorek vlastně fragmentů z uzlu té štítné žlázy a udělá se následná cytologie.
2: Mm-hmm. Vy jste chodila, Heleno, na kontroly a to jste taky zmínila opakovaně, že se to hlídalo a jak jste pověděla, na jedné z nich jste dostala informaci právě o tom zmíněném uzlíku na štítné žláze. Jak to tehdy bylo, co vám paní doktorka pověděla?
4: Paní doktorka mi sdělila, že pokud ten uzlík se bude stále zvětšovat, že bude muset dojít nějakému zákroku, a poslala mě zhruba po roce, po dvou kontrolách, kdy se to opět zvětšilo o další centimetr, to už měl ten uzlík asi 2,7 cm, tak mě poslala na další biopsii. Opět byla biopsie negativní a pan docent Jiskra mi vlastně už nabídl, už o tom přemýšlel, že si myslí, že není důvod vlastně tu štítnou žlázu dávat pryč a že by se mohla provést
2: Ta nová metoda.
4: Tak,
2: o které si povídáme s panem doktorem, který posléze vlastně byl tím, kdo vám ty uzlíky odstranil. K tomu se ještě dostaneme. Dá se říct, pane doktore, nebo je to věc ryze individuální, jak hodně rychle rostou ty uzlíky na štítné žláze?
3: Je to určitě individuální. Ta čísla říkají, že pokud pacient ten uzlík na štítné žláze má, tak asi 20% z nich bude vykazovat progresivní růst v čase. To znamená, že když máme pacienta, který je nějak dlouhodobě sledován, v určitém bodě je velmi pravděpodobné, že dospěje do stádia, kdy ten uzlík bude nutné odstranit nebo vyřešit například právě tou termální ablací.
2: Hledíte na tu velikost, jestli ano, kdy se tedy rozhodnete k zákroku?
3: Určitě. Pro nás jsou ideální uzly, které jsou velké asi 2 až 4 cm, možná 5 cm v tuhle chvíli, kdy vlastně pro to odstranění je důležité, aby ten uzlík byl oddělený od okolních tkání, aby nezasahoval někam například, kam my nevidíme, protože ten výkon probíhá pod kontrolou ultrazvuku, to znamená, pokud by ten uzel už byl někde, kam ten ultrazvuk nevidí, tak tam už ho ošetřit nemůžeme samozřejmě.
2: Dá se říct, že teď mi promiňte ten laický popis, ale že když ten uzlík přeroste, teď tedy myslím tu velikost, o které jste hovořil, potom ta indikace už je ten chirurgický zákrok, že to nejde tou novinkovou metodou?
3: Je to hrozně individuální. Záleží vždycky na zkušenostech toho operatéra, do čeho je vlastně schopný jít, jaký má zkušenosti, ale taky konkrétně na uložení toho uzlu, jestli v okolí toho uzlu nejsou nějaké kritické struktury a jestli technicky je možné vlastně dostat se tam tou anténou a ten uzel ošetřit.
2: Mm-hmm. Vy jste tady zmínil ty ablace ve dvou typech toho zákroku, který podstoupila paní Helena?
3: Paní Helena podstoupila výkon tou radiofrekvenční ablací, kterou jsme prováděli jako první.
2: Mm-hmm. Heleno, jak vám tehdy popsal pan doktor ten zákrok, jak vám vysvětlili, co se bude dít?
4: V podstatě musím říct, že jsem byla jako na to připravená. Připravil mě na to jak pan docent Jiskra, tak vlastně i pan doktor Hrdlička, který teda byl až u toho zákroku v ten den. Tam jsme se potkali poprvé. Všechno mi řekli, jak to bude pokračovat, jak se celý ten zákrok bude dít a proběhlo to všechno v pořádku.
2: Jaký byl ten popis? Co vám řekli? Co se bude dít? Tak my jsme naznačili, že vlastně ten zákrok se provádí při vědomí. Co vám řekli, že se bude dít? Že vás tedy neuspí a...
4: Ano. Byla jsem při vědomí, všemi lokálně umrtvili, cítila jsem pak pouze tlak, mohla jsem se dívat na obrazovku, kde jsem všechno viděla. Pan doktor Hrdlička tady pracoval, mohla jsem cokoliv k tomu říct, kdybych byla nějakým způsobem nespokojená nebo něco běželo jinak, než si představuju a něco mě třeba bolelo víc, než jsme se domluvili a byla jsem moc ráda, že pak vlastně na mě mluvil a popisoval, co se bude následně dít. To bylo pro mě hodně důležitý.
2: Dnes si povídáme o nové možnosti odstranění uzlů na štítné žláze pomocí takzvané radiofrekvenční ablace. Mými hosty ve studiu zůstávají pan doktor Jan Hrdlička z radiodiagnostické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a taky paní Helena, která takový zákrok podstoupila. Pane doktore, pojďme tedy s tím operačním zákrokem krok po kroku. Ještě se na chvilku zastavme před operací, a to při vyšetřením. Jakým způsobem se vlastně diagnostikují uzly na štítné žláze? Jaká jsou ta vyšetření?
3: To nejdůležitější vyšetření je určitě ultrazvuk. To je vyšetření, které má výbornou přesnost při zobrazení povrchových struktur, jako je například právě štítná žláza. Tam ten uzel zobrazíme, zjistíme, jak je velký, jaký má charakter na tom ultrazvuku a podle toho

0: ten uzel takzvaně oškálujeme. Ta škála nám pak říká, jaká je zhruba pravděpodobnost, že by ten uzel mohl mít nějaký maligní potenciál, a podle té škály toho pacienta doporučíme k dalšímu postupu, což je buď sledování, nebo ten bioptický odběr.
1: Mm-hmm. Helena tady před chvílí naznačila, že vlastně z jejího pohledu a zkušenosti to bylo rychlé, bylo to bezpečné, bylo to komfortní. Co čeká pacienta v rámci nějaké přípravy na ten operační zákrok?
0: Ten operační zákrok probíhá na sále, kde vlastně ten pacient leží na zádech se zakloněnou hlavou, proběhne nějaká příprava toho operačního pole, dezinfekce, rouškování, potom teda lokální anestezie a pak vlastně pod kontrolou ultrazvuku je zaváděna jehla do toho uzlu, který je postupně po malých částech, jak právě říkala paní Helena, ošetřován. To znamená, my můžeme během toho výkonu přestat na chvíli, necháme toho pacienta odpočinout, když nám třeba řekne, že ho začíná něco trochu víc tlačit, trochu bolet. Přestaneme, pacient si odpočíná, potom pokračujeme dál s tím ošetřováním toho uzlu.
1: Mm-hmm. Do jaké míry je to pro vás příjemné, když je pacient při vědomí, o čem si tam tak povídá, tak když má možnost na vás promluvit?
0: Ona, ta kontrola toho pacienta je důležitá právě i z hlediska zjišťování nějakých komplikací, mm-hmm. protože to, že je pacient při vědomí, je pro nás jako lékaře velmi výhodné. Zrovna u té štítné žlázy je právě problém, že v okolí té štítné žlázy probíhá zvratný nerv, který ovládá hlasivky, a jednou z obávaných komplikací je právě poranění toho zvratného nervu, které se může projevit právě chrapotem například. To znamená, že my tím, že si s pacientem povídáme, tak zjišťujeme, jestli náhodou nejsme v nějakém místě, kde být nechceme.
1: Mm-hmm. Vy jste to zmínil jako možnou komplikaci, kterou jste schopni nějakým způsobem v uvozovkách ošetřit během toho zákroku. Hrozí i jiné komplikace, nebo co když se stane, když vlastně ty hlasivky jsou možná trochu zasaženy?
0: Ono je to primárně komplikace, které se snažíme vyhnout. Ta komplikace může nastat v nějakých 2-3% těch výkonů, to znamená, není to velké procento, a je to komplikace, která je shodná například právě s tím chirurgickým zákrokem. Samozřejmě jsou i nějaké další věci. My se snažíme chránit tu štítnou žlázu a ty okolní struktury takzvanou hydrodisekcí, což znamená, že my vlastně potom, jak jsem říkal, že děláme tu lokální anestezi, tak my ještě aplikujeme fyziologický roztok nebo roztok glukózy do okolí pouzdra té štítné žlázy, čím si odtlačíme ty struktury, jako jsou svaly, tepny v okolí, kterým se chceme vyhnout.
1: Mm-hmm. Paní Helena tady zmínila i to, že vlastně vy jste v průběhu toho zákroku na ní mluvil, že jste jí popisoval všechno, co se bude dít. Mm-hmm. Co tak obvykle říkáte?
0: No, to záleží, co zrovna ten pacient vidí. Ono během toho výkonu je vidět ta jehla, je vidět to místo v tom uzlíku, kde zrovna teda v uvozovkách pálíme ten úzel a vznikají tam vlastně bublinky, které jsou vidět na tom ultrazvuku. To znamená, že já můžu tomu pacientovi říct, tady vidíte, v téhle oblasti zrovna pálíme tu štítnou žlázu, jsou tam bublinky a vidíme ten efekt přímo jako živě na tom uzlu té štítné žlázy.
1: Mm-hmm. Děkuju za ten popis. My mluvíme pořád vlastně o novinkové mini-invazivní operaci. O jak velké časové dotaci se bavíme, jak dlouho to trvá?
0: Ten samotný zákrok nebo to samotné ošetřování toho uzlu může trvat podle velikosti toho uzlu 20 až 40, 45 minut. Potom je nějaká doba té přípravy, anestézie, rouškování a ta hydrodisekce často bývá i delší než ten samotný výkon.
1: Mm-hmm. Heleno, já jsem se ptala pana doktora na to, jak je to výhodné pro operatéry nebo pro lékaře, kteří dělají vlastně ten mini-invazivní zákrok. Slyšela jsem, že to je vlastně pro ně fajn. Do jaké míry je to fajn pro pacienta? Teď se vlastně ptám na psychiku. Jaké to je, když víte, že jste na mini-invazivním zákroku, na malé operaci? Jak jste to prožívala vy?
2: Samozřejmě, že před každým zákrokem je člověk nervózní. A myslím si, že každý pacient to vnímá jinak. Někdo radši to neví a vůbec se na to nekouká. Já jsem zase člověk, že jsem ráda, že ovšem vím, co přijde. A můžu sledovat ty kroky a ono se to děje tak, jak je mi řečeno, a vlastně to mě uklidní.
1: Mm-hmm. Naše povídání poslouchá a připojuje se k němu právě teď po telefonních linkách i váš přítel, Heleno Tomáš. Dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
3: Dobrý den, zdravím posluchači i vás.
1: Děkuji pěkně, a Tomáše, já vás prosím o váš pohled na to všechno, co jsme tady do této chvíle slyšeli. Měl jste pocit, že by Helenu omezoval uzlík na štítné žláze nějak v životě, a nebo ne?
3: No tak do té doby, dokud nebyl diagnostikovaný, tak myslím, že nějak úplně výrazně ho Helča nevnímala. Spíš potom nastala jako určitá obava, když byl diagnostikován a posléze zvětšoval svůj objem, tak asi trošku byla nervozita, než se zjistila příčina a charakter toho nálezu, ale pak už, když navrhlo řešení a věděl si, že to není nějaký jako závažný nález, tak myslím, že to bylo už pak v pohodě.
1: Mm-hmm. Zastavím se u toho řešení, jak přijala vlastně tu možnost té novinkové metody?
3: Myslím, že byla určitě ráda, protože samozřejmě jako alternativa klasická operace, do toho se asi nikomu úplně nechce, pokud má nabídce, že by mohl podstoupit nějakou mini-invazivní metodu, speciálně když je to ještě na krku, kde by mohl být případně nějaký kosmetický defekt po klasické operaci, a tady tím, že se šlo jenom přes spěch obyčejnou jehlou, tak jako tohle riziko vlastně nebylo, a to si myslím, že mohlo být taky jako jeden z důvodů, proč tu operaci přijala. Navíc je to ambulantní zákrok jenom pod lokálním ošetřením, takže i to určitě přispívá k tomu, že člověk je jako radši a vybere si spíš tuhle metodu.
1: Mm-hmm. Po jak dlouhé době jste ji tedy měl doma? To byla rychlost, viďte?
3: Určitě, já myslím, že to trvalo snad hodinku, mám pocit, a v podstatě, kdyby mi neřekli, že byla na tom zákroku, tak to bylo prostě běžně, jako kdyby přišla z práce, takže nebylo to nic dlouhého.
1: Tomáši, povězte, jak dlouhá byla rekonvalescence z vašeho pohledu?
3: To si myslím, že taky nebylo nic závažného, protože Elča je velmi jako činorodý člověk, který má spoustu zájmů a aktivit, a myslím, že nějak zvlášť jako významně nemusela omezovat. Možná, že tam bylo něco, nějaká jako drobná, že třeba něco drobně bolelo ten večer nebo druhý den, ale nic zásadního.
1: Mm-hmm. Tomáši, já vám děkuji za pár minut vašeho času, za to povídání, za účast v dnešním dílu pořadu Moci bez nemoci. Mějte se dobře a přeju vám hodně zdraví.
3: Děkuju, rádo se stalo, pozdravuju všichni. Naschledanou.
1: Děkujeme pěkně. Já bych se vrátila možná ještě na ten operační sál na chvíli, Heleno, s vámi. Jak jste se cítila po zákroku?
2: Cítila jsem se dobře, všechno jsem věděla, viděla jsem, že se nic špatného nestalo, proces probíhal tak, jak měl, všichni byli v klidu, i já jsem byla tím pádem v klidu. Zůstala jsem chvíli na lůžku, všichni se mě ptali a ujišťovali, jestli je teda všechno v pořádku, a ležela jsem na lůžku ještě asi půl hodiny, pak jsem teda zkusila vstát, pokud se mi nemotala hlava, tak se mohla vlastně odejít, a přesunula jsem se do zadní místnosti, kde jsem ještě byla na křesle asi hodinu, a poté jsem mohla odejít domů.
1: Potom jste šla domů, jak říkal Tomáš, ano, kdyby to nevěděl, tak byste přišla z práce. Četla jsem ve vašem příběhu, že jste to popisovala, že to bylo možná trošičku jako bolest zubů, bolest obličeje, jenom pro představu.
2: Jo, to spíš ty pocity, které přicházely potom, ano. Víc než vlastně ten vpich tou jehlou, jsem cítila vlastně ty zuby a spodní čelist, a to postupně odeznívalo.
1: Pane doktore, možná pro shrnutí, pro koho je takový zákrok vhodný?
0: Všichni ty pacienti, kteří mají uzel indikovaný buď pro odstranění nebo ošetření touto novou metodou, tak ten výkon hodný je. Jsou tam nějaké relativní kontraindikace. To by bylo například těhotenství, nějaká koagulopatie, to znamená porucha krevní srážlivosti, anebo například teda ta maligneta, která musí být vyloučena tou biopsí.
1: Mm-hmm. Zastavme se na chviličku také u té rekonvalescence, co vy vlastně říkáte pacientům, když jdou po tom mini-invazivním zákroku domů, co je třeba dodržovat a jak dlouho to bude trvat, než všechno zase bude v normálu.
0: Ten uzel potom, nebo ta štítná žláza může trošku otéct, tomu se pacient může bránit tím, že to bude trochu ledovat, může užít nějaká běžná analgetika, ibuprofen, paralen, měl by se vyvarovat nějaké vyšší fyzické aktivitě 2-3 dny maximálně, znamená po jakémkoliv běžném zákroku. Sprchovat se může druhý den, jinak nějaká péče o tu ránu není, je tam pouze takový menší vpich, po případě asi 2 mm nářez na kůži.
1: Ještě otázka za naše posluchače, pokud by byl někdo indikován k takovému zákroku, budou ho hradit pojišťovny?
0: V tuhle chvíli neexistuje samostatný kód pro ten výkon termální ablace na štítné žláze, to znamená, my ty finance získáváme pro ty pacienty buď z nějaké nadace nebo nějakého grantu, po případě ten výkon můžeme vykazovat za hospitalizace kódem, který používáme i pro hospitalizované pacienty.
1: Mm-hmm. Je to řešením i pro recidivu, nebo se může vlastně takto odstraněný uzlík znovu objevit?
0: Podle studií, které, nebo zkušeností, které s touto metodou, s těmito metodami jsou, tak určité riziko rekurence a opakovaného růstu toho uzlu je, a je to asi 10-15%.
1: Mm-hmm. Znamená to, že takový zákrok mini-invazivní, když by ta recidiva přišla, je možné opakovat?
0: Ten výkon určitě je možné opakovat. Jsou samozřejmě případy, kdy se stane, že v tom prvním sezení ten úzel je například dost velký, v tom prvním sezení se nepodaří ošetřit celý, udělá se první ablace, počká se, až se ten úzel trochu zmenší a potom se udělá opakovaná ablace zbytku toho úzlu.
1: Mm-hmm. Pane doktore, když bych se zeptala na prevenci, existuje vlastně nějaká prevence? Můžeme sami sebe ošetřit, aby jsme neměli takové změny, abychom neměli uzlíky na štítné žláze, Vracím se opět na začátek vlastně k příběhu paní Heleny, která říkala, že vůbec netušila, že takový problém má.
0: Já jenom bych zmínil, že jsem teda jako radiolog, to se zabývá hlavně zobrazovacími metodami.
1: Ale jistě to budete vědět.
0: Z mýho pohledu spíš ne, ta prevence je spíš sekundární, to znamená, že důležité teda navštěvovat praktického lékaře, který může teda zjistit nějaké abnormality, například v tom krevním obraze a potom podstoupit třeba to ultrazvukové vyšetření, který může odhalit tyto problémy.
1: Mm-hmm. Stejně tak, jak to udělala Helena. Poslední otázka bude na vás, Heleno. Vy jste tady zmínila vlastně tři lékaře, svoji praktickou lékařku, potom lékaře, předpokládám, že to byl endokrinolog, který se o vás starala posléze, pana doktora Hrdličku, který jako radiolog prováděl ten mini-invazivní zákrok. Oni vám dali možnost jednak tu potíž objevit a potom ji vyřešit. Chtěla byste jim něco povědět?
2: No, já všem moc děkuju vlastně za tu spolupráci, jak to krásně běželo, a děkuju i za tu možnost neinvazivního teda způsobu vyřešení té situace.
1: Pane doktore, budete na to reagovat za tým lékařů?
0: My jsme hrozně rádi, že máme spokojený pacienty, jako je paní Helena. Určitě bychom si přáli, aby to tak fungovalo dál.
1: Přeju vám to samé. Heleno, a vám děkuji za to, že jste dnes přišla sem k nám do studia, do pořadu Moci bez nemoci. I vám přeju hodně zdraví.
2: I vám hodně zdraví.
1: Děkuji. Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o štítné žláze, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Jan Hrdlička z radiodiagnostické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
4: Moci bez nemoci.
5: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Je naprosto nezbytné.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
6: Rybičko zlatá, přej si.
5: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
5: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
5: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubařové,
5: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
5: Více na www.zagorova80.cz.
7: Nenechte si ujít v České televizi.
8: Dopis pro vás. Můj kočár.
9: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
10: Našla si dopisy od Jane?
11: Bohužel.
9: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
12: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
9: Slečna Austenová.
13: Jsme spoutané na věky.
9: Premiéra minisérie 6. října na ČT Art a v iVysílání.
14: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
4: Srdcovky od Dvojky.
15: Je čtvrtek 24. září, den se proměnil v podvečerní čas, digitální hodiny tady ve studiu Dvojky právě ukazují 18 hodin 32 minuty 32 vteřiny a svátek mají dnes dívky a ženy s křestním jménem Jaromíra, kterých žije u nás podle posledních zveřejněných údajů 2772 a chlapci a muži jménem Jaromír, kterých je u nás 30 984. Jaromír je staré slovanské jméno, které znamená slavný silou nebo slavný bujností. A Jaromíra, to je jeho ženská obdoba. Jméno Jaromír nosí třeba písničkář a překladatel Nohavica, pražský biskup Gebhard, sportovní komentátor Bosák, hudební publicista Tůma, hokejista Jágr,

spisovateľ Jón, básnik a kritik Pelc a ako své druhé křestní jméno ho měl spisovateľ, básnik a představitel literárního romantizmu Erben. A právě začíná naše předposlední hudební setkání s písničkami od srdce, pro duši a pro uši v tomto týdnu. Při další sérii ověřených a časem prověřených nahrávek vás vítá dobrý zvuk a příjemné vzpomínky od studiového mikrofonu dvojky přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

Chci být navždy s tebou, Kristýnko. To byla píseň pro Kristýnku, která naše dnešní hudební setkání s písničkami od srdce, pro duši a pro uši otevřela. Ta pochází z rozhlasové hudební komedie 100 dukátů pro Juana, kterou vytvořil skladatel Zdeněk Petr spolu s libretistou a textařem Vladimírem Dvořákem už v roce 1951 a premiéru měla na rozhlasových vlnách 10. května roku 1953. Její tvůrci, včetně orchestru Karla Vlacha, v ní dali tehdy promluvit na svou dobu moderním písničkám vtipu, poezii i humoru. Dva dnes evergreeny z tohoto rozhlasového muzikálu, a sice melodie Dobrou noc a píseň pro Kristýnku, naspíval na desky o rok později představitel Juana Vladimír Salač. No a píseň pro Kristýnku s odstupem let naspívali také Josef Zíma a Valdemar Matuška. A my jsme poslouchali právě nahrávku Valdemara Matušky, kterého v roce 1966 doprovodil ve studiu A rozhlasový orchestr pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby. Legendární americká jazzová zpěvačka Sarah Vaughan, která svého času, to bylo v 60. letech, vystupovala v pražské Lucerně, se narodila v roce 1924 a zemřela v roce 1990 v 66 letech. Sarah Vaughan úspěšně vystupovala, a to navzdory dlouhodobým zdravotním problémům, prakticky až do své smrti, a v roce 1989 získala za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. V létě roku 1959 byla tehdy 35-letá Sarah Vaughan v americkém singlovém žebříčku Billboardu na 7. místě, a to s nahrávkou skladby plné žalu a melodie zlomeného srdce Broken Hearted Melody.

Saravon a její broken-hearted melody, jinak americký hitparádový single z roku 1959. Písničkář Pavel Dobeš se narodil na jaře roku 1949 ve Frýdku Místku a v raném věku navštěvoval Lidovou školu umění, kde se učil hrát na akordeon, tedy na tahací harmoniku. Dálkově studoval a posléze maturoval na střední průmyslové škole elektrotechnické v oboru měřící a automatizační techniky. V letech 67 až 69 pracoval jako elektromontér, potom jako strojník, energetik, nějaký čas byl bez zaměstnání a v roce 1988 se vydal na volnou nohu umělce ve svobodném povolání. No a dnes patří Pavel Dobeš do kategorie našich nejosobitějších písničkářů. A my si společně poslechneme jeho autorskou verzi skladby nazvané prozaicky Něco o lásce. A já jsem přesvědčený o tom, že tahle písnička o lásce má v kontextu skladeb naší populární hudby na dané téma jenom nemnoho paralel.

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla.

0: Pavel Dobeš a něco o lásce. To byla nahrávka z konce května roku 1988 a mimochodem na klávesové nástroje hrál ve svém nahrávacím studiu Budíkov Martin Kratochvíl. Countryový zpívající autor a kytarista Ned Miller se narodil v dubnu roku 1924 v městečku Rains v americkém státě Utah, ale vyrůstal v Kalifornii. V celoamerickém singlovém žebříčku se výrazně prosadil v roce 1962 s autorskou nahrávkou skladby o tom, jak se Honza stal králem. Písničku From a Jack to a King nahrál sice už o 5 let dříve, ale prorazil s ní až v reedici. Nahrávka na konci roku 62 obsadila skvělé 6. místo žebříčku nejprodávanějších singlů hudebního týdeníku Billboard, zatímco v žánrovém countryovém přehledu téhož listu byla zhruba ve stejné době na místě 2. No a že to byl současně životní hit Neda Millera, to jistě nemusím dodávat. V americkém countryovém žebříčku měl Ned Miller nakonec v letech 62 až 70 11 hitparádových singlů, ale pronikavý úspěch autorské nahrávky písničky From a Jack to a King se mu už nepodařilo zopakovat. Ned Miller odešel z tohoto světa v polovině března roku 2016 v požehnaném věku 91 let.
1: Srdcovky od dvojky.

Ned Miller a jeho klíčový hitparádový úspěch z konce roku 1962, nahrávka Millerovy vlastní písně From a Jack to a King, jak se Honza stal králem. S Marie Rotrovou v následujících minutách výrazně omládneme, neboť se s ní v následujících minutách dnešních písniček Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši na dvojce vydáme do roku 1988. Na podzim onoho roku naspívala Marie Rotrová za doprovodu své domovské skupiny Flamingo melodii Jana Rotra, dlouholetého kytaristy orchestru Karla Wagnera, přičemž shodné příjmení skladatele a zpěvačky je zcela náhodné a nejde o žádný příbuzenský vztah. Melodii Jana Rotra textem opatřila Šárka Šmitová, která dala písni název Déšť.

Maria Rotrová a její déšť. Nahrávka z podzimu roku 1988. Zamíříme do Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska. Skotskou skupinu The Marmalade, Marmeláda, vytvořili zpěvák Thomas Dean Ford McAleese, kytarista Junior Campbell, basista Graham Knight, pianista Patrick Fairley a bubeník Alan Whitehead. Ve Spojených státech se tenhle kvintet dostal do tamního singlového žebříčku třikrát, zatímco doma na britských ostrovech bodoval v letech 68 až 76 jedenáctkrát. Na podzim roku 1971 byla skupina Marmalade v britské dvacítce nejprodávanějších singlů na šestém místě, a to s písničkou Cousin Norman, Bratranec Norman.

skotská skupina Marmalade a její bratranec Norman, tedy Cousin Norman, jinak singlový hit z podzimu roku 1971. Kvapem se blíží 7. hodina večerní, což znamená, že za chvilku vstoupíme do další hodiny čtvrtečního. Večera dvojka vysílá živě. Pavel Bobek odešel z tohoto světa 20. listopadu roku 2013, kdy mu bylo 76 let. Absolvoval studia architektury a pozemního stavitelství na Českém vysokém učení technickém, kde získal v roce 61 titul inženýr-architekt. V tomto oboru pracoval až do roku 1980, aby se pak definitivně vydal na dráhu zpěváka, tedy naplno se upsal profesi, které se předtím intenzivně věnoval při svém povolání. Jako zpěvák začínal s anglicky zpívaným rock'n'rollem a po příchodu do divadla Semafor začal na moudrou radu Jiřího Grossmana zpívat česky a z rock'n'rollových vln vplul do přece jenom klidnějších vod moderní country. Na jaře roku 1977 naspíval Pavel Bobek českou verzi písně 50 Ways to Leave Your Lover, 50 způsobů, jak opustit svou milenku, kterou si našel v autorském zpěvníku Paula Simona. No a protože se autorovi českého textu Michálu Žantovskému zřejmě zdálo 50 způsobů, jak opustit milenku málo, tak píseň nazval 200 cest, jak s Bohem dávat. Pavla Bobka v nahrávce doprovodila studiová skupina, kterou řídil František Ringo Čech.

0: neumíš volný zaspít.
1: 200 cest, jak s Bohem dávat. To byla vzpomínka na Pavla Bobka v nahrávce z jara roku 1977. No a my jsme vstoupili do další hodiny čtvrtečního večera. Teď máme 7:03 večerní a k tomu 4 vteřiny. Robustní americký zpěvák a skladatel Barry White je považován za majitele jednoho z nejoriginálnějších a nejvíc sexy hlasů v dějinách populární hudby, který dokonale obkresloval jeho sugestivní a srdcerivné písně o lásce. Rodák z Galvestonu v Texasu zemřel v roce 2003 na selhání ledvin a bylo mu 58 let. Barry White sklízel největší úspěchy v 70. letech, ale potom se znovu na scénu triumfálně vrátil, když si jeho písně oblíbila hrdinka televizního seriálu Ally McBeal a jeho písně potom často zněly v tomto populárním seriálu. Z roku 1974 je nahrávka skladby Barryho Whitea Can't Get Enough of Your Love, Babe. Nemohu se nabažit tvé lásky. V létě roku 74 byl singl s touto písničkou v americkém singlovém žebříčku hudebního týdeníku Billboard na prvním místě a v singlové 20 Spojeného království na místě 8. Barry White a I Can't Get Enough of Your Love, Babe.
2: Miloš Skalka.
3: Srdcovky od dvojky.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

černý americký zpívající autor Barry White a jeho jedničkový americký singlový hit z roku 1974 Can't Get Enough of Your Love, Babe. Nemohu se nabažit tvé lásky. V písničkách Od srdce pro srdce, pro duše a pro uši na dvojce nás čeká teď jeden z velkých domácích evergreenů, a sice písnička skladatele Leopolda Korbaře a textaře Jaroslava Moravce Ach, ty jsi úžasná. Na podzim roku 1940 tuhle píseň naspívali krátce po sobě doktor Swing, tedy Arnošt Kafka, za doprovodu orchestru Karla Vlacha a sester Alanových a také R.A. Dvorský se svými Melody Boys. Na konci roku 1967 pak vdechl písni nový život Josef Zíma, kterého doprovodil orchestr Karla Vlacha, a s Vlachovou kapelou píseň Do třetice naspíval v roce 86 také Karel Hála. Ale nás čeká doživotní princ Josef Zíma v nahrávce z prosince roku 67.

Ach, ty jsi úžasná, já mám tě rád. To byl jeden z velkých domácích evergreenů v nahrávce Josefa Zimy z konce roku 1967. Anglický tandem Erasure tvoří klávesista Vince Clark a zpěvák Andy Bell. Vince Clark působil jako hráč na klávesové nástroje ve skupině Depeche Mode a s výtečnou vokalistkou Alison Moye potom vytvořil dvojici Jezu, hrál také ve skupině The Assembly, no a potom sestavil Erasure, jeden z vůbec nejúspěšnějších ostrovních hudebních tandemů, který se poprvé objevil na hudebním výsluní v polovině 80. let. No a od té doby se tahle formace ze scény nestratila. Z roku 1986 pochází velký autorský hit dvojice Erasure O Lamour, který známe i v české verzi Petra Muka. Ostatně ten hostoval na koncertním turné dvojice Erasure po Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska.

roku 1986 dvojice Erasure a Au L'Amour. Je před námi písnička skladatele Karla Svobody, kterou textem opatřil Jiří Štajdl, který píseň nazval Láska bláznivá. No a Karel Gott ji naspíval na sklonku 1. červnového týdne roku 1969, a to ve studiu Davice, kde ho doprovodil taneční orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby. Mimochodem, pokaždé, když se probírám nahrávkami, které vybírám pro tento pořad, tak nestačím žasnout, kolik toho dirigent Josef Vobruba stačil natočit, jako kdyby tušil, že mu moc času nezbývá. Zemřel v polovině srpna roku 82 v nedožitých 50 letech.

0: Karel Gott a jeho láska bláznivá, a to v nahrávce z jara roku 1969. Britská zpěvačka Bonnie Tyler se narodila v roce 1953 ve Swansea ve Walesu, a to jako Gaynor Hopkins. Zpěvačka s nezaměnitelnou hlasovou barvou, ke které přišla v roce 1976 po operaci uzlíků na hlasivkách, zpívala do poloviny 70. let v klubech a v nočních podnicích ve svém rodišti. A když jí potom uzlíky na hlasivkách zabránili v dalším vystupování, souhlasila s nezbytnou operací. No a zrodila se nová Bonnie Tyler, kterou britský hudební tisk na začátku její úspěšné kariéry s velkou chutí označoval za Roda Stewarta v sukních. Uspěla na obou stranách Atlantiku, a to s písničkami jako Lost in France, Holding Out for a Hero, Take Me Back v duetu A Rockin' Good Way s dalším velšským rodákem Shakin' Stevensem a samozřejmě také díky svým klíčovým hitům It's a Heartache a Total Eclipse of the Heart, tedy je to žal a úplné zatmění srdce, z nich druhý jmenovaný obsadil první místo singlových žebříčků, a to jak ve Spojených státech, tak ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska. Bonnie Tyler v České republice koncertovala několikrát. Poprvé se u nás představila v předvánočním čase roku 2010, kdy se její vystoupení odehrálo v Kongresovém centru Praha. Bonnie Tyler, která zemřela nečekaně letos na začátku července ve věku 75 let, si z autorského zpěvníku Kanaďana Briana Adamse vypůjčila jeho baladu Straight from the Heart, přímo od srdce, kterou naspívala ve stejné době, kdy Brian Adams v autorské verzi uvedl ve známost. Psal se rok 1983.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

0: rovno od srdce, straight from the heart. Bonnie Tyler v nahrávce písně Briana Adamse z roku 1983. Na Vabyho Daňka, který odešel z tohoto světa na konci roku 2017, kdy mu bylo 70 let, vzpomínám v tomto pořadu poměrně často. Čelný představitel trampské písničky a obecně country music, který si křestní jméno zvolil podle barda tohoto hudebního žánru Vabyho Rivoli, se narodil v roce 47 ve Zlíně jako Stanislav Daněk a na dráhu profesionálního hudebníka se vydal na sklonku 70. let, když poslední civilní profesí, které se před odchodem na volnou nohu věnoval, byl post řidiče rychlé záchranné služby. Vaby Daněk patřil a patří k nejvýraznějším osobnostem zvoleného hudebního žánru u nás a v posledních letech svého života úspěšně vystupoval a nahrával jednak v tandemu se svým kytarovým souputníkem Milošem Dvořáčkem a jednak s hudební formací zvanou Ďáblovo stádo, se kterou křísil k novému životu velké a často pozapomenuté trampské standardy. Z roku 1984 a současně z debutového alba Vabyho Daňka Rosa na kolejích pochází autorská nahrávka písničky Ročník 47, což je rok Vabyho narození.
1: Nás bylo 7 romantiků, netušících, že se všechno mění.

0: času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Tolik vzpomínka na Vabyho Daňka. Poslouchali jsme autorskou nahrávku písničky Ročník 47, která vyšla v roce 1984 na albu Rosa na kolejích. Výjimečný kytarista, mexický rodák Carlos Santana, ročník 1947, sformoval skupinu Santana v kalifornském San Francisku. Samozřejmě, že se obsazení kapely od té doby mnohokrát proměnilo, ale zárukou hudebních kvalit je v první řadě frontman souboru Carlos Santana, který svou domovskou kapelu přivedl v roce 1996 do clevelandské rock'n'rollové síně slávy. Album Supernatural, nadpřirozený, z roku 1999 obsahovalo pro skupinu Santana hned 7 výročních hudebních cen Grammy, a to včetně trofeje za nejlepší album roku a nejlepší rockové album roku. Z tohoto alba pochází také singlový hit Maria Maria, což je skladba, kterou brilantní kytarista Carlos Santana složil ve spolupráci s několika dalšími autory, včetně Wyclefa Jeana z někdyšího tria Fugees. Po vydání na singlu obsadila Maria Maria první místo v žebříčku Billboardu, byla druhá v týdeníku Radio and Records a šestá v britské 20 nejprodávanějších singlů. Skupina Santana ve spolupráci s vokální formací zvanou The Product G&B získala za tuhle nahrávku cenu Grammy v kategorii nejlepší popový výkon dvojice nebo skupiny se zpěvem.

Maria Maria Hits, alba skupiny Santana, Supernatural, které vyšlo v roce 1999. Není bez zajímavosti, že hvězdná kariéra Carlosa Santany a jeho souboru se naplno rozběhla poté, co skupina sklidila v létě roku 1969 nadšené ovace na jedinečném a zřejmě nepřekonatelném americkém hudebním festivalu v Bethelu na severu státu New York, pro který se vžilo označení Woodstock. Na někdejší československou hudební scénu nás za chvilku vrátí hned dvě slovenské skupiny, a sice Elán a Lojzo. Druhá jmenovaná byla satirická a hudební formace, které vévodil její kapelník, robustní, vystudovaný inženýr ekonom, hráč na tahací harmoniku a sólový zpěvák Marián Kochanský. Skupina vznikla v roce 82 v Bratislavě, kde ji vytvořili vesměs studenti vysokých škol, a svým humorným nadhledem nad sebou i nad světem si zakrátko po svém vzniku získala značnou popularitu. Název Lojzo vysvětlovala tahle víceméně recesistická skupina jako zkratku pro lidový orchestr jednoduché zábavy obyvatelstva. V roce 1986 se skupina Lojzo vydala na profesionální dráhu. Do té doby se její členové věnovali svým občanským povoláním. Ale bohužel Marián Kochanský, otec tří dětí, zemřel na rakovinu žaludku koncem dubna roku 2006, kdy mu bylo pouhých 50 let. Skupina Lojzo tehdy na 2 roky přerušila činnost, ale potom se na hudební scénu vrátila. No a Elán samozřejmě patří nejen k velkým jménům někdejší československé hudební scény, ale i k velkým jménům současným. Že mi je lúto. To je vděčná písnička Mariana Kochanského, kterou v roce 1987 společně nahráli skupiny Elán a Lojzo.

0: bratislavské skupiny Elán a Lojzo, že mi je luto v nahrávce z roku 1987. V dnešním hudebním playlistu se až dosud představili Valdemar Matuška, Sarah Vaughan, Pavel Dobeš, Ned Miller, Marie Rotrová, britská skupina Marmalade, Pavel Bobek, Barry White, Josef Zima, dvojice Erasure, Karel Gott, Bonnie Tyler, Vaby Daněk, Carlos Santana se svou skupinou Santana, no a teď dohráli a dospívali Eláni a Lojzo. Jsme ve finále, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál. Americký skladatel, zpěvák, kytarista a filmový herec Kris Kristofferson se narodil v texaském Brentsville v roce 1936. Získal stipendium pro mimořádně talentované studenty, což mu umožnilo vystudovat prestižní univerzitu v anglickém Oxfordu. V letech 73 až 80 byla jeho manželkou o 8 let mladší americká zpěvačka Rita Coolidge a od poloviny 70. let se začal Kristofferson prosazovat rovněž na filmovém plátně a v polovině dekády se představil po boku Barbry Streisand v úspěšném filmu A Star is Born, Zrodila se hvězda. Na konci roku 2012 Kris Kristofferson premiérově koncertoval u nás a jeho koncert se tehdy odehrál v Kongresovém centru Praha. Kris Kristofferson, který odešel na věčnost ve svém domě na hawajském ostrově Maui na podzim roku 2024 ve věku 88 let, se pro dnešek rozloučí autorskou verzí písně Sunday Morning Coming Down, Končí nedělní ráno, což je písnička, kterou známe v české verzi Pavla Bobka pouze jako Nedělní ráno. Asociace Country Music, Asociace Country Music skladbu v roce 1970 vyhlásila písní roku a její autor Kris Kristofferson v roce 2004 vstoupil do dvorany slávy country a o 10 let později převzal za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. Kris Kristofferson uvedl svou autorskou verzi písně na debutovém albu Kristofferson, což bylo v roce 1970. No a tím také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Vám u rozhlasových přijímačů a dalších přístrojů, na kterých nás posloucháte, přeju hlavně zdraví a ať vás život baví. Od mikrofonu dvojky se loučí a na naše zítřejší setkání, poslední v tomto týdnu, se už teď těší Miloš Skalka.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

0: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
1: Nemohli byste zahnat toho býka, prosím vás? Jdeš ty kukvo! Mrcholi!
2: Žehlil jsi někdy?
3: Nežehlil.
4: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
5: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rády a z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo.
0: Na co nelze zapomenout.
4: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
6: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka Odhajej, seriál Pohádky z letní zahrádky. No a ve 20 hodin Toulky českou minulostí. Zůstaňte s námi.
7: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
8: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další pohádku z letní zahrádky. Bohatý kupec měl raději než květiny zlaté šperky. Jenže loď, která vezla jeho bohatství, na moři ztroskotala. Vrátí mu moře jeho poklad, když bude jen čekat s rukama v klíně? Snad mu někdo poradí, co dělat. Poslechněte si vyprávění Kupec a moudré sovy.

Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Vyjdu na naši zahrádku. Květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Byl jednou jeden bohatý kupec. Žil daleko odtud ve velkém krásném městě, kterým protékala velká líná řeka, co se vlévala do velkého zeleného moře. Kupec měl velkou loď a vozil na ní po řece i po moři náklady vzácného zboží. Voňavé koření, hedvábné látky, blýskavé zlato, sladké ovoce, vějíře spavýho peří. Jednou zas naložil svou loď zlatými šperky a vypravil ji přes moře. Díval se, jak loď výjíždí z ústí velké líné řeky na velkou zelenou mořskou hladinu. Jenže tenkrát viděl svou loď naposledy. Z nenadání se strhla bouře, zvedly se vlny jako dům, loď mezi nimi chvilku zmateně tancovala a pak moře loď spolklo jako velryba mřenku. Kupec přišel o celé své jmění a ve všech přístavech se pak dlouhé dny vyprávěly dlouhé příběhy o jeho neštěstí. On sám od té doby sedával dnem i nocí na mořském břehu, jako by čekal, že mu moře jeho loď zase někdy vrátí. Jednou uprostřed černé noci zaslechl kupec nad svou hlavou šumění křídel. Pak se ozvaly tlumené hlasy. To je on, stále tu sedí, stále truchlí nad svým pokladem, šeptal první hlas. On snad opravdu věří, že mu moře jeho šperky vrátí, přidal se druhý. Ale to se nikdy nestane, ozval se třetí hlas. Vždyť šperky mu vzal sám mořský král, on rozpoutal bouři a potopil loď. Ach ne, myslím, že to provedli jeho dcery, Marita s Malikou. Toužili po zlatých špercích, řekl zas první hlas. Na vlastní oči jsem viděla, jak se jimi

0: teď zdobí. Máš pravdu, že se Marita s Malikou zdobí kupcovými šperky, ale jen proto, že jim je jejich otec daroval. Vždyť ty dvě donedávna vůbec nevěděli, jakou má zlatocenu. Nejdřív si mysleli, že jim otec pro jejich potěšení nachytal odlesky slunce na vodní hladině. Ano, ano, tak to je, souhlasně zašeptal třetí hlas. Ať je to jak chce, jedno je jisté, ozval se opět první hlas. Šperky zůstanou navěky na mořském dně a kupec po nich vzdychá marně. A to zas jisté není, šeptl druhý hlas a třetí se přidal. Opravdu, je to spíš dosti nejisté. První hlas vypískl. Sestřičky, vy víte něco, co já ne. Prozraďte mi to. Já vím, že mořský král má velkou touhu, řekl druhý hlas. Chce provdat jednu ze svých dcer za člověka. A já zas vím, že proto potopil kupcovu loď se zlatými šperky, šeptal třetí hlas, aby získal pro svou dceru věno. Člověk, který si ji vezme za ženu, neprohloupí. V tu chvíli už kupec, který to všechno pozorně poslouchal, nevydržel mlčet a zvolal. Kdo to tu mluví? Ze tmy přišla odpověď. Tři moudré sovy. Kupec se ohlédl. Opodál na stromě svítily ze tmy tři páry žlutých očí. Kupec přišel blíž a vyzvídal. To, co jsem od vás vyslechl, je skutečně pravda? Pravda pravdoucí, přikývli sovy. Tak tedy vyřiďte mořskému králi, že žádám o ruku jeho dcery, vyhrkl kupec. Ale které? Marity nebo Maliky? Muž upadl do rozpaků. To nevím, ale když o sobě tvrdíte, že jste moudré, poraďte mi. Obě dívky jsou krásné, zamumlala první sova. Ano, ano, obě jsou krásné, potvrdila druhá a třetí řekla. Ovšem, že jsou obě krásné. Marita je kapánek zlomyslná, za to Malika je tuze milá. Vezmu si tedy Maliku, skočil jí do řeči kupec. Měl sis vybrat Maritu, zvolala první sova. Určitě, určitě Maritu, potvrdili druhé dvě. Ale proč, zlobil se kupec. Poslechni naši moudrou radu a neptej se. Vezmu si Maliku, odpověděl vzdorně kupec. Jak myslíš, vzdychli sovy. Čekej tedy Maliku i s jejím věnem dnes za Úsvitu ve slaných bažinách, tam, kde se do velkého zeleného moře vlévá velká líná řeka. Za Úsvitu opravdu připlula z moře loď naložená zlatem a zamířila k bažinám. Kupec byl šťastný, ale co to? Najednou se mu zatajil dech, najednou zbledl. Vždyť to zlato nejsou jeho ztracené šperky, ale jen květiny, žluté stulíky. Měl si poslechnout naši moudrou radu, slyší kupec z dálky ospalé hlasy sov. Marita ze žárlivosti proměnila tvé zlato ve stulíky. V tom ale z lodi vystoupila dívka tak líbezná, že kupec znovu zbledl a tají dech. Opravdu přijíždíš za mnou? Vyhrkl. Dívka se usmála, i on se usmál a podal jí ruku. Moře mi přece jen dalo poklad, zašeptal. Slyšíte, vy hloupé, moudré sovy? Z dálky se ozval jen ospalý, tichý smích. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Četba na pokračování na dvojce.
3: Kam až může vést cesta za pomstou?
4: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená, pro mě ukončená není.
5: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
6: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé.
3: Tuhle bratrovu stránku ještě nikdy nezažil.
6: Čas voz.
5: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako četba na pokračování.
6: Každý den po 22. hodině na Dvojce.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
1: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Nepřítel lidstva, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. Premiérová četba Čas voz ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Scházíme se po 7.11., tedy vy, kteří jste na druhé straně éteru, a my v tomto tradičním složení.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý, kteroužto čtveřici doplňuje příhodně režisér Jaromír Ostrý, a nezapomínáme ani na autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše. Očekávají nás opět pole válečná, navzdory tomu, že jsme se zrovna vrátili z neslavného Napoleonova tažení do Ruska.

0: Po návratu z Ruska zmobilizovalo vědomí smrtelného ohrožení Napoleonovy vnitřní síly. Jakoby omládl. V letech 1813 a 14 ještě jednou Evropě předvedl své výjimečné schopnosti. Bleskovým tempem začal budovat novou armádu, tentokrát takřka výlučně francouzskou. Ačkoliv celá Francie po ruském tažení už zoufale volala po míru, její císař naverboval 180 až 200 tisíc nových vojáků, spíše dětí než mužů. Do zbraně povolal nejmladší ročníky. Měli se stát hrází před očekávaným přívalem, neboť k boji se nyní šikovala celá Evropa. Strašný úder, který Rusko zasadilo Napoleonovu císařství, se odrazil v Německu, Itálii, Nizozemí, Španělsku i jinde. Národy, jež si podmanil, byly nyní ochotné podporovat své vlády a jít do osvobozenecké války.
1: Což tady, tedy v Evropě, dlouho nebylo. Pokud se to tu do té doby vůbec kdy vyskytlo.
2: Napoleon byl velmi pověrčivý.
1: Ano, už jsme na tuto stránku jeho povahy narazili.
2: Věřil v osud a v tajné zákony odplaty.
3: Doslechl se, co říkali staří veteráni.
0: Proč opustil tu starou a oženil se s Rakušankou? Stará mu přinášela štěstí.
3: Když to zaslechl, rychle se pokřižoval, protože v hloubi své duše si myslel totéž a obával se následků.
2: Byl to však člověk činu, měl v sobě obrovskou dynamickou sílu a neměl v povaze trpělivě čekat, až se nad ním osud smiluje a podá mu pomocnou ruku.
3: Rok 1813 se stal rokem překotného, nezachytitelného běhu mnoha dramatických událostí.
2: Jeho první měsíce byly zasvěceny mnoha marným pokusům přimět Napoleona k čestnému kompromisu.
1: Jak si to Evropa představovala?
2: Tak, že donutí Bonaparta, aby se vzdal svých dřívějších územních výbojů a stáhl se za linii předrevolučních hranic Francie.
1: Za tuto oběť
2: byli spojenci ochotni císaře nadále respektovat jako politika a vladaře.
0: Ve složitých jednáních sehrálo tehdy významnou roli Rakousko. Především ústy svého ministra zahraničí Klemense Lothara Metternicha nabízelo Bonapartovi zprostředkování s cílem dosáhnout celoevropského míru. Metternich přitom musel velmi obratně a jemně manévrovat, protože rakouské císařství bylo s Francií dosud svázáno pupeční žňůrou spojeneckých dohod. Vzhledem k bezperspektivnosti a viditelně neudržitelné situaci Napoleonově si Metternich zajisté přál toto před časem vynucené spojenectví přerušit a elegantně převést monarchii na stranu mohutnějící proti francouzské koalice. Musel ovšem hrát dvojí hru, která ostatně byla vždy jeho diplomatickou doménou.
1: Nelehká úloha i pro takového mistra ve spřádání jemných nitek.
2: Metternich navrhl válčícím stranám uspořádání mírového kongresu v Praze.
3: Jenomže mírové podmínky popudily na jedné straně svou umírněností ruského cara a pruského krále, na druhé straně se jevily jako nepřijatelné i pro francouzského císaře.
2: Metternich nakonec východisko našel.
1: Ano, a po jaké cestičce se pustil?
2: Po té, která vedla k ozbrojené neutralitě.
1: Aha, a ta spočívala v čem vlastně?
2: Že Rakousko nevypovědělo Francii hned spojenectví, ale na druhé straně odepřelo jakoukoliv další aktivní válečnou podporu.
3: Ozbrojené síly monarchie byly staženy na vlastní území a posíleny o 100 000 nově naverbovaných mužů.
2: Armáda dostala příkaz
0: zabránit vstupu jakékoliv cizí armády.
2: Do rozhodující fáze dramatu mělo tak Rakousko k dispozici 200 tisíc, v závěru dokonce 240 tisíc vojáků.
1: Pochopil Napoleon, co se chystá?
2: Nebylo možné to nepochopit. Stažení vojsk domů bylo jednak rafinovaným manévrem uvolňujícím průchod ruských vojsk přes Polsko.
1: Současně však to byl signál, že tchán František I. co nevidět přeběhne na druhou stranu.
2: Jistě. Napoleonovi to došlo velmi rychle. V návalu ohnivé nenávisti označil rakouskou politiku za zradu a přísahal věrolomným schönbrunnským lhářům pomstu.
3: S argumentem, že...
0: Napoleon pohrdl všemi velkorysými nabídkami míru a stal se nepřítelem lidstva.
3: Se Rakousko v zápětí do války proti němu opravdu zapojilo.

0: Dřív než na jaře roku 1813 došlo k novému kolu zápasu, stala se vážná věc. Vítěz nad Napoleonem a největší vojenská autorita v táboře proti francouzské koalice, maršál Kutuzov Goleniščev, zlomen předchozím vypětím sil, zemřel ve Slezsku. Stalo se to v dubnu v městě Bunclau.
1: Nyní se jmenuje polsky Boleslavěc.
0: Velkému vojevůdci byla 73 léta. Právě v týž dnech vyrazil Napoleon, rozhodnutý zastrašit nepřítele několika mocnými a v této chvíli jistě nečekanými údery.
2: O Napoleonově porážce sice už fakticky bylo rozhodnuto,
3: ale on pořád ještě vítězil.
2: Vrchním velitelem všech armád koalice se stal hrabě Emil Wittgenstein.
3: Za jeho hlavní přednost byl pokládán jeho věk. Byl o 23 léta mladší než Kutuzov.
2: Neměl však ani setinu nadání svého předchůdce.
0: 2. května 1813 u Licenu,
1: tedy v místech, kde už se jednou bojovalo, za 30leté války zde vybojoval Valdštejn velké vítězství a padl tu švédský král Gustav II. Adolf.
0: 2. května 1813 u Licenu, přestože měl Wittgenstein početní převahu nad francouzským sborem maršála Neye, jednal nerozhodně. Nedokázal se vyznat ani v situaci, ani správně posoudit síly nepřítele. Bojoval tak dlouho, dokud nedorazila armáda v čele s Napoleonem. Pak utrpěl porážku a musel ustoupit. Napoleonova vojska znovu obsadila Sasko a v Drážďanech se opět ujal vlády saský král.
3: O 3 týdny později,
1: ještě pořád byl květen 1813,
3: se podobná situace opakovala v bitvě u Budyšína v Horní Lužici.
2: Napoleon měl 150 tisíc mužů proti 180 tisícům v rusko-pruské armádě.
3: Wittgenstein měl schopné vojevůdce.
2: Za to on jako vrchní velitel byl neschopný.
3: Bitva skončila 21. května porážkou a ústupem spojenců,
2: zatímco Napoleon vstoupil do města v Vratislavě.
3: Spojenci požádali o příměří.
2: A protože se i Napoleonovi hodil odpočinek, na zastavení palby se obě strany rychle dohodly.
0: Wittgenstein na Policenu a Budyšíně vysoká hodnost vrchního velitele spojených armád nijak netěšila. Myšlenka na novou bitvu se strašným nepřítelem ho vyváděla z míry. Požádal proto, aby byl zbaven hodnosti a jeho žádosti bylo promptně vyhověno. Vrchním velitelem spojených armád byl jmenován rakouský polní maršál Karel Filip Schwarzenberg. Byl to zkušený válečník. Bojoval už v tureckých válkách, ale největších úspěchů dosáhl v bojích s Napoleonem. V bitvě u Slavkova patřil ještě mezi poražené, ale o pár let později si vše vynahradil. Byl iniciátorem výrazně pročeské orientace orlických Schwarzenbergů. A patřil ke zkušeným diplomatům. Dokázal dlouhou dobu udržet ve shodě velmi rozdílné názory ruského cara Alexandra I. a pruského Friedricha Viléma III.
2: Schwarzenberg však nebyl žádný fanatický vojevůdce. Uvědomoval si, že
0: válka je ohavná věc.
2: A dbal na to, aby se krev zbytečně neprolévala.
1: Nicméně válčit se začalo.
2: Velení spojeneckých vojsk, jak už bylo řečeno, převzal český šlechtic Karel Filip Schwarzenberg.
3: Náčelníkem generálního štábu pak byl český šlechtic Jan Josef Radecký z Radče.
1: Že si historie poměrně zhusta libuje v paradoxech, není zejména českému člověku neznámo.
2: Svého nejoslnivějšího vítězství celé válečnické kariéry dobyl francouzský císař Napoleon I. na území Moravy.
3: Přesto se napoleonské války dotkly českých zemí spíše okrajově a většinou zprostředkovaně.
2: V srpnu roku 1813. znovu promluvili zbraně. Rakousko tentokrát otevřeně vystoupilo na straně Napoleonových odpůrců.
0: Přestože severní hranice Čech byla takřka neprodyšně uzavřena, v Francouzský císař seznámil svůj štáb s úmyslem vpadnout do Čech a případně ohrozit Vídeň. Průzkum bojem, provedený v srpnu francouzským armádním sborem maršála Poniatovského, přerostl v zábor značné části severních Čech až po Liberec, Mimoň a Českou Lípu. I Napoleon vstoupil na půdu Čech. Krátce pobyl v Jablonném v Podještědí. Zde si přímo u pramene ověřil zprávu, že v českém vnitrozemí se šikuje mohutná armáda v síle asi 200 000 mužů, složená z rakouských, ruských a pruských jednotek. Její velitel, polní maršál Karel Schwarzenberg, podlehl společnému naléhání všech tří zúčastněných monarchů a vydal rozkaz vyrazit do Saska.
2: Jenomže dne 26. srpna byla česká armáda u Drážďan zásluhou francouzského maršála Murata poražena.
3: Česká armáda, tak se říkalo rakouským jednotkám jen podle jména.
2: Úkolem pronásledovat poraženou armádu byl pověřen generál Van Damme.
3: Měl k dispozici 30 000 vojáků, se kterými měl proniknout nakléřovským průsmykem do Čech a obsazením Teplic přerušit hlavní komunikaci mezi Drážďany a Prahou.
1: Což se mu nepodařilo.
3: Ne, stejně jako rozdrtit ruský armádní sbor.
1: To taky padlo.
3: Ano. V noci z 28. na 29. srpna 1813 se bojovalo v Petrovicích. 29. srpna ráno hřměla kanonáda u Nakléřova a přední Telnice.
2: Další ústup ruských jednotek přes Chlumec a přes Stanov k Teplicím mohl přinést jen neodůvodnitelné riziko ohrožení hlavních sil takzvané české armády.
3: Ruský velitel
2: byl jím kníže Ostermann Tolstoj, vzdálený příbuzný slavného spisovatele Lva Tolstého.
3: Ruský velitel se rozhodl svést boj do vyčerpání všech sil a prostředků.
2: Jednotkám, které měl k dispozici, nařídil zaujmout obranu napříč nové teplické silnice.
3: Protože se obával odtržení svého levého křídla od jeho hlavní opory, masivu Krušných hor, zabezpečil tento úsek dvěma divizemi.
2: Pro pravé křídlo obrany mezi Přestanovem a Chabařovicemi se už nedostávalo pěchoty ani děl, proto je tvořilo vesměs jezdectvo.
3: Mezi ruskými kyrysníky, hulány, husary a kozáky zaujal postavení i rakouský dragonský pluk. Ten představoval jedinou neruskou spojeneckou jednotku v první den bitvy.
2: Těchto ani ne 15 000 mužů muselo čelit více než dvojnásobné přesile.
3: Ale jejich postavení jim skýtalo i výhodu, a to hned trojí.
2: Vykazovalo určité převýšení ve zcela otevřeném terénu mezi Přestanovem a Chlumcem, to za prvé.
3: V jeho týlu se nemohla a neměla objevit jiná vojska než spojenecká, to za druhé.
2: A konečně za třetí, Vandamovi oddíly seřazené v protáhlém pochodovém proudu mezi Nakléřovem a Chlumcem mohly být nasazeny do útoku jen postupně.
0: Předehrou bojových akcí se stala prudká srážka v katastru Chlumce, která zřejmě svojí neočekávaností zaskočila vesničany, kteří se vraceli z ranní mše.
1: 29. srpna roku 1813 byla totiž neděle. V pamětním zápise k tomuto dni se praví.
0: Každý honem utíkal, aby ještě zachránil, co se ještě zachránit dalo. Ženy a děti obtížené nejrozmanitějšími věcmi a muži ženoucí dobytek spěchali, aby se skryli v blízkých lesích. Zatím už řádil bodákový útok předních francouzských vojů se zadním vojem Rusů, kteří se zoufale bránili u Chlumeckého hřbitova.
2: Přestože Francouzi na počátku bitvy disponovali jen malým počtem děl, jejich pěchota se neúnavně vrhala do opakovaných stečí proti ruským pozicím.
1: Očitý svědek popisovaných událostí zaznamenal.
0: Vystaveno útokům se všech stran sem a tam se zmítalo klubko obránců zahrnujících gardové i řadové pluky spojené v jednu velikou masu, která se podle okolností pohybovala vpřed nebo zpět. Bylo by možno toto množství bojovníků nazvat změtí, ve které se byly oddíly obou stran selví odvahou. Jednotlivé druhy zbraní tu mizely ve všeobecném hluku bitvy.
2: Francouzské pěchotě se nepodařilo zmocnit vesnice Stradova a utrpěla značné ztráty.
3: Podobně se útočící straně vedlo v Přestanově.
2: Proto se kolem 16. hodiny pokusila část francouzského jezdectva obejít pravé křídlo jezdectva spojenců.
3: Byla však odražena u Chabařovic, dobře mířenou palbou jedné z ruských baterií za pomocí krysníků, kteří dorazili na bojiště teprve v průběhu bitvy.
2: Kolem 17. hodiny podnikli Francouzi ve dvou silných kolonách poslední útok na postavení protivníka.
3: Ruské zálohy se stenčily na pouhých několik desítek mužů.
2: Ale i útočníci se ocitli na pokraji úplného vyčerpání a útok zastavili.
3: Ztráty prvého dne činily asi 12 tisíc mužů, to jest zhruba po 6 tisících mužích na každé straně.
1: I generál Ostermann Tolstoj utrpěl těžké zranění.
3: Rusové však dosáhli svého cíle a zabránili Vandamovu sboru uzavřít hlavní voj české armády v Krušných horách.

0: Vrchní velení nad spojeneckými jednotkami měl ruský generál Barclay de Tolly.
1: To je pán, kterého odvolali před bitvou u Borodina a narychlo nahradili Kutuzovem.
0: Rozbitá první divize ruské gardy byla stažena do zálohy. Její místo zaujali ruští granátníci a řadoví vojáci podporovaní ruskými i rakouskými kyrysníky.
2: Velení v centru bitevní sestavy převzal generál Miloradovič, který byl srbského původu a účastnil se i bitvy u Slavkova.
0: Na pravém křídle měly operovat rakouské jednotky pěší divize a lehké divize, tvořené 6 husarskými pluky.
2: Ze stejného počtu pěších pluků se 4 doplňovaly v Čechách. Terezínský, Plzeňský, Písecký a Jindřichohradecký.
0: Z českých zemí se rekrutovala i část kyrysníků a dragounů určených k přímé podpoře pěchoty.
3: Teprve 29. srpna večer dorazili Chlumci zbývající jednotky Vandamova sboru. Francouzský generál se netajil optimismem a svým podřízeným důstojníkům sdělil, že ve čtvrtek 2. září budou společně obědvat v Praze. Počítal totiž s příchodem dalších francouzských posil, snad dokonce v čele se samotným císařem. Napoleona však silně znepokojil postup spojeneckých armád v Braniborsku a Lužici a považoval přesun hlavních francouzských sil do Čech za velmi riskantní. Ponechal tedy Vandamův sbor vlastnímu osudu. Třeba, že jeho velitel náležel k těm méně schopným a zodpovědným velitelům napoleonských vojsk, kdyby tušil, že bude muset čelit s 25 tisíci bojeschopnými muži přesile Rusů a Rakušanů bez šance na příchod dalších francouzských posil, asi by neváhal dát rozkaz ke spořádanému ústupu. Namísto toho setrval při původním plánu, kdy zamýšlel masivním útokem 2 divizí odtrhnout levé křídlo protivníka od Krušných hor, zatlačit Rusy a Rakušany do podhůří a tam je zničit.
1: Co se dělo dál?
2: 30. srpna 1813,
1: tedy v pondělí,
2: se v 7 hodin ráno bitevní linie mezi Střížovickým vrchem a Krušnými horami znovu ocitla v ohni.
0: Zatímco jedno francouzské křídlo zahnalo Rusy na ústup, na opačném křídle se hned z rána vyvíjela situace v neprospěch Francouzů.
2: Úžlabina mezi Chabařovicemi a českým újezdem se zaplnila ruským lehkým jezdectvem.
0: Rakouská pěší divize se z výšiny napěhání...
1: Ano, tady kdysi bojovali husité.
0: Energickým postupem rychle zmocnila strategického Střížovického vrchu.
2: Ale teprve 3. nájezdem se ruskému a rakouskému jezdectvu podařilo umlčet část francouzských děl.
3: Kolem poledne panoval v centru francouzské bitevní sestavy u Chlumce poměrný klid. A generál Vandam stále ještě doufal v příchod hlavních sil císařovy velké armády. Namísto nich se však neočekávaně objevili v Nakléřovském průsmyku Prusové. Francouzi se velmi rychle vzpamatovali z překvapení, které ostatně nebylo o moc větší než překvapení samotných Prusů. Vandam se rozhodl ponechat na místě veškeré vozatajstvo a dělostřelectvo, které mělo za podpory části pěchoty zadržet postup Rusů a Rakušanů. Větší část pěchoty a téměř všechno jezdectvo provedli na stísněném prostoru obrat čelem vzad, aby se probili liniemi pruských jednotek a skutečně se jim podařilo prosekat si ústupovou cestu pruskými liniemi.
2: Velitel francouzského armádního sboru byl spolu s dalšími 4 generály zajat.
0: Obklíčená francouzská pěchota propadla naprosté demoralizaci. Rabovala opuštěné vozy nebo prchala do krušnohorských lesů.
2: Za sebou nechávala mrtvé a raněné, zabité koně, vyloupené vozy a rozbitá děla.
0: Dvoudenní bitva stála Francouze na 11 tisíc mrtvých a raněných. Dalších zhruba 10 tisíc neraněných vojáků padlo do zajetí. Na vítězné straně postrádali necelých 10 tisíc mrtvých, z toho odhadem 7 tisíc Rusů.
1: Jak to bývá, oběti nepřinesli jenom vojáci.
2: V průběhu bojů bylo zničeno přes 600 domů. Samotný Chlumec se proměnil ve spáleniště. Tentýž osud potkal i 5 dalších obcí. Hmotné škody byly vyčísleny na 2 miliony zlatých.
0: 30. srpna opustila francouzská posádka Ústí nad Labem.
2: Van Damme požadoval během pobytu Francouzů v Ústí 50 tisíc porcí chleba pro své vojáky.
0: Jenomže toto město čítalo v té době asi 1500 obyvatel. A tak stěží mohlo požadovaný příděl dát dohromady.
2: Proto rozhodl Van Damme město obsadit a dům od domu vybrat veškeré jídlo.
0: Během této dvoudenní rabovací akce bylo vypáleno 6 vsí, schořelo, popřípadě jinak zničeno bylo přes 700 chalup.
2: Nyní už zajatý francouzský generál Van Damme putoval v uzavřeném kočáře pod silnou eskortou do Prahy.
1: A co Napoleon?
2: Ten se nechtěl s porážkou svého armádního sboru u Chlumce a Přestanova smířit. Jeho vojska podnikala další pokusy o vpád do Čech.
0: Jeden z nich ztroskotal uprostřed září na pevné obraně rakouských vojsk u Varvažova.
2: Bitva u Chlumce byla po Slavkovu druhá největší bitva napoleonských válek na území Habsburského mocnářství.
1: V následujícím měsíci, tedy v říjnu 1813, došlo k ještě jedné řezničině. Ta vstoupila do dějin pod málem oslavným názvem Bitva národů. U Lipska byla francouzská armáda drtivě poražena.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 711. schůzka s toulkami českou minulostí. 712. s podtitulem Bitva národů vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Z Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
1: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
1: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
1: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
2: Radioservis představuje
3: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den, je tady pravidelný prostor podívat se pod povrch událostí kolem nás. Komentovat je přišel Josef Šlerka, datový analytik, pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Pozornost zaměříme zejména na roli umělé inteligence v archivu paměti národa, varování některých vědců před hrozbou umělé inteligence, která by prý mohla vyhubit lidstvo. A věnovat se budeme také podpoře a rozvoji mladých novinářských talentů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
5: Organizace Postbellum, která stojí také za projektem Paměť národa, slaví 25. narozeniny a dostala ojedinělý dárek. Část obsáhlého archivu totiž lze nově prozkoumat prostřednictvím umělého asistenta, nového asistenta využití umělé inteligence. Za projektem a jeho implementací stojí Karel Minařík a právě vy, Josefe Šlerko. Tak co bylo spouštěčem tohoto projektu?
6: Asi tím základním spouštěčem bylo, že nám s Karlem Minaříkem přišla hrozná škoda, že Paměť národa má obrovský archiv, který je audioarchiv. Já myslím, že posluchači Českého rozhlasu vlastně vědí o tom, protože Český rozhlas je partnerem Postbella a vlastně ty příběhy pamětníků tady zaznívají v éteru velmi často. To znamená, je tam hrozně moc rozhovorů. Ty rozhovory mají 2 hodiny, některé dokonce třeba 6 hodin. Jo? Jako jsou to dlouhé rozhovory, kdy ten pamětník vypráví spoustu věcí ze svého života, které se nakonec nedostaly úplně na ten samotný web, protože na tom webu doposud byly jako takový shrnutí toho, co ten pamětník říká, a pro badatele tam byla možnost si ten záznam pustit. A to je hrozně nešikovný. Když chcete něco vědět, tak by se rádi v tom vyhledávali. A navíc lidi si dneska zvykli na to, že daleko častěji, než jako vyhledávat třeba něco v Googlu, takže se zrovnou zeptají a dostanou rovnou nějakou odpověď. Jo, rovnou vlastně ten AI asistent na tom Googlu jim napíše prostě tu odpověď. Ostatně myslím, že Seznam s tím taky hodně experimentuje. A my jsme zhruba před rokem touhle dobou, vlastně zhruba tak to vychází, se sešli s Mikulášem Kroupou a s dalšíma lidma z Postbella a řekli jsme jim, že bychom uměli vlastně vzít ten archiv, který má 30 000 hodin a technicky vyřešit to, jak ho přepsat, to znamená z té digitální podoby toho zvuku ho dostat do té textové podoby a udělat v něm nějaké vyhledávání. Tehdy jsme si naivně říkali nějaké vyhledávání. No a postupně se nám podařilo vlastně vytvořit projekt, který si posluchači můžou rovnou vyzkoušet. Adresa je asistent.pamětnároda.cz, tam se můžou přihlásit. A potom, když se přihlásí, jak vlastně vstoupí do takového prostoru paměti, kde můžou vlastně vyhledávat nejen podle klíčových slov, ale hlavně se můžou ptát. A můžou se ptát způsoby, kterými se dřív ptát nemohli. Já mám velmi rád způsob, kdy se člověk zeptá, jakou barvu měla normalizační škola. A ten systém D a pomocí semantického vyhledávání najde zmínky o školách v době normalizace a soustředí se na to, jaké barvy používají pamětníci, když o ní mluví. Mimochodem, v tomhle případě je to šedá a rudá. Pamětníci velmi často mluví o šedivosti normalizačních škol a všudy přítomnosti jako rudé barvy, jaksi symbolu tehdejšího režimu. A tu odpověď nedostávají jako sbírku citací, ale vlastně jako ucelenou odpověď. Co pamětníci říkají?
5: Je
6: čím
5: to,
6: se liší?
5: Ano,
6: a kde jsou taky limity toho, co říkají?
5: Svým způsobem si de facto popovídám.
6: Můžete si popovídat, je tam možnost toho chatu? Ptát se dál a dál a zpřesňovat. A tohle je podle mě jako velká změna. Zvlášť proto, že ten asistent umožňuje tomu člověku, který se ptá, jít potom rovnou na tu ukázku. Když cituje nějakého pamětníka, tak vy si můžete kliknout, dostanete se přímo na ten rozhovor a můžete si pustit ten audiozáznam a když vás to zaujme, tak si můžete taky popovídat s celým tím přepisem. Nemusíte se ptát jenom té jedné velké databáze, ale můžete si povídat jako s tím přepisem a dál se v tom, tak říkajíc, hrabat.
5: Je to určitě obrovský posun v práci s tou takzvanou orální historií.
6: Ta takzvaná orální historie je právě v tomhle ohledu extrémně zajímavá a my jsme na to museli dávat velmi pozor. Protože lidé mají trošku tendenci si myslet, že je to zjevená pravda. Ale pamětníci jsou pamětníci. To znamená, jejich výpovědi jsou často zkreslené tím, co si pamatují a co si nepamatují. Často v těch výpovědí možná chtějí vypadat trošku líp, než jak to tehdy bylo. Prostě není možné s tím pracovat jako s tím sou zjevenou pravdou. A i tohle my jsme nějakým způsobem zohlednili v tom chatbotu, kdy jsme se snažili napsat to vyhodnocení těch odpovědí, tak ten pokyn pro toho chatbota má asi 3,5 normostrany, je to prostě dlouhý pokyn, aby ten systém jako nebyl příliš sebejistý, aby nedělal předčasný závěry, aby upozorňoval rovnou toho badatele, ale vlastně kohokoliv, kdo se přijde zeptat, kde jsou rozpory mezi tím, co ty lidi říkají, a taky, a to je zajímavé, o čem ty lidi nemluví. Hmm.
5: Jak podle vás, pane Šlerko, chceme naslouchat těm autentickým zkušenostem našich předků?
6: My jsme ten systém spouštěli minulý týden ve středu, dneska je tam, myslím, že se blížíme k tisícovce lidí, kteří se zaregistrovali, což vypadá, že chceme naslouchat tomu, že lidem o to mají zájem. A druhá věc je, jak se z toho jsme ochotni poučit nebo proč to děláme. Asi celá řada lidí tam vlastně přijde zjistit něco ze své vlastní historie. My, když jsme ten systém testovali, tak se nám taky stalo, že jeden z těch lidí, co to testoval, zjistil, že má nevlastního prabratra, o kterým vůbec nevěděl, protože se ukázalo, že v rodinné historii je místo, o kterém nevěděl. A najednou zjistil, že má někde příbuzného, kterém vůbec netušil. Taky se nám stalo, že zjistil tester, že strýček byl ve Wehrmachtu. Je to vlastně poměrně zajímavý, že i pro ty lidi osobně, nejen v té velké historii, se tam nachází spousta věcí. A to mi vlastně přijde nejdůležitější. My se často jako soustředíme na tu velkou historii, na ty velké události. A zapomíná se na to, že spousta těch věcí se prožívala drobně v těch městech, v konkrétních městech, jako jak vypadal vstup vojsk ve Valašské Mezeříčí, jo? Co o tom vypráví pamětníci. Československo tehdy osvobozovalo celá řada vojsk, samozřejmě dominantně se Sovětským svazem a na západě Spojenými státy o tom jako často mluvíme, víme o tom, ale tady byly oblasti, kde pomáhali osvobozovat rumunská vojska. A když se člověk zeptá na to, jak Rumuni pomáhali při osvobozování, tak se najednou dozví spousty detailů a spousty příběhů, který jsou fascinující a fantastický. Ale zároveň vlastně, kdyby to měl dělat tím klasickým způsobem Rumunsko válka, tak ten objem dat, který by dostal, by byl tak velký, že by se na to vykašlal.
5: Vysvětluje datový analytik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Josef Šlerka.
1: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: U umělé inteligence zůstaneme i v příštích minutách s Josefem Šlerkou. V poslední době totiž několik vědců varovalo, že její příliš rychlý rozvoj by mohl v brzké budoucnosti dokonce prý do konce této dekády vést až k vyhubení lidské rasy. Tak co si myslíte o podobných prognózách. Co tím vědci sledují?
6: Je důležité říct, že jsou to jako nějaké předpovědi. Ty předpovědi se nějak spočítají. On to vypadá zvláštně, když říkám, že se ty předpovědi spočítají. Člověk by si myslel, že se zeptáte experta a on vám jako jen tak řekne. Ne, to, ty předpovědi se musí o něco vyfutrovat. Musí nějakým způsobem, teda nemusí, ale pak to není poctivý. A my, když se podíváme dneska na tu velkou debatu, která se o AI vede, tak vidíme dva takové velké tábory, nebo ani ne velké možná, spíš jako hodně slyšitelné tábory. Tím jedním jsou lidé, kterým se říká AI akceleracionisti, zvládl jsem to říct na jeden nádech, a to jsou lidi, kteří věří v to, že ta AI je tak mocná technologie, že ten svět změní tak radikálním způsobem, že prostě budeme mít všichni dostatek peněz, všechno budou dělat stroje, budeme osídlovat vesmír, prodloužíme si život do nekonečna. No a pak jsou ty na protější straně ty AI, říká se jim trošku posměšně důmeři, ty předpovídači apokalypsy, který taky věří, že ta technologie je takhle strašně zásadní, ale že povede k tomu zničení světa. Ale to zničení světa často má povahu nejen, že AI se rozhodne člověka vyhubit, protože dostane úkol snížit skleníkové plyny a dospěje k závěru, že když vyhubí člověka, tak je to nejefektivnější způsob, jak to udělat. Ale třeba taky tím, že nás postupně zbaví schopnosti a moci rozhodovat o věcech.
5: Je čím dál samostatnější,
6: autonomnější. Co pak samostatnější a autonomnější, ale je čím dál tím lepší v těch rozhodnutích, jako vlastně možná je lepší než průměrný člověk, tak proč jí nenechat vládnout, jo? A tyhle ty dva póly jsou hrozně slyšet, protože média mají rády ty silné příběhy, ty silné věci. A někde mezi tím je ten zbytek. Já se trošku řadím k tomu zbytku. Já si myslím, že ta AI přináší jako potenciálně spoustu nebezpečí, ale vlastně ten apokalyptický scénář, ale ani ten scénář té velkolepé utopie není zas tak pravděpodobný, protože ta AI vlastně vstupuje do nějakého světa, ve kterém je spousta jiných jako lidí, aktérů. Prostě, že ten rozvoj té technologie nikdy není tak přímočarý.
5: Pokud, pane Šlerko, výzkumníci, ti, kteří v posledních týdnech takhle byli na poplach, už nyní vědí, že se třeba ten vývoj umělé inteligence ubírá špatnou cestou. Umí to, chtějí to, mohou to nějak zastavit, aby se nevymkla kontrole, nebo to vyřeší prostě tím, že o tom mluví do médií a třeba odejdou z těch laboratoří, ve kterých pracují?
6: Tak oni většinou odejdou a nastoupí do nějaký jiný organizace, kde se věnují zase ty umělé inteligenci. Třeba jejím nebezpečí. Ne, že jako pokračují v tom vývoji. Tam je strašně důležitý, jak my si tu AI představujeme. Já jsem slyšel spousty metafor, a že je to drak, kterýho si trénujeme a musíme dávat pozor na to, aby ten drak se choval podle těch našich představ. Že to nějaká mimozemská bytost, která má nelidskou inteligenci. Ale všechny tyhle ty metafory vlastně říkají, že ta AI sama o sobě něco chce. Ale ona sama o sobě nic nechce. Ona nemá žádnou agentnost, tak tomu říkáme v tom biznesu, nemá žádný vědomí. A já vlastně doporučuji posluchačům, přemýšlet o tom, že je to možná takový golem. My si představujeme furt golema z Voskovce a Vericha, ale když si vzpomenete, co byl golem, tak golema stvořil člověk, golem byl nadán obrovskou silou, golem ale sám nic nedělal. Museli jste mu dát do toho čela ten takzvaný šem, hám, foráž, kde bylo napsaný, co má udělat.
5: A držíme ten šem pořád
6: my. A my ten šem pořád máme. Ale ten golem taky zničil podle legend půlku z židovské Prahy, protože ten pokyn, který dostal, byl prostě špatně napsaný. A tohle je to nejčastější, co se dneska odehrává. Často u těch nejrůznějších jako incidentů zjišťujeme, že ten problém byl v tom, že jsme špatně napsali ten pokyn do toho šému. No a nakonec z toho golema jsme odpojili. A já si myslím, že lidstvo pořád má poměrně dost možností, jak ty věci odpojit. A druhá věc je to pořád trošku jednostranný nástroj. Pořád, když se podíváme na ty bezpečnostní incidenty, tak vidíme, kudy se to vede, a pořád bych tvrdil, že to nemá žádný vědomí ani záměr. Takže takový to, že nás bude chtít vyhubit, nebude chtít. Možná se najde nějaký zlej, jak se říká, aktér, který tu AI k něčemu takovému zkusí použít. Ale zase ten svět je složitý a je to trošku jak v tom Harry Potterovi, jak když mluví Brumbál o Voldemortovi, tak říká, ale vždycky se najde někdo, kdo se ho pokusí zastavit a pak se najde někdo další. V tom světě je prostě spousta aktérů, kteří jako spolu zájemně interagují a ta pravděpodobnost z mého pohledu, že by ta AI nás vyhubila nějakým způsobem úmyslně, je nízká. Může to nadělat spousty paseky třeba v té sociální oblasti. Tím myslím úbytky práce, reorganizace celé té společnosti, jak bude vypadat školství, jak budou, jo, jako tam je strašně moc věcí, kde to může udělat hrozně moc paseky, tak jako industriální revoluce nakonec vedla v podstatě ke dvou světovým válkám. Je možný, že ty AI změny, když je blbě budeme jako adoptovat do toho našeho světa, tak povedou k nějakým podobným otřesům.
5: Mimochodem, vy jste zmínil agenta, mám na mysli teď terminologii, co se týče této technologie, tak shodou okolností právě australský premiér oznámil, že agent umělé inteligence vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu zaútočil na australský vládní portál se zdravotními údaji, získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům, informuje o tom právě teď agentura Reuters.
6: A to je strašně hezký, jo? Když tuhle zprávu slyšíte, tak se ve vás něco děje. Něco. A v těch AI akceleracionistech se děje takový to, no je to hrozně dobrý, no a tak to je jako drobná věc, co se nic nestalo, jo, jako ty důmy řeknou, vidíte? A ty AI pragmatice, jako jsem já řeknou, to já bych si s dovolením přečetl nějakou technickou zprávu, co se tam vlastně stalo, jak to proběhlo, a jestli náhodou ty servery nebyly jenom blbě zabezpečený. A ten AI agent zvládá rychlejc dělat to, co by jinak udělal člověk taky. Ostatně myslím si, že teď koluje zpráva o tom, že jedna hackerská skupina se dostala k záznamu FBI. Myslím si, že to udělali lidi, udělali to pěkně po staru a asi to bude mnohem větší paseka než ten případ z Austrálie.
5: Když mluvíme o tom překotném vývoji umělé inteligence, tak co vás osobně třeba nejvíce překvapilo v této souvislosti?
6: Já se přiznám, že mě asi spíš udivuje ta rychlost toho rozvoje. Ty schopnosti ani tolik ne. Ty schopnosti se pořád nějak zlepšují, ale vidíme, že v jistém slova smyslu to naráží na nějaké místo, po kterým už jako nevidíme nějaké razantní změny. Ale protože jsme lidi, tak si vymyslíme spoustu jiných věcí. Třeba ty AI agenty. Třeba vlastně to, že i když ty současné modely jsou opravdu na vysoké úrovni, tak mají nějaké limity. A člověk na to reaguje poměrně.

0: daleko víc spojená s rozvojem robotiky, bude daleko víc spojená s rozvojem různých biotechnologií a je to něco, co se na nás valí a my to zatím jako nevidíme. A tam se začne odehrávat něco velmi zajímavého. Já jsem poprvé měl zkušenost, přímou fyzickou zkušenost s humanoidním robotem a tam já jsem viděl záblesk jako té změny, která je opravdu tak razantní, že ji vidíte na ulici.
1: Mimochodem humanoidní robot na uklid ze startupu v San Francisku jde na dračku.
0: To naprosto chápu, jo. Myslím si, že všichni máme, ne všichni, ale hodně lidí má doma takovýho toho robota na uklízení podlahy. A to je vlastně takový zárodek těch robotů, který tady možná budeme potkávat za pár let na ulicích. Ostatně ten rozvoj běží hodně rychle. Teďka máme zkušenost toho, že společnost Tesla, jestli jsem to dobře pochopil, dostala povolení, aby její autonomní řízení se mohlo používat v Čechách. Takže spousta lidí možná na ulicích potkává auta, která jsou řízena roboty a ani to vlastně nevědí.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pokračujeme v rozhovoru s Josefem Šlérkou, datovým analytikem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také vedoucím projektu Media Rating nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. A právě tento fond společně se Syndikátem novinářů České republiky podpořil v rámci grantového projektu Talent mladé novináře a novinářky do 35 let. Skončil, pokud se nepletu, čtvrtý ročník.
0: Já se přiznám, že to řeší kolegové hlavně, takže ty detaily, vím, proč se to dělá, ale ty konkrétní detaily si nepamatuju.
1: Tak, ale jde o to, že do toho grantového programu se přihlásilo letos rekordních 40 žadatelů, porota vybrala 29. Tak o co mladí novináři žádali? Jaké aktivity ty jste se rozhodli podpořit?
0: Já možná začnu tím, proč ten projekt jako vlastně vznikl, protože v tom projektu se udílejí částky maximálně do 100 000 korun a dávají se vlastně na ty věci, na které normálně ty granty nedostanete. Jo, normálně vlastně, i když jsou to granty nadačního fondu nezávislé žurnalistiky nebo jiných institucí, tak jsou to granty většinou buď to na rozvoj celé té redakce, nebo na nějaký investigativní projekt, nebo na posílení nějaký kapacity. Ale mladí novináři mají spoustu problémů, které vypadají banálně, ale stojí peníze. Třeba hlídání dítěte. Jo, v minulých ročnících se dávaly příspěvky mladým novinářkám a novinářům na to, aby mohli hlídat, aby někdo mohl hlídat dítě.
1: Jazykové kurzy?
0: A je tam spousta přesně těch drobností, jako jsou jazykové kurzy. Máme obrovskou debatu o migračních vlnách, ale málo novinářů umí plynule ukrajinsky nebo arabsky. Jo, to znamená, bylo by fajn, aby uměli. Spousta těch novinářů by rádo nějakou stáž na zahraniční univerzitě, ale to stojí další peníze. Řada těch novinářů vlastně potřebuje tyhle ty drobnosti, na které ale vlastně v tom redakčním provozu často nejsou peníze. A přitom to ty lidi reálně brzdí. Takže my jsme reagovali v tom ohledu na ty, vlastně na ty potřeby těch mladých novinářů, kteří nastupují do biznesu, o kterém si mnozí myslí, že vyhyne, a často nastupují za peníze, které opravdu nejsou vysoký a nastupují tam vlastně s takovou jako s tím nadšením, ale ono to nadšení nezaplatí složenky, jo.
1: Proto také, jak už popisujete, kromě tady kurzů ruštiny v Gruzii nebo arabštiny, pak je tady krátkodobý studijní pobyt v Německu, spojený s intenzivním kurzem německého jazyka NATO. Také přispějete rozvoji dovedností pro tvorbu podcastu, ale také třeba finanční příspěvek na pořízení pracovního vybavení nového počítače.
0: Tohle je vlastně hrozně zajímavá věc. Zvenku by to mohlo vypadat jako taková jako rozmařilost. Jo? Proč přispívat lidem na počítač nebo na telefon? On ten důvod je ale poměrně pragmatický. V tom čase, ve kterým žijeme, vlastně ten počet útoků na ty novináře v tom kyberprostoru roste. A je vlastně důležitý třeba i pro ty novináře, aby měli počítač a telefon, který jde nějak rozumně zabezpečit proti kybernetickým útokům, zvlášť pokud dělají na nějakých citlivých kauzách. Viděli jsme v minulosti, že nejrůznější aktéři, ať už státní nebo nestátní, se neštítí toho pokusit se novinářům nainstalovat třeba do mobilu odposlechová zařízení. Víme to z Orbánova Maďarska a kauzy Pegasus, o které investigace.cz psala velmi detailně. Takže je to něco, co může zvenku vypadat jako rozmařilost, a ve skutečnosti to má velmi dobrý důvod.
1: Jak podle vás, pane Šlérko, vnímají mladí novináři na, řekněme, začátku své kariéry svůj další rozvoj? Vůbec

0: tuto profesi jako takovou?
1: My jsme dělali na novinářském fóru debatu vlastně mladých novinářů a bylo vidět, že jim chybí spousta věcí. Chybí jim právě jako to celoživotní vzdělávání, chybí jim ten prostor pro ten rozvoj. A ta situace v těch redakcích opravdu není taková, že by ty redakce měly peníze na zbyt a mohly tohleto vnitřně platit. Chybí mentoring, ku příkladu, jo, těm novinářům. Proto fond podpořil vznik investigativní akademie v rámci investigace.cz, kde 18 novinářů prošlo půlročním velmi intenzivním školením na různé techniky vlastně investigativní práce a teď mají mentory, ať už v magazínu Reportér, v investigaci, no v dalších jako redakcích a můžou pracovat pod dohledem nějakého zkušeného novináře na kauzách. Tenhle ten vlastně proces toho mentoringu je něco, co ty mladí novináři často zmiňují, že by potřebovali. Protože já si dobře pamatuju, když jsem já nastoupil, pár let jsem tím novinářem byl, když jsem byl ještě mladý, skoro mladý, a vlastně to trošku, že vás hodějí do vody a teď se předveďte, jo. Proč? No protože prostě ty články, já jsem tady psal do printového média, protože ty články prostě večer musí jako odejít a vyjít. Nemůžete říct až zítra. A vy pracujete a vlastně postupně se musíte učit od kolegů ty postupy. A faktem je, že v tom českém prostředí vlastně ty vysoké školy se zaměřují víc na tu akademickou část toho výzkumu žurnalistiky a podobně.
0: Pak přijde praxe.
1: A pak najednou přijde praxe a vlastně trošku, máme nějaký vošky, vysoké odborné školy, které se tomu věnují, ale vlastně to vzdělávání těch novinářů a to hlavně to průběžné vzdělávání nám trošku nefunguje.
0: Kdybychom se podívali, nemáme už mnoho času, dovnitř těch redakcí, byť pochopitelně je to velmi různorodé a není tady jenom rozhlas, jsou tady televize, také deníky, týdeníky, tak bývají ty pracovní týmy namíchány, že je tam mix vlastně těch už zkušených novinářů a těch, kteří začínají svou kariéru.
1: Je hodně vidět, že v posledních letech ty redakce přemýšlí právě nad tím, jak si vychovat svoje novináře, protože to nadšení, ze kterým to vstupoval, je krásný, ale on ten čas běží a lidi zjišťují, že stárnou a že by potřebovali pomalu, ale jistě ty věci někomu předat. Takže mně přijde, že právě v posledních několika letech roste ta potřeba i těch redakcí vychovat si svoje nástupce a já to považuji za velmi dobrou zprávu.
0: Konstatuje Josef Šlerka, datový analytik, vedoucí projektu Media Rating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, také pedagog oboru studia nových médií na Filozofické fakultě. Já vám děkuji a přeji vše dobré.
1: Děkuji za pozvání a posluchačům taky přeju všechno dobrý.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jezita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Víkendový výběr Dvojky.
3: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
2: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
3: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
4: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
5: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
3: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
6: Náš Muzikál Express je nejrychlejší vlakem na světě.
7: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
3: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
8: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
2: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
3: Víkendový výběr Dvojky.
2: Naslyšenou už o tomto víkendu.
3: Na Dvojce.
2: Rozhlasová hra Na Dvojce.
3: Veronice se najít pravou lásku stále nedaří.
2: Proto se vydává do světa.
9: To je dobře, že jdeš do Indie. Víš co, tam jako vyšleš přání a všechno začne pracovat pro tebe.
2: Ale najde nakonec to, co hledá?
10: Veroniko Karafiátová, berete si zde přítomného Zdeňka Šámala za svého právoplatného manžela?
9: Já...
2: Láska je dobrý matroš.
3: Třetí díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
11: A pro ty nejbližší chvíle čtvrtečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Ondřeje Soukupa. Připomínám, že v premiéře ho vysíláme každou sobotu krátce po 10. hodině dopolední. Teď tedy zmíněná repríza.
12: Haló, Soukup? Haló?
3: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
13: Tady je Ondřej Soukup. Já vám děkuju, že mě posloucháte, a já vás všechny vítám. Got My Mind Set On You a George Harrison. Prý se to dá přeložit jako mám na tebe zálusk. Zálusk, to jsem dlouho neslyšel. Tuhle skladbu napsal Rudy Clark a původně ji nahrál James Ray v roce 1962. A Harrison si koupil tenhle single v létě roku 1963, když navštívil svoji sestřičku Louisu ve státě Illinois ve Spojených státech. A o mnoho let později, když potom pracoval na svém albu Cloud Nine, si na tuhle píseň vzpomněl a rozhodl se ji naspívat jako cover verzi. On totiž, milý ex-Beatle George, už dlouho neměl žádný hit. Jeho předchozí album z roku 1982 propadlo. Ovšem na druhou stranu ono není divu, protože velká část Harrisonovy tvorby se výrazně vymykala mainstreamu. Ta tvorba využívala neobvyklé nástroje a hodně vycházela z indické hudby. A Got My Mind Set On You ale dokázalo, že dokáže vydat píseň, která nevyžaduje přílišné přemýšlení a dostat ji na vrchol hitparád. No to se občas stává, nemusíte přemýšlet a vlítnete úplně na vrchol, možná to tomu i pomáhá kolikrát. A jak se dalo očekávat, mnoho Harrisonových zapálených fanoušků tuhletu píseň upřímně nesnáší. Když Harrison připravoval album Cloud Nine, tak hledal producenta, který by mu pomohl nést břímě ty obrovský práce a hlavně, který by neměl hysterický respekt před spoluprací s bývalým členem Beatles. A pro tuhle tu roli oslovil Jeffa Lynna z Electric Light Orchestra a on se s ním teda předtím nikdy nesetkal, ale jejich společný přítel Dave Edmunds je dal nějakým způsobem dohromady, řekl mu Harrisonovu prozbu a nakonec se ukázalo, že to byla skvělá volba, protože Lynn pomohl Harrisonovi povýšit skladby a pomohl i s psaním nebo dopsáním některých písní. A Lynův zpěv je slyšet i v doprovodných vokálech refrénu Got My Mind Set On You. Na bicí v téhle skladbě hrál Jimmy Keltner, studiový bubeník, který spolupracoval na mnoha solových albech bývalých členů Beatles, a on docela hezky vypráví o vzniku téhle písně. Říká: všichni jsme seděli společně v jedné místnosti nahoře ve studiu ve Fair Parku. Byl opravdu krásný den a hodně času jsme tehdy trávili na terase. A hlavně já. A přivezl jsem si z domova svůj EMU SP1200, což byl sampler bicích. A dal se do něj nasamplovat jakýkoliv zvuk a pak z něj vytvořit takový malý groove, a tak jsem se s ním nějakou dobu bavil. A kluci se chystali začít s další písní. Stál jsem potom v režii u svého přístroje, u toho bubeníka automatického, a začal jsem přehrávat tu malou smyčku, co jsem si tam vyrobil. A jen tak jsem si pohrával s prsty ještě k té smyčce a vznikl takový ještě lepší groove mezi basovým a malým bubnem. A Gary Wright, který stál vzadu v místnosti, začal hrát na klávesy a do toho zpívaj I've got my mind set on you, a všichni jakoby ožili. A George začal tu písničku zpívat s ním, a protože George byl známý tím, že znal texty všech písniček, tak prostě mohl zpívat a postupně se k němu všichni přidali. A producent Jeff Lynne začal křičet na zvukaře: natáčej, natáčej, ty vole, okamžitě natáčej. A tak jsme velmi rychle nahráli tuhletu písničku. Bylo to sice trochu takový syrový, ale tahleta písnička opravdu vznikla.

Tak to byl George Harrison se svou známou písní, která je jedněmi milována a druhými nenáviděna. Ale tak to občas chodí. Film Lo Chiamavano King, anglicky His Name Was King, to je italský film, špagety western z roku 1971. A titulní roli Johna Kinga Marleyho hrál Richard Harrison a jednu z význačných rolí šerifa Briana Fostera hrál Klaus Kinski. Jestli si ho pamatujete, to prostě to byl padouch na první pohled. A hudbu k celému filmu složil Louis Bacalo, což je docela, musím říct, zajímavá postava. On se narodil v Argentíně, ale svoji zásadní kariéru skladatele udělal v Itálii a stal se opravdu jedním z velkých autorů evropské filmové hudby 60. a 70. let. A Louis Bacalo také napsal pro tenhle ten film stejnojmenou píseň. On vlastně ze skladatelského pohledu používá podobný princip jako Morricone. On se vůbec nesnaží, a to Morricone přesně taky dělal, imitovat americkou westernovou hudbu. Prostě přetváří si ji po svém a tak se jemu i Morriconemu podařilo dokonale vytvořit evropskou představu amerického západu. Vždyť pro nás Evropany jsou to nejlepší westernové hudby. Morriconeho Tenkrát na západě a Muž s harmonikou, to je lepší western než všechny ostatní westerny. A možná si taky pamatujete hudbu k německým filmům o Winnetouovi. Teda já si ji pamatuju velmi dobře. A mimochodem, z nostalgie k těmhle filmům jsem se zajel letos podívat na Plitvická jezera, kde se točili. A narazil jsem tam na bar Old Shatterhand, to by ještě šlo, ale potom jsem narazil na kebab Winnetou. A to teda jsem se složil smíchy. No, zpět k písni. Zpívá jí Edda Del Orso, naprostá legenda italské filmové hudby. Ona je ten hlas, který je tak silně spojený s hudbou Morriconeho. Je to ten eterický soprán s 3-oktávovým rozsahem, který Ennio tak často použil vlastně jako další nástroj do své hudby, jenom jako další melodickou linku, zpívaný většinou beze slov, jenom na vokál, na A. Tím to končí. Ovšem u Lo Chiamavano King, a to je dost neobvyklé, tam Del Orso zpívá anglický text a ne ve své typické křišťálové sopránové poloze, ale ve své standardní normální poloze jako normální zpěvačka. Text písně je velmi jednoduchý, začíná slovy His name was King, he had a horse a dál se dozvíme, že King je ozbrojený, má bratra, míru milovaného člověka, který je zavražděn, já myslím, že určitě Klausem Kinským. A King vyráží hledat jeho vraha a na konci přichází výzva, která říká Right on King, right on King. No, a abych pravdu řekl, ta píseň zase nic výjimečného není, ale o pár desítek let později použil Tarantino ve svém filmu Unchained Django a dal jí další život. A musím říct, že on to udělal víc písním, ale o tom později. Tady je Chiamavano King, My Name is King, jmenuji se King.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Já neznám osobně Markétu Irglovou a ani jsem neznal Glena Hansarda, ale celý jejich příběh, včetně obrovského světového úspěchu jejich skladby Falling Slowly, mě vždy připadal strašně zajímavý. Glen Hansard se nedávno zabil na motorce a mě se to vždycky dotkne, když odejde někdo z hudebního prostředí, a já bych tak na něj i na celý příběh téhleté písně chtěl vzpomenout. Jelikož o téhleté scéně vím velmi málo, tak jsem volal Zdeňka Vřešťála z Nerezu, no a ten taky nevěděl nic. Akorát mi řekl, že hudební organizátor Jiří Hejl, zvaný Djoubalík z Valašského Meziříčí, začal k nám v 90. letech vozit irské kapely a mezi nima se na Moravě ocnul i Glen Hansard. A tam se nějak spřátel s panem Markem Irglem, který také pořádal koncerty. A před vystoupením na Valašském Špalíčku v roce 2001 pozval Frames k sobě na zahradní párty. A jeho holčička Markéta, které tehdy bylo teprve 13, podle časopisu Headliner, popisovala ten večer takhle. Znáte Iry, sesedli se kolem ohně, po ruce byla kytara, takže jsme hráli a zpívali. A protože jsem znala desku The Frames, pořád jsem zpívala jejich píseň Star Star a Glenn říkal, páni, to je skvělý. A druhý den mě tehdy pozval na pódium, abych ji zaspívala s nimi. A po nějaké době začali spolu psát písničky a režisér Jan Hřebejk je oslovil, aby něco natočili pro jeho chystaný film Kráska v nesnázích. A při nahrávání hudby jim ve studiu zbylo ještě dost času, tak vznikl materiál vlastně na skoro celou desku. Ta deska vyšla v roce 2006 a bylo to vlastně poprvé, kdy Glenn vydal album mimo svoji skupinu The Frames. A jednou z písní na album byla i Falling Slowly, která začíná úplně jednoduchým kytarovým motivem a větou. Neznám tě, ale chci tě. Hansard přinesl základ, Markéta mu pomohla skladbu dokončit. A během několika hodin z ní vytvořili duet dvou lidí, kteří o sebe mají zájem, ale přitom si nejsou jistí, jestli na to mají sílu. No a život šel dál a do toho přišel film Once. A režisér John Kearney chtěl natočit malý nezávislý film o pouličním muzikantovi v Dublinu. Původně hledal herečku kolem 30 let z východní Evropy, která umí hrát na klavír, a Glenn mu řekl, hele, já znám jednu holku z Česka, ale je jí jen 17. A Kearney se rozhodl riskovat. Pozval Markétu do Dublinu na konkurs a ona tu roli získala. Prý přerušila kvůli natáčení školu, prostě odletěla do Irska. A ten film je rozpočet jen 150 tisíc eur. Nikdo od něj nic moc nečekal a v žádném případě ne světový úspěch. A bylo to pro všechny obrovské překvapení. Napřed ten film uspěl na nezávislém filmovém festivalu Sundance a potom se dostal do běžných kin. No a nakonec přišla nominace na Oscara. A v roce 2008 získala Oscara pro nejlepší filmovou píseň. Markétě bylo pouhých 19 let a stala se první Češkou oceněnou Oscarem v této hudební kategorii a tehdy také nejmladší držitelkou této ceny v téhle hudební kategorii. Pikantní byl ovšem i okamžik při předávání cen. Když totiž Glenn domluvil děkovnou řeč, orchestr začal hrát a Markéta se už ke slovu nedostala. A po reklamní pauze ji ale moderátor pozval zpět na pódium, aby svůj projev mohla dokončit. Byl to jeden z nejslavnějších okamžiků Oscarové historie. A ještě k písni. Ta píseň vůbec není hudebně nějak okázala. Má i několik akordů, jednoduchou melodii a takový hodně střídmej doprovod, ale vlastně jejich síla spočívá v tom, že jak Glenn, tak Markéta nespívají jako nějaký technicky dokonalí pěvci nebo jako pěvecké hvězdy, ale jako dva lidé, kteří velmi komorně si něco sdělují. A faktem je, že právě tato autenticita nebo přirozenost dělá z Falling Slowly velmi působivou píseň.

To byly Markéta Irglová a Glenn Hansard. A teď to bude moje opravdu velmi oblíbená píseň The Continuing Story of Bungalow Bill a The Beatles. Tahle píseň vyšla v listopadu 1968 na dvojalbu Beatles, tehdy slavném White Album, Bílém albu. A autorsky je tradičně uvedena jako Lennon McCartney, ale jejím skutečným autorem byl prakticky jenom John Lennon. Producentem byl samozřejmě jak jinak George Martin. Ovšem dost zajímavý je vznik celé téhle písně. On je totiž spojen s pobytem Beatles v indickém Rishikeshi na jaře 1968, kam odjeli studovat transcendentální meditaci u Maharishi Mahesh Yogiho. A v tom táboře pobývala bohatá Američanka Nancy Cook de Herrera a navštívili tam její syn Richard A. Cook III. A ten se během pobytu vydal na lov tygra a jel na ten lov se svou matkou, přesně jak si z toho Lennon potom v písničce utahuje. Lovil ze hřbetu slona a Cook tygra zastřelil. Když se pak vrátili do meditačního centra a vykládali, jak zabili tygra, vznikla taková bizarní situace. Prostě člověk přijede do Indie hledat duchovní osvícení, odskočí si zastřelit nebohého tygra a potom se vrátí meditovat. A to bylo samozřejmě pro Lennona jako stvořený. Sám později o tom mluvil, že napsal píseň o člověku z Maharishiho tábora, který si udělal přestávku od meditování, aby šel zastřelit několik ubohých tygrů a pak se vrátil zpět komunikovat s Bohem. Proč se ta písnička jmenuje Bungalow Bill? Lennon totiž v textu spojil postavu dobrodruha Buffalo Billa, který je charakteristický americký, s prostředím indických bungalovů, v níž tehdy bydleli. A výsledkem byl Bungalow Bill, tedy něco jako směšná a skarikovaná verze velkého amerického lovce. A Lennon v textu používá přehnaně americký stereotyp. Bill je v textu vykreslen jako typický nafoukaný americký hrdina, který vyráží do džungle ze zbraní, ale pro jistotu si sebou vezme svoji maminku. A Yoko Ono tam zpívá krátkou solovou repliku a to je právě replika téhleté matky, která obhajuje zabití tygra. Hned na začátku písně je flamengová virtuózní vyhrávka na španělku. Tu ovšem nikdo nehrál. Prostě Beatles měli ve studiu nový přístroj, sampler, který se jmenoval Mellotron. A tam po zmáčknutí jedné klávesy se tohleto celé ozvalo. A jim se to strašně líbilo a tak to v klidu dali na začátek téhle skladby, která v zápětí po tomhletom intru začne a ta píseň je velmi jednoduchá. Je jen sloka a refrén a to se pořád opakuje. Lennon ji vlastně vystavil skoro jako dětskou takovou táborovou písničku. Sloky vypráví příběh a děti zpívají refrén. Zpívají. Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bill. Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bill. A pak zpívá Lennon sloku. Vyrazil na lov tygrů se svým slonem a puškou. Pro případ nehody si vždy bral sebou svoji mámu. Je to typický americký hlupák, syn saské matky. Sasky, on měl také na sasy nějak políčeno. No a pak zase všechny děti zpívají. Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bill? A zase Lennon. Hluboko v džungli, kde číhá mocný tygr, Bill a jeho slony to zaskočilo. A tak mu kapitán Marvel vystřelil přímo mezi oči. A zase děti zpívají. Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bille? A děti se ho zeptali, jestli zabíjet není hřích. Ne, vždyť vypadal tak zuřivě, vložila se do toho jeho maminka. To je ta Yoko Ono. Kdyby pohledy mohly zabíjet, byli bychom mrtvými místo něj. A všechny děti zpívají, hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bille? Hej, Bungalow Bill, co si zabil, Bungalow Bille?

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup a vždycky řeknu jenom ano, tady je Ondřej Soukup, jsem rád, že mi posloucháte, protože mě nic jiného nenapadne. Carmen Paris, to je španělská zpěvačka, má krásný jméno, vidíte? Carmen Paris. Já ji totiž osobně znám. V roce 2004 mi naspívala dvě písně z Johanky z Arku. Ale o tom až po téhleté písni. Kromě toho teda Carmen, že kouří jednu cigaretu od druhé, tak celé její jméno je Maria del Carmen Paris Mondarej. A ona je nejenom zpěvačka, ale ona taky skládá, píše si texty a hraje opravdu skvěle na klavír a na perkašny. Narodila se v roce 66 blízko Zaragozy a proto je totálně spjatá s Aragonií. Je nejvíc známá tím, že vytáhla aragonskou jotu, to je tanec nějaký jejich z folklorního muzea, a přenesla ji do současné hudby. A tam ji spojuje s jazzem, s flamengem, s andaluskou a s arabskou hudbou, s tangem, s africkýma rytmama a aby toho nebylo málo, tak ještě s hudbou Latinské Ameriky. A dokonce v roce 2014 obdržela španělskou národní cenu za současnou hudbu. No a její hlas je fakt takovej temnej, prohulenej strašně, zemitej a místama hodně drsnej. Vlastně ona vůbec nespívá krásně v klasickém slova smyslu. Takový velmi výrazný rytmus slov a emocionální pravdivost. Ona vlastně není ani folklorní zpěvačkou, ona spíš připomíná takovou nějakou šansonierku, která si snad z tradiční hudby bere melodiku, rytmus, frázování. A všechny tyto prostředky ona dá nějakým způsobem dohromady, ale používá si je velmi svobodně. A mně se stalo toto. Napřed já jsem totiž chtěl pustit její skladbu 25 años, což znamená 25 let, kterou Carmen zpívá jako duet s jakýmsi zpěvákem Santiagem Auceronem. A když jsem si tu píseň podruhé poslouchal, tak mě začala štvát. Fakt mě začala štvát, byla nudná, pořád kolem dokola a nic se tam nedělo. Ovšem nejhorší je, že vše, co jsem o ní měl připravené, jsem smazal. A teď, po nějaký době, když připravuju další díl, tak jsem si ji znova pozlech a ta písnička se mi líbí, chápete to? Ale já už jsem to měl všechno smazaný. Tak jsem se naštval na tu píseň po druhý a našel jsem jinou a ta se mi taky líbila. A jmenuje se Guarany a je z alba Jotera Serastu, což doslovně znamená ty budeš jotařka, chotařka. A chotera je žena, která zpívá nebo tančí jotu, tradiční španělský lidový tanec a hudební styl, který je samozřejmě z Aragonie, protože ona je odsaď, oni jsou všichni šíleně jako fixovaní, já jich znám víc, ty Aragonie. Takže z Aragonie, Navary, La Riochy, prostě tam někde odkaď ona je. A samotný název Guarany, to je domorodý jazyk, který se dnes mluví hlavně v Paraguaji a Carmen ho používá jako obraz situace, kdy člověk nedokáže sdělit své pocity, okolí ho nechápe, cítí se osamělý, přestože mluví. A v refrénu potom stále opakuje, jako bych mluvila Guarany. Nikdo nerozumí mé samotě, protože mluvím Guarany. A do toho mydlí do perkašnu jako šílená. Ale viděl jsem jí zpívat tuhle píseň, je na YouTube a doprovází se celou dobu na piano a skvěle. Ale tady je Guarany z alba Jotera Serastu.

Tak, to byla Carmen Paris z písní Chotera Serastu a teď příběh s Carmen pokračuje. V roce 2005 přišla ze Španělska nabídka na více jak 20 představení muzikálu Johanka z Arku, ale musel být ve španělštině. S Gábinou jsme poprosili našeho kamaráda, skladatele, básníka, písničkáře a profesora staré historie ze Zaragozské univerzity Gabriela Sopeňu o přebásnění a on to teda nádherně a velmi citlivě udělal. A já se tehdy rozhodl natočit ve španělštině 3 písně jako demosnímky z tohoto muzikálu, abych slyšel, jak to ve španělštině zní. Byl to Most přes minulost, Proklínám a Spásu duše mé. A tak kamarádka a producentka filmu, se kterou jsem v 90. letech spolupracoval, Sonia Jera, taky ze Zaragozy, že jo, Aragonka a další, a ta přivedla kámošku Carmen Paris, taky ze Zaragozy, kterou jste právě slyšeli. Já už jsem pouštěl z Carmen Paris nahrávku písně Most přes minulost, El puente sobre el pasado ve španělštině. Bohužel v playlistu na Spotify nemám, protože ona na Spotify není. A Spáso duše mé, kterou uslyšíte, taky ne. A pak tam ještě byl jejich kámoš Lando, taky zpěvák ze Zaragozy a ten naspíval píseň Maldigo, Proklínám, kterou zpíval Petr Muk. A já si pamatuju, jak jsme začali ve Valencii v nějakém studiu nahrávat a trochu jsem se bál, že Spáso duše mé bude pro Carmen vysoko. Psal jsem totiž tehdy celý muzikál pro rozsah Lucky Bílý a ten je dost brutální. A tak jsem se tehdy nedržel žádných standardních rozsahů. A kromě toho Carmen má opravdu dost zemitej, zastřený hlas. To není žádný soprán, spíš mezosoprán nebo až alt. A tak jsem se jí jen zeptal, jestli to na ní není vysoko. A ona se na mě jenom tak podívala takovým, ona měla hodně takový pohrdlivý pohled a procedila mezi zuby. No te preocupes, prostě nestarej se. Tak jo, ukaž se, řekl jsem si, a pak mi spadla čelist. Naspívala tu píseň úplně jinak, než je originál s Luckou Bílou, který jsem mi předtím poslal. Jo, zpívala jinak, ale skvěle. A španělština mi připadala nádherná, zvukomalebná, strašně. Posuďte sami. Takže Spáso duše mé, španělsky se jmenuje Redentor de mi alma inmortal, a Carmen Paris, zpěvačka ze Zaragozy, jak jinak, že jo?

0: Halo, Soukup? Halo?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Never gonna be alone, Jakob Collier. Collier je neskutečně šikovný kluk z Londýna. Narodil se v roce 94, takže je mu 32 let. A už od 11, kdy tehdy dostal hudební program Logic, tak si začal skládat a natáčet vlastní věci. A začal si sám točit klipy, dával je na YouTube a dával je tam tak dlouho, až si ho všimla legenda, nakonec nejenom mezi hudebníky, prostě v té době 73-letý Quincy Jones. A začali spolu hrát na různých jamech a skoro o rok později už předskakoval na jazzovém festivalu v Montré Herbie Hancockovi a Chicku Coreovi. To teda musím říct, že fakt není špatný začátek kariéry. A Jakob Collier je všechno. Zpěvák, aranžer, skladatel, multiinstrumentalista. On v tom, co dělá, kombinuje všechny možný hudební žánry. Jazz, funk, soul, gospel, folk, a kapela hudbu, elektronickou hudbu, vlastně skoro vše, co existuje a co se dá a možná i nedá použít. A jenom pro úplnost, z jedné čtvrtiny je čínského původu, konkrétně po babičce z Mačiny strany. No, aby to bylo kompletní. A v jeho písni Never Gonna Be Alone, čili Nikdy nebudeš sám, účinkují ještě dva skvělí jedinci. Zpěvačka Lizzie McAlpin a kytarista a taky teda zpěvák John Mayer. Collier sám o hostující zpěvačce Lizzie McAlpin říká, že je spíše spolutvůrkyní než pouhým hostem v uvozovkách. Faktem je, že její hlas je výraznější než Jakobův a má také velice osobitý a stylistický přístup k harmonii v téměř celé písni. A John Mayer zde nespívá, ale má zde brilantní vyhrávky a taková sola na kytaru. Já chci tu skladbu pustit, protože kritici o ní říkají, že Never Gonna Be Alone je upřímně řečeno jedna z nejlepších skladeb Colliera. A její text je vlastně velmi jemný. Liz McAlpin zpívá. V mém pokoji je skvrna slunečního světla. Na koberci, kde jsem tě v červnu na chvíli držela v náručí, bylo na tom něco tak sladkého. Nikdy jsem nebyla tak bezbraná a díky tomu jsem se do tebe zamilovala. Je tam strom, který vzlíží k měsíci. V zahradě, kde jsem tě na chvíli držela v náručí ve tmě, bylo na tom něco tak sladkého. Držím se toho okamžiku, protože díky němu jsem se do tebe zamilovala. Oh, díky němu jsem se do tebe zamilovala. Teď už nikdy nebudu sama. V mém pokoji je skvrna slunečního světla. Na koberci, kde jsem tě na chvíli držela. Tak si poslechněte opravdu ne moc mainstreamovýho, ale fantastickýho Jakoba Colliera.

Tak to byl Jakob Collier a já se s váma rozloučím snad nejšílenější kytarovou instrumentálkou, kterou v roce 1962 nahrál Dick Dale. Tu skladbu nesložil on, je to tradiční melodie od někud z Osmanské říše, kterou si v různých podobách osvojovali Řekové, Arabové, Turci, Arméni a i Židé. Autor písně není známý. Nejstarší nahrávka pochází z roku 1927 a pořídil ji řecko-osmanský zpěvák Tetos Demetriades. Ovšem to byla úplně jiná hudba, než Daleova zběsilá kytarová jízda. Byla to pomalejší orientálně znějící píseň, která se jmenovala Misirlou. A samotné slovo Misrlů, se to čte potom asi anglicky, tak ta pochází z tureckého Misirli a znamená to přibližně egyptianka nebo egyptská dívka. A Dale, jehož otec byl Libanonec, tak tuhle melodii z mládí znal. No a Dick Dale, kytarista, později vykládal, jak jeho úprava písně vznikla. Že za ním po vystoupení přišel asi desetiletý

byl vášnivý surfař a snažil se hudbou vyjádřit fyzický pocit jízdy na vlně, tak se mu začalo říkat surfrockový kytarista, často přezdívaný The King of the Surf Guitar. No a v roce 1994 přišel Quentin Tarantino a nastal druhý život Mizrlu. Použili na začátku filmu Pulp Fiction po úvodní scéně, všichni to určitě znáte, v restauraci zazní Daleova kytara prakticky jako výbuch a nastoupí titulky. Pro miliony lidí se od téhle chvíle Mizrlu stala hudebním synonymem filmu Pulp Fiction. A Tarantino tím současně reinkarnoval, teda on vlastně byl ještě živej, ale svým způsobem reinkarnoval Dicka Dalea do širokého povědomí. A touhletou skladbou já se s váma loučím, mějte se krásně, váš Ondřej Soukup.

Tak to byla repríza pravidelného hudebního pořadu Ondřeje Soukupa. Připomínáme, přátelé, že ve 22 hodin se můžete těšit na další pokračování premiérové četby Čas voz.

0: Trojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: 26. září nás čekají počátky.
3: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
4: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
2: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

Už se začínalo zdát, že dům nikdo nekoupí. Na jednu stranu byl ptáčník rád, i když věděl, že by rád být neměl, protože čím déle se bude prodej domu protahovat, tím míň peněz za něj dostanou. Pavel přijížděl skoro každý týden a ptáčník si uvědomil, že se na bratrovi návštěvy těší, přestože párkrát kvůli Pavlovu příjezdu musel vynechat pravidelnou výpravu do lesa. Od nepříjemného střetu s novou majitelkou Wagnerčina domu chodil tou ulicí nerad. Kdyby existovala jiná cesta, třeba i delší, klidně by si zašel. Ale jiná cesta do jeho lesa nevedla a tak ptáčník procházel ulicí s pohledem upřeným dopředu. Záměrně se nedíval doleva ani doprava a moc nepospíchal, aby si ta ženština nemyslela, že se jí snad bojí. Byla to ona, kdo první pozdravil. Právě u branky zalévala jakési kytky. Dobrý den, zavolala. Doufám, že už se na mě nezlobíte. Překvapilo ho to. A taky si uvědomil, že se opravdu zlobí. To, jak na něj řvala, bylo prostě ponižující. Copak je nějaký úchyl? Dobrý, odpověděl. Co říct dál, nevěděl, tak jen zabručel. Ne, jasně, že ne. A tak divně se uchechtl, aby dal najevo, že se mu celá ta záležitost vykouřila z hlavy a dávno na ní zapomněl. To je dobře, řekla. Hezký den. Zvedla ruku, jako kdyby mu mávala na pozdrav a popadla konev. Zaznamenal to jen koutkem oka, protože už mašíroval dál a v duchu si nadával. Co to mělo být? Co to vydal za podivný zvuk, takové rozpačité zachrochtání? Jestli si o něm dosud myslela, že je divný, teď ji v tom ještě sám utvrdil. Tomu by nevěřil, že mu jeden docela obyčejný pozdrav tak zkazí náladu. Hned mezi prvními stromy kousek od cesty zahlédl v trávě téměř neopeřené ptáče, zřejmě mládě sýkorky. Ještě žilo. Opatrně je obešel, zastavil se opodál a sledoval zoufalé rodiče, jak poletují okolo. Když byl ještě kluk, nosil vypadlá mláďata Jiřímu Pospíchalovi. Sám by si nevěděl rady a vzít ptáky domů se kvůli otci bál. Jiří Pospíchal se jich zpočátku ujal, ale málo kdy se mu je podařilo vypiplat. Už mi je nenos, říkal pak. I když neuhynou, jaký osud je čeká? Tíhle ptáci patří do přírody, ale když je vypustím, nejspíš stejně pojdou. Bez rodičů se nenaučí obstarávat si potravu. Vůbec si nejsem jistý, že si vystačí jen s vrozenými instinkty. Cestou z lesa se ptáčník u Jiřího Pospíchala často stavoval. V loni na podzim ale starý pán umřel a ptáčník přišel o jedinou spřízněnou duši. Ptáčník svými návštěvami splácel sousedovi starý dluh. Ne za ptáky, které mu kdysi vypustil, ale za čas, co mu věnoval. A za trpělivost, s jakou ho poslouchal. Jiřímu Pospíchalovi sice připadal chlapcův pád z kola trochu podivný, ale protože Mirek už nikdy příště s modřinami nepřišel, pustil to z hlavy. Za to sousedka Dohnalová nehodlala na své podezření jen tak zapomenout, a tak když se Mirek v obvyklou dobu vracel ze školy, počkala si na něj. Branka zahrady Jiřiny Dohnalové se otevřela a žena mu zastoupila cestu. Rozpačitě pozdravil a chtěl jít dál, ale sousedka ho oslovila. Už tě to nebolí? Zavrtěl hlavou. Prý si měl zlomená žebra. Přikývl. Dvě. Ale z kola si nespadl, že ne? Spadl? Jiřina Dohnalová ho chytila za rukáv, sykl bolestí. Měl bys někomu říct, co se u vás děje, už kvůli mámě. Nic se u nás neděje. Vytrhl se jí a těch zbývajících několik desítek metrů k jejich domu skoro utíkal. Už kvůli mámě.
Ta slova se mu vypálila do mozku, udělala z něj spoluviníka mámy na utrpení a stala se jedním z důvodů, proč nedokázal matku nikdy opustit. I proto se z něj stal ten podivínský člověk, kterého město znalo jako ptáčníka. Nevěděl, že pár dní předtím, než ho Dohnalová zastavila na ulici, zazvonila u dveří jejich domku. Jiřina Dohnalová neměla ve zvyku míchat se do cizích záležitostí, ale nebyla ani lhostejná. A když bylo v jejich silách pomoct, udělala to. Řídila se svým vnitřním hlasem a morálním kompasem a ten jí říkal, že ptáčníkův táta je tyran. Hnědý oblek, který obvykle nosil, kdykoliv vyšel z domu, vzbuzoval dojem, že středně vysoký, hubený a stále plešatější Arnošt Dušek zastává nějaké významné postavení, ale nebylo tomu tak. Arnošt Dušek celý život pracoval jako kontrolor kvality. Chodil rovně jako voják, přestože na vojně nikdy nebyl, jednak kvůli silné nedoslýchavosti způsobené častými záněty středního ucha v dětství, ale hlavně kvůli jakési nejasné srdeční vadě. V Duškově přehnané zdvořilosti, ve způsobu, jakým zdravil a v tichém tónu hlasu bylo něco nepříjemně podlézavého. Jiřina Dohnalová ho potkávala nerada. Pokud mohla, vyhnula se mu. Když ale řval na svoji opůl hlavy vyšší manželku, jeho hlas nabýval až neuvěřitelné síly. Hádky u Duškových poslouchala Jiřina Dohnalová roky. Už si ani nepamatovala, kdy začaly. Snad už tehdy, když se Dušková do ulice po svatbě nastěhovala. Během let řev nabýval na síle i četnosti. Mnohokrát už měla chuť zasáhnout, kdo má taky ten rámus pořád poslouchat, ale nevěděla jak. Když ještě žil její manžel, uklidňoval ji, každý ať si žije po svém, říkal. Časem si Jiřina Dohnalová začínala myslet, že ji manžel od zásahu odrazuje, protože by pro něj bylo ponižující, že místo něj jedná jeho žena. A určitě by došlo k sousedskému sporu, který by je postihl oba. Jenže teď už tady manžel nebyl. To, že umřel tak mladý, považovala Jiřina za největší křivdu, jakou jí osud mohl provést. Hned potom, že jí nedopřál děti. A někdy v té době jí začalo docházet, že u sousedů nejde jen o hádky, ale že ten chlápek svou ženu mlátí. Nikdy neviděla, že by Dušková měla modřiny. Jednou však zahlédla modrý pruh, který se sousedce táhl přes hřbet ruky. V tu chvíli si uvědomila, proč Soňa Dušková nosí i v létě dlouhé rukávy. Párkrát se ji pokusila na ulici oslovit a zapříst s ní rozhovor. Ale jakmile začala, Dušková odvedla řeč jinam a rychle se rozloučila. Jiřina Dohnalová pochopila, že sousedka o pomoc nestojí, a tak se do života svých sousedů dál nevměšovala. Nevměšovala? Ale to neznamená, že nevnímala, co se u nich děje. Dokud Arnošt Dušek mlátil manželku, mlčela. Ale když viděla, jak zřídil svého syna, rozhodla se zasáhnout. Zazvonila, dveře se otevřely a Soňa Dušková se zastavila na prahu. Při pohledu na sousedku Dohnalovou se zarazila. Potřebujete něco, paní Dohnalová? Zavolala ode dveří. Mohli bychom si promluvit? Soňa Dušková měla tušení, o čem s ní chce sousedka mluvit. Mám rozvařeno a pak musím do práce na odpolední, řekla a zůstala stát u dveří. Nezdržím vás dlouho. Ptáčníkova matka neochotně sestoupila ze tří schůdků a přešla k brance. Dneska je hezky, že? Zvedla hlavu k obloze a bokem se opřela o sloupek. Dohnalová stišila hlas. Paní Dušková, jen jsem vám chtěla říct, že kdybyste potřebovala pomoct,
Kdybyste třeba potřebovala někde zůstat na pár dní nebo i díl, nebo cokoliv jiného, můžete se na mě kdykoliv obrátit. Soňa Dušková zrudla. Bylo to tak ponižující, co si ta ženská o sobě myslí. Ovládla se. Děkuji, to nebude třeba. Odlepila se od sloupku. Naschledanou. Chtěla odejít, ale Dohnalová zvýšila hlas. Když ne kvůli vám, tak kvůli vašemu Mirkovi. Jak můžete dovolit, aby mlátil vaše dítě? Ptáčníkova matka vybuchla. Buďte tak laskavá a nedělejte drby. Nevím, jak to chodilo u vás, ale tady nikdo nikoho nemlátí. Kluk spadl z kola, to je celý. Je vám to jasný? Otočila se zpátky k domu. Nemusíte tak žít. Dohnalová to řekla polohlasem, spíš ta slova jen zamumlala, ale věděla, že ji Soňa Dušková slyšela, protože se uprostřed kroku zarazila. Pak beze slova vyšla do schodů a zabouchla za sebou dveře.

Když pracuju na zahradě, je ze mě jiný člověk, lepší. Vysazuju letničky, vytrhávám plevel, odstřihuju zvadlé květy, zalévám a přihnojuju a když se potom posadím na lavici a podívám se kolem sebe, projede mnou závan štěstí. Myslím si, že štěstí je nakažlivé. Dokud byla šťastná moje maminka, byla jsem šťastná i já. Moje štěstí se začalo vytrácet zároveň s tím jejím. A den našeho stěhování se do mé paměti vepsal jako zásah sekerou. Od té doby šlo všechno špatným směrem a vedlo to až k maminčině pokusu skoncovat se životem. Hrozně jsem se na mámu zlobila. Jak mi to mohla udělat? Jak mohla dopustit, abych věděla, jak ji odnášejí na nosítkách, abych slyšela její chrčivé dávení? Jak mohla dopustit, abych prožila ten hrozný pocit úzkosti a bezmoci? Opravdu by mě tady nechala samotnou? Podařilo se mi vysmeknout z kuchyně a chytila jsem záchranáře za rukáv. Bude v pořádku? Ohlédl se přes rameno. Zavolejte si tak za 2 hodiny. Táta mě vyzvedl v přízemí u paní Málkové. Do té doby jsem se docela držela, ale sotva jsem ho uviděla, sesypala jsem se. Objal mě kolem ramen, poděkoval sousedce a odvedl mě nahoru. Čaj, který paní Málková uvařila, jsem nevypila, nedokázala jsem nic polknout. Seděli jsme s tátou u kuchyňského stolu, mlčeli a já jsem se snažila nebrečet, ale nešlo to. Táta co chvíli vstal, přešel k oknu, vrátil se a pak sáhl po telefonu. Podíval se na displej, odsunul mobil stranou, zkontroloval čas na náramkových hodinkách, znovu se posadil a zabořil hlavu do dlaní. Za pár minut zase vstal, pohladil mě po rameni a opakoval: bude v pořádku, neboj se, zase bude v pořádku. Co půl hodiny, přece jenom vytočil číslo nemocnice, ale po každému odpověděli, že ještě nic nevědí. V mezičase jsme oba zírali na mobil a zoufale si přáli, aby nezazvonil, protože to mohlo znamenat jen špatnou zprávu. Pak tátovi konečně řekli, že maminka je mimo nebezpečí. Otočil se k oknu. Myslím, že brečel, ale nevím to jistě. Proč to udělala? Zeptala jsem se. Pokrčil rameny. Asi mi tehdy nechtěl říct pravdu, ale nechtěl ani lhát. Věděl, s naprostou jistotou věděl, že v té době se na jeho ženu nahrnulo víc věcí, než byla schopná unést. A nebylo to jenom proto, že byla křehká. Některé věci unese málo kdo. Ptáčník chodí okolo mého domu několikrát týdně. Jde rychle a na dům se ani nepodívá. Asi je mu pořád trapně z mého výstupu. Obvykle je oblečený v maskáčích a zelené bundě, ale teď, když je teplo, má na sobě jen zelené bavlněné triko a tak vidím, že se mu pod ním rýsuje bříško. Potřeboval by ostříhat. Pofukuje a hnědé vlasy, už trochu ustupující dozadu, mu poletují kolem hlavy. Nechápu, proč sebou pořád tahá ten modrý chlebník. Co v něm asi nosí? Menší batoh by byl určitě praktičtější a zdravější pro páteř. Zdá se mi, že se trochu naklání na jednu stranu a levou ruku má znatelně hubenější než pravou. Nosí ji nějak divně, rázuje s ní, ale pořád jí má v lokti nepřirozeně pokrčenou. Všímám si ho, protože touto cestou projde málo kdo. A taky kvůli tomu nepříjemnému pocitu, který ve mně naše první setkání zanechalo. Když ho pozdravím, odpoví, nebo spíš zabručí odpověď mým směrem. Mělo by mi to být jedno, ale není. Nemám ráda nevyjasněné vztahy. I to je jedna z příčin, proč teď žiju sama v domě na malém městě. Pozdravím. Doufám, že se nezlobíte. Zavolám na něj. Co si zamumlá a přidá do kroku. Poděs, pomyslím si, ale stejně mi to trochu zkazí náladu. Slunce se zvedá a na práci na zahradě začíná být moc horko. Posadím se do stínu k hrnku kávy. Uvařila jsem si ji ráno, sladkou a s pořádnou dávkou mléka. Tak ji vždycky pila babička a namáčela si do ní vánočku nebo rohlík. Děda pil kávu jen po obědě, černou a silnou, z malého porcelánového šálku.
a nad babiččinou snídaní ohrnoval nos a říkal, že v sobě jeho žena nezapře venkovanku. Ale po letech, když babička onemocněla a ležela v nemocnici, sedával u její postele a sám jí namáčel kousky buchty v bílé kávě a opatrně jí je vkládal do úst. Ten obrázek se mi vtiskl do paměti a stal se měřítkem mých vztahů. Dokázal by tenhle člověk namáčet Vánočku do kávy a krmit mě? A chtěla bych to? Ptala jsem se pokaždé sama sebe, když se na obzoru objevil někdo nový. Káva už dávno vychladla. Nevadí mi to, jsem zvyklá upíjet z velkého hrnku celé dopoledne. Sundám si pracovní rukavice, natáhnu si nohy a dívám se, jak rostliny nastavují rozkvetlé hlavičky slunci. Silnicí někdo stoupá nahoru. Pospíchá, skoro běží. Ptáčník? Opravdu je to on? Paži drží přitisknutou k tělu a na tričko mu z ní stéká krev? Už ušpinila i chlebník a kape na zem. Pro boha! Vyskočím a rozběhnu se k silnici. Co se vám stalo? Podívá se na mě, jako kdyby teprve teď zjistil, že existuju. Nic to není, nedělejte si starosti. Jak to, že to nic není? Vždyť vám z toho teče krev jako... Zarazím se. Pojďte, trochu vám to zavážu, ať nechodíte po městě celý zakrvácený. Zaváhá a zastaví se. Očima sklouzne k rudnoucímu tričku. Tak jo, děkuju. Usadím ho na lavici u venkovního stolu a odběhnu dovnitř. Namočím ručník a popadnu lékárničku. Tu mám doma vždycky. Babiččina výchova na mě přece jen zanechala stopy. Nahnu se níž k poraněné paži. Viděla jsem dobře. Levou ruku má opravdu slabší a divně pokrčenou. Na vnitřní straně předloktí je teď odřená a v délce dobrých 10 centimetrů roztržená. Vyčistím vám to a zavážu, ale asi by to chtělo pár stehů, aby se rána líp hojila. A taky jsem si nebyla jistá, jestli dokážu ránu ošetřit tak, aby se do ní nedostala infekce. Vy jste zdravotní sestra? Zasměju se. Ne, knihovnice, ale pár ran už jsem ošetřila, dodám. Jak se vám to stalo? Odřel jsem se o kůru stromu a trčel tam zbytek ulomené větve. Očividně se mu o tom nechce mluvit. Nedáte si kafe? Nebo čaj? Ptám se spíš ze zdvořilosti, moc o jeho společnost nestojím a předpokládám, že ani on nestojí o moji. K mému překvapení ale řekne čaj, jestli můžu. Nechám ho sedět před domem, v kuchyni uvařím čaj, po krátkém zaváhání otevřu balíček sušenek, nasypu je na talířek a vrátím se ven. Sedí na lavici nehybně, tak jak jsem ho tam nechala. Máte to tady hezké. Když jsem byl kluk, někdy jsem se tady zastavil u... Zdá se mi, že trochu zaváhal. U paní Wagnerové, co tu bydlela. Ale tak hezké to tu nikdy neměla. Odmlčel se. Byla to hodná paní. Ptáčníkova sdílnost mě překvapí. Pak si uvědomím, že mi tím asi chce vysvětlit, proč ho tak zaujalo, když si všiml, že se do domu někdo nastěhoval. Co se s ní stalo? Odstěhovala se? Když jsem to tady koupila, určitě tady dlouho nikdo nebydlel. Dům byl dost spustlý. Umřela, řekne. V nějaké nemocnici nebo ústavu. Ale to už je dávno, několik let. Říká se, že na místě, kde někdo zemře, zůstane něco z jeho energie. Příliš takovým teoriím nevěřím, ale jistota je jistota a jsem ráda, že přízrak minulé majitelky v ložnici potkávat nebudu. Docela se mi uleví. Mlčíme. Já protože nevím, na co se zeptat, ptáčník protože usrkává čaj a cpe se sušenkami. Mám podezření, že je to spíš z rozpaků, než že by mu tak chutnali. Vysrkne čaj a zvedne se. Díky za pomoc. A za čaj a sušenky. Taky vstanu. Na tu chirurgii si s tím vážně raději zajděte, už kvůli infekci. Přikývne. Zajdu. Tak, naschle. Popadne chlebník, hodí si ho přes rameno a bez ohlédnutí odejde. Dívám se, jak pravidelným krokem stoupá ulicí, dokud ho nestratím z očí. Dobrá nálada je zpátky. Pozbírám na tác hrníčky a talířek od sušenek. Je úplně prázdný. Každý den, když se blížím ke knihovně, doufám, že na schodech před vchodem nebudou sedět bezdomovci.
Je mi nepříjemné posílat je pryč, ale už jsem se to naučila. Cestou na odpolední hraju sama se sebou takovou hru. Budou hubený bezďák a bledule jako dvě hrdličky, nebo se budou hádat, nenávidět a řvát na sebe? Poctivě přiznávám, že jsem daleko raději, když se hádají. Je snazší poslat je pryč a zdůvodnit to hlukem, než se dívat, jak se po sobě válejí, osahávají a divoce se líbají. Ale jsem i zvědavá. Proč sebou tahají toho chlapíka? Přilepil se na ně, nebo je mezi lidmi bezdomova nějaké pravidlo, že drží pospolu? Zdá se, že dnes jsou v dobré náladě. Blížím se k ním a přemýšlím, jak je mám co nejbezbolestněji poslat pryč. Bezbolestně pro mě i pro ně. I když oni jsou zřejmě zvyklí, všichni je odněkud vyhazují. Najednou muž co si řekne a mávne rukou k pítku na druhé straně náměstí. Jeho družka odpoví, neslyším co, pořád jsem hodně daleko. Muž do ní strčí nohou, žena zakolísá, pak vyletí a zastřeným hlasem, to už slyším docela zřetelně, zařve, dolez si tam sám, ty debile, nejsem tvoje služka. Odpověď nezachytím, ale žena se na hubeňoura vrhne, vytrhne mu igelitku spod hlavy a křičí, kurva, nejsem tvoje kurva, ty smrade! A běží pryč. S tím smradem má pravdu, páchnou ale oba. Ředitelka občas požádá uklízečku, aby podestu a schody před knihovnou vytřela savem. Pak tam smrdí oboje. Dezinfekce i bezdomovci. Hubeňour se posadí, něco za svou rozzuřenou družkou křikne. Nerozumím mu, ale nevadí mi to. Nic hezkého to určitě nebylo. Rozhlédne se po náměstí a když mě zahlédne, už klíbne se. Stěžka se zvedne a pomalu se přesune ke kašně. Sláva, dnešní vyhánění bezdomovců se vyřešilo samo. Odpoledne je v knihovně nezvykle klidné. Lidé si asi raději užívají slunečný den. Letos jich ještě moc nebylo a kdo ví, kolik jich léto přinese. Převezmu od osamělého čtenáře hromádku vrácených knih a odložím je do police za sebou. Romana, co si dvěma prsty vyťukává do počítače. Včera jsem mluvila s ptáčníkem. Nevím, proč jí to vykládám, možná, aby mezi námi nebylo takové ticho. Říkal, že znal tu paní, která bydlela v domě přede mnou. Romana se zatočí na židli. Co pak ptáčník umí mluvit o něčem jiném než o ptákách? Myslím těch opeřených. Dělám, že jsem si Romaniny poznámky nevšimla. Dvojsmysly nemám ráda. Vlastně nemám ráda ani vtipy. Můj muž vždycky říkal, že nemám smysl pro humor. Moc toho nenamluvil. Prohodili jsme spolu jen pár slov, ale zaujalo mě, že se s tou paní Wagnerovou, která bydlela v domě přede mnou, znal. Dokonce k ní prý občas chodil. Kolegyně na mě doslova vykulí oči. Ty bydlíš v domě po staré Wagnerce? No to mě podrž, to by mě vůbec nenapadlo. Co je na tom divného? Byl v hrozném stavu, ale už dlouho jsem tam tudy nešla. Myslela jsem si, že ho dávno strhli. Ty jsi tu paní Wagnerovou znala? Jasně, tu tady znal každý. Byla blázen. Chodila po městě s těma svýma igelitkama a s nikým se nebavila. Teda s ptáčníkem asi jo. Svůj k svému, že jo? Nevím proč, ale Romanina slova se mě nepříjemně dotkla. Ptáčník mi jako blázen nepřipadá. Možná není blázen, ale cvok je. Romana se znovu otočí na židli. Vezme si z mísy jablko a zakousne se do něj, až se kapičky šťávy rozprsknou na všechny strany. Dopadnou i na klávesnici počítače. Kdyby ji viděla žába, ta by ji hnala. Ale dnes tady není. Má jednání někde na úřadě. Vezmu z pultu knihu, otočím se k Romaně zády, ať se na ní nemusím dívat, a zařadím svazek do police podle písmene v abecedě. Tak divný je rozhodně.

0: Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
2: Galerie současných osobností Česka.
1: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
3: Já jsem 3 měsíce žil jenom Kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
1: Výjimečný.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
2: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
1: Taťána Medvecká,
2: František Kinský,
1: Saskia Burešová,
2: Miroslav Hanuš,
1: Lucie Výborná,
2: Jakub Kvášovský,
1: Naďa Konvalinková,
2: Daniel Stach,
1: Jaroslav Svěcený
2: a Martin Mišička.
1: Vyberte absolutního vítěze.
2: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 730. 36 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti
1: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
2: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
1: chytrý telefon,
2: DAB rádia a další ceny.
1: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, tohle je Noční mikroforum, pravidelný pořad Českého rozhlasu Dvojka. Ničím nerušený poslech a příjemnou zábavu vám přeje Joachim Dvořák. Můj dnešní host pochází z umělecké rodiny. Jeho děda psal básně a překládal, většina příbuzných pracuje ve filmu. První fotoaparát mu dal táta, když mu bylo 13, a on sám říká, že od té doby přesně ví, co chce fotit. Čísla a texty si nepamatuje, ale vizuální paměť má dokonalou. Možná i proto ke svým snímkům nepotřebuje popisky a nejraději má obrazy a knihy bez jakýchkoliv textů a legend. Fotoaparát bere do ruky každý den a už dobrých 20 let patří k výrazným jménům české fotografické scény. Věnuje se především modě, portrétům a reklamě, ale čas si najde i na vlastní projekty. A rovněž na knihy, které si v poslední době začal sám vydávat. Jeho poznávací značkou je úsměv a také to, že ho mají všichni rádi. Alespoň mně to tak připadá. Fotograf Benedikt Renč. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání a děkuji za takovýhle hezký úvod, i když musím říct, že tam je taková jedna zajímavá věc hned na začátku, že si říkal, že od 13 vím, co chci fotit, a to jsem nevěděl. Věděl jsem, že chci fotit, ale ještě jsem nevěděl, co. To ještě byla dlouhá cesta.
0: Děkuji za opravu. Bene, budeme si vykat, je to příjemnější pro posluchače. S tou pamětí to máme podobně, mně zůstávají ve vzpomínkách spíš obrazy nebo kratičká videa. Máte vy z dětství nějaký takový silný obraz, o kterém víte, že byl pro vás důležitý nebo zásadní?
1: Tam je těžký, že těch obrazů je jako celá řada. Ve své podstatě, když to nějakým způsobem přeženu, celý dětství se obrazově formovalo to, co teď dělám. To znamená, jestli bych tam měl vypíchnout jeden, tak upřímně to nejde. Určitě bych jako... To si myslím, že jeden vypíchnout nejde, ale určitě od 3 do 10 to byla jenom celá jako řada obrazů. Nepamatuju si nic ze školy z té doby, od 7 do 10 nevím nic, ale obrazy si pamatuju jako velmi, velmi... Ale teď myslím obrazy jako životní obrazy. Jakýkoliv světlo dopadalo do třídy, do pokoje, kamkoliv, tak to jsou věci, které ve své podstatě já dnes replikuju i při focení.
0: Opravdu fotíte každý den, i když nemusíte?
1: Já fotím každý den, i když nemusím, ale já obecně nemusím. Asi bych se možná sice časem jako pošel hlady, ale reálně já to neberu tak, že musím něco dělat. Já to dělat chci. A na focení chci chodit, dneska jsem měl třeba 3 různý. A když mám volno a nemám dělat nic, tak mi to přijde takový promarněný den. Takže se snažím cokoliv.
0: A co vás na tom focení baví?
1: Je to celá řada věcí, ale určitě jedna z věcí je, že se schovám za ten foťák a jsem v nějaký svý bublině a následně ten svět je pro mě najednou v tu chvíli lehce vzdálený. A já si žiju jenom, já jsem pozorovatel v ten moment. A to je možná někdy daleko snazší, než ten život jenom tak žít, přijímat ho, užívat si ho, někdy i neužívat, ale kres ten foťák já dostávám určitou bariéru, která je mi vlastně příjemná.
0: A kdybyste měl dnešní den zachytit jediným snímkem, dnešní den, co by na něm bylo?
1: Déšť, který jsem si bohužel dneska neužil, protože jsem byl ve studiu a fotil jsem nějaký modelky.

0: Je to možná trochu ohraná otázka, ale přeci jen, jak se podle vás pozná dobrá fotografie?
1: Je to hlavně neodpověditelná otázka. To, že je častá, to je v pořádku, ale nedá se na ní odpovědět. Každý to měřítko má jiný a ve mně to je čistě jenom o tom, jestli ve mně něco vzbudí emoci nebo ne. Jestli mě něco zaujme natolik, abych se na to díval díl než 3 sekundy a tak asi poznám dobrou fotku. Samozřejmě jsou věty typu zlatý řez a podobný, jako nějaký pravidla, ale nemyslím si, že úplně fungují a že se dají aplikovat.
0: A při vaší práci, ať se týká čehokoliv, nebo ve volné tvorbě, cítíte nebo poznáte to, že je před vámi silná fotografie ještě předtím, než zmáčknete spoušť?
1: Jo. Vidím to už skrz ten hledáček. Někdy musím trošku ještě o sekundu díl hledat nebo cvaknout jednou, dvakrát víc, ale většinou to vlastně vím už ten moment. Nebo už si dokonce pro tu fotku jdu. To znamená hlavně i v té volné tvorbě dějou se určitý věci, třeba na ulici nebo na nějaký lokaci a já to už začínám vidět a postupně se to najednou všechno potká ve správný bod a ten to cvaknu a takže to poznám dopředu.
0: Váš velký vzor, Peter Lindberg, německý fotograf, ve své době fotil, protože nebyly digitální přístroje, na filmy a mnohdy ten set byl třeba omezen 12 políčky nebo 36. Jak to máte vy? Kolik nafotíte průměrně?
1: Peter Lindberg, když jsem teda viděl nějaký záběry z jeho focení, tak fotil a mluvil a fotil a mluvil a vyprávěl a u toho pořád fotil. Takže já si myslím, že toho neomezovalo počet snímků, protože ten podle mě vyfotil za den kamion filmů. Já nejsem příznivec toho cvakat moc, já cvakám vždycky málo, protože nemyslím si, že to množství zaručí nějakou lepší fotku. To znamená méně někdy více a jít na jistotu je lepší, než zkoušet horem dolem.
0: Vy jste zmínil to mluvení. Je důležité mluvit při focení, nebo jak je obvyklý small talk, když fotíte někoho, koho neznáte?
1: Já bych se ve své podstatě těch lidí rád zeptal na to samý i já, protože já nevím, jestli je pro ně dobrý, že na ně mluvím, anebo nemluvím. Někdo si víc chce povídat, protože je nervózní, někdo ne. Samozřejmě mně se zas tak často nestává, že fotím někoho, koho vůbec neznám. Většinou fotím lidi, který buď to znám, nebo už jsem je potkal, nebo nějakým způsobem jsme už přišli do kontaktu, takže spíš většinou navážu na nějakou situaci, která nás historicky provázela, ale nesnažím se mluvit dlouho. Není to takový, že bych třeba hodinu si s někým potřeboval povídat, abych poznal jeho duši a podobné věci.
0: Znám lidi, kteří nenávidí své kadeřníky a holiče, kteří furt mluví, nebo své ošetřující lékaře. Je těžší fotografovat někoho, koho znáte?
1: Je to ta lehčí varianta, protože si k tomu člověku dovolím víc, ve smyslu, že se mi snáš, mu řekne, hele, udělej tohle, udělej tamto, počkej, potěště sem, potěště dál, což samozřejmě k někomu cizímu nebo k nějaký třeba velký zahraniční celebritě si člověk trošičku jako taky nedovolí hned, takže je snažší fotit někoho, koho už znám.
0: Dá se říct, že lidé často před ostatními něco skrývají, možná i při fotografování. Jde to poznat?
1: Já si myslím, že každý něco skrývá a při tom fotografování jsou určitý lidi, kteří mají nějaký, řekněme, mindráky nebo nejsou spokojení třeba se svým vzhledem a to velmi rychle poznám, protože se tak jako odvracejí od toho foťáku, ale nesnažím se v tom pak zbytečně ty lidi vykoupat, když to tak řeknu. Jsou lidi, kteří vysloveně přijdou a řeknou, hele, foť mě jenom zleva, protože mám lepší, nevím, levou stranu a taky vlastně ani netlačím do něčeho jiného, protože na té fotce by bylo vidět, že nejsou happy.
0: Napadá mě, že vy nejste dokumentární fotograf.
1: Ale rád bych byl.
0: Že jste vlídný k těm svým objektům, jestli to můžeme takhle nazvat, protože ne každý, kdo na první pohled vypadá jako hezký člověk nebo někdo s krásnou tváří, je fotogenický.
1: Krásná tvář versus fotogeničnost jsou dvě rozdílné věci. Zažil jsem opravdu celou řadu jako velmi krásných děvčat i mužů, který ve finále na té fotce jsou ve své podstatě pro mě obyčejný a potkal jsem spoustu lidí, kteří jsou, dalo by se říct, možná až třeba škaredý a na fotkách vypadají neuvěřitelně zajímavě. Takže myslím si, že to je i u herců takhle, že spousta známých herců, starých chlapů vypadají pokřiveně, velký nosy, věci. Na první dobrou by člověk řekl, že možná hezký nejsou, ale na té kameře to pak prostě funguje.
0: Tak já bych si tady ohřál svou polívku a chtěl bych říci, že nejhezčími mužskými herci v té kategorii těsně na konci jsou u nás Petr Kostka a ten druhej hrajou spolu v jedné divadelní hře. Boha jeho. Petr Lindberg, kterého jsem zmiňoval, řekl, že zodpovědností fotografů je osvobodit ženy a vlastně všechny lidi od hrůzy mládí a dokonalosti. Možná mluví tak trošku o tlaku modního průmyslu. A vy hodně pracujete pro modní časopisy. Mm-hmm. Jak tomu rozumíte? Jak to vnímáte?
1: Tak jeho fotky jsou z velké části neretušované a fotil velmi syrovým stylem. Všechno schoval do černobílé fotky, kde se spousta věcí ztratí, takže tomu určitě usnadnilo práci. Ale ty ženy zachycoval opravdu velmi syrově, ale velmi vkusně, nikdy jim vlastně neublížil. Ano, byly tam vidět vrásky, byly vidět, nevím, že některým ženám už třeba není 20, ale pojal to tak vkusnou formou, že je vlastně netrápil. A kolikrát si myslím, že některé ženy v dnešní době se velmi trápějí tím, že možná už nevypadají tak mladě, ale pak sami sebe i okolí tlačejí retušema a všema věcma, světlem a tak dál, aby byli co nejvíc mladí a ve své podstatě nakonec oni jsou ty, co trápí to okolí.
0: Možná někde ten klíč v tom vybrat si i správného fotografa?
1: Určitě, myslím si, že každý, pokud se třeba teďkom bavíme, dejme tomu o nějakých celebritách, každý celebritě sedí jiný fotograf, jiný styl, jiný rytmus.
0: Kdo byl pro vás důležitou postavou ve vaší kariéře? Řekněme rádcem, mentorem.
1: Rádce, mentor. Tam jsou určitě, to je fotograf Robert Vano, kterýho jsem potkal asi v 15, 16, který mi obrovsky pomohl, ale ne ve smyslu technicky, i když samozřejmě taky, ale není to o tom, že by pomohl, jak přesně fotit a jakou clonu a čas a takovýhle věci, ale spíš mě naučil, jak přemýšlet o fotografii, jak přemýšlet vůbec o focení, o tom setu, o tom daném dnu v tom studiu. A takže spíš takový opravdu mentální rádce než technický.
0: Vy jste mu dělal i asistenta.
1: Dlouho, no. A to byla jako vlastně nejlepší škola. Určitě potom Klára Tománková, což byla žena z časopisu L v té době. A ta mi strašně pomohla, protože já jsem velmi brzo chtěl fotit pro časopisy, už v těch 16-17. A nechápal jsem, proč mi tu práci v těch časopisech nedají, ale to byla podstatně jiná doba, to je já nevím kolik, 30 let zpátky a fakt tam fotili jenom velký jména, velký lidi a ona měla ty, řekněme, koule dát úplně mladýmu klukovi práci a zkusit to, risknout to ve své podstatě a až dneska samozřejmě s odstupem času vidím, jaký risk to byl pro ní, ale ta velmi zariskovala a asi se vyplatilo, teda pro můj život určitě.
0: Já jsem si vzpomněl na toho druhého herce a využiju to jako oslý můstek k další otázce, tak s Petrem Kostkou, samozřejmě tím druhým frajerem je František Němec a vy dlouhá léta spolupracujete s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech a jste podepsán pod portréty různých světových filmových celebrit, které do Varu jezdí. A na to se vás všichni ptají, kdo nejvíc prudil, kdo byl neobvykle milý nebo divný, ale já bych rád věděl, na koho jste měl suverénně nejméně času. Kolik vteřin?
1: Nejméně času si myslím, že to bylo asi letos na Dustina Hoffmana, tři dny jsme řešili, kdy ho budem fotit, jak ho budem fotit, pak to vypadalo, že jeden den, pak ne, pak druhý den, pak ne, nakonec to bylo třetí den a bylo to velmi rychlý a myslím si, že jsme tam byli na nějakých 15-20 sekundách možná ve finále, což není běžný, já většinou na ty lidi mám jako deal v řádu minut, třeba aspoň 15-20 minut, někdy půl hodiny, ale Dustin Hoffman byla tak najednou jako rychlej moment, že myslím si, že tak 15 sekund, no.
0: Blahopřeju, že se to povedlo. Ve vaší branži se úspěch často poměřuje počtem titulek, ať jde o modelku nebo fotografa u prestižních časopisů, obálek, ale mám pocit, že vy byste jako své the best možná vybral něco netypického.
1: Za úspěch? Úspěch je v každém věku něco jiného. V každém věku je ta meta jiná, takže přesně v těch 16 člověk chce titulku, ve 40 je titulka pořád velmi dobrá a velmi skvělá, záleží, co to je za titul, ale postupem věku se určitě změní ty priority, což znamená, že už nepotřebuji nutně mít módní titulku jako takovou, ale něčím významnou, to znamená nějakým obsahem. Například my jsme do časopisu Esquire, když začala válka na Ukrajině, tak jsme tam s šéfredaktorem jeli na hranice s Polskem, dělali jsme tam reportáž o tom, jak Ukrajinci jakoby prchají do Polska a tak dál. A podařilo se nám vyfotit takový, dalo by se říct ve svý podstatě portrét, ale byl to dokument, holčičky ve vlaku, jak kouká z okna. A nakonec jsme se rozhodli to dát na titulku, což je relativně, bych řekl, netradiční, obzvlášť nějakého lifestyleového časopisu, tak se asi nikdo nechce úplně dívat na nějaký reportážní věci a ještě notabene z nějakého válečného konfliktu. A my jsme to dali na titulku a nakonec to beru, bych vlastně se nebál říct, jako jednu svoji nejúspěšnější titulku. Shine bright like a diamond. Shine

0: Noční mikrofórum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Říká se, že čím je člověk starší, víc přemýšlí o svých kořenech a to, jak ho ty kořeny ovlivňují. Vám je teprve 44, ale souhlasili byste s tím?
3: Na jednu stranu bych s tím určitě souhlasil, protože to, v jakém hnízdě člověk vyrůstá, tak ho to ovlivní. Ale zrovna dneska jsem vedl debatu na téma, že si myslím, že v jistém věku je dobrý z toho hnízda i jako emočního myšlenkovýho závazku a hnízda občas vyletět už ven a tolik se nebabrat v historii, v mládí a v kořenech.
2: Zajímavý postřeh, děkuji, ale jaké to je vyrůstat v prostředí umělecké rodiny? Mně to zní na první dobrou docela romanticky.
3: Musím říct, že je to vlastně sen, protože celý to prostředí rodinný má úplně jinou dynamiku, nebo aspoň já si to myslím. Můj otec nikdy nechodil do práce klasicky od do.
2: Ale pracoval.
3: Pracoval velmi, pracoval víc než jiný otcové mých spolužáků. Pracoval většinou na několika projektech najednou a když nerežíroval, tak psal a když nepsal, tak něco kreslil, animoval a tak dál. To znamená, že jste vlastně konstantně přítomen nějaký kreativní činnosti. Ať je to ze strany rodičů nebo sourozenců, teď ještě k tomu každý dělá něco trochu jinýho, jiný obor. A vy jste neustále v koncentraci jako myšlení, přemýšlení o nějakém umění, přemýšlení o nějaký látce, nějakým tématu. A to si myslím, že jako dítě to nevnímáte, ještě notabene, když vyrůstáte jenom v tomhle a nic jiného neznáte, ale myslím si, že to člověka strašně formuje a ve své podstatě mu to udává nějakou cestu i do budoucna.
2: Když jsme mluvili o Varech a vašem nejkratším focení Dustina Hoffmana, tak tomu je 89 a stejný věk má i váš táta, filmový režisér Ivan Renč. Je to velké číslo?
3: Jako číslovka, když to takhle řeknete, to zní hodně. Na druhou stranu, dneska jsem ho potkal na chodbě, protože bydlíme ve stejném baráku a přišlo mi, že je trošku víc fit možná než já. Měl takový rychlej krok a někam utíkal a myslím si, že pro něj to číslo je absolutně bezpředmětný a tudíž i pro mě. Takže ne, není to velké číslo.
2: Hezká inspirace. Váš táta točil především animované a loutkové filmy i pro televizi a večerníčky a v roce 1982 dokonce získal Zlatého medvěda na Berlinale v západním Berlíně za snímek Loutka, přítel člověka. Jaký s ním máte vztah? Komentuje vaši tvorbu? Ukazujete mu někdy něco?
3: Ukazuju mu to, vždycky mě zajímá, co si myslí. Neukazuju mu všechno, ale komentuje to většinou. To je taková zajímavá věc ještě právě k té rodině jako takový, že když vyrůstáte v té, řekněme, umělecké rodině, tak všichni mají tendenci tak trošku kritizovat toho druhého. Málo kdo tam je, že by řekl, tohle se ti podařilo, to je skvělý. Protože to bereme automaticky, že úspěch by měl být jako usínat na vavřínech, na to se nehraje. To znamená, že v té naší rodině je to spíš o tom, že se vypíchne, co se ti nepodařilo, a upozorní se, na co by si měl dát příště pozor. Takže ukazuju mu to, ale zároveň vím, co přijde.
2: A ta konfrontace nebo ta soutěž uvnitř rodiny, zmiňme, že váš bratr Filip je režisér, bratr Dominik je skladatel a sestra Veronika se věnovala
3: všemu možnému.
2: Je to těžké vůbec jako se sourozenci nějak soutěžit, nebo je to, není to svazující vůbec?
3: Tam je skvělý, že jsme měli každý jiný obor, který se naprosto se neprolínají, ty obory.

0: To znamená, že určitý druh rivality a soutěživosti tam je, ale zase záleží, jak v jakém věku. Někdy jsme soutěžili o to, kdo vydělá víc peněz, někdo, kdo má větší úspěch, někdo, kdo měl holek. Takže rivalita tam je stále, ale témata se mění.
1: Vás svět filmu fascinuje, to vím, ale neměl jste touhu někdy si třeba zahrát? Možná jste hrál někde?
0: Já jsem asi v nějakých malých dětských komediích chvilkama hrál, ale herectví je naprosto úžasný obor, který bych nechtěl studovat a nechtěl bych se mu věnovat, ale je fantastický a klobouk dolů. A film mě zajímá... Filmem jsem začínal. Můj sen byl, že budu kameraman. Ale pak, když jsem to viděl u táty a u bráchy, jak dlouho to trvá vyrobit a udělat nějaký film, tak jsem si řekl, že ta fotografie bude rychlejší cesta k hezčím obrázkům.
1: Ale natočil jste několik hudebních klipů.
0: To jo, chtěl jsem si to zkusit, abych věděl, o čem to reálně je, protože samozřejmě jsem taky kritik, takže rád zkritizuji i svého bratra, tak jsem si to chtěl vyzkoušet, abych věděl, co vlastně kritizuji.
1: Váš děda Václav Renč byl známý básník, překladatel a dramatik. V 50. letech při vykonstruovaném procesu s katolickou inteligencí byl odsouzen k 25 letům žaláře. Téměř polovinu si skutečně odseděl. Jak se to otisklo do DNA vaší rodiny?
0: Do rodiny mého otce se to otisklo hodně, protože můj táta vyrůstal bez otce a myslím si, že to dětství jakožto syn politického vězně, to bylo velmi náročný pro něj. A musím říct, že na mě už se to neotisklo nijak, maximálně v dobrým, protože myslím si, že to neúplně podařené dětství, který měl můj táta, tak chtěl podle mě vynahradit nám, jako mě a bráchům a sejře, aby jsme to dětství měli hezký a ne takový jako on, takže si myslím, že se snažil maximálně o to, aby jsme se měli líp než on. Takže na mě se to otisklo jenom v tom nejlepším.
1: Četl jste od dědy něco? Měl byste chuť to doporučit časem třeba i svým dětem, až vyrostou?
0: Četl, je to náročná literatura, doporučím jim to určitě, nebudu je k tomu nutit, chci, aby si našli k tomu cestu sami, protože je to specifický žánr literatury, ale ta Perníková chaloupka třeba, kterou napsal, to si myslím, že je hezká věc a to bych jim určitě doporučil.
1: A já bych k tomu jako bonus posluchačům doporučil Popelku Nazareckou, jeho nejznámější knihu, kterou si v hlavě celou promýšlel ve vězení v Leopoldově a teprve po propuštění ji napsal a vyšla v roce 1969. Ostatně, když jsem zmínil vaše děti, máte zpětnou vazbu na svou tvorbu od vašich dětí? Vědí, co táta dělá?
0: Vědí naprosto přesně, co dělám. Vědí každý den, co dělám. Chtějí vidět každý den, co jsem fotil, nebo aspoň skoro každý den. A ta zpětná vazba tam je zajímavá v tom, že nahlížejí na tu fotku samozřejmě úplně jinak. Ještě k tomu v dnešní době se na fotku obecně pohlíží trošku jinak než dřív. A většinou je to chvála. A od mého syna je to hodně dotazů, hodně technických dotazů, protože chce být taky fotograf, tak hodně zkoumá, hodně se ptám.
1: A teď na vás vytáhnu trochu zákeřnou otázku, protože jsem si v časopise Vital, který vydává nezisková společnost Elpida pro lepší život seniorů, dohledal rozhovor, který jste s vaším tatínkem Ivanem vedl. A vy jste mu položil tuto otázku. Já jim mám až na další stránce. Jak zvládáš práci, rodinu a osobní čas? Tak já bych ji položil vám.
0: Myslím si, že to úplně nezvládám, protože to jsou tři ostrovy, které jsou těžko propojitelné, ale někdy si děti beru na focení, volný čas se snažím trávit s dětma a snažím se, aby... Dřív mi to nešlo, teď už mi to jde líp. Ale jsou to, je to náročná disciplína. Že pokud má člověk zaměstnání, kam jde od 8 do 5, tak si líp rozvrhne čas, týden, rok. Ale moje práce je, že někdy mám volno ve středu, pak celý víkendy třeba fotím a tak dál. To znamená, je to těžká disciplína, na kterou mě nikdo nepřipravil.
1: A sám sebe vnímáte jako, jaký jste rodič?
0: Zeptal bych se na to dětí, což teda udělám hned zítra, ale tvrděj mi, že dobrý.

0: Noční mikrofórum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Tím hostem je fotograf Benedikt Renč. V loni jste připravil výstavu se Simonou Bagárovou z organizace Mila, která se stará o propagaci péče o blízké a vůbec o lidi, kteří potřebují. Ta výstava se jmenovala Pečovat je síla a byly na ní fotografie lidí, kteří pomáhají každý den druhým, kteří to potřebují. Jak jste se k tomu dostal? Vy, modní fotograf, reklamní, tancující na večírcích v Karlových Varech.
3: Já.
2: Pardon.
3: Zas tak moc netančím, to už bejvávalo. Hele, mě oslovuje relativně hodně neziskových organizací, různých charit, spolků a tak dál. Já se tomu snažím vlastně vyhejbat. A to ve smyslu, že si vyberu většinou jeden projekt takovejhle ročně, maximálně dva, protože bych nedělal asi nic jiného, protože těch žádostí je relativně hodně. A já zase tu koncentraci těch charit chci věnovat jenom tý daný charitě nebo organizaci, která mi přijde, že má nějaký smysl. Simona mě přišla tady s tím nápadem a v první chvíli, co mi to začala vyprávět, se mi to zdálo, že to má hlavu a patu právě z důvodu toho, že nefotíme starý lidi a ukazovat nějaký, dejme, že hodně těch charit má tendenci ukazovat jako neštěstí, ukazovat tu bolest. Jako
2: mačkat ty emoce.
3: A mačkat ty emoce a mačkat následně ty peněženky, což chápu. Má to jako logiku nějakou v pořádku, ale už to jako bylo asi a už jsem takový věci dělal. A tady šlo o to, že jsme vyfotili ty lidi, já tomu říkám jako behind the scenes, to znamená ty lidi, co stojí za oponou toho dění, ty lidi, kteří vlastně pomáhají těm jiným lidem. A přišlo mi to vlastně fantastický projekt.
2: A vy osobně, našel jste si tam někoho?
3: Každý z těch lidí byl jiný, každý z těch lidí byl něčím velmi hrdinský. Nejvíc byla asi hrdinská paní, který, já si nepamatuju, kolik jí bylo v té době, ale určitě přes 80, myslím si, že přes 80 nebo kolem 80. A to byla paní, která pomáhá jako tady v těch jako domovech důchodců. Ne, že by, a přitom už by tam svým věkem patřila, jakoby, ale byla to naprosto pilná, pracující žena s nějakým relativně i zajímavým, těžkým osudem, která místo toho, aby nad životem zlomila hůl, tak pomáhala kolikrát o 20 let mladším lidem, než byla ona. A co na tom bylo zajímavé, a to se vlastně vracím k nějaký otázce toho věku a toho čísla, že pořád všichni řeší ten věk, jo, jestli je člověk, že teď se říká, že je 50, je nová 40 a takovýhle věci. Já si myslím, že ta číslovka vůbec nehraje žádnou roli, protože tato paní, který bylo nějakých těch 80, měla daleko větší elán, než my všichni v tom studiu.
2: Vy vnímáte svět a to, co se děje přes obrazy spíš, že jo?
3: Mm-hmm.
2: A jak se to projevuje?
3: Projevuje se to tak, já si nepamatuju moc věcí. Nepamatuju si čísla, roky, datumy narození.
2: To už jsem na vás prásku.
3: Ano. Nepamatuju si matematiku, nepamatuju si gramatiku kolikrát, ale pamatuju si všechno, co jsem viděl v rámci fotek, často i filmů, jsem schopen ti říct, jaká fotka v jakém časopise, od jakého fotografa, v jakém roce asi byla, na jaký stránce to je. A vizuálně si to naprosto dokážu všechno zapamatovat. Takže třeba maturitu z literatury jsem udělal ne tak, že bych ty knihy všechny čet a že bych ty věci znal a našprtil, ale já jsem zavřel oči a všechny ty otázky a odpovědi na tu maturitu jsem si představil jako film, jako krátký povídky, filmový. A takže se mi to následně hned spojuje. Někdo na ulici, světlo, tohle, boom, tam, příhoda. A hned se mi vlastně vybavějí všechny názvy knih, spisovatelů, příběhy.
2: To je geniální talent, blahopřeju vám k němu.
3: Nebo prokletí.
2: V domácí knihovně máte především fotografické knihy a většinou sbíráte ty, které jsou bez textů. Sám jste před chvílí řekl behind the scene, za oponou, co se děje za něčím, když jste fotil ty pečovatele. Vás nezajímá kontext, jak fotografie těch fotografů v těch knížkách vznikly? Co se dělo? Jaké mají legendy?
3: Je to těžký, protože některé fotky jsou strašně dobrý a když pak posloucháte, jak vznikly a jejich příběhy, tak se to najednou ztrácí a vytrácí. Někdy. Tím chci říct, že já kolem fotky nepotřebuji nutně vědět příběh, nepotřebuji kolikrát vědět, jak vznikla, pro co vznikla, na co vznikla, ale zajímá mě ta fotka jako samotná. A já si ten příběh kolem ní jsem schopen odvyprávět sám. Možná mi stačí titulek, možná název, někdy mi stačí vědět jenom vlastně název. Ale když to řeknu, okecávat něco, co jasně je daný a člověk vidí na fotopapíru, tak začít to ještě jako okecávat a slovně a natočit o tom dokument a všechno. Já to nepotřebuju. Neříkám, že to je špatně, každý má rád něco jiného. Já vím, že vy máte rád text, a takže ty věci zazvnímáte přes příběhy textový, ale já tam rád nechávám trošku prostor pro moji vlastní fantazii.
2: Mně se líbí ještě jiný váš talent, nemyslím si, že je to prokletí, že vy si knihy zasazujete do nějaké své vlastní barevné tonality. Mm-hmm. A jak to probíhá? Mohl byste to vysvětlit? Já, zaměřený člověk na texty, tady trošku tápu.
3: A teď myslíte o fotky v knihách v barevný tonalitě?
2: A nebo obrázek na obálce?
3: To je zajímavá otázka, protože já nad tím vlastně nepřemýšlím. Já nemám jako vyrobený jeden vizuální barevný styl, který bych nutně kopíroval, ale pravda je, že když si to pak prohlídnu, tak to asi má nějaký podobný barevný tón. A já to opravdu dělám podle pocitu, jak je mi to příjemný. To znamená, hejbu s barvama, zkouším a pak se to trefí a já vím, že to je správně, ale většinou se to teda trefuje pořád do nějaký stejný barevný tonality.
2: Dobře, tak já vás teďka možná trošku nachytám na švestkách, ano. Protože vy jste se stal také nakladatelem, knihu Euforie a tragédie, nebo Euphoria and Tragedy, tam přeci jenom několik slov máte, několik vět, velkým písmem na začátku, které jste nenapsal vy, ale Diana Pernet, americká modní kritička, která spolupracovala například s Robertem Altmanem nebo s Romanem Polanským, a ona v té vaší knize píše: jeho dílo má nadpozemský charakter, každý snímek je bránou do světa, kde krása a neklid koexistují v dokonalém napětí. To je krásná věta.
3: Je to krásná věta, ale skoro až nemám pocit, že by mluvila o mně.
2: Dobře.
3: Hezky se to poslouchá. Hezky se to čte.
2: Ta kniha je plná fotografií bez textu. Jak se vybírají snímky do knihy, ve které to zůstane fixováno? A o vás vím, že nemáte moc velký odpad toho, co by se vám přestalo líbit. Mluvíte zhruba o 5% ze své tvorby. Jak poznáte, že ten snímek tam bude fungovat i za pět let?
3: Je to určitá vnitřní jistota, kterou se pro něco rozhodnu, kterou s tou jistotou něco vidím, neznamená, že ta jistota za 2, za 3 roky bude fungovat. Já doufám, že jo. Ale vzniká to tak třeba u této knihy, že mám celý archiv věcí, ať to jsou módní fotky, portréty, reportáže, fotky mých dětí, možná i krajina. A tím, jak fotím každý den, tak vlastně toho nazbírám hrozně moc. A v jeden moment zrovna tahle kniha mi jako v hlavě vlastně vyvstala asi tak jako během jednoho odpoledne, kdy v jeden moment jsem najednou vizuálně začal cítit, co k sobě půjde, co k sobě nepůjde, respektive spíš teda co půjde, a najednou mi začaly vlastně v hlavě, přesně jsem věděl, který fotky tam vybrat, proč je vybrat, a bylo to právě takovou určitou vnitřní jistotou. A v ten moment jsem měl vlastně takovou jistotu, že jsem si říkal, tak takovouhle jistotu u sebe zas tak často nevídám. To asi něco znamená a asi bych to měl vydat, protože ten pocit je jiný, než jsem mýval dřív. Ale když byste se mě zeptal přímo, který fotky, proč vedle sebe, těžko se na to odpovídá, mohli bychom o tom polemizovat, ale byly to u některých stránek to bylo jako sekundový rozhodnutí, jak to půjde za sebou. Prostě jsem to viděl.
2: Teď budete mít novou knihu, která je věnovaná Káhiře. Napadá mě, je to splnění toho snu, který jste zmínil, že byste chtěl být dokumentárním fotografem?
3: Naprosto, naprosto. Byl to i důvod, proč jsem do té Káhiry jel. Neříkám, že z důvodu, že bych vydal knihu, to jsem až tak v půlce toho vejletu zjistil, že by to šlo, že na to ten materiál asi mám. A pro mě ta dokumentární fotka je hrozný odpočinek od toho komerčního světa, ve kterým dennodenně žiju. A jsou to časopisy, reklamy, tak já potřebuji vizuální odpočinek někde jinde. Já nechci, spousta fotografů má, že fotí reklamy, časopisy a pak si chce odpočinout, tak jde třeba rybařit nebo jde do hospody. Já rád odpočívám tím, že fotím, ale jenom potřebuji si odpočinout vizuálně, abych viděl něco jiného.
2: A jakou jste viděl Káhiru?
3: Káhiru jsem viděl hodně v teplých barvách, což jsem očekával, ale byl jsem rád, že to tak bylo. Viděl jsem ji hodně špinavou, hodně smradlavou, rušnou a v tom obrovském chaosu jsem ale viděl vlastně velké romantično.
2: Máte nějakou další... Já z toho, co říkáte, tak mě napadá, že vy se rozhodujete velmi intuitivně a rychle. Tak nevím, jestli se můžu zeptat, jestli máte nějakou vysněnou destinaci, protože vás to napadne pak zase během jednoho odpoledne. Pro dokument.
3: Chtěl bych strašně Ameriku. Střed Ameriky. Americký venkov.

0: My jsme se, Bene, potkali společně před rokem v Berlíně ve Státním muzeu na výstavě Yoko Ono Dream Together. Yoko je 93 let. Ti, co milují Beatles, tak jí to nemůžou nikdy odpustit, že skupinu rozvrtala. Ale já jsem byl překvapen tím, jak progresivní umělkyně ona ve své době byla. Jak o generaci předběhla všechny ty autorky, které začaly se objevovat v 90. letech. Přijde mi úžasné, že vždycky můžeme objevit něco, na co jsme koukali trošku z vrchu a úplně nás to zasáhne. Máte nějaký podobný zážitek?
1: Tam je velká otázka hlavně toho, že vlastně tady už to zase člověk má tendenci, to její, dejme tomu to, co ty říkáš, to její umění, zasazovat do nějakého kontextu. Kontextu, že byla žena. Kontextu, že byla žena, koho byla žena. Kontextu toho, jaký má věk. A to už se najednou začíná kolikrát stávat právě tím behind the scenes. A člověk to pak ocení, že si řekne, wow, tak ta dělala věci, ale je to ta a ta a ta. Ale je tam najednou hrozný příběh zatím. A kdybys tehle příběh neznal, kdyby si šel na Yoko Ono výstavu a nevěděl bys, kdo ona je, tak je otázka, jestli by ti to přišlo moderní, jestli by ti to přišlo hezký. A takže jsme opět, já možná odpovím jinak, nebo já odpovím na něco, na co jste se asi neptal, že ten věk, tady už to po několikátý tady jako prokroužilo
0: to tohle
1: téma, jako dnešním tady tím rozhovorem, že je vidět, že ten věk vlastně nehraje roli. A to, co mě kolikrát překvapí, že člověk vidí třeba film a zjistí, že ho ten režisér natočil, když tomu režisérovi bylo 85 a přitom je to progresivní, moderní, jako pojatý film. A pak vidíš film, pak někdo vidí film, který je někdo natočil v 35 a je to starý, utahaný a nudný. To znamená, ano, viděl jsem spoustu věcí, které, jak popisujete, ale no, ta otázka toho věku je v tom zajímavější.
0: Vy se potkáváte s obrovským množstvím lidí, kteří jsou nabiti nejrůznějšími energiemi. Dá se udržovat nějak ke přátelství, kamarádství, nebo to spíš vede k tomu, že jste rád sám?
1: Věkem jsem rád sám, naučil jsem se být sám, je dobrý někdy v tichu si popřemýšlet o něčem, je dobrý se neutápět v tichu a člověk má v tomhle biznise obrovské množství známých, velmi dobrých známých, celoživotních známých, ale kamarádství je samozřejmě jiná liga a něco jiného. Kamarádi se tam dají najít, velmi tak jako kdekoliv jinde. Ale v tom nabitém programu člověk taky na to přátelství nemá čas každý den, ale mít dobrýho známýho je jako taky strašně dobrá věc. Spousta lidí říká, no to jsou jenom známí. No, on ty jenom známí, pak s nima člověk tráví většinu dnů a jsou vlastně fajn.
0: Troufnu si říci, že ten jehož jméno zmíním, možná bude vaším přítelem, blízkým člověkem. Mm-hmm. Nobody Listen, producent, zpěvák, který spolupracoval i s Národním divadlem. Mm-hmm. Vy jste s ním, nebo o něm, vydal obdivuhodnou, obrovskou monografii, která nemá obdoby na naší scéně, tak, jak je vypravena. Řekněte něco o něm víc posluchačům.
1: Kuba alias Nobody byl chlapec, kterýho jsem poznal a seznámili nás v době, kdy jeho jméno už bylo velký, ale já ho neznal, protože byl generačně asi trochu jinde. Seznámili jsme se náhodou a musím říct, že to právě v tom kamarádský rovině byla láska na první pohled a začali jsme si hrozně rozumět, i když jsme možná trošku z jiných světů, rozhodně hudební a vizuální, dalo by se říct, že to je podobný, ale jsou to jiný světy a jsme z jiných světů, ale jeho přístup k práci, jeho konstantní jako vlastně tvorba a neflákání se, mně přišlo jako vlastně něco tak hezkýho, protože já to mám jakoby podobně a málo těch workoholiků nacházím v mém okolí, že jsme si prostě nějak kápli do voka. A tím, že on dělá spoustu projektů, u kterých já jsem byl, buď to třeba jako host, nebo jako kamarád, nebo nás spojila nějaká reklama a tak dál, tak jsem najednou pak vlastně zjistil, že mám obrovské množství jeho fotek a přišel nějaký moment, kdy jsem vlastně si řekl, že by bylo fajn z toho udělat knihu, že proč ne? Že samozřejmě nás to kamarádství pojí i dál, ale chtěl se možná udělat nějakou takovou, zaznamenat, když to tak řeknu jako hloupě, jako zaarchivovat oslavu našeho přátelství.
0: Ta kniha je opravdu fascinující a dovolte závěrečnou otázku. Kdybyste měl ještě někdy v blízké budoucnosti nebo vzdálené udělat knihu o jednom člověku, vidíte blízko někde někoho, kdo by na takovou velkou knihu poskytl materiál?
1: Bude to znít jako klišé, co teď řeknu, a byl by to dlouhodobý projekt, ale vlastně by to byly moje děti.
0: Skvělá odpověď. Děkuju za návštěvu, Bene.
1: Děkuju za pozvání.
0: Dnes tu s námi byl pozorovatel a fotograf Benedikt Renč. Naslyšenou příště se s vámi těší Joachim Dvořák.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Hello, tentokrát bude mým milým hostem angličtinář Radek Provázek, který angličtinu učí způsobem, který by v klasické školní učebnici asi neprošel. Jako sprostý angličtinář ukazuje, že jazyk nejsou jen správné časy a slovíčka, ale také humor a emoce. Proč se rozhodl učit angličtinu právě přes slova, za která jsme ve škole dostávali poznámky? Která česká nadávka je pro angličtinu téměř nepřeložitelná? A pozná sprostý angličtinář podle první anglické věty, že před ním stojí Čech? O něžné angličtině tentokrát s Radkem Provázkem.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná čtvrtečně páteční noční proud s datem 24. září, který otevírají pánové Simon a Garfunkel nezapomenutelnou písní Sound of Silence.

Igor Rozovič, herec, muzikant, zpěvák, ale také výtvarník, autor písniček, prostě muž mnoha uměleckých profesí, bude mým hostem hned po půlnočních zprávách v tomto čtvrtečně pátečním nočním proudu Českého rozhlasu Dvojka. A ten hlavní důvod bude v tom, že Igor před pár dny vydal své z Brusu nové v pořadí druhé album, to album se jmenuje Sisyfa, a my si budeme hodně povídat o tom albumu. My si budeme z toho alba pouštět písničky. Ovšem, jak už jsem naznačil, Igor je renesanční člověk mnoha uměleckých profesích, tak těch témat a těch zajímavostí bude určitě daleko, daleko víc. To bude po půlnočních zprávách. A teď, co se týče té naší první půlhodinky právě započaté, tak my se ve čtvrtečně pátečním nočním proudu vlastně poprvé setkáváme na podzim. Podzim započal tento týden. A tak bude tahle ta první půlhodinka věnovaná právě podzimu a podzimním písničkám. A tou první bude slavná Basin Street Blues, klasická bluesová písnička, nicméně v kouzelném podání Honzy Spáleného, co by blues Nádržní ulice s neméně kouzelným textem Pavla Vrby.

Tak takhle vypadá podzim, nastalý podzim v Jeseníkách, alespoň tedy prostřednictvím jesenické kapely Pryznic v písničce Jeremiáši. V roce 2010 vydal Vladimír Mišík album, studiové album, které se jmenovalo Promarněný podzim. A já pevně věřím, že ten náš letošní podzim, podzim 2026, promarněný nebude, ale to neznamená, že bychom si nemohli právě teď poslechnout titulní písničku tohoto alba.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Iljou Kučerou mladším.
2: Oliká to slunce a vyfukuje páru a přes den se to skrývá po lesích.

Zvíře jménem Podzim. Tak tohle to byl společný projekt celé řady tuzemských alternativních muzikantů a byl to název jednak celého toho projektu a jednak té skladby, kterou jsme si teď poslechli a která byla dalším příspěvkem do té naší podzimní první půlhodinky tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. A máme tady ještě jeden příspěvek k tématu, tentokrát v podání Michala Prokopa. A ta písnička se jmenuje jednoduše Podzim.

Igor Olozovič, herec, výtvarník, ale pro nás v nočním proudu v této chvíli především zpěvák, muzikant, skladatel, hudebník, bude naším hostem hned po půlnočních zprávách Českého rozhlasu Dvojka, které se naprosto nezadržitelně blíží. A jak už jsem sliboval na začátku, my si budeme povídat především o novém Igorově sólovém albu, ale pochopitelně určitě i o spoustě dalších věcí, tak si myslím, že docela stojí za to zůstat v naší společnosti.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Prezidenti Spojených států a Číny jednají v Bílém domě o vzájemných vztazích, obchodu i umělé inteligenci. Hokejisté Liberce prohráli v extralize na ledě Hradci Králové. Dnes bude většinou oblačno a zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů. Je pátek 25. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít vodu z vodovodu ani z ní vařit. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, není jasné.
3: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
4: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
3: Říká pan Andrej.
4: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.
5: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
6: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
5: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se 80-tníkům a starším zvyšovaly v pravidelných 5letých intervalech o 500 korun a stoletým o 1000.
7: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodu si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
8: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
7: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
9: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
7: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Před narůstajícím zadlužením veřejných rozpočtů varovala Národní rozpočtová rada. České veřejné finance podle ní přestávají být udržitelné a náraz na tzv. Dluhový strop se přiblížil o 3 roky, na rok 2034.
10: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
11: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky.
10: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
12: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
10: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Čínský prezident Xi Jinping pokračuje v návštěvě Spojených států. Americký prezident Donald Trump označil jejich dosavadní rozhovory ve Washingtonu za skvělé. V Bílém domě politiky ještě čeká státní večeře, které se zúčastní zástupci amerických technologických firm. Ještě před jednáním Trump avizoval, že hlavními tématy jednání budou umělá inteligence a bezpečnost.
13: Naše týmy se snaží vyjednat vyváženější obchodní vztahy, včetně přístupu amerických farmářů na nový trh.
14: Řekl americký prezident. Obě země už se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Prezident Xi zdůraznil potřebu mírové koexistence obou zemí a pravidelného dialogu armád Číny a USA. Řekl také, že Čína pozve do země 100 000 mladých Američanů a Atlantě propůjčí dvojici pand. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září jeho provoz omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila pro iránské milice.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron v televizi TF1 řekl, že Francie vyšle do Saúdské Arábie vojáky, radary a systémy protivzdušné obrany. Nespecifikoval, kolika vojáků se to týká. Macron zdůraznil, že se Paříž nechce zapojit do konfliktu, ale chce ochránit provoz rudomořského přístavu. Saúdská Arábie může přes přístav v Yanbu exportovat ropu a obejít tak Hormuzský průliv. Provoz v průlivu je omezený po americko-izraelských útocích na Irán na začátku roku. Od té doby prudce vzrostly ceny pohonných hmot po celém světě. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: V Česku se cena nafty dostala k historickému rekordu. Řidiči za litr zaplatí v průměru 49 korun 52 haléřů a benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky.
15: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
16: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 koruny během několika týdnů.
15: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinérií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
17: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
15: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktů na Blízkém východě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfínu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich.
18: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
19: Úžasný,
20: byl
19: úžasný.
20: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
19: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
18: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Potmě na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Hokejisté Liberce pokračují v úvodu nového ročníku Tip Sport Extraligy v nevýrazných výkonech. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže prohráli v Hradci Králové 2-5 a ztratili 3. ze 4 dosavadních zápasů této sezóny. Před jejím startem přitom Bílí tygři vyhlásili nejvyšší ambice. Podle útočníka Jakuba Rychlovského se Severočeši musí rychle probrat.
21: To je podle mě úplně akceptovatelné, takhle se nemůžeme prezentovat a myslím si, že to od nás bylo prostě málo. Ne? Tak já doufám, že jsou všichni šatně naštvaný. Myslím si, že se každý musíme podívat do zrcadla. Prostě zamyslet se každý sám nad sebou, jestli to od každého z nás počínaje mnou a končí posledním hráčem a jestli jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten zápas vyhráli.
1: V nedělním 5. kole Tip Sport Extraligy přivítají liberečtí hokejisté dosud neporažený Třinec. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Na Radiožurnálu Sportu slyšíte přímé přenosy ze všech zápasů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D8 na Ústecku a možné komplikace na trase Jihlava, Havlíčkův Brod. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem ve směru z Drážďan do Prahy překáží nehoda. U sjezdu na Ústí nad Labem Bukov kilometru 73,5 blokuje levý pruh místo označené a teď průjezdné.
23: Levý pruh neprejazdný, je tam aj šípka, aj policia.
22: Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Vysočině potkal náš zpravodaj nadměrný náklad s doprovodem. Před chvílí sjeli z D1 z exitu 112 a míří po silnici 38 do Havlíčkova Brodu. Nedají se předjet.
24: Od Jihlavy, jako od dálnice směr Havlíčkův Brod, jede nadrozměrný náklad, takže budou vznikat za ním kolony.
22: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno i zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů. To byly hlavní zprávy.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje čtvrtečně páteční noční prout a já vím, už za pár okamžiků uvítám svého slíbeného hosta, kterým bude Igor Orozovič.
5: Chlapec a moře a stařec a loďka se kolíbá. Zasněný dědeček skoro rty nehýbá, jak mluví tiše. Kluk nedutá, poslouchá legendy o světě pod nima. Že plují teď po nebi přeslavné

hvězd i vášnivých oper. Róbami kolombín, které chtěl Piero cvést. Pyšní se sirény, nebo v nich dovádí potěch.

co maloval Tizián. Perla zpět v duhové kolébce vzpomíná tu nesmírnou krásu. Plesy a komnaty labutí šíje, co zdobila. V ruinách teď září jen škrabošky podmořských jasů. Karety kokety proletí ozvěnou Amoru. Amoru a pláče a smíchu u Viady Goldony. Mosty a otisky vzdechů na ňadrech z mramoru.

0: Chlapec a moře, písnička z nového alba Sisyfa, nového alba mého dnešního slíbeného hosta Igora Orozoviče, který už je fyzicky přítomen ve studiu. Igor, vítej, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Igor, tahle ta tvoje poměrně ještě hodně mladá deska, protože pokud vím, tak ještě nebyla ani pokřtěná, že jo?
1: Ano, ano, tak.
0: K tomu se určitě taky dostaneme, k tomu chci, i když pokud vím, tak už je stejně vyprodaný.
1: Je to tak, taky vyprodaný, no. Pozvánku. Ale něco málo řekneme, no.
0: Dobře, dobře. No, každopádně jedná se o album nové, o album čerstvé, nicméně tvoje v pořadí druhé solové album, pokud správně počítám. Mm-hmm. To první, jestli opět správně počítám, vyšlo v roce 2024. Mám tomu rozumět tak, že od chvíle, kdy tady se zavadilo to první album, ty si tak poctivě střádal, skládal, připravoval písničky na novou desku, anebo si spíš zvolil ten systém, že jsi před časem řekl, no, už by to chtělo novou desku, sednul si k pianu a napsal jí.
1: Já jsem takový průběžnej plánovač, takže to vznikalo všechno tak postupně. Já jsem mezi tím dokonce jsme ještě vydali jednu živou nahrávku s Moravskou filharmonií.
0: Ano.
1: Takže některé ty písničky dokonce, které jsou na tom novém albu, už tam jsou ve verzi se symfonickým orchestrem. A vůbec celou tu teda symfonickou nahrávku mám strašně moc rád, protože některé ty písničky úplně jako vykvetly, tak jak jsem je měl v hlavě vysněný, tak je to zase jako něco jiného. Ale není to tak teda, že jak se ptal, že bych kvůli novému albu sednul a psal. Mě to teda ani neumožňuje můj pracovní a životní režim, protože bohužel nemůžu si odjet někam a tvořit. A ani nemám volný večer, protože každý večer hraju a tak dále. Jedu docela non-stop, jako i tu divadelní, že jo, a filmovou dráhu. Takže vlastně mě se tak rodilo to nový album. To člověk přemýšlí, většinou, když už nahrává jedno album, tak už přemýšlí, co by mohl dělat jako na tom dalším, že jo, protože vlastně si říká, no tak jsem dělal tohle, tak příště to udělám nějak jinak, jako zase. Už se tam jako rodilo a my vlastně, už když jsme nahrávali to první album, Když chlap sléká tmu, tak jsme si tak nějak říkali, a tam je pár písniček, co se tam nedostalo, takový právě pomalejší, a celý to příští album bychom mohli udělat takový klidnější. A už tehdy jsme si tak jako říkali, že by to bylo nějaký komorní, příjemný. A vlastně nakonec u toho docela zůstalo. A ty písničky, já to dělám tak, že když už nějakou písničku novou napíšu, tak mám samozřejmě radost a nemám vůbec, jako nedávám to do šuplíku, a když už jsem s tím spokojený a chci hlavně vyzkoušet na lidech, že jo, tu písničku, nebo na kapele, jak to bude fungovat, jak nás to bude bavit, tak vlastně jakmile jí mám tu písničku, tak rovnou to zařadím do playlistu. Mě i baví samozřejmě i mě i pro toho diváka obměňovat ty playlisty, takže když už je něco novýho, tak to zkouším, že jo, využiju to příležitostně takhle. A takže my už některé ty písničky hrajeme třeba rok, a takže už vlastně máme i my jako už ošmataný a věděli jsme, co s nima chceme třeba dělat nebo co s nima chceme zkusit na tom albu. Takže to je docela dobrý, že už já mám zásadu, teda aspoň zatím, třeba dokud mě kluci nenaštvou, tak mám zásadu, že myslím, že je fakt fajn nahrávat to s těma muzikantama, se kterýma hrajeme živě, protože prostě mají k tomu vztah, máme společně nějakou chemii, která se nedá jako moc nahradit ničím jiným, jo, vědí kluci, co by mají nabízet za nápady hudební, protože už mě trošku mají přečtenýho, já zároveň vím, jak s nima pracovat, jo, takže myslím, že tohleto jako je velká deviza, že jsme nějaká jako těleso a hrajeme podle mě čím dál líp a líp, což jako lidi můžou zažít na těch živých koncertech, to je pokaždý něco jiného, pokaždý ohromný zážitek, nějaký synergie, a já tomu říkám vždycky jako, že to je vlastně takový sex prostě v pěti chlapů, jo, protože to jsou fakt orgie krásný a mám to hrozně rád, to napojení. Takže jsme s nima nahrávali i to nový album a měli jsme takhle naděláno dopředu, no.
0: Sisyfa je sice oficiálně tvoje solové album, nicméně ty jako slušný a čestný člověk, jak jsem si povšiml.
1: Kradu.
0: Neustále mluvíš v množném čísle.
1: Jo, takhle.
0: Nahrávali jsme. Pojďme to teď upřesnit, pojď prozradit, kdo se s tebou vlastně na práci na téhle té desce podílel a potažmo, protože tam máš pár opravdu zajímavých hostů, tak pojďme se zastavit i u těch hostů hned na začátek.
1: Ano, ano. Tak tam toho je hrozně moc, takže já určitě zapomenu nějaký jméno nebo něco takového, ale ta základní naše partička, tak se kterou hrajeme, tak to je vlastně David Lanštov na bicí, který hraje zároveň mým manažerem v Suprafonu. Takže ten David Lanštov, potom na basu Almela, a potom na kytaru Markus Mrak Novotný, Mráček, a na klávesi Franta Bořík, který má na tom albu i svoji jednu písničku, tu právě z Hrušní, tu napsal on text i hudbu. Takže on je tak vlastně velký, skvělý textař a muzikant a má i svůj projekt Meme a býval, že jo, je to bývalý člen skupiny Mandraže, takže strašně kreativní člověk, má nádherný věci, takže tady tu písničku, když mi poslal, tak tam mě dostala, no.
0: Pojďme k těm hostům.
1: A k těm hostům, no. No tak, máme tam spoustu hudebních překvapení, jako myslím instrumentálních. Máme, s čím přišel producent Armin Effenberger, teda, se kterým jsme tentokrát spolupracovali, minulé to byl Filip Jelínek, tentokrát jsem chtěl zase něco novýho vyzkoušet, abych se někam posouval a zkoušel nový vody. Tak přišel hned na začátku se skvělým nápadem, který jsem okamžitě vzal, že by se nám tam hodil vibrafon.
0: Mhm.
1: Takže máme skvělýho jazzovýho vibrafonistu pana Krampla, který...
0: Kdo jiný než Jede Krampla,
1: ano, že? Ano. A já ho teda se přiznám, jsem ho neznal, protože se v těch vodách za stolik nepohybuju, ale teda to je neuvěřitelný člověk a přines tu zlatou ohromnou věc, to je prostě socha, jako jo, to je... Ty zlatý cihličky vedle sebe rozkládá, tak to fakt to je... To je jako, jak to rozvibruje celý organismus, to je přenádherná věc. A vlastně se mi to líbilo, protože tak už posluchači slyšeli tu náladu třeba jedné písničky a ty písničky mají některý takovouhle fakt snovou náladu, má takový klídek, jsem tam chtěl zároveň to trošku takový do francouzský nějaký hudby, lehce bych řekl takový retro lehký, ale zároveň je to třeba i třeba ten Warhouse, který ho mám rád, který mě inspiruje, nebo i klidně ten Nick Cave, jo, tady ty jakoby vlastně ty zvonkohy, nebo ty kolej, jak oni používají, že jo, ty kovový různý nástroje, ty kolejnice a tyhle věci, prostě, jo, občas to tak jako rozbít, industriál, bych řekl, tak to je takový něžný industriál vlastně, takže co se mi okamžitě líbilo a věděl jsem, že to bude fungovat a ještě ten nástroj v několika dalších skladbách, no tak ten tam máme jako takový hlavní, který je asi ve třech skladbách. Pak Ondra Klímek už s náma hrál minule a hraje s náma občas na koncertech, tak ten tam střídá flétny zase, ten umí všechno, takže tam hraje na příčnou flétnu. Asi i na saxofon nějaký, pak tam máme ještě bas, takže jak se to jmenuje, bas klarinet je to, no, myslím, no, no, taky máme a ještě tam máme skvělý akordeon v poslední písničce, to je takový originální pojetí písničky Ellen, tak to jsou ty hudební. Pardon, já se trochu nachcípane. Tady se nedá stříhat, tak to bude live.
0: Tak aspoň je vidí, nebo slyšíš, že seš tady doopravdy.
1: Jo, fakt jsem přijel, i když jsem chtěl spát. A pak tam máme samozřejmě ty hlavní hudební pěvecký hosty a to je v úvodní skladbě Sisyfa Marta Kubišová, pak v té písničce z Hrušní je to Jindra Polák z Jelenu, a v Zahradě šílenství Simona Levandovská, což jsem taky strašně rád. No a je to taková pěkná sebranka z různých koutů, což mě baví právě tak pospojovávat. A tady v té konci písničce, co zněla, tak to je Jana Kačírková, operní zpěv. Výborná, skvělá operní zpěvačka a skvělá holka, no. Takže z toho mám hroznou radost.
0: My si teď tu titulní písničku Sisyfa poslechneme, ale ještě předtím zeptám, jak vlastně došlo k tomu nápadu, nebo jak došlo k té spolupráci s Martou Kubišovou, ale vy jste se znali vlastně z divadla, že jo?
1: My se známe dlouho, já jsem nikdy si nabízel jednu písničku pro kabaret Kalambur, dvojitá Mondschein sonáta, kterou jsem vlastně, to psal text Milan Šotek tehdy, ale já jsem, když jsem vymyslel hudbu, tak jsem si představoval, že by to zpíval, jak by to asi bylo ta jako melodičnost, kdyby to zpívala Marta Kubišová, jsem to chtěl, už leže na vínem prolito se noční Prahou louda. Úplně jsem tam slyšel tu Kubišku, tak jsem jí to pak to nabízel, jestli by nám to nechtěla naspívat, tak mě velmi milé řekla, že ne, že to není, ale že to není pro její posluchače, což je pravda, asi to asi není žánr, jako co by poslouchali její cílovka, ale tentokrát to zaklaplo. My jsme dlouho uvažovali, já jsem věděl, že tam chci nějaký takovýhle vlastně přítomnost té dámy, o který se zpívá, ale zároveň to jako neměl, nechtěl jsem, věděl jsem, že to nemá být duet, věděl jsem, že to nemá zpívat jenom ta žena nebo něco takového vlastně, jenom jsem to tam chtěl nějak jako tak líznout prostě v těch refrénech a aby tam se mnou byla, ale zároveň, aby to nebylo popisný, že jo, aby to nebylo nějak jako přímo, no a prostě, pak jsme seděli v Supráči, tam mají v Supraforu vyvěšený různý ty platinový, zlatý desky a tady ty jako, všechny ty nádhery a najednou se mi padnul zrak prostě na nějaký asi songy a balady, nebo co tam myslelo. A opět, ty vole, Kubiška, to je Kubiška, prostě to by bylo skvělý. A ku podivu do toho šla, no.
0: No tak si pojďme poslouchnout výsledek.
1: Tak jo.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena vrátí.

0: ráno vstane Sisyfa,
1: Sisyfa,
0: pomodlí se

0: Sisyfa, tak tohle to byla titulní písnička nového alba Igora Orozoviče, mého dnešního hosta v Nočním proudu s hostující Martou Kubišovou. My už jsme se s Igorem bavili, nebo povídali jsme si před písničkou o tom, jak vlastně k téhleté spolupráci došlo, ale já, Igore, tě musím tlumočit dotaz, který mi přišel mailem od jednoho z posluchačů, který mě vyzýval, abych se tě zeptal, jakým způsobem vlastně vznikl ten název té desky.
1: Tak já zdravím posluchače, který je to zajímá, to je hezký. Ne, tak nejdřív vznikl název té písničky, což je ta Sisyfa, což ke mně přišlo prostě, když jsem vymýšlel text, tak nějak jsem se bloumal někde, byl jsem naštvaný, že mi nejdou jiný texty a najednou jsem si tady začal broukat tady tu vlastně melodii, ona je, to je, ani není, to je možná moc silný výraz, to je spíš takový mluvení do hudby, ale začal jsem si broukat tyhle slova, jak to ke mně přišlo a aniž bych fakt vteřinu přemýšlel, tak prostě, že ta paní, co si nese ten kámen, si logicky zpívá Sisyfa, že jo, jakože asociace na Sisyfa samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: A jenom ten tvar, to je můj tvar a ten si nechám patentovat nebo si copyright, protože to samozřejmě asi vůbec není ani česky, ani řecky, ani nijak s tím dlouhým A na konci. Ale já jsem si to tak zpíval a říkal jsem si, pak mi to pár lidí rozporovalo, jestli to není blbost a jestli by to nemělo i krátce a já nevím co. A já jsem si říkal, ne, já to takhle prostě, ona si zpívá Sisyfa, ta paní si zpívá Sisyfa, možná se jmenuje Sisyfa, možná se tam zpívá, je takový popěvek, takový hezký sametový, šustivý slovo bych řekl. Mm-hmm. A tak jsem to tak nechal a vlastně ta písnička tou energií, jakože stavbou je taková otvírající, taková úvodní, něčím mě to tak bylo samozřejmé, že tak musí být a pak mě napadlo až potom, že by se to mohlo celý to album jmenovat vlastně Sisyfa, protože jsem si všimnul, že všechny ty písničky jsou takovýma jako výraznýma výjevama, jako třeba z života lidského nebo emocema z života lidského, z různých fází, ona ta písnička, tak ta... To moje album končí písničkou, kterou jsem napsal pro svoji dcerku narozenou čerstvě tehdy, když jsem to psal tu písničku, takže vlastně to začíná, je to takový oblouk prostě lehce od nějakého jako prožitýho života jako až k tomu narození, no, takže to je takovýhle. Takže ten Sisyfos je ten život a ještě k tomu se mi líbí vlastně i ten ženský rod, protože dneska je přece jenom taková doba, kdy se ten gender docela řeší, to postavení ženy a její role a to, co všechno musí zvládnout. Já to vidím na svojí ženě, kterou za to neuvěřitelně obdivuju a tak jsem se jí zrovna omlouval, když jsem sem šel, že už fakt v říjnu budu doma. A fakt jako je to neuvěřitelný, co ty ženský jako opravdu utáhnou prostě, no, podle mě oproti nám a samozřejmě ta společnost mají to těžký, to postavení. A zároveň se ale i řeší to postavení muže, že jo, trošičku nějaký v roli třeba, jako co to je teda to chlapství, anebo jako zase jeho angažovanost v rodině, tak vlastně i proto se mi to jako líbí, že to tam trošku se proměňují ty role, že najednou to Sisyfa, že to najednou taky se zapadá, v těch legendách ty muži mají trochu jiný jo, že vlastně se na ty ženy trochu zapomínalo v tomhle, tam mají jako jinou funkci v těch legendách, ty ženy často. A ještě k tomu vlastně jsem na přebalu, což tady v rádiu neukážu, ale vlastně mě nafotila fotografie k tomu albu nebo vizuály Alžběta Jungrová, skvělá fotografka, úžasná. A já jsem tam na tom přebalu držím teda pštrosí vejce a jsem tam v sukně vlastně takový, takový antický, já jsem chtěl takový antický nádech, ale je tam ta sukně, takže tam zase já jsem převrácený, Sisyfos je převrácený do ženský a já jsem převrácený trošku taky jako do ženský, tak je to takhle jako to, no.
0: Nicméně, kdybychom se striktně podrželi toho termínu, toho slova Sisyfa, tak to je vlastně tvůj copyright v řecké mytologii, bychom asi marně hledali nějakou Sisyfu, co by tedy ženskou obdobu Sisyfa.
1: Asi jo, no. Asi bychom nenašli, si myslím, no. A ještě k tomu by to mělo být snad správně jako Sisyfé, dokonce, jako Antigone. Jakože nějaký Antigone je vlastně, nebo aspoň krátce by to asi mělo být, no. Ale jak jsem to řešil, já jsem psal různým dramaturgům a lidem, co rozumí jazyku, jak by to teda mělo být správně, a pak jsem si řekl, prdím na to, udělám si to po svém.
0: Sisyfál zní líp.
1: Právě.
0: No. Nicméně, ty jsi mi už malinko odpověděl na otázku, kterou jsem měl vlastně za chvilku na jazyku. Jestli se dá nějakým způsobem shrnout, nějakým způsobem charakterizovat nějaká taková, nevím, červená nit, nějaké společné téma, které prochází celou tou deskou.
1: Jo, já myslím, že to jsou fakt takhle, pro mě to jsou ty výjevy ze života, takový oblouk, není to jako žádná chronologická záležitost samozřejmě, nebo že to by zase bylo už trošku nudný. A ono by se to samozřejmě dalo říct o každý desce, protože každý autor píše o nějaký výjevy ze života, jo, ale přišlo by to jako opravdu ten oblouk od toho nějakého zralého věku, když člověk už za sebou ten život má až k tomu narození a vlastně když tam jsou ty další obrazy, jeden je, že jo, jeden text je prostě, co napsal můj dědeček v tom koncentráku, tak to je vlastně ta válka jako pro mě nějaká přítomná, nějaká, pak tam mám zase zahradu šílenství, která je zase ta velmi silná emoce, takový tý romantický, velikánský lásky, jako takový tý šílený, prostě hormonální, zakázaný, dejme tomu, nebo spíš jako zběsilý nějaký, která vede k nějakému průšvihu, pak tam jsou prostě pak ta píseň o těch zaniklých Benátkách je vlastně taky o nějakým lidským jako o tom, no, tak se mi to jako pospojovávalo, no. Ale samozřejmě jsou to velmi volné asociace, není to žádný koncepční album, to bych jako neřekl. Já mám jako zásadu, že když dělám písničku, tak to je spíš, ta písnička musí být samostatný jako umělecký dílo, nemám jako žánr, který by jel, myslím, pořád stejně. Tady se nám to teda povedlo, že docela písničky drží spolu, ale což je dobře a samozřejmě to tak má bejt, ale zároveň mám prostě rád nějakou jako členitost i v písničkách, ale i mezi nimi, že každá může mít svůj žánr prostě, když chcete rock'n'roll, když ta písnička bude rock, jako, když se tam hodí pro to téma rock'n'roll, tak proč to neudělat jako rock'n'roll a tak dále, no, jako, takže mě naopak beru, že každá písnička by měla obstát i bez toho alba, jako prostě, no.
0: Ty jsi zmínil zahradu šílenství, tady bych já měl takové vysloveně technické intermezzo, než se vrátíme k tématu, protože my, když jsme mluvili vlastně v tom minulém vstupu o hostech, kteří s tebou na téhle desce spolupracovali, tak pokud se nepletu, tak to je duet a nezmínili jsme dámu, která tam...
1: Já si myslím, že jsem to říkal.
0: No, jo, tak možná, že jsem...
1: Myslím, že jsem to tam, člověk, ale chrl jsem ty jména dost, ne, to já taky, to ne, Simona Levandovská,
0: ano,
1: no.
0: No,
1: a to je zajímavý, protože já jsem tam, teda ta písnička o tý jako nějaký vášnivý lásce, romanty spíš až erotický, takový ty prostě bouřlivý a my jsme tam chtěli nějakou, jako zase tam chtěl samozřejmě přítomnost té ženy nějaký, já to mám obecně jako rád v těch písničkách, jako to má Koher nebo takhle prostě, že jako to tam dostávat, i protože to dělá hezký napětí samozřejmě mezi tím chlapem a to. A tak ale koho, že jo, no, takže jsme zkoušeli různý nápady a potom vlastně nás napadla Simona Levandovská a já jsem ji v životě neslyšel zpívat. A nikdo z nás nikdy neslyšel zpívat a já jsem říkal, to bude výborný, jako, a producent taky říkal, to bude výborná určitě, to je v pohodě, jako, to, a já jsem si myslel, že to bude spíš třeba do té míry použít to, ten její hlas, jako je ta Marta Kubišová, v té úvodní písničce, že jenom tam někde zaševelí, prostě jako ta Birkenová, jako někde prostě jenom tak nějaký zavzdychá, zasměje se, bude se mnou tak recitovat, nebo něco. Kdyby to jako nešlo, že jsem tak, že budem tvořit v tom studiu a nepotřeboval jsem z toho dělat nějaký velký duet. Jenom jsem tam zase chtěl tu přítomnost té holky, která má prostě nějaký esprit, což ta Simona právě má prostě v každém coulu. Strašně šikovná holka. No a ona přišla do studia, teda aniž bych ji to někdy slyšel zpívat vůbec, a normálně to vyprdla jako na první dobrou od začátku do konce, úplně to tam nádherně poslala, suverénně, naučila se to, že musela to mít naposlouchaný už podle toho mýho frázování, protože dostala jako už tu nahrávku a to se nahrávalo zvlášť, ten její zpěv, což taky není lehký jako chytit, že jo, nebo to musí člověk fakt poctivě u toho sedět a naposlouchat si to. A fakt to tam dala, takže jsme dali ještě druhý jetí, tak jako pro sichr. A vlastně jsme si řekli, tak to tam necháme od začátku do konce, takže ona jede celou tu písničku se mnou od začátku do konce prostě. No. Hmm.
0: Fakt je, že je to nepochybně velice, velice dobrá herečka, mladá, velice šikovná herečka, konec konců teď byla i oceněna, ale já jsem byl taky překvapený, jak, jako, jak nádherně zpívá. To, to
1: mě taky jo, krásně, krásně, fakt všechny krásně. Čest, všechny no, je, to pro, je to fakt profík, jako opravdu. No.
0: Nicméně, pojďme se vrátit zpátky k písničkám jako takovým k celku. Aha. Já pokud to není příliš indiskretní, tak já bych se pokusil teď nahlédnout tak trošičku do tvé vlastně jako tvůrčí autorské díly. Jakým způsobem většinou tyhle ty písničky vznikají? Je to spíš tak, že ty třeba si hraješ na, na klavír, dostaneš nějaký melodický nápad, nějaký motiv, nebo to začíná třeba od nějakého sloganu, anebo třeba si řekneš, tak já bych chtěl udělat něco s tímhletím tématem a cíleně začneš vymýšlet, jak by to, jak se to obvykle rodí, ty písničky?
1: Takhle, těch motivů na klavír, to mám plný telefon nápadů, jo. To vždycky mám napsáno motiv výborný, motiv romantický, motiv prostě tohle nakopávák, tohle motiv, tohle. V životě jsem se k tomu nedostal, nikdy se k tomu nevracím, vůbec prostě, vůbec to nemám čas hledat nějaký.
0: To super, jenom přijde chvíle,
1: třeba jo, třeba krize, ale v zásadě jako pro mě ta hudba vlastně, je hudba, jo, takže já když mám ten motiv hudební, tak já už k tomu nepotřebuji vymýšlet slova, prostě to je na hudební nějaký nápad a mě se to nespojuje s žádnou konkrétností vlastně, jo, takže já můžu 6 hodin improvizovat, myslím, že jsem docela talentovaný na takový jako melodický nějaký nápěvy, takže tak to, jako to si můžu hrát, ale nenavodí mě to k tomu konkrétnímu příběhu, takže jak tam nemám asociaci, pro mě to je jakoby abstraktní velmi ta hudba. Takže já naopak jdu vždycky spíš od textu, no, no ne, vždycky. Je to tak, že jak jsi říkal, no, spíš takový nějaký úteřek většinou je první jako záblesk, buď jako mě napadne rým, nebo si poznamenám nějaký nápad, o čem by ta písnička mohla být, jako, ale, nebo nějaký, jako, třeba ta Zahrada šílenství vznikla, protože jsem v autě poslouchal Český rozhlas, nějakou četbu někdy v noci a byl tam nějaký román prostě z nějakého 18. století, vůbec nevím, o čem to bylo, to tam zrovna běželo, o nějaký jeptišce v klášteře, jo, vůbec nějaký záznamy, nějakého mnicha. A takže takový jako vznešený jazyk, hodně archaický, a právě tam byl motiv tohodle, že to mám nějaký průšvih, už nevím, co řešila. A podát se v tom jako nimrala asi a on říkal, ten zapisovatel toho příběhu a tak se dále zalévala svou zahradu svého šílenství. No, že dál zalévala zahradu svého šílenství. A mně se hrozně líbil ten obraz, ten jazyk prostě, že si někdo zalévá zahradu svého šílenství. Že si to sám prostě dál pokoňuje jako tím svým chováním. Místo, aby se z toho nějak dostal. Že ví, jako... Tak to mi utkvělo a zůstalo mi to jen tak v hlavě a pak vlastně nějak se mi to spojilo takhle, že by to mohla být tady ten romantický jako příběh těch dvou milenců, jako spíš, no, ta Zahrada šílenství, protože mám ještě rád Ptáky v Trní třeba, tak tam mám, taky to tam mám na konci ten obraz toho ptáčka, co pro tu jednu píseň usedne na ten trnitej keř a ví, že umře, ale prostě jí musí zaspívat. Tak to se mi tak jako spojilo, no, takže to jsou takovýhle, a pak to musím vysedět, ty texty jako dost většinou lopotně musím vysedět, dát si úkol, teď už to dodělám a sednu si k tomu a výhoda je, že třeba si pak to můžu dotvářet s tím klavírem, s tou tu hudbu, že nemusím mít hotový, třeba hotovou celou písničku, ten text, ale pak vymyslím už sloku nebo melodii pro tu sloku nebo melodii pro refrén a pak už si s tím můžu dál hrát a třeba dopisuju teprve potom další sloky nebo další refrény, že si s tím můžu jako tak jako hejbat, to mě baví, no.
0: A kdybych se teď zeptal zcela technicky, kde, jak jste tu desku točili a do jaké míry ty jako zásadní autor jsi měl představu o těch výsledných podobách, o těch aranžích těch písniček a do jaké míry s nimi zahýbal ten zmíněný producent?
1: Jo, no to je pro mě, to je samozřejmě, já jsem se toho bál už předem, protože to jsou hrozný bolesti. Sorry. Když někdo... prostě vám to dítě chce, jako to. A naštěstí Armin byl předem už námi všemi upozorněn na to, že já mám dost jasnou představu o svých písních dopředu. Mm-hmm. A opravdu hodně jsme jich už hráli i s kapelou, jo? Takže měli nějakou podobu. A tak to měl se mnou těžký. Párkrát na mě tam křičel, že jako já jsem ten, teda, že jako říkám, Igore, ty jsi tady producent a já jenom nějaký terapeut, jako. Jo, že já jsem fakt dost jako tvrdohlavý v něčem, ale zároveň si myslím, že mám opravdu talent, tady neskromně říkám, když už někdo přijde s nějakým nápadem, jako jiným, a je dobrý, nebo jako je dobrý pro tu píseň, pro tu, nebo pro nějakou moji finální představu té věci, jak jsem ji jako kdy v hlavě měl, tak myslím, že jsem schopen to okamžitě jakoby přijmout, jako jo. Že spíš jako jsem tvrdohlavý v momentě, kdy jako já jenom vím, proč mi to tam prostě nesedí a těžko se to někomu třeba vysvětluje, ale prostě ten svět jako těch písniček je můj, hudby a jako textů, a já vždycky jdu po smyslu jako toho sdělení nějakého, takže jako tam můžete přijít s nějakým pěkným solem na saxofon, ale když mi to tam prostě nějak nesedí do toho konceptu té písničky, tak to může být sebelepší solo, ale hold prostě mi tam nesedí. A já většinou mám v hlavě, že jo, něco skrytýho, že vím, proč jsem tam něco chtěl. Ale byla to vlastně hrozně příjemná kreativní práce. Výhoda je, že Armin Effenberger má jako svoje studijko, takže jsme se tam mohli pak vracet a dodělávat některé věci, co jsme nemohli třeba na to přijít. Takže my jsme samozřejmě s kapelou nahráli během 4 dnů nějakých takový ty základy, většiny písniček, ale třeba dvě byly ještě pak nedodělaný. To jsme pak jako dotvářeli, hledali jsme hodně dlouho právě podobu té Ellen závěrečná, která je vlastně taková klavírní, podobná jako Hvězdy mám třeba na minulém albu. Ale chtěli jsme tam dát jenom nějaký lehký nástroj. Těžko se to dělá takováhle věc, aby to nebylo najednou s nějakým smyčcovým kvartetem nebo najednou prostě ten kýč. Ten akordeon nakonec je úplně překrásný, bych řekl. No a takhle jsme hledali, no a i ten operní zpěv mi všichni rozmlouvali, že to bude moc, že to je kýč a že to už bude cirkus to album. A já jsem ale říkal, no ale já jsem tam operně zpíval, už jsem vám to posílal tu nahrávku, tak jsem tam přece jako halekal na závěr, já tam prostě, to je ta pointa toho songu, že se vynoří ta operní diva z těch Benátek, který už jsou pod vodou a zaspívá tu árii prostě, jako ta velryba vlastně. Takže nakonec myslím, že to je docela tam vkusně jako zasazený a mám z toho radost, no. Takže jsem si tak jako splnil sen, no.

jedinec zvláštně ustrojen v kabátu pánském.

milé, pan zrzavý. Myšlenkou ptám se, proč tady je, prý, aby řekla adie. Poslední tah Prahou a Štětcem, sen ve snu šedivém nechcem.

vládu panské nastrílem.

0: Písnička La Fille, což pokud pro mě neznalého francouzštiny, pokud se nepletu, tak to znamená víle, je to tak?
1: Nevím. Já ale... jsem frančinař, ale měl jsem čtyřky vždycky, takže ta slovní zásoba
0: je děsivá. Tak snad je to víla, no. Já znám spíš ty sprostý slova francouzské. Každopádně to byla zase i u nás velice oblíbená francouzská zpěvačka šansonierka. Igore, já jsem si dovolil pro tebe vybrat, protože jsem si říkal, že bych se ti mohl trefit do vkusu a teď se drze zeptám, jestli jsem se ti trefil.
1: Jo, já mám rád samozřejmě, to je pohodička, no. No, tady mohla zpívat zrovna i tuto Lion, že jo, co tam předtím hrála.
0: No,
1: to se jí sedlo, ona to má takový francouzský nádech. A to zrovna jenom, jak jsme mluvili o tom, jak fungovala ta práce v tom studiu, tak zrovna to Lion, tam Armin, producent, právě trošku jako chtěl to předělat, tu moji formu, a já jsem teda říkal, no tak jako tak tam na začátku a ten refrén, tak to jako funguje vlastně, a pak mi tam chtěli právě překopávat tu mezihru, já mám takovou velkou epickou melodii tam krásnou, kterou miluji, ale samozřejmě na živých koncertech to funguje trošku jinak, ty skladby, ta členitost, jako, kterou mám rád, a já už jsem tehdy musel do divadla, a byl jsem úplně, jsem si říkal, no tak to mi tam, a oni chtěli dodělat, že nahrajou prostě ten základ, tu mezihru potom, že dodělají nějakou a že mi to zítra pustí. A já jsem byl úplně nepříčetný, že to zase bude nějak, že budu nešťastný, že přijdu a zase mi bude trapný jim říkat tohle, já nechci, protože občas to takhle člověk ho vrátí a řekne, no tak to vyhoďte, jdem znova na to, prostě to se mi nelíbí. No a musím říct, že jako tady fakt to udělal hrozně hezky tu mezihru, myslím, že to Franta Bořík, tam to pianko, to ostináto takový, nebo ten mlejnek, co tam je, tam ta mezihra je krásná a naštěstí právě, když mi to pustili, tak jsem řekl jako jo, to je super, jako no. Nebo jakože vznikla vlastně taková nová verze té písničky, která se mi moc líbí.
0: No. Mm-hmm. No, pojďme se vrátit ještě na chviličku k té zase, já ji hodlám zneužít jako takový oslý můstek k tomu, že bych se s dovolením vrátil teď tak trošku do tvé muzikantské minulosti.
1: Aha.
0: A zajímalo by mě, jaká byla taková ta prvotní muzika, která tě začala bavit, začala inspirovat, která tě vlastně přiměla k tomu, že jsi se muzice začal věnovat. Co to bylo?
1: Ježiš, no to je těžký.
0: Já vím, že to je těžká
1: otázka. To je těžká otázka, protože člověk vlastně někdy, jako vždycky si vzpomenul na něco novýho. Já jsem teda vyrůstal jenom s mámou, že jako bez táty, takže myslím, že to tím bylo možná ovlivněný, že tam, a možná by to bylo to samý, jo, ale že tam hodně hrál nějaký doma, jako u nás jako folk hodně, a tak tehdy hlavně frčel, že jo, prostě nějaký brontosauři i dokonce a takovýhle věci, že jo, a nohavica samozřejmě hodně, a vůbec nohavica myslím, že jako je jeden z velkých jako pro mě hybatelů toho, proč to dělám, protože ta jeho schopnost spojovat texty a hudbu, to je pro mě jako a pracovat s češtinou, to je prostě, i když jakoby tam mám velký turbulence ohledně jeho osobnosti a svýho osobního postoje vůči němu, ale jakoby myslím, že to je pořád nespochybnitelně nejlepší prostě náš takhle jako jeden z nejlepších prostě textařů a vlastně i písničkářů, protože on prostě dělá to, co se snažím dělat i já, že už pak vlastně nejde ani oddělit ten text od té hudby, že to je tak, že se tak speče krásně, že už to prostě je hotový dílo. Tak to je jako pro mě velká inspirace. A pak u nás hráli, já nevím, tak tuhle jsem na to někdo taky ptal, ale vlastně jsem si vzpomněl, že u nás hodně hráli vlastně ty balkánský pop, jako. Protože jsem z té Balkán, že jo, dědeček to měl rád, máma to poslouchala hodně, takže Zdravko Čolič a Harry, jako, a to jsou teda ale pecky, jo, já to do dneška si to občas pustím a je

0: To je to vlastně krásná, krásná melodická hudba, takže oni taky v sobě mají ten patos nějaký trošku větší, což já mám taky v té hudbě vlastně, to myslím, že trochu v Čechách chybí, takový jako nějaká jako opravdová procítěnost bez toho úšklepku. Tak to mě možná jako taky ovlivnilo, jako no, a pak jako spousta věcí, fakt všechno možný, no, jako šansony, samozřejmě Suchý šlitr, hodně mě ovlivnilo, to zase v kabaretu Kalambur hodně slyšet, že jo, v té naší tvorbě, Voskovec, Verich, všechny tady ty písničkové věci, no, ale vlastně to byla hodně jako melodická písničková tvorba, asi jako obecně spíš, jakože třeba rockovou hudbu, a takovouhle, tak to spíš jako pěstuje náš strejda od jak živa, ale nějak se mu nepovedlo mě naočkovat tehdy a já k tomu vlastně začínám mít vztah až posledních 10 let třeba, jako no, že se to začíná. A zase je hezký, že člověk objevuje nový věci, že jo, i toho Bowieho jsem objevil vlastně až díky Lazarusovi muzikálu, co hraju. A takhle se mi otvírají zase ty světy, které pro někoho už jsou dávno, dávno jako to a pro mě aspoň mám něco novýho prostě, no, v životě.
1: Jak to u tebe začalo s klavírem?
0: No tak standardně jsem chodil prostě do Zušky. Měli jsme doma klavír, což je myslím výhoda, a když je doma ten hudební nástroj nějaký pro to dítě, do kterého může už od malička mlátit a nějak to brát jako samozřejmost, jako v tom životě. A právě můj strejda třeba, to je velký muzikant, který na co sáhne, na to dokáže zahrát. Takže si pamatuju, že to by muselo být třeba jako 6, nebo kdy. My jsme vlastně už v 6 letech, tak nebo v kolika, možná méně hráli, on točil videoklipy pro 3 sestry. Aha. A hodně se jako jsou kamarádi s Farhankem. Takže jako si pamatuju, že mě učil prostě jednou večer na stanici, bylo to pozdě v noci, potkal jsem divnou ženskou asi prodejnou, jela tam na Václavák. A to bylo, to by muselo být fakt nějakých 6 podle mě maximálně. Takže to byla první skladba, co jsem hrál na klavír s ním, jako jo. A takže vlastně jsem k tomu tak jako postupně přičuchával a pak jsem chodil tradičně teda do Zušky k paní profesorce Čapkové, úžasný dámě, a k tý jsem chodil celý dětství a pak se to tak přetavilo do toho, pak na ješkárně jsem to měl chviličku jako obligát, ale tak to tam nebyl velký, tam jsem měl spoustu jiný práce, že jo, to byla taková nutnost spíš. A pak vlastně mi spíš chvilku trvalo vlastně se vykašlat na to, co jsem se učil na té Zušce, ten mozek přešaltovat a začít tvořit víc. Jako já jsem si už tehdy psal různý věcičky a blbnul, ale jako nějak se tím nezaobírat moc, nějak ono v tom mozku jsou, jakože každý muzikant funguje jinak. Někdo potřebuje vidět ty značky napsané, někdo potřebuje mít to napsané v notách, někdo rád improvizuje, někdo nerad improvizuje, někdo potřebuje chápat, proč ta harmonie zrovna takhle se mění, tak jak se mění. A já jsem si potřeboval nějaký asi svůj přístup k tomu klavíru, aniž by byl zatěžkaný tou notovou, těma kuličkama což hrozně svazuje, že jo, jako no.
1: No, já se musím zeptat na zásadní otázku, jako dítě, co se týče klavíru, když jsi chodil ještě na klavíru do hudebky, cvičil jsi dobrovolně a rád?
0: Ne, samozřejmě, že ne.
1: Já jsem ještě nikdy nikoho nepotkal.
0: Nikdo nikdy nikoho.
1: Černý nebo kůrc.
0: Já potkávám jenom lidi, kteří litují toho, že to nevydrželi. Jo, takže a já teda za to musím vděčím svoji přísný mamince a i té paní profesorce, která byla přísná, dokonce vždycky máma vzpomíná, že moje máma se jí bála, že jo. Vždycky se mnou chodila, když jsem byl ještě hodně, člověk od 7 let, takže že jí vždycky říká paní profesorka, že jo, mojí matce prostě, no maminko, my jsme zase necvičili, že jo, jakože vlastně věděla, že to je odpovědnost toho rodiče, jo, protože první 3 roky, 4 roky musí ten rodič prostě být ten pedant a sedět u toho dítěte a je to fakt, je to oprusno, je to dřina na začátku bez nějakého jako ovoce. A pak se to nedá už dohnat, no, nikdy, jako, no, mě mrzí, že třeba na housle, to už třeba na housle by se člověk nenaučil. Já vždycky právě říkám, když někdo jako jede tedy hudbu na tom Macu, že uděláte hudbu prostě v počítači, uděláte hudbu jako, nevím, nebo mixujete desky nebo něco takového, tak OK, jako, ale to je věc, kterou se člověk naučí, když se zavře na půl roku a má na to talent, tak se to naučí. Nebo na rok s někým, ale prostě tu jako technickou složku toho nástroje, to se nenadře, jako to nejde prostě, že jo, možná nějaký základy na něco, na kytaru, ale jako takový ty těžký nástroje, jako jsou třeba housle, to už člověk jako si asi ve 40 nesedne a jako nenaučí se hrát na housle moc, jako no, možná jako nějaký, takže to je prostě nepřekonatelná věc a každému vždycky říkám fakt vydržet u toho, ať ty rodiče to vydržejí, protože pak budou ty děti rádi, i když nadávají ty první tři roky. No,
1: no já ti musím prozradit jednu věc, že když jsem se onehdát v Nočním proudu ptal Marka Ebena na podobnou otázku, jak to měl s tím cvičením v dětství, tak on samozřejmě taky striktně prohlásil, že teda vůbec nechtěl cvičit a že si dokonce, když ho donutili, aby cvičil, takže si bral na hlavu hokejistickou helmu. Takže jsem si aspoň předpokládám cvičil bez helmy.
0: Tak to je výborný, já jsem to dal bez helmy, no.
1: No, pojďme
0: na ostro.
1: Pojďme teď udělat skok, pojďme se teď zastavit u tvojí první solové desky. Já tam mám nachystanou její titulní písničku. Aha. Já vím, že to je taková jako nevděčná otázka, ale kdyby ty sám osobně si měl porovnat tu první a tuhle tu novou desku, v čem myslíš, že jsou rozdílné?
0: Tak ta první deska je trošku víc ten žádrový myšmaš, ještě bych řekl, že nejsou tak jako, i když myslím, že to k sobě jako sedne ty věci, protože vždycky já říkám, jako, co to je za žánr, jsem to já hlavně pořád, že? I když jsou to různý písničky, tak jsem to pořád já, tak to je ten žánr, asi bych řekl. Ale je to trošku jako větší myšmaš a někde jsme ještě neměli ty zkušenosti, já jsem, myslím, že třeba i na tom novém albu zpívám líp trošku. Zaprvé tehdy jsem měl, si pamatuju, po angině těsně a i když Filip Jelínek už tehdy mě jako velmi správně naváděl, ono to je něco jiného pak taky v tom studiu, ten projev a něco jiného na tom živém, na tom pódiu, že jo, live. A já přece jenom, jak jsem herec, tak mám jako dost tendenci to jako nějakým způsobem doprovázet pořád nějakým výrazem zbytečným. Mm-hmm. A takže to si myslím, že tam ještě jako taky mám tady toho stopy a vím, že už, a Filip Jelínek už to tam po mně chtěl, ale samozřejmě to chvilku trvá, než člověk pochopí a já to vlastně začal chápat spíš až právě díky jeho impulzům během toho koncertování dál. A tak tady mě navádí, tady se nám podle mě povedl zpěv i s Arminem na té nový desce a je to, má to trochu jiný zvuk, no, protože Filip Jelínek vlastně udělali takovou jako takový suší surový zvuk tehdy, což si myslím, že je jako velmi originální a pěkný, že to není takový ten nabůstěnej vyprodukovaný zvuk, ale jako je to vlastně takový suší, prostě kapelní zvuk, jo. A tady jsem záměrně chtěl právě udělat takovou změnu, aby to byla taková peřinka měkčí a trošku jako nenahalenější, ale jako aby to mělo víc takový nějaký prostor, no. Tak to si myslím, že jsou jako základní rozdíly, které jsou mezi těma dvěma deskama, no. A to je asi všechno.
1: Tak si pojďme teď tu první desku připomenout a to prostřednictvím její titulní písničky.

Když chlap svléká tmu soustředěným gestem, když chlap svléká tmu a ona nechce, on sám oblečen v primitivní touze, když chlap svléká tmu, chce rychle, musí dlouze. A jeho bílé rozechvělé paže záhyb zadek záda hladí záslonou krajkovou ji sváže.

když chlap svléká tmu, jak můru ho láká, když chlap svléká tmu, dokáže i plakat. A svlečená tma z půlnoci výjde, chtíč spoutat má společný výdech. A vášní strhnou celé nebe,

a tma pohladí chlapce a pak se v lampě schová. Tajemství jde spát a zítra zemřou znova.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Iljou Kučerou mladším.
2: Na rande dorazil jsem bez kytky a byl jsem cítit noční směnou. Ještě, že měl jsem v kapse bez kytky a tak jsem...

0: Na příští schůzku jsem si u Glena na kuráž vypil velký absint. Zelená dál zůstala zelená a bez kidek tak 10 dek.
1: Bez kidek, jak už vám řek.
0: Tak těch jsem prosím.

Pod ocasem mě nikdo nečekal. Kamenný rys mál se mi ohon. Tak může člověk zradit člověka. Asi někdo nabít. Asi někdo nabít. Jinej lepší. Jinej lepší.

0: No prostě jinej lepší.
1: Jinej lepší.

0: Beskytky, tak tohle to byla jiná hudební tvář mého dnešního hosta v nočním proudu Igora Orzoviče. To byl Igor s kabaretem Kalambůr. A já bych se teď na chviličku chtěl právě zastavit u tohoto, jak to nazvat, u tohle svérázného spolku Kabaret Kalambůr.
1: Jo.
0: Jestli se nepletu, tak vy jste Kabaret Kalambůr vymysleli v roce 2009?
1: Asi jo, asi jo. Já jsem na ty data špatný, ale prostě to bylo na škole, ještě na DAMU, no, skukala.
0: Pojďme připomenout, kdo vedle tebe, nebo společně s tebou, jsou ty základní postavy.
1: Ano, základní pilíře kabaretu. Tak Milan Šotek hlavně samozřejmě, což je teď už šéf Národního divadla v Brně. A už snad i profesor a já nevím, co všechno, docent, já už nevím, co všechno, prostě učí na DAMU a je to strašně inteligentní člověk, který právě je největší studnicí těch textů a hříček a i her našich, ale spoustu věcí jsme napsali dohromady samozřejmě a tak dále. A pak máme, tam pak byl v té naší trojici, nebo je pořád Jirka Suchý z Tábora, který se vlastně tak zase věnuje hodně scénaristice, takže jako taky vlastně kvete dál v tomhletom žánru a píše scénáře k filmu, seriálu, je strašně šikovnej na tohle a skeče a teď má v nový Kvidoli, má skvělý stand-up, si napsal, takový úplně výborný. A pak samozřejmě od začátku s náma v té partě je kecka Lucie Polišenská, která byla o ročník vejš nad námi, no, takže tady v té partičce ještě s náma byla dřív Klárka Klepáčková, Suchá, a teď jsme vystřídali děvčata, máme tam nový Alenu Hladkou a Amelie Levo a jsou strašně skvělí teda, jo, ne Amelie Levou, ale Levout, to je francouzský, takže ta není vůbec levá, je strašně šikovná, takže ku podivu, tenhle ten náš projekt, který začal na začátku jako studentská taková zábava pro nás, autor, kde jsme se chtěli právě vyřádit ty svoje autorské ambice, tak tehdy jsme si říkali, že jako aspoň na chvilku to bude fajn a jednou třeba to bude nějak fungovat, ale nic jsme nevěděli, co bude, no a teď najednou už to funguje 17 let a samozřejmě na to nemáme úplně moc času teď nikdo, je to fakt jako náročný, ale furt fungujeme. A tak vlastně jsme měli dokonce novou premiéru na konci loňské sezóny, nebo tak jsme ji vlastně oprášili na začátku téhle sezóny v Semaforu. Mm-hmm. Takže je zajímavý, nebo je pro nás takový hezký, že jsme se dostali do divadla Semafor, který pro nás je vlastně tím vzorem, který nás inspiroval vůbec k té tvorbě, kterou děláme, no, z velký části. Mm-hmm. Takže to je taková čest pro nás a je to hrozně fajn. To jmenuje se to Krychlatá Kvidoule, ta nová Kvidoule. My máme trochu problém, že každá Kvidoule každá jako i nová inscenace se jmenuje Kvidoule, což je jako náš útvar kabaretní a diváci vlastně mývají pak ale problém, že nevědí, který představení, kterou inscenaci viděli, jo, protože to je Kvidoule 3KK, Čertovská Kvidoule, Kvidoule di Campo, teď se to tak Krychlatá Kvidoule, takže trošku mateme toho našeho diváka, ale teď je to Krychlatá Kvidoule a tam jsme trošku přitvrdili, taky už jsme trošku starší, taky tak žijeme v době, na kterou se už, my jsme vždycky byli apolitický kabaret samozřejmě, jo, takový jenom právě, aby to byla ta poetika, něco jako ten Suchý Šliter a tak dále, jenom prostě básně, hudba, skeče, vtipy, legrace. Ale bohužel teď je taková doba, kdy to úplně nejde se o ty věci neotírat a my všechny nás to nějak trápí nebo se všema nás to nějak loncuje. A takže už nejsme pražský a politický kabaret, ale už jsme pražský a politický kabaret. Ne, aspoň tady to teda ne generálně, ale tady v té inscenaci se o to trochu už otíráme a zavrousíme tam i do dezinformací a trošku jako přitvrzujeme, no, tak je to zase nějaký posun to chce, no.
0: No já se přiznám, že když jsem se začal seznamovat s těmi vašimi předchozími, jsme veřejnoprávní, že jo, představeními, tak na mě to, čímž samozřejmě nemyslím nějaké, jakékoliv epigonství, ale na mě z toho dýchala taková atmosféra dvojice Vodňanský Zkoumal.
1: Jo, určitě taky.
0: Jste se taky inspirovali
1: já
0: třeba.
1: Já myslím, že jo, jako tak všichni jsme v tom vyrůstali samozřejmě a tady ta hravost.
0: Právě, ale jako ta muzikálnost, hravost.
1: No a zároveň samozřejmě Cimrmani v tom jsou samozřejmě hodně moc, tak to je takový taky prostě to člověk nemůže jako obejít, to v nás je zakodovaný, no, takže to jsou ty naše vzory a je to tam, no, je to tam.
0: Takže začteno, podtrženo, aktuální kvidoule, tedy bývá kvidění teď momentálně v divadle Semafor.
1: Jo, my dál hrajeme v divadle pod Flamovkou, kde jsme hrávali i dřív, už mnoho let tam hrajeme. Pak hrajeme představení Plejtvák, to jsem zrovna hrál dneska, to jsme hráli zrovna dneska v Ypsilonce, ale ta novinka, Krychlatá kvidoule, ta se hraje v divadle Semafor, no, to je taková jako pro nás zase nový místečko. Takže my takhle postupně tu Prahu, jo, takhle se rozpínáme, ale zároveň se jako smršťujeme, protože máme strašně málo termínů na hraní, protože jakože to máme všichni dost a je to dost náročné na nás dát dokupy, no. Takže srdečně zvu všechny posluchače na Krychlatou.
0: Mimochodem, jak vznikl ten název Kabaret Kalambůr?
1: Myslím, že to vymyslel, že s tím přišel Milan Šotek, když jsme právě vymýšleli, jak se budeme jmenovat, tak přišel tady s tím obratem, s tímhletím francouzským slovem, který ale existuje i v češtině jako básnický, vlastně básnická figura, dejme tomu, kdy z něj dvě věci stejně, ale znamenají něco jiného. Takže třeba, já nevím, co se blůza ze sekáče, neblaze sekáče, se pro, tady ta naše, jedna z nejstarších písniček, nebo na člunu má písničku, to napsal Milan taky, načmít lunu, na člunu, že jo. No, tak, tak to je tady ta figura, ale zároveň myslím, že ve francouzštině to je pojmenování obecně jako slovní hříčky, no. Myslím, ale nechci jako lhát, Milan by mě možná tady opravil, ale není tady.
0: Není tady.
1: Má smůlu.
0: Má smůlu.
2: Podzim, kam jsi to oči dal?

0: s Viliem Sek. To aby bylo brzo po deštích.
1: A z rádia mezi tím vyhrává Olympia.

z nás, jak se dá. Tak třeba já sedím v kuchyni za stolem a já nad tebou s deštníkem poslouchám Olympik. Podzim, kam jsi to duši dal? Jen malá přeprška v kuchyni.

0: Igor Orzovič je stále mým hostem ve čtvrteče pátečním nočním proudu. A Igor, a ty jsi měl ještě jeden dovětek k tomu, jo, co jsme poslouchali.
1: Jak jsem poslouchal, já jsem sám, že ho dlouho neslyšel ty věci, ale jak jsem poslouchal tu první nahrávku, když chlap sléká tmu a teď tady zhrušní, tak tam jsou výrazný kytary ve obou těch písničkách zrovna náhodou. A jenom jsem si vzpomněl, že jak se ptal na ten rozdíl mezi deskama,
0: no.
1: Tak velký rozdíl samozřejmě i v tom zvuku je díky tomu, že na té první desce s náma hrál na kytaru Michal Rákosník, který mi pomáhal celý ten projekt taky jako projekt rozjet na začátku tu moji kapelu a měl tam ještě ještě jsme měli jako původní partu a on pak zůstal se mnou hrát dál a vlastně ten jeho otisk i autorský ve spoustě věcích je obrovský a hlavně ten jeho otisk, který je jako výrazový, jo, on je takovej víc rockerský bluesman, nebo bluesovej, aby mě taky neseřval, jo, potom, ale je to prostě bluesman rocker, jo, z Jižáku a je tam je ta kytara ostřejší a tvrdší a měl to rád prostě takhle a to je myslím na tom slyšet a tak s náma hraje právě zase skvělý kytarista Markus Mrak, protože teda jako Michal měl bohužel jako zdravotní problémy a nemůžete hrát na kytaru, takže jsme ho museli bohužel nahradit. A Markus Mrak, která je geniální kytarista, zase takový jemnější, takový víš, ten jazzový a naopak zase mu musím říkat podáně do toho jako šlápni, ale zase jako velmi kreativní a má zase úplně jiný skills, jak se říká.
0: No.
1: Takže to se najednou taky hrozně propíše, každý ten muzikant tomu dá úplně jiný ksicht, tý samý písničce třeba, to je strašně zajímavý. A mě to vlastně baví, když ta písnička má různý třeba i varianty a různý polohy, že jedno, když jsi zněla tvrdě a teď zní někce třeba, to je hrozně hezký. No. Tak to je, tak jsem chtěl dodat. No,
0: no pojďme se teď obrátit kupředu, pojďme se podívat na to, co na tebe v dohledné době čeká, na co se chystáš, na co se potažmo těšíš.
1: Tak chystáme se teď na křest alba, protože album už je sice venku, ale ještě jsme ho nepokřtili jako oficiálně my jako muzikanti a diváky, takže ten proběhne 16. října v Akropoli, v paláci Akropolis, ale už je teda vyprodáno, takže tam nemůžu už ani nikoho zvát, bohužel, ani nevím, jestli moji maminku tam dostanu, jak je narváno, ale tak tam budeme u hosti a bude to fajn, uděláme si to hezký, doufám. Ale nechci se tím stresovat, mám plán, že to zahrajeme to album nejdřív celý v kuse a pak budeme už hrát ty naše starý jako pecky, pak si to rozjede v takový mejdan, ale mám takovouhle vizi a nechci se tím, jako chci si to užít. Ale můžu pozvat na vánoční koncert v Praze, teda mimo, já samozřejmě hrajem všude jinde možně ještě, ale v Praze máme pak vánoční koncert v divadle pod Palmovkou, už tradičně, kde s náma hraje Michal Procházka na cymbál a je to úplně super, je to teda velmi vkusně, on umí ty crossovery, že z toho nedělá lidovky, jo, z těch písniček, my jsme to naskoušeli a hrozně dobře to funguje, ten cymbál se dá použít velmi moderně. A ten bohužel už taky je skoro vyprodaný, ale přidali jsme odpolední čas, takže jsme otevřeli nový termín 18. prosince od 4 hodin odpoledne si můžou lidi zajít na vánoční koncert a pak ještě si zajít někam na svařák, no. Takže to bych pozval, protože to bývá vždycky moc fajn, no. Tak na to se těším, co se týče tý hudby a jinak zkoušíme v Národním divadle Běsy, ty konc Dostojevskýho. A to jsou Běsy, to bude síla teda, no. To je fakt, to bude asi nejtěžší věc, co jsem zase za poslední dobu dělal teda, no.
0: No, ještě když se vrátím k té muzice, tak vzhledem k tomu, že vysíláme celoplošně, tedy od Aše po Jablunkov, tak pojď zmínit, kam se jako mimo praští posluchači můžou podívat třeba na stránky nebo na nějaký Facebook.
1: Jo, no, to já už jsem se tak, že po mě budeš chtít data a místa, protože to, jako na to už mám, jsem už jenom pozdě.
0: Ano.
1: A stejně by to nikdo takhle zase nechytil, ale jo, samozřejmě Facebook, Instagram i stránky existujou a takže to tam teď budeme hrát v Náměstí nad Oslavou a to my jenom zítra na koncert a pozítří taky. Zítra jedeme do té Náměstí, myslím, a v sobotu hrajeme někde a to teď nevím, kde teda.
0: No tak pověsti.
1: Úplně někde na druhé straně republiky si myslím.
0: Pověsti stránky.
1: Takže stránky, to je jednoduchý, to je Igor Orozovič. A Facebook a Instagram je taky Igor Orozovič, takže to zvládnou všichni najít, tak, doufám. Budu rád, když přijde co nejvíc lidí samozřejmě.
0: Rozhodně. No, já jsem rozhodně rád, že jsi přišel sem k nám i přes jisté nachlazení a dispozici. Moc děkuju za krásné povídání, děkuju za krásnou muziku a budu se těšit zase brzy na shledanou.
1: Já vám děkuji za pozvání, bylo to fajn.

Jan Burian písničkou Ve snu otevřel další závěrečnou část tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu. A já jenom prozradím, že Jan Burian společně s Danielem Fikejzem natočili a právě v těchto dnech vydávají velmi vydařené společné album. Oni ho pokřtili v úterý 22. v Malostranské besedě a můžu prozradit taky další věc, že oba dva pánové budou mými hosty v nočním proudu zhruba za měsíc. Tuším, že je to čtvrtek taky 22. Kdy si o téhleté desce samozřejmě zevrubně popovídáme a kdy z ní budeme poslouchat písničky. Tak to je taková pozvánka hodně, hodně dopředu, až tedy na 22. příštího měsíce, ale myslím si, že to bude stát za to. No a teď si pojďme dopřát trošičku klasiky českého folk roku. Kapelu Marcias a třeba dejme tomu takové jejich blues na večer.

Dennis Town a John Hyatt, americký kytarista, zpěvák, skladatel, muzikant, který v minulosti napsal i řadu výrazných písní pro své velmi slavné kolegy, ale i on sám se na kontinentě za oceánem docela uchytil. Je škoda, že tady u nás v Evropě a speciálně třeba u nás v České republice jeho jméno nikdy nemělo až tak velikou váhu. Pokud je mi známo, koncertoval tady jednou jedinkrát a to může být nějakých odhadem 15 let. A je to škoda, protože jeho muzika je velice, velice taková sugestivní, pěkná, je, pohybuje se někde na pomezí mezi rockem, blues, americkou country music a navíc jeho zvláštní charakteristický hlas tuhle muziku ještě svým způsobem ozvláštňuje a zdobí. Tak a před námi je další zpívající americký kytarista John Mayer a to z písní 83.

Dospěli jsme k samému závěru tohoto čtvrtečně-pátečního nočního proudu. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučer mladší, přeje krásnou dobrou noc a těší se na slyšenou opět za týden, kdy budou mými hosty v tomto studiu členové kapely Mrakoplaš. A já můžu slíbit, že zase po čase se bude u nás ve studiu také živě hrát a zpívat. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučer mladší a zpěvačka Joan Osborne.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Já jsem přijela do Lázní Bělohradu a teď se procházím s Hanou Eliášovou po ostrově. Od mikrofonu vás tady zdraví Vlaďka Vildová a přeje příjemný poslech této rozhlasové návštěvy nejen z ostrova, ale i z jiných míst, do nichž za chvíli s Hanou Eliášovou vstoupíme. Dobrý den, paní Hano.
5: Dobrý den.
4: Říkala jsem, že jsme na ostrově. Proč by právě tady mohl být ostrov?
5: Tak my jsme v Bělohradě v zámecké zahradě a ostrovem je nazval můj tatínek Svatopluk Hrnčíř, protože on, když byl malý kluk, což bylo vlastně před asi 90 lety, teď je 100 let od jeho narození, tak když byl malý kluk, tak tahle ta zahrada nebyla přístupná veřejnosti, byla obehnaná vysokou zdí a on se svými kamarády chodil okolo té zdi a lákali ho ty krásné stromy a říkali si, co tam asi v té zahradě je, tak potajmu sem pronikali, lezli přes zeď a chtěli to tady prozkoumat. Jemu to prostě připadalo, že to je takové nepřístupné území, jako je ostrov v moři, kam nikdo nemůže a který je prostě dobrodružné objevovat. Takže proto to nazval ostrov uprostřed města.
4: A dnes je ta zahrada, tento ostrov veřejně přístupný. Je to i taková symbolika pro další ostrovy Svatopluka Hrnčíře. O nich už se za chvíli dozvíme, ale dříve než vstoupíme do bývalé oranžérie v Lázních Bělohradě, dnes je tady památník Karla Václava Raise, ale jak už jsem slyšela, do budoucna se s ním tady nepočítá, bude jinde. Tak než vstoupíme, představme tu vaši rodinu. Vy jste přišla dnes z rodného domu vašeho tatínka sem na ostrov?
5: Ano, tatínek se narodil tady v Bělohradě na třetí straně. Já teda mám to štěstí, že můžu pořád do toho domku jezdit a můžu tam pobývat.
4: Některé z knih Svatopluka Hrnčíře jsem skutečně četla, ale až tady jsem zjistila, co všechno on stačil za svůj život.